0: nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
1: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
0: Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie neudrželi v pátém ligovém kole vedení nad Bohemians a nakonec remizovali 2-2. Na tribuny stadionu v Edenu se vrátili fanoušci po disciplinárním trestu. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si myslí, že právě díky plnému hledišti byl zápas kvalitnější.
2: Já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
0: V čele neúplné tabulky má Slavia 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která zdolala Slovácko 2-1 a je za Slavií jen o skóre. V pátém kole zvítězila taky Sparta, a to na hřišti Artisu Brno 4-0 a Zlín podlehl Liberci 0-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Prahy, další na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova srazil autobus zvěř. Nehoda je za letištěm a sjezdem na Kněževes, 4. kilometru. Opatrně policie hlásí, že kolem v pruzích jsou překážky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí nehoda osobního auta. Havarovalo na 60. kilometru, stojí v odstavném pruhu a bliká u něj šipka. Ještě několik hodin se bude objíždět obousměrně zavřená D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice, dá se i severní trasou přes Mnichovice, Ondřejov a Chocerady. Vozidla nad 12 tun jezdí přes Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy a nejnižší teploty klesají až k 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až k 25, na horách se budou držet kolem 13. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: I po druhé hodině v noci přeji příjemný poslech našeho vysílání. No a protože je tolik, kolik je, tak už za chvilku, za pár okamžiků po písničce, tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: A dnes, protože je neděle, tak je tady ta poslední šance zasoutěžit si právě o tuto cenu. 221 552 155 nebo 255 na konci naše známá telefonní čísla, na která voláte. Tak zkusíme prvního volajícího, noční radiožurnál. Tady je Petr Zajíček. Halo, kdo se dovolal?
5: Dobrý večer, u telefonu Zdeněk.
4: Zdeňku, já vás zdravím, mám pro vás skvělou zprávu. Vyhráváte. Dneska nemám žádnou soutěžní otázku, záludnou připravenou, stačilo se dovolat jako první, to jste splnil, takže blahopřeju. Vydržte mi na telefonu, ano?
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: Dvě nové útulny postaví v Ludvíkově na Bruntálsku. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam přijíždí více turistů. Chybí ale místo, kde by si mohli odpočinout nebo se schovat před nepříznivým počasím.
1: Pokud třeba prší, tak člověk samozřejmě nechce úplně ten stan stavět někde za deště.
2: Nedaleko Ludvíkova jsem potkal Zbyňka a Juli. Sedí tady na lavičce, mají sebou na první pohled dost těžké krosny a dozvěděl jsem se, že si vyrazili na procházku ze Zlatých hor do Rýmařova, to je zhruba 50 kilometrů.
3: Hlavně se teda utábořit někdy, kde to je rovné, ať nesjíždíme dolů celou noc.
2: Uvítala byste právě taky takovou útulnu po cestě?
3: Určitě bych to uvítala, ať už jenom z toho důvodu, že to je vlastně bez starostí, nemusíme tím pádem tahat sebou stan navíc, který má třeba taky pár kilo a je to pohodlnější určitě.
2: Kde a jak budou útulny vypadat, mi už popisuje nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová.
4: Takže jedno místo jsme vymysleli zhruba uprostřed obce, u budovy obecního úřadu, kde máme dnes takovou starší dřevostavbu, u které máme nainstalované infopanely. Lidé se tady rádi zastavují.
2: Dana Selingerová mi ukázala i vizualizaci, jak by útulna měla vypadat. Na mě to trochu působí už skoro jako malý rodinný domek.
4: Zhruba polovina té stavby by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly vlézt až 4 provizorní dřevěné palandy.
2: Pozorujete tady v obci nějaké unavené turisty občas?
4: Určitě ano, protože Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo.
2: Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci, teď na stavbu schání peníze a pokud by to vyšlo, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. Z Ludvíkova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 14:30. Zprávy a Adela Burešová.
3: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů. Informovala o tom Slovianská místní vojenská správa. Dvojice strategicky významných měst na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí, kde se dějí bezprostřední boje a vojenské operace. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Za první polovinu letošního roku jich firma Pražské vodovody a kanalizace evidovala necelé 3 000, meziročně o 84 víc. Vyschlá půda podle společnosti vytváří větší tlak na potrubí a zvyšuje riziko poruch. Vzrostl taky počet havárií, které zasáhly větší množství odběratelů. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Orelská pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku si o víkendu připomíná 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Program akce navídne tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna, vícegenerační běh k Božímu hrobu, hlavní poutní mši a předání orelských vyznamenání.
1: Sport.
3: Fotbalový záložník Lyonu Pavel Schulz se po zranění kolene vrátil na trávník v nejvyšší francouzské lize. Jako střídající hráč si připsal asistenci na první branku svého týmu na stadionu Toulouse. Lyon pak přidal ještě jeden gól a nakonec zvítězil 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D7 u Prahy a u Slaného. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova srazil autobus Zvěř. Nehoda je za letištěm a sjezdem na Kněževes, 4. kilometru. Místo nehody s opatrností průjezdné. Na D7 opačně z Chomutova do Prahy za sjezdem na Slaný, další nehoda. 17. kilometr podle policie tam stojí poškozené osobní auto. D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu. Další noc neprůjezdná. Uzavírka u Šmejkalky je pro vozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34. Objíždí se přes Benešov a Kozmice bez kolon. Vozidla nad 12 tun uzavírku objíždí mezi exity 21 a 90. Teď plynule přes Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy, nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle ještě mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až na 25, na horách kolem 13. To byly zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Ano, a my se už za pár okamžiků dáme jednoho z nejslavnějších Italů současnosti, Erose Ramazzottiho. Bude tady skvělá kytara Garyho Moora a právě teď slovenská peha.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Handicapovaný kanadský cyklista Jimmy dorazil do Prahy, tedy do cíle evropské etapy svého celosvětového turné. Za poslední rok při něm ujel už 23 000 kilometrů. Vyprávěl nám o své výpravě i o tom, jak se k jízdě na handbajku dostal, a vy vše uslyšíte už za chvíli.

0: Kanaďan Jimmy Pelletier je z kanadské provincie Quebec. Tento týden přijel na kole do Česka, a to v rámci svého světového turné. Místo klasického posedu absolvuje jednotlivé etapy v leže. Je totiž vozíčkář a jezdí tedy na speciálním handbajku. Moto jeho turné zní: cokoliv je možné. Cyklista chce ukázat, že i s tělesným handicapem se dají dokázat opravdu velké věci.
1: Příjezd Jima Pelletiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 000 kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
2: Dobré ráno. Jeský den.
3: On je z côté de l'Angleterre.
1: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Pelletiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
4: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkony.
2: On part le matin, on fait 5 km par jour.
1: Každý den se Jimmy s manželkou snaží ujet 100 kilometrů. Letos je poněkud zdržela velká vedra, ve kterých se v poloze v leže na kole opravdu jet nedalo. Za veškerou podporu složil Jimmy paní Manon velkou poklonu.
4: Moje manželka, která mě provází každý den od úplného začátku, je prostě mimořádná žena.
1: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Pelletier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty. Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. Další cesta handbikera Jimmyho Pelletiera povede v úterý letecky do Turecka, kde ho čeká blízkovýchodní etapa dlouhá 760 kilometrů. Odtud se přesune do Argentiny a pak přes Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy se příští rok v létě vrátí domů do Kanady. Svou cestou chce ukázat, že ani pro handicapovaného člověka není nic nedosažitelné. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Když člověk něco chce a přizpůsobí se svým možnostem, jde všechno. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Pelletiera tedy určitě. Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Máme 9 minut před 3 hodinou v noci, jsou i tady mimořádné dopravní informace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brodce se pohybuje po dálnici zvěř 37. kilometr.
3: Směrem na Mladou Boleslav, Liberecká dálnice, po dálnici se pohybují srny, tak jde všichni opatrně.
2: Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy s Adelou Burešovou.
7: Tankery s iráckou ropou dostaly od Teheránu speciální povolení k propluti Hormuzským průlivem. Národní dužinky na českobudějovickém výstavišti symbolicky ukončily letošní sklizeň. Češky na domácím mistrovství Evropy ve volejbale deklasovaly Rakousko. Dnes čekáme většinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešily více než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti zatím takových odvolání eviduje jen několik. Několik ropných tankerů s iráckou ropou dostalo od Iránu speciální povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní agentura a taky irácký prezident Nízar Amidi. Bagdád požadavek vznesl během návštěvy předsedy iránského parlamentu Mohammada Bagira Galibáfa.
8: Irácké měsíční příjmy z vývozu ropy kvůli krizi v Hormuzském průlivu klesly z dřívějších zhruba 7 miliard dolarů na přibližně 2 miliardy dolarů v letošním květnu a červnu. Dřívější příjmy z ropy přibližně odpovídají částce, kterou stát měsíčně potřebuje na platy, důchody a sociální dávky. Prezident Amidi upozornil, že vývoz irácké ropy brzdí taky nedostatek iráckých ropných tankerů. Podle místních médií proto úřady jednají s německou přepravní společností o využití tankerů, které by pluly pod iráckou vlajkou. Země se taky snaží navýšit export přes turecký přístav Čehan a začít ropu vyvážet i přes syrský přístav Banias a jordánský přístav Akaba. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ dívky Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo utéct od únosce Wolfganga Priklopila. Ten ji držel ve speciálně upraveném sklepení svého domu nedaleko Vídně. V den, kdy 18-letá dívka uprchla, spáchal její únosce sebevraždu. Tisíce lidí přišli na národní dužinky na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dužinkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště a cílem oslav konce sklizně byla pivovarská zahrada.
9: Tak je to hezký, že tyhle tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maje, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobný ty průvody.
10: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
11: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
10: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Sport.
7: České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy v Brně Rakousko hladce 3-0 na sety a zvítězily i po druhé v základní skupině. Rakušanky nebyly nebezpečné na útoku tolik, jako třeba nadcházející soupeřky Češek, Srbky. Proto se do hry dostalo více hráček mimo základní sestavu, jak říká reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová.
12: Rozhodně myslím si, že tyhle týmy jsou celkem rozdílny, ale jsme rádi, že jsme to zvládli ve třech setech. Rakušanky nám odporovali, ale myslím si, že jsme to kontrolovali celý zápas a jsem ráda, že jsme si všechny mohli zahrát.
7: Třetí zápas ve třech dnech čeká národní tým dnes večer proti jedničkám evropského žebříčku Srbsku. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Možné nebezpečí na D10 na Mladoboleslavsku a omezení na dálnici D1 u Vyškova. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy i teď pozorně za sjezdem na Brodce na 37. kilometru hlásila naše zpravodajka Srnky na vozovce. Na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno stojí odtahovka s defektem. Kilometr 224, vybočuje se tam do levého pruhu vozidlo, zasahuje z krajnice do pravého. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městece Králové stojí osobní auto po nehodě. 60. kilometr na krajnici za Šipkou zřejmě se čeká na odtah. A od včerejška sledujeme objízdné trasy zavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy a nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až k 25, na horách se pak teploty budou držet kolem 13. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Jaké bude nové album zpěvačky Leny a jak se za 13 let působení Štěpána Macháčka na pozici zahraničního zpravodaje změnil Blízký východ? Tak i to zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v uplynulém týdnu. My vám to nejzajímavější připomeneme v této hodině.
1: Noční radiožurnál
14: a Petr Zajíček.

0: Jak může hra pomoci dítěti zvládnout strach, změnu nebo náročnou životní situaci? O takzvané herní práci mluvila tento týden co by host radiožurnálu Michála Váňová z organizace Vlaštovka. Ta pomáhá rodinám nemocných dětí během hospitalizace i v běžném životě. Na detaily se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Jak složitý ten vznik v tom lednu 2024 byl. A jak důležité je mít právě tu Vlaštovku, když to člověk teoreticky z mého pohledu může dělat vlastně sám.
2: Jak to bylo těžké? Bylo to těžké, ale asi nejvíc prostě proto, že jsem úplně z jiného zázemí, že jsem studovala to herectví a najednou jsem měla zakládat organizaci, no, takže to je spousta byrokratických věcí, kterým člověk nerozumí. Tak v tom to bylo těžký, jako fakt ty administrativní věci. Já jsem to teda nezakládala sama, ale se svojí kamarádkou Magdou Šmídovou Turchychovou. Tak to bylo pro nás velký dobrodružství na začátek a upřímně je to vlastně dobrodružství doteď, protože vést organizaci je něco úplně jiného, než stát na jevišti a hrát. Ale to téma bylo tak nosný, silný, že jsme hned od začátku v něm měli velkou podporu a kdekoliv o něm mluvíme, tak lidi nám fandí a otevírají nám různé dveře, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali k pacientům, abychom mohli tu práci dělat, aby jsme ji mohli dělat dobře. Takže v tomhle směru to těžký nebylo, ale taková ta všechna byrokracie kolem a nějak si říct, tak co teda teď budeme a jak to teda, jak to chceme a jaký jsou naše plány do budoucna a myslíme to fakt vážně. Není to jenom tady, že pár lidí si tak ze srandy jde hrát pacientům nebo prostě lidem v závěru života, ale že to chceme dělat fakt nějak odborně, což už znamená najednou, že se v tom nějak musíme vzdělávat, že potřebujeme nějaký supervize, abychom to dělali bezpečně, aby nás to zbytečně nějak netrápilo a tak. Tak to vlastně bylo všechno už pak zatím a to je velký balík věcí, který člověk na začátku vůbec nedomyslel.
1: A je to tak, že ta funkce té organizace je daleko více přesvědčující element, než kdybyste přicházeli jako jednotlivci?
2: 100%. Jo, i teď, když se snažíme dělat třeba nějaký systémový změny a směřujeme k tomu, aby se o tom tématu víc mluvilo, tak v tu chvíli potřebujete mít za sebou nějakou organizaci, protože jako jednotlivec málo co zmůžete. I působíte tak nedůvěry hodně někdy, že to je jako, jo, to je ta paní, co si hraje. Ale když máte organizaci a už za ní stojí nějaký jména, který vás podpořili, tak v tu chvíli vás berou vážně a v tu chvíli je to zajímá, protože prostě působíte už víc důvěryhodně.
1: No právě on ten laický pohled mě tak napadlo při tom, když jsem se díval, co děláte a co dělá Vlaštovka. Tak jsem si říkal, že určitě se může objevit laik, který říká, tak to je akorát nějaká sofistikovanější verze zdravotního klauna vlastně. Ale zatím je obrovské to vzdělávání a je to přeci jen oblast, která je podložena výzkumem a je velmi odborná. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Kde ty informace získáváte? Co je tím zdrojem a je nějaká země, která je třeba tou inspirací k tomu, co by mohlo být zde?
2: Mm-hmm. No, tak mně možná teď přijde důležitý říct, že ve Vlaštovce děláme dvě věci, které se hrozně pěkně doplňují, ale každá má trošku jiný to zázemí. Jedno je to divadlo, který hrajeme, a druhý je herní práce. A ta herní práce je název opravdu oboru, který je v mnoha zahraničních zemí úplně běžná. V nemocnicích, v hospicích, v ambulancích, na klinikách. A to je něco, kde my se můžeme učit, kam můžeme jezdit na stáže, můžeme si brát kurzy, protože to má v Británii, v Americe, je možný to vystudovat jako opravdu vysokoškolský titul. Takže my tam jezdíme a od nich se učíme. Tak to je ten jeden směr.
1: No a tenhle směr, to je ta herní práce, no. Tedy. Omlouvám se, jo. Ale jsem po dovolené. Co přesně to obnáší? Co já konkrétně si pod tím mám představit? Co je ta herní práce? V té nemocnici nebo kdekoliv?
2: Je to vlastně herní práci dělá herní specialista. A to je odborník na potřeby nemocných dětí. Takže je to někdo, kdo je v nemocnici zaměstnaný a kdo, když tam přijde dítě, tak se s ním potká, ptá se ho, jakou má předchozí zkušenost s nemocnicí, z čeho má třeba strach, co ho teďka bolí, jestli má nějaké otázky, jestli je něco, co ho zajímá, ale nemá v té nemocnici nikoho, koho by se mohlo zeptat. A je tam od toho, aby vyhodnotil potřeby toho, co tady to dítě by mohlo považovat za důležitý, něco, jak mu usnadnit tu hospitalizaci nebo život s nemocí, když mluvíme o dětech, který mají třeba nemoc, která se nedá vyléčit. A pak mu vlastně dosycuje ty potřeby různým způsobem, že třeba když vidí, že to dítě je v nemocnici 4 měsíce a už to tam všechno zná a už všechno, jako už ho nic novýho tam jako vlastně ne, nějak jako netěší, tak mu může třeba zavolat zdravotní klauny a říct, hele, mám tady dítě, potřebuju, jestli byste ho přišli na chvíli rozptýlit. Mm-hmm. Nebo máme dítě, který teďka víme, že se blíží nějak závěr života, tak zase mluvíme třeba s rodiči o tom, co by teďka chtěli ještě tomu dítěti dopřát, co by chtěli, aby zažilo. Bavíme se s rodičema, bavíme se i s tím dítětem a hledáme nějaký způsob toho, aby vlastně i ty poslední dny byly co nejkvalitnější. Takže ten specialista je tam od toho, aby poskytoval, on se tomu odborně říká, psychosociální podporu, aby zkrátka dělal ten život s nemocí nebo během té léčby snesitelnější.
1: A asi je právě tahle pozice, která je spojená s tou hrou, s tím fenoménem hry, s něčím, co patří tomu dětství, tak je to daleko blíž než psychologie do jisté míry, než kdyby tohle vykonával psycholog, nebo jaký je tenhle vztah? Že člověk by si mohl říct, tak tohle má dělat psycholog.
2: Jo, no psycholog je tam vlastně ve chvíli, kdy to dítě prožívá nějaký jako třeba dlouhodobý velký traumata, kdy vlastně je třeba hodně uzavřený, nevíme co. A ten psycholog v nemocnici většinou působí jako právě diagnostik, který pak řekne rodičům, je tady tahle věc, bylo by dobrý se na ní nějak podívat. Zatímco my vlastně děláme spíš to před tím psychologem, jednakže se potkáváme se všema dětma, psycholog jde už za dětma, který už někdo říká, hele, tady je to nějaký podezřelý, zatímco herní specialista může opravdu navštívit každý dítě a zjistit a právě třeba zjistit, hele, tady by bylo dobrý, aby přišel psycholog.
1: Dá se říct, když to přeženu, jo? Zjednoduším to tak, teoreticky, že zatímco psycholog je ten, který přichází hasit požár, tak ten herní specialista je ten, který zajistí ty podmínky, aby k tomu požáru docházelo v minimálním počtu případů.
2: To jste řekl hodně hezky. Je to tak.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Před 40 lety se na pražské Štvanici odehrál jeden z nejslavnějších tenisových soubojů své doby. Československý tým s Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou se ve finále poháru federace utkal s Američankami Chris Evertovou a Martinou Navrátilovou, která se tehdy poprvé od emigrace vrátila do Československa. Jak Hana Mandlíková vzpomíná na zápas, ve kterém domácí publikum nakonec fandilo především její soupeřce Navrátilové. Libor Bouček se jí ptal na pražské Štvanici.
1: Ještě než jsme došli sem do Airstreamu, tak na pikosekundu jsem sledoval věc, která je unikátní, jak jste se potkala s panem Šavrdou, s panem Kodešem, se skutečnými ikonami a těmi, kteří byli inspiracemi pro děti.
2: Ano.
1: Tak cítila jste, že teprve teď vlastně se zcela svobodně vracíme ke všem těm ikonám a že ten český tenis je generačně fakt propojen, že najednou se tady potkáváme a že dojde k tomu setkání vás a Lindy Noskové, že teprve tohle je ta změna?
2: Já si myslím, že to je strašně krásný, že to tak je, že jsme jakože za toho komunismu byl závist i mezi těma hráčkama, jako rozumíte mi, jakože třeba ta dokázala ta víc a ta víc a ta víc a jako já mluvím o svý generaci třeba, jo? Že to tam nebylo prostě čistý, jo? Že ten komunismus prostě do těch lidí jakoby pouštěl jakoby injekcí závist, strach, nesvobodu, prostě udělal z těch lidí ne, jak bych to vysvětlila, jako neudělal z nich čistý lidi. A já myslím, že ta svoboda tomu prostě jakoby pomohla, že ti lidi jsou už úplně normální, mají jeden druhýho rádi a tak dále. Jo. A vidět Honzu, to byl vždycky pro mě ikona, to byl pro mě jakoby příklad. Já jsem ho sledovala pod Vrbou na Spartě a to byl můj jakoby idol, že jo. A Vláďa taky, že jo, to byl naštvaný, ale byla na Spartě, takže, ale taky jsem koukala, hráli jsme proti mým ligu. Vlastně to jsou lidi, kteří to všechno tohleto začali, jo.
1: Jak moc byl úspěch v tom tenise tím motorem právě proto, aby člověk mohl být svobodnější, mohl cestovat po světě?
2: Za komunismu.
1: No jasně, no. Za tu vaši jeru. Jestli i tohle byla ta složka, že to nebylo jenom chci být nejlepší ve sportu, který dělám, ale že já mám možnost toho uniku.
2: No, vy jste musel být nejlepší, to bylo zase další vod, že jo? Vy jste musel být v tom Československu nejlepší, abyste mohl cestovat. To znamená jedna, druhá v Česku. A pak jste mohl cestovat. Ostatní měli strašné komplikace cestovat, že jo? Takže to vás hnalo k tomu, abyste opravdu byl nejlepší a pak, jenomže já jsem to vždycky brala jinak, já jsem vždycky byla svobodná, vždycky, já kdybych nebyla svobodná, tak bych utekla, jo, takže a to jsem právě chtěla, na to jsem ještě chtěla říct na tom dvorci, že v podstatě byla jsem smutná, těm divákům, že fandili Martině, to jsem byla smutná, ale pak jsem si to obrátila v tu pozitivní věc, že v podstatě, kdyby nebylo té Martiny, tak já jsem emigroval, protože oni, jak Martina utekla, tak věděli, že když mi nedají svobodu, tak uteču taky a to už by nezvládli. Takže já té Martině musím poděkovat v podstatě, jo. A ona si zasloužila každý ten potlesk tam, když tady přijela. Takže já v momentě to bylo jako takový nepříjemný, ale pak jsem si to takhle, a je to opravdu pravda, jako, že.
1: A mluvili jste o tom někdy spolu s Martinou, protože já jsem tady zmiňoval v tom životopise ten hezký okamžik, když jste vyhráli US Open spolu. Jestli
2: ne,
1: jste se k tomu vracel.
2: O tomhle jsme momentálně nikdy jakoby nemluvili, no. Nemluvili jsme o tom.
1: A jenom pro tu představu. Člověk přece musel vnímat, že to není nefandění československému výběru, ale že to je
2: režimu.
1: Nějaký symbol vzdoru tomu režimu. No. Ale to musí být strašně těžký pro sportovce, který tady bojuje o čtvrté vítězství v poháru federace v řadě. Si to v hlavě přepnout.
2: Bylo, tak mě malem taky vyhodili po tom deblu, že jsem to byla tak už naštvaná, že prostě se malem zbořila toho rozhodčího. No ale to už je past, no. To už.
1: No když to vezmu tenisově, tak to bylo vlastně zajímavé, že prostě to skončilo tak, jak to skončilo, ale ten debl se ještě hrál. Kde jste
2: jsme právě se vrátili do šatny.
1: No to si musíte.
2: Po tom singlu, já jsem se vrátila, Helena, holky byly v šatně a já říkám, holky, já na to kašlu, já toho debla hrát nebudu. A Helena se přidala a řekla, že taky nebude hrát, no a pak nějak pošle nějakýho papaláše asi a nebo já nevím, kdo tam přišel a řekl, musíte hrát, tak jsme hráli, no.
1: No a asi ta motivace.
2: Ale to byla ještě jedna zajímavá věc, když
1: ještě jdete hrát debil proti Pam Shriver, takže opravdu proti absolutní.
2: Martina a Pam Shriver, no, ale to

0: byla ještě jedna velice jako zajímavá věc, že opravdu tady bylo to hodně, hodně těžký, že před tím začátkem toho Federation Cupu nastoupí všechny týmy nad kurt, že jo, a za mnou přišel nějaký papala, já už si nepamatuju, co se jmenoval, a říká mi, vy musíte jakoby představit týmy a představit Ameriku, jako. A já říkám, ale nesmíte představit Martinu.
1: To vám řekl.
0: To mi řekl. Helena, já už si to nepamatuju, ale Helena to říkala. A já jsem potom říkala, jo, to fakt tak bylo. A nesmíte představit Martinu, můžete je představit jakoby všecky v týmu, ale Martinu představovat nebude. Já říkám, no tak si řekněte to někomu jinému, kdo to bude říkat, já Martinu představit, já ji představovat budu. A nikdo mi to jde to. Tak to nějak nevím, asi to nechali, no a já jsem normálně Martinu představila v angličtině i v češtině. Oni nechtěli prostě, abych ji vůbec, řekl, že tam není, ne, tam nestojí. Umíte si to představit tohle?
1: No já si to právě představit umím, protože jsem částečně v té době žil a v tom roce 1986 si naprosto přesně vybavuju, jak komplikované bylo třeba nejít do prvomajového průvodu.
0: No.
1: A byť to může znít v roce 2026 jako lapidárně a jednoduše, tak to, že jste jí představila, bylo opravdu jako hrdinský kousek.
0: To byl hrdinský kousek. A jako mě v tyhle ty, jako no mě táta strašně jakoby vždycky mírnil, jo, ale já prostě jsem byla takový rebel trochu v těchto těch věcech, že mi to bylo úplně jedno, jako jo. Nebo vám řeknu story, kterou jste v životě, jako jestli chcete teda.
1: No já vždycky.
0: My jsme nebyli schopní hrát ve čtyřech zemech jako komunistická strana. Chile, South Africa a ještě dvě, ty už si nepamatuju. No a já jsem byla pozvaná na nějakou exhibici v Chile. A tam jsme nesměli jako s českým pasem, že jo. A to ještě se mnou chtěli brácha. Takže ztratil pas český a ten poslal mě do Holandska. Já jsem mu tam dala chilský víza. On si tady zažádal o novej. No a já ho ztratila v Paříži. Odletěli jsme a já jsem hrála normálně tu exhibici, že jo. No odletěli jsme zpátky. No letěli jsme do Prahy a já dej mi ten pas, já ho spálím. Tak jsem spálila ten den měl ty český víza a pak jsme přijeli ten na Spartu a přišel za mnou právě pan Cuk a měl jsem mu takový proslov, jo. A takže to byly takový harakýry, co jsme museli prostě, já měla v jednu dobu asi 7 pasů, protože potřebujete víza do každé země a my jsme cestovali, takže tam byl jeden pas třeba na já nevím, do Ameriky, do Německa, všude. My potřebovali víza všude.
1: A v té souvislosti naprosto přesně jste ilustrovala to, že byla povinnost být absolutně nejlepší.
0: No
1: protože
0: tu,
1: kdyby
0: ano,
1: ten sportovní
0: ano.
1: výkon pokulhával, tak za tohleto harakiri přijde i trest.
0: Přesně tak. A nejenom to, ale oni si věděli, že když potom jste opravdu známá ve světovém tenise nebo ve světovém nějakém sportu, tak jste globálně známí. A oni mají potom začali mít obavy, že prostě se z toho udělá strašný humbuk a bude problém. To byla jediná šance, že jste prostě musel být dobrý. Vyhrávat a být dobrý.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Krátké zprávy a Adela Burešová.
1: Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli dva Němci. Uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Od té doby po něm pátrali policisté. Nehoda se stala zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam letadlo směřovalo. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli pátečním silným dešťům. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Tajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Historickou invalidovnu v pražském Karlíně začnou příští týden rekonstruovat řemeslníci. Přibýt by v ní měly dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Do vnitřních prostor barokní budovy z 18. století se návštěvníci podívali naposledy včera. Znovu otevřít by se měla invalidovna v roce 2030.
2: Sport.
1: Výškař Jan Štefela skočil i po čtvrté v letošním ročníku atletické diamantové ligy 220 cm. V polských Katovicích mu to zajistilo desátou příčku. A české hokejistky zakončily švýcarské hry vítězně. Po porážkách s Finkami a Švédkami porazili domácí výběr 2-1. I tak skončily Češky na turnaji poslední.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody u Prahy a na Rychnovsku. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu už druhou noc. Neprůjezdná uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka je pro vozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34. Objíždí se plynule přes Benešov a Kozmice, případně můžete severně přes Ondřejov a Chocerady. Auta nad 12 tun uzavírku objíždí úsek mezi exity 21 a 90. Plynule se jezdí přes Tábor a Pelhřimov. U Prahy na silnici z ruzínského letiště do Tuchoměřic. Nehoda se zraněním. Za mostem přes sedmičku do Chomutova havarovala dvě osobní auta. Následky omezují průjezd u odbočky na přední Kopaninu. A na Rychnovsku sjezdu ze silnice 14 na Ještětice je osobní auto na střeše. Nehoda je u hlavního tahu z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle ještě mlhy a nejvyšší teploty do 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy do 25, na horách se pak budou teploty držet kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Golfistka Sára Kousková nebo dnes už bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpán Macháček byli tento týden hosty radiožurnálu. Po písničce budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co v rozhovorech zaznělo, a připomeneme si i rozhovor se zpěvačkou Leny.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: chlupatej.
1: Zpěvačka Lenny přitvrzuje a naplno dává průchod své lásce k roku. Nový singl Casanova je předzvěstí alba, které vyjde už na začátku podzimu a Lenny prý na ní převzala větší kontrolu nad svou kariérou. Moderátor Libor Bouček se jí ptal na tvůrčí svobodu nebo na to, proč už nechce naplňovat očekávání ostatních. Lenny se vrátila i ke svému nejznámějšímu hitu Hello.
2: Je pravda, že Hello je moje osudová písnička, je to láska a je to hlavně láska pro mě na pódiu, protože vidím, jak lidi se s tím jako stotožňujou, s tou věcí a jak jí zpívají a bylo to vidět i předtím, než jsme ji vůbec vydali, tak jsme ji hráli vlastně na nečisto a ty lidi okamžitě rovnou reagovali, takže oni byli můj podnět, proč tu písničku vlastně nahrát a vydat.
3: No, má ještě jeden aspekt, zněla jako ústřední melodie domácí hokejového šampionátu Zlatého pro české barvy před 2 lety v roce 2024. A tam měla, kromě toho, že si to všichni zpívali, tak to mělo ještě jeden efekt, že se stalo to, že všichni to brali jako ten signál se uklidnit a začít se soustředit. Je to fakt jako magická věc. Ale jak se žije s interpretem, s vědomím toho, že docílit podobnou sílu, jako bude nesmírně náročný v těch dalších.
2: No to určitě, jako ne nadarmo.
3: Jako přemýšlím, jestli něco, ale prostě ano, i v té mojí práci vlastně si člověk přemýšlí, no tak to už nezažiju vlastně.
2: Jako ne nadarmo se tomu říká i jako kletba prvního alba, no. Že jo? Protože jak tvůrčím procesem jako si řekneš, prostě seš trošku afektovaný tím, jo? Protože prostě ty složíš nějakou písničku, která prostě vystřelí nahoru raketově. A samozřejmě taky ne nadarmo se říká, není těžký jako vystřelit, ale je těžký se tam udržet.
3: Ta
2: jako,
3: obhajoba je vždycky náročná.
2: Ta obhajoba je ta challenge. A stejně tak i ty okamžiky, které to Hello přináší. Já si myslím, že to mi bylo 22 nebo 23, když jakoby to Hello vystřelilo. A ty okamžiky, kdy my jsme byli v Itálii a teď prostě hraješ v nějaký obrovský hale nebo na nějakém stadionu tam a nemyslím si, že jsem si to tak uchovávala v paměti, jako bych to třeba dělala dneska. Protože dneska, ale to je věkem, že jo? Že věkem si uvědomuješ, jak moc ten čas utíká a jak je potřeba si jako udělat jako otisk tý daný, jako tu vzpomínku si uchovat. A já si myslím, že tehdy to bylo prostě rychle, rychle, rychle. Tady jedeme do Itálie, tady jedeme do Německa, tady ranní show, tady prostě hraní, já nevím, s Imagine Dragons ve Veroně a ty to vlastně jako
3: talk
2: vstřebáváš.
3: Talk show s Adele.
2: Talk show. No a vlastně jako prostě jedeš, jako, jo, a vůbec si neuvědomuješ se nad tím jako pozastavit a říct si, tak teď si to jako vychutnám.

0: Sara Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti a tento týden byla hostem Radiožurnálu. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou a kam se chce ve své kariéře posunout dál, se Sárou Kouskovou si povídal moderátor Libor Bouček.
1: Co je nebezpečnější pro vás jako hráčku? Ta pochybnost, že na světovou špičku nemám. A nebo poznání, že na ní mám. To poznání, které jste získala vlastně za ten poslední kalendářní rok.
2: To poznání bylo moc příjemný. Určitě to bylo jako úžasný v tom, že člověk opravdu si už dokáže dosáhnout na ty nejvyšší příčky a že to je hlavně reálný. A o tom to celý bylo. A nebezpečný, no, samozřejmě pochyby jsou nebezpečný. Já se každý den učím golf, si říkám. Každý ráno. A
1: je to záležitost dokonavá? Dá se to dokončit? Existuje moment, a to nejen u vás, ale obecně i u těch hráčů, kteří jsou na té profesionální úrovni, že si můžou jednoho dne říct, no už to umím.
2: No, tak to je to největší golfový klišé, jak to všichni víme. Ale je to roztomilý, protože člověk by se tam strašně rád dostal, ale my, co to hrajeme, už nějaký ten pátek víme, že to samozřejmě není možný.
1: Dá se před tím kolem, které jdete hrát, projektovat ten výsledek? Že si řeknete, tak tohle bude, tak cítím dneska, že to bude 2 až 10. Dá se to?
2: Já myslím, že člověk asi nějak skrze ty třeba aktuální podmínky větru nebo toho počasí dokáže odhadnout, jak to hřiště se bude hrát, nebo dle tvrdosti greenu, podle toho nastavení jamek, tak může mít nějakou představu, ale to svoje skóre vlastně nikdy nemůže odhadnout, protože to se děje až v té hře, až když odpaluje do toho míčku a ten míček skáče, a ať už do lesa nebo do jamky.
1: Máte vy vypozorované ty podmínky, které jsou pro vás nejlepší? Jestli je to déšť, nebo lehký vánek, nebo trochu mokro, nebo absolutně suché fairwaye?
2: Asi, co se týče těch přírodních podmínek, to nedokážu říct. Spíš bych řekla to nastavení v hlavě, které se ukázalo, že když ho dokážu opakovat, tak i ten výsledek pak nějakým směrem se ubírá. Ale je to hrozně nevyspytatelný. Ten golf je tak krásný a strašný v tom, že to člověk opravdu nemá všechno ve svých rukou a opravdu se může soustředit jenom na to, co může ovlivnit.
1: Opět promluví aspirující, velmi jako těžce aspirující amatérský sportovec. Musím se dotknout toho nastavení v hlavě. Jak se ta hlava dá nastavit? Na to existují nějaká cvičení? Nebo jak vy, profíci, si tu hlavu nastavujete? A co si z toho můžeme my, amatéři, vzít?
2: Já myslím, že to základní nastavení té hlavy pro mě osobně, co mi funguje, abych hrála nejlíp, je takový, abych každý ráně dala nějaký to svoje maximum v přípravě, abych si prošla nějakou tu svou rutinou a připravila všechny ty aspekty toho švihu na to, jak ten míček odpálím, ale abych se zároveň dokázala smířit s tím, že potom, co tu ránu provedu, tak už s tím nic neudělám.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 13 let jste na Radiožurnálu mohli poslouchat Štěpána Macháčka a jeho reportáže z Blízkého východu. Tato jeho profesní etapa už skončila. Málo kdo ale ví, že Štěpán Macháček koupil i opuštěné nádraží v Krušných horách, včetně několika vagónů. Mluvil s ním o tom moderátor Libor Bouček.
1: V jakém stavu to bylo, když jste si tedy řekli s manželkou Barbarou, že do toho jdete? Tak co si mám já představit?
2: Tam asi byla rozpadající se budova.
3: Opuštěná nádražní budova bez střechy prakticky už zarostla totálně plevelem a řekněme nepřístupná, včetně toho okolí, hromady sutin, odpadků, kde se po těch zbořených dalších drážních objektech to tam takto zůstalo a lidé se tam báli víceméně chodit i do toho, lidé z Kovářské, no to nádraží je trošku za obcí.
1: Asi kilometr mám pocit. Že
3: zhruba tak. A nebylo to oblíbené místo, protože pokud tam někdo byl, tak to byli třeba nějací bezdomovci nebo takhle, spíš tam vůbec nikdo nebyl a nebylo to oblíbené místo pro procházky. A to si myslím, že dneska už je úplně jinak.
1: No zároveň je tam možnost ubytování, proto, a to je další záhada, proto jste zvolili ty opuštěné vozy.
3: No, to nebylo takhle přímočaré, nebyl to plán a možná i proto se to lidem tolik líbí.
1: No tak protože jak k tomu došlo? Protože najednou jsou hitláky na Kovářské.
3: No, chtěli, to nádraží bylo opuštěné i tam nebyl tady žádný vagon, jsme si říkali, bylo by hezké a tu mít aspoň jeden vagon, protože na nádraží by
1: ale
3: měl být.
1: Ale jste měli tu romantickou představu toho roztomilého vagonku, ne?
3: Měli jsme o představu, že v něm budeme přespávat, protože ta nádraží budeme ještě opravovat desítky let a nebylo kde spát. Jenže pak se to začalo líbit ten vagónek, který jsme skutečně učinili roztomlým, tak se začal líbit kamarádům a pak dalším a dalším lidem. A tak jsme ho vlastně otevřeli veřejnosti. Nebyl jeden, byli čtyři. Ještě se k nám přidal pak kamarád, který opravuje taky jeden drážní objekt na nádraží Kovářská. No a nakonec
1: to je Pavel Polák.
3: To je Pavel Polák, konec konců bývalý kolega
1: další rozhlasový. Další který patří k Českému rozhlasu.
3: Přesně tak. A nakonec se z toho vyklubala úžasná věc, že lidé tím, že se ubytovávají v těch našich vagonech, tak díky nim, díky příjmu z toho ubytování, můžeme pokračovat v rekonstrukci toho nádraží. Jinak by se to už neutáhli z nějakých vlastních platů.
1: Tomu rozumím, ale přesto. Vy jste teda někam došli, tam byly ty vagóny a vy jste řekl, dobrý, já jsem Macháček, dejte mi ty vagóny. Takhle to bylo?
3: No tak dejte, tak drzej jsem, nebyl, ale
1: dobře, kolik by stály tyhle vagóny?
3: Tehdy to byla cena šrotu, takže se to zvážilo na váze a vypočítalo se, kolik by asi tak zhruba ten šrot vážil.
1: A to jste teda ty vagóny následně opravdu vezli z toho Ústí nad Labem na tu Kovářskou?
3: Přivezla nám je lokomotiva, bylo to ve kupní smlouvě, že si je převezmeme na Kovářské a tak se i stalo.
1: Jaký to bylo, když ten pocit, když tam přijeli ty vysněný vagóny?
3: No, přijeli s náma. My jsme věděli, že pojedou přes Chomutov a tak jsme se svezli do Chomutova autobusem a naskočili jsme si už do těch svých vagónů s vědomím samozřejmě tedy strojvůdce, ale bylo to skvělé, protože jsme se nahoru do těch hor a do Kovářské už vyvezli z těch svých, tehdy ještě v příšerném stavu, ale svých vagonech.
0: To byl Štěpán Macháček, dnes už bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Všechny rozhovory najdete na našem webu, YouTubeovém kanálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pár minut před 16:00 pro vás máme opět mimořádnou zelenou vlnu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku čerstvá nehoda. Za sjezdem na Němčice nad Hanou kilometru 241 blokuje levý pruh utržený přívěs. Pohybují se tam lidé, dejte pozor, D1 kilometr 241 směr Brno, Praha. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy Adela Burešová.
1: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. V Kazachstánu začaly parlamentní volby. Fotbalová Sparta Praha zvítězila v Šancelize na hřišti Artisu Brno 4-0. A dnes čekáme většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatská peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden, říká Pilný.
3: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
1: V Kazachstánu začínají parlamentní volby. Čtvrtou hodinou ranní se otevřely volební místnosti. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Občané budou volit jeho 145 členů prostřednictvím stranických kandidátek. Odborníci se podle Deutsche Welle shodují, že žádná jiná strana než strana Adilet, prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva, nemá šanci na vítězství. Severovýchod Španělska zasáhly silné deště. Voda zaplavila ulice a 7 lidí kvůli počasí utrpělo zranění. Uvedla to agentura AFP. Podle místních úřadů lidem uvězněným v autech kvůli povodni pomáhali hasiči. AFP připomněla, že před týdnem povodeň a sesuv půdy po přívalových deštích zabili v severozápadním Španělsku dvě ženy. Země se v posledních týdnech také potýkala s rozsáhlými lesními požáry. Ve městech se rozšiřuje ječmen myší. Jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáků, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezek Vítek.
4: Je trend takzvaného mulčování, to znamená ponechávání té hmoty a toho, že se vlastně nezbírá, a spoustě druhům to vadí, takže ty potom s tama vypadávají a vlastně strategicky tady to využívá právě ten ječmen myší.
1: Likvidace ječmene myšího je složitá. Klíčové je posekat ho předtím, než stihnou dozrát klasy s osinami.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie hráli v pátém kole Šanceligy s Bohemians nerozhodně 2-2. V čele neúplné tabulky mají 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která zdolala Slovácko 2-1 a za Slavií je jen kvůli horšímu skóre. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a připsala si premiérovou venkovní výhru sezóny. Poprvé taky odehrála zápas bez obdrženého gólu. Dánský trenér Sparty Brian Priske přesto viděl ve výkonu týmu mezery.
5: Třeba v úvodu druhého poločasu jsme Artisu nabídli několik šancí, to se mi nelíbí. Snažíme se vybudovat tým, který funguje jako mašina a nepustí protihráče do příležitostí. Zvlášť s takovým soupeřem, což říkám s respektem k Artisu, musíme hrát ještě trochu lépe.
1: A fotbalisté Liberce vyhráli ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na dálnici D1 na Prostějovsku a také u Mošnovského letiště. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku blokuje levý pruh nehoda. Za sjezdem na Němčice nad Hanou kilometru 241,5. Je tam utržený přívěs, na místě záchranáři a průjezdní plynule pravý pruh. Na D1 další nehoda z Ostravy do Přerova za sjezdem k Mošnovskému letišti na kilometru 334 opatrně. Auto tam srazilo zvěř. Na silnici 14 z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky je osobní auto na střeše. Nehoda je u odbočky na Ještětice, na místě záchranáři. A D1 už Šmejkalky stále obousměrně neprůjezdná. Omezení se autem do 12 tun objíždí mezi exity 21 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Vozidla nad 12 tun jezdí po trase Votice, Tábor, Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Obloha nad Českem je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 22 stupňů, na Moravě až na 25, na horách se budou držet kolem 13. To byly zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Blíží se konec prázdnin a také nástup dětí do školek a škol a spolu s tím přichází také období častých nemocí. Dá se vůbec s opakovanými rýmami v dětství vůbec něco dělat a kdyby rodiče měli vyhledat lékaře? Téma pro víkendový noční radiožurnál už za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo do školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka. A jakmile jedna nákaza odezní, často následuje další. Souvisí to může s odolností dětského organismu a třeba i tím, jaký má rodina životní styl.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: A s příchodem chladnějšího počasí by rodiče měli své děti taky dostatečně oblékat.
3: Někdy jsou oblečení zase příliš, že se třeba spotí a tu chvíli opět onemocní, čili je to o nějakém rozumném kompromisu.
2: Když už ale dítěti začíná být špatně, je dobré ho na pár dní nechat doma, radí pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Já to chápu, že rodiče, když jsou zaměstnaní a nemají třeba zrovna hlídání, tak je to pro ně těžké, ale takové to včasné vyřazení, aspoň třeba na 2-3 dny, aby se to nerozjelo takzvaně, tak může pomoct. Já teda hodně dám na používání inhalátoru, dostatek tekutin, opět pestrou stravu a smetám.
2: A Šepková vysvětluje, v jakých případech by rodiče měli zvážit návštěvu lékaře.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha, nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Čím je dítě mladší, tím může být průběh nemoci závažnější. A že jsou děti po nástupu do školek nebo škol častěji nemocné, potvrzují i data České správy sociálního zabezpečení. Podle nich totiž vždy na podzim stoupne zájem o ošetřovné. Loni v září ho správa vyplatila ve skoro 30 tisících případech.
5: Zatímco v září 2025 byl počet případů ošetřovného mírně vyšší než o rok dříve, v říjnu a listopadu 2025 evidovala ČSSZ nižší počty případů než ve stejných měsících roku 2024. Ošetřovné dlouhodobě čerpají převážně ženy.
2: Říká za Českou správu sociálního zabezpečení Sandra Volkánová. Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc. Chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách. Take my-

0: Ovce na pastvinách, v Broubovském Výběžku a v Beskydech zůstávají často přes noc venku a to láká vlky. Mendelova univerzita v Brně proto připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat. Skupina chovatelů vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Vědci tak chtějí zjistit, který z nich chrání stáda nejúčinněji.
1: Olky.
2: Okrajová část obce Suchý důl na Náchodsku. Filip Vávra je drobný zemědělec, momentálně má 8 ovcí, chrání je elektrický síťový ohradník.
1: Ohradník už mám druhým rokem, zatím žádné škody nebyly, jsem s ním spokojen.
2: Právě Filip Vávra bude jedním z desítek farmářů zapojených do plánovaného výzkumu.
1: Jsem spolupracovníkem Mendelovy univerzity, zároveň malý zemědělec, takže mi dává smysl zkoušet opatření na našem pozemku.
2: S expertem na velké šelmy Miroslavem Kutalem právě řeší, jak pro výzkum pastvinu doplnit.
3: Do těch rohů ještě umístíme kůly, na kterých budou fotopasti a zdroj, který bude napojený na online sledování napětí.
1: Dobře, a ty fotopasti budou snímat teda ty všechny strany těch ohrad.
3: Přesně tak, tady bude jeden kůl a z každé strany nalevo i napravo bude fotopast, takže celý prostor, celý obvod té ochrany bude vlastně sledovaný.
2: Do výzkumu se zapojí i chovatelka Eva Hrubá. Žije v asi 20 kilometrů vzdáleném Zdoňově, prakticky u hranic s Polskem.
4: Ale prosím tě, Kubičku.
2: Desítky ovcí jí kromě ohradníků chrání také pastevečtí psi. V minulosti kvůli útokům vlků přišla asi o 20 zvířat.
5: Teďkon poslední 2 roky už je to bez škod. Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
2: Pravidla plánovaného výzkumu jsou podle Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity jasně daná. V Broumovském Výběžku i v Beskydech půjde o 16 mobilních pastvin o rozměrech 2,5 tisíce metrů čtverečních. Chránit je budou 4 různé typy oplocení. 120 cm vysoký lankový ohradník, různě vysoké síťové elektrické ohradníky a také ohradník s takzvaným fladrami.
3: Takzvanými zradidly, které slouží k odlákání vlků od útoku na ovce.
2: Fladry jsou proužky zhruba 6 cm širokých textilí, rozmístěných asi 0,5 metru od sebe.
3: Jsou třeba i videa, kdy je nějaký kadáver zabité ovce v ohradě, která je ohraničená jenom těmi fladrami a vlci se bojí vlastně přeskočit.
2: Dodává Miroslav Kutal. Do konce letošního roku ochranáři vyberou chovatele i lokality, a to v Broumovském Výběžku i Beskydech. Samotný výzkum začne příští rok a potrvá 2 roky. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Krátké zprávy a Adela Burešová.
3: Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů je minimálně 5 lidí zraněných. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení často. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. Dodávky se ale později obnovily. Záběry televize NHK zase ukázali, že na východě japonské metropole prasklo potrubí a na silnici se vylila voda. Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos, řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády ale nezmínil. Už dříve řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic. Malajzie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný počet nákazy horečkou dengue. Nejvíce nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpuru. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci. V Malajzii se cena za dvě dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2,5 tisíce korun, což podle lékařů ale hodně lidí odradí. Mendelova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Broumovském výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, třeba laňkový, síťový, elektrický anebo ohradník s takzvanými fladrami, tedy pásy textilií.
1: Sport.
3: Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris z McLarenu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska. Spolu s nimi vyrazí do dnešního hlavního závodu z první řady George Russell z Mercedesu. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli odstartuje ze třetí pozice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 na Prostějovsku a u sjezdu na Studénku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna stále pozorně za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na kilometru 241,5 blokuje levý pruh nehoda. Následky nehody utržený přívěs. Na místě záchranáři objíždí se z části pravým pruhem a po krajnici plynule. Na D1 z Ostravy do Přerova srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem na Studénku a k Mošnovskému letišti na kilometru 334. Šetří policie a místem teď projedete bez zdržení. A ještě jednou D1 u Šmejkalky bude do 8 ráno obousměrně neprůjezdná. Omezení se vozidlem do 12 tun objíždí mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů, na horách se budou teploty držet kolem 13. To byly zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: V letní autoškole Radiožurnálu už jsme probrali, jak se chovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo. Co ale dělat, když nás někdo předjede a poté mezi námi nenechá bezpečný odstup? Tak na to odpovíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Většina řidičů to asi zná, auto vás předjede a zařadí se těsně před vás. Potom ale chybí bezpečný odstup. Letní autoškola Radiožurnálu poradí, jak se v takové chvíli zachovat.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V jednom z předchozích dílů letní autoškoly Radiožurnálu jsme probrali, jak se zachovat, když se na nás zezadu jiné vozidlo tlačí. Ale co opačný případ? Auto vás předjede a zařadí se těsně před vás, tím pádem mezi vámi není bezpečná vzdálenost. Víte, jak byste se měli v takové situaci zachovat? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: V takovém případě samozřejmě já si tu bezpečnou vzdálenost musím opět nějak vytvořit. A teď záleží na tom, jakým způsobem si ji vytvořím. Myslím, že pokud jsem zkušený řidič, tak jenom sundám nohu z plynu a v podstatě naprosto plynule si tu vzdálenost vytvořím.
2: Je ale potřeba si také uvědomovat určitá rizika. Jaká to jsou?
3: Pokud jsem ale neskušený řidič, tak se mi může stát, že pokud se přede mě někdo zařadí na nějakou vzdálenost, která mi není příjemná a nevnímám ji jako bezpečnou, tak mohu reagovat trošičku zbrkle. To znamená, že se šlápnu ten brzdový pedál, můžu začít prostě intenzivněji brzdit, ale pak bych si měl uvědomit, že i za mnou jedou vozidla a já v tu chvíli udělám něco neočekávaného a v tu chvíli tam může docházet k nějaké kolizní situaci.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

Invalidovna v pražském Karlíně se nyní dočká rozsáhlé rekonstrukce. Včera se do ní na dlouhou dobu naposledy mohli podívat návštěvníci a toho využil i náš reportér, takže reportáž uslyšíte ještě do páté hodiny.

0: Historickou invalidovnu v pražském Karlíně příští týden převezmou řemeslníci. Národní památkový ústav ji totiž v příštích letech kompletně zrekonstruuje. Lidé se tedy včera do unikátní stavby z roku 1732 podívali na dlouhou dobu naposledy.
1: Slavnostní den začíná nástupem vojáků v dobových uniformách. Vojáci společně s vedením invalidovny pokládají květiny k soše hraběte Petra Stroziho. To je zakladatel nadace, která stála za vznikem invalidovny. Zazněla i salva z vojenských nablýskaných pušek.
2: Fertig! Hoch an! Feuer!
1: Na nádvoří invalidovny si návštěvníci mohou prohlédnout vojenské dobové vybavení. Vojákům velí Jan Hodina.
3: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří. Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
1: O prohlídky je obrovský zájem. Lidé si museli předem domluvit rezervaci. Průvodkyně Kateřina upozorňuje na jednu z chodeb, kde se točil film Amadeus.
4: Jsou to ty scény z Blázence, jestli si vybavíte. Invalidovně se točil i třeba seriál Einstein.
5: Budova má duši.
1: Jeden z návštěvníků, Michal Holeš z Prahy.
5: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
1: Návštěvnice, která má za sebou prohlídku, slečna Iveta.
6: Podle těch plánů to bude zajímavé, co tady vznikne. Otázka je, za jak dlouho, jestli to vůbec stihnou za ty 3 roky.
1: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci tak vlastně byl raněn a vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc s válečným invalidům a přestárlým vysloužilcům.
1: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. V historické budově mají podle plánu vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
2: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Tenistka Sara Bejlek si finále turnaje v Cincinnati nezahraje, prohrála s Američankou Goffovou. A bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli nedostatku vody nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky odhadují, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíce kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Pulpán.
4: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště z posledních dnů. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil premiér Mark Carney. Jako první uvalili 50% clo na dovoz kanadského zboží v sobotu ráno Spojené státy. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli zkrachovala.
5: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun, a týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty nebo třeba divadelní vystoupení. Například zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
6: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
7: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
6: A co říkáte na japonskou kulturu?
7: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
8: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
9: Říká kastelán zámku Jan Rozendorovský.
8: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
6: Součástí programu byla i výstava bonsai. Z Horšovského Týna, Julie Suchá, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Sara Bejlek se do finále turnaje v Cincinnati neprobojovala. Američance Goffové podlehla po sadách 4-6 a 1-6. České volejbalistky vyhrály na domácím mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0. Podle smečařky Báry Rejmanové byly klíčové úvody setů.
10: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek. Ustali jsme i začátek toho druhého setu, když se nám to vlastně vymstilo, že jsme začali hned prohrávat proti Řekyním, a myslím, že super příjem a útok hlavně. Vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku, to byl podle mě klíč.
2: Večer se Češky utkají se Srbskem, Radiožurnál Sport odvysílá zápas živě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 na Prostějovsku, další na silnici 50 u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna se objíždí následky nehody. Za sjezdem na Němčice nad Hanou na kilometru 241,5 blokuje levý pruh, utržený přívěs. Jede se pravým pruhem a po krajnici teď plynule. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova srazila dvě osobní auta lesní zvěř. Omezení taky překážky čekejte u odboček na Bánov a Suchou Los. A připomínáme objízdné trasy obousměrně, zavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice, těžšími vozidly mezi exity 21 a 90 po trase Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky a teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Původně ho posílali na basketbal, ale byla mu malá výstroj. Slovák Zdeno Chára se ale nevzdal a v jakém sportu se nakonec prosadil, to určitě dobře víte, v ledním hokeji. Důkazem jeho píle a úspěšné kariéry jsou lidé, kteří dorazili z celého světa na jeho rozlučkový zápas do Trenčína. A nebyli to jen sportovci, co trávili celý život u ledu. Pozvánku přijal i bývalý fotbalový brankář Petr Čech. A tady na Radiožurnálu o tom ještě uslyšíte podrobněji. Tak dobré nedělní ráno.
3: Víkendový Radiožurnál
12: a Vojtěch Bidrman.

0: zbojem.
1: V Třinci mají jednoho cyklistu, rekordmana, který si uložil své kolo do místní cyklověže už asi 700krát. Ne každý si ale svůj bicykl zase vyzvedne. Magistrát proto jednou za čas dlouhodobě uložená kola převeze do skladu. Tam pak čekají, jestli se k ním ještě někdo přihlásí.
2: Opustíte žlutou bezpečnostní zónu.
3: Moderní odpružená kola, ale i jednu zelenou starou Libertu je vidět přes sklo třinecké cyklověže.
4: Parkuju tady kolo, teď jsem tady už je x dnů, takže 45 korun budu dneska doplácet.
3: Petr Kratochvíl používá věž při dojíždění za prací.
4: To mám, já nevím, tak 3-4 kilometry. Přijedu tady, dám kolo a nasedám na vlak.
3: Cyklověž používají i lidé, kteří nemají kam bezpečně uskladnit drahá kola. Někdo do věže zase občas odloží i nepotřebné staré kolo. Jednou za 3 roky proto zaměstnanci magistrátu odvezou do skladu všechna kola, která jsou ve věži déle než 30 dní od posledního uložení. Před 3 roky jich bylo okolo 50.
5: Přijela policie a kontrolovala si ty kola, jestli nejsou hledání. Jo, jako nějaké krádeže nebo tak, ale žádné nenašlo. Takže jsou tam i nějaké dražší kola, které nikdo nechce.
3: Říká mi technický pracovník magistrátu Ivo Sochor. S nevyzvednutým kolem pak město podle zákona nakládá jako z věcí nalezenou. Jak mi vysvětluje mluvčí Stanislav Češlar.
6: To znamená, že po dobu 3 let ze zákona je kolo nebo jsou kola uzamčeny v zabezpečené místnosti. Po dobu těch 3 let se může samozřejmě vlastník o to kolo nějakým způsobem domáhat. A poté propadne městu.
3: Nepoužitelná kola se sešrotují. Ta v lepším stavu končí v charitě nebo putují do zámoří v rámci akce Kola pro Afriku. Čas na vyzvednutí zapomenutých kol z cyklověže mají lidé do 15. září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.

0: Nedělní ranní radiožurnál pro vás připravuje prakticky stejný tým jako včera. O témata našeho vysílání se stará editor Miroslav Skoupí. Za technickou stránku věci zodpovídá mistr zvuku Tomáš Kouba a počasí pro vás hlídá Václava Marešová. Takže ti, Václavo, stejně jako včera touhle dobou přeju. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Počasí.
1: A jestli vás zajímá, jak je právě teď, tak to dnešní ráno je relativně chladné. Teploty se totiž aktuálně pohybují od 7 do 12 stupňů. No a nejchladněji je teď na západě Čech. Třeba Mariánské Lázně nebo Tachov, tak tam mají teď jenom 6 stupňů nad nulou. Ve středních Čechách teploměr ukazuje víc, většinou kolem 10. Příbram nebo Kralupy nad Vltavou, tam je právě zmiňovaných 10. No a podobné teploty jsou i na Moravě a ve Slezsku. Jenom východ republiky je opět o něco chladnější. Třeba Luhačovice nebo Vizovice, tam vám teď ukáže teploměr 8 stupňů. Obloha tak ta je většinou jasná až polojasná a zůstane to tak i přes den. Přehánky ty dnes budou opravdu jen ojedinělé. Máme tak před sebou slunečný den s teplotami od 17 do 22 stupňů. Na jihovýchodě Moravy naměříme kolem 25. Když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže kolem 12 stupňů nad nulou. No a dnes povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Otec bol obrovský športový fanúšik. Áno, chcel strašne, aby mohol byť súčasťou tohto zápasu, ale bohužiaľ nedožil sa, tak sa pozeral na Zora.
1: I přesto si ale Zdeno Chára dokázal rozlučku užít.
2: Zdeno, tak posledný zápas, aké emócie?
0: A prečo máš ty prvé slovo?
1: Smál se Chára po otázce slovenského novináře Maroše Korbela, se kterým se hvězda Bostonu dlouhodobě zná. Třeba jako s fotbalovým brankářem Petrem Čechem, který si po kariéře zpestřuje život v hokejové brankářské výstroji.
0: Petr Čech je člověk, který se málo kedy vidí a najde jeho talenty, kvality, aký je speaker, aký je líder, ak dokázal profesionálne hrať futbal, hrá hokej, hrá bubny, tvorí muziku. Toto sú vyloženie géniovia. A Petr Čech je podľa mňa jeden z géniov.
1: Říká Chára, ale Petr Čech měl v letním počasí na stadionu iné starosti. V Trenčíne byla mlha.
3: Pomáhala nám teda tá obrazovka, že ja som vlastne koukal nahoru a jakmile začal protiútok, jak som sa podíval, z jaký strany kdo jede, tak Zdeno je vidieť všude. To byl jediný, ktorý byl vidieť.
1: Zdeno Chára měří 206 cm. Vedení NHL mu dalo výjimku, aby mohl mít delší hokejku, než dovolují pravidla. Cháry se ale na výšku neptejte, nemá to rád. A tak o tom může mluvit třeba jiná slovenská legenda, Marián Hossa.
4: Je obdivuhodné, čo on dokázal počas tej kariéry, že sa nevzdal, aj keď ho posielali na basketbal, aj keď mu bola výstroj malá.
1: V Trenčíne byly hviezdy svetového hokeje. Z Bostonu přiletěl třeba i 65-letý Ray Burk, dále pak Slovenec Andrej Kopitar a také vítězové z Nagana, ti teda přijeli, a nejen Robert Reichel.
4: Prvýkrát som si ja napríklad zahral v jednom týme s Jardom Jagrom, čo som bol veľmi rád, urobili sme si do pár fotiek a sme si to spoločne užili, ale hlavne to bolo o Zdenovi, o jeho neuveriteľnej kariére. Ja verím, že raz sa natočí nejaký dokument alebo film, alebo je o čom.
1: Doufal Marián Hossa po rozlučce s kariérou Zdena Cháry. S přispěním Martina Balážika ze Slovenského rozhlasu František Kuna, Radiožurnál.

zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je půl šesté. A Tereza Tomášková přidá zprávy.
4: Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů je minimálně 5 zraněných. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení často. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. Podle televizních záběrů na východě japonské metropole taky prasklo potrubí a silnici zatopilo. Voda. Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky Litavou v Rychmanově. Některé menší toky už vyschly úplně, třeba Bílý potok, Kuřimka nebo Bobrava. V Chrudimi začíná hudební festival Zlatá pecka. Slavnostní zahájení je v 10:30 v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Večer v městském kině promítnou dokument Carmen Story o operní pěvkyni a zakladatelce festivalu Dagmar Peckové. Zlatá pecka se od začátku zaměřuje mimo jiné i na podporu mladých hudebníků.
5: Sport.
4: Fotbalový záložník Lyonu Pavel Schulz se po zranění kolene vrátil na trávník v nejvyšší francouzské lize. Jako střídající hráč si připsal asistenci na první branku svého týmu na stadionu Toulouse. Lyon pak přidal ještě jeden gól a nakonec zvítězil 2-0. Naopak gólman Tottenhamu Antonín Kinský nedokázal zabránit porážce na hřišti Brentfordu. Londýnský klub prohrál na úvod anglické Premier League 0-3.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u sjezdu na Němčice nad Hanou a nehoda u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku blokuje levý pruh utržený přívěs. Omezení je za sjezdem na Němčice nad Hanou na kilometru 241,5. Místo je označené, jede se pravým pruhem a po krajnici plynule. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova dvě osobní auta srazila lesní zvěř. Nehoda je u odboček na Bánov a Suchou Los omezuje průjezd. Na cestu vytekly provozní kapaliny. A D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu bude do 8 ráno. Je neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka je pro vozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34 objíždí se například přes Benešov, případně Čerčany a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnešní ráno je nejteplejší v Praze, třeba měřící stanice Klementinum teď udává 14 stupňů. Praha je ale na té teplotní mapě spíš výjimkou, protože podobné hodnoty jinde moc nenajdete. Většinou teď teploměr udává od 7 do 12. Přes den to samozřejmě bude víc, i když i ty dnešní teploty budou nakonec srpna spíš podprůměrné. Přes den naměříme od 17 do 22 stupňů, na jihovýchodě republiky tradičně víc až 25. No a deště, toho jsme si v uplynulých dnech užili určitě dost. A tak možná někteří z vás přivítají, že před sebou máme alespoň podle předpovědí pár dní bez srážek. Naopak nás čeká slunečný den a podobné by to mělo být i příští týden. Poslední prázdninový týden tak slibuje jasnou až polojasnou oblohu a zapršet by opět mohlo až příští víkend. A taky teploty už budou vyšší. Zítra do 25, ale ve čtvrtek už by ty nejvyšší hodnoty mohly překročit i 30 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bitterman.
3: Ještě připomínáme, že Vizovice znovu ožily oslavou trnek, hudby a valašských tradic. 57. ročník vizovického trnkobraní nabízí hudební vystoupení, folklor, řemeslný jarmark, prohlídky likérky Rudolf Jelínek i bohatý program po celém městě. A velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků začíná dnes odpoledne ve 13:30. Přejeme vám klidnou neděli.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách. We'll be right back.

0: Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí. Jejich transplantáty se v Česku využívají například při opakovaných operacích předního skříženého vazu. Byl to případ i 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat.
3: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozené jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma.
4: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tak je to pro něho dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
3: Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk, za života i po smrti, vysvětluje šéf Národního centra tkání a buněk Daniel Špirka.
5: U těch žijících dárců tam se jedná zejména o maminky, které po porodu darují placentu a u těch dárců zemřelých, tak tam se jedná o posmrtné darování tkání a orgánů. Tuhle problematiku celou zaštiťuje transplantační zákon. To znamená, že pokud člověk za života prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu.
2: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v -80 stupních Celsia. Hana Novotná, Radiožurnál.

V dnešní ověřovně se na iRozhlasu věnujeme dalšímu řetězovému e-mailu, podle kterého Česko odvádí do rozpočtu Evropské unie mnohem víc peněz, než dostává zpátky. Jak nám ale potvrdilo ministerstvo financí, není to pravda. Autor zprávy totiž své tvrzení opírá o argument, který nemá s rozpočtem Evropské unie vůbec nic společného. Celou ověřovnu najdete na titulce našeho zpravodajského serveru iRozhlas.

0: Letošní novinka slovenského zpěváka Adama Ďurici iskrí v nedělním ranním radiožurnálu. Pokud jde o počasí, dnes by nějak extra jiskřit nemělo. Teď to potvrdí Václava Marešová.
1: Počasí.
2: Ano, dnes teploměr ukáže hodnoty jen kolem 20, na jihovýchodě republiky až 25, ale od zítřka už se začne oteplovat. Ten týdenní výhled totiž slibuje na pondělí teploty do 25, na úterý do 27 a ve středu už by mělo být 28 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek by pak teploměr mohl ukázat až 32, no a stále bude slunečno. Počasí by se mělo změnit až o příštím víkendu, kdy v pátek už se začne obloha postupně od západu zatáhnout. A oblačnost by měla přinést přehánky a místy i bouřky a taky mírné ochlazení. Teploty by se o příštím víkendu měly pohybovat kolem 25 stupňů. Dnes si ale ještě užijeme slunečný den. Tak hezké nedělní ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: A před 6 hodinou vás na Radiožurnálu zavedeme ještě do krásné Lípy na Děčínsku, kde pokračují se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Do oken hrobky se vrátí původní bohatě zdobené vitráže a řemeslníci dokončují zastřešení malé boční apsidy.
1: Ano, je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: Tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvykle, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu. Další unikátní věc je mozaik. Výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdalena Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny, což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálií, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude schánět dotace. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Dvě ukrajinská města, Sloviansk a Kramatorsk, kvůli zhoršení bojové situace změnila status. Fotbalisté Slavie v lize remizovali s Bohemians 2-2 a bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při nástupu do funkce loni v prosinci. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
3: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. V červnu o ní začala jednat Bezpečnostní rada státu. Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů, informovala o tom slovianská místní vojenská správa. Dvě strategicky významná města na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí bezprostředních bojů a vojenských operací.
4: Ruské jednotky jsou momentálně vzdálené od Sloviansku a Kramatorsku asi 12 kilometrů a postupují. Obě města už jsou v dosahu ruských FPV dronů, včetně těch ovládaných prostřednictvím optického vlákna. Rusko na město útočí i pomocí leteckých bomb Kap. Ukrajinští analytici citovaní informačním webem Euromaidan teď varují před možnou infiltrací ruskými vojáky, k té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Sloviansk a Kramatorsk jsou klíčovými městy pro ukrajinskou obranu Donbasu. Jsou součástí takzvaného pevnostního pásu ukrajinského opevnění, který od roku 2014 brzdí ruský postup hlouběji na ukrajinské území. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Tisíce lidí přišli na národní dožínky na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dožínkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště. Cílem oslav konce sklizně pak byla pivovarská zahrada.
5: Tak je to hezký, že tyhle tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maj, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobné ty průvody.
6: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
7: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
6: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Sport. Slavia remizovala v pátém kole fotbalové šance ligy s Bohemians 2-2. V tabulce je první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má, stejně jako Slavia, 11 bodů. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec ve Zlíně 1-0. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer se Češky utkají se Srbskem a digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu. A tenistka Sara Bejlek se nedostala do finále turnaje v Cincinnati. Američance Goffové podlehla ve dvou sadách. I tak je to pro Bejlek na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší umístění v kariéře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 na Prostějovsku nehoda a u Šmejkalky uzavírka. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku zůstává po noční nehodě zavřený levý pruh. Omezení je za sjezdem na Němčice nad Hanou na kilometru 241,5. Objíždí se vpravo plynule. Na silnici 11 z Bruntálu do Rýmařova se po cestě pohybují krávy. Pozor, dejte za Václavovem. U Veselí nad Moravou částí města Milokošť se střetlo osobní auto s vlakem. Nehoda blokuje pruh na železničním přejezdu mezi Veselým a Uherským Ostrohem. A ještě 2 hodiny bude neprůjezdná D1 na Benešovsku. Na Brno i Prahu kvůli zkouškám na mostě. Šmejkalka. Uzavírka provozidla do 12 tun je mezi exity 21 a 34. Jezdí se přes Benešov nebo Čerčany a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A zveme vás ještě na africké trhy do Náchoda, kde dnes ochutnáte to nejlepší, co nejen Afrika nabízí. Tedy třeba čerstvé exotické ovoce od drobných farmářů, především z Ugandy, ale taky kvalitní kávu, různé druhy čajů, super potraviny nebo rukodělné výrobky. K tomu všemu vám přejeme pohodovou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrmana.

0: Americká kapela původně z Connecticutu Last Goodnight v nedělním ranním radiožurnálu. Jsme rádi, že s námi vstáváte. Dnes je 23. srpna. S trochou nadsázky se dá říct, že v Jeseníkách teď o víkendu znovu vypukla zlatá horečka. Do skanzenu ve Zlatých horách dorazilo přes 150 závodníků, kteří tam soutěží v rýžování zlata. Absolutní vítěz všech kategorií si odveze po dnešním finále putovní zlatou pánev. A my vás teď do Jeseníků vezmeme.
1: Josef Jojo Režný, Matuš Kohut Kolár.
2: Zlatokopové už stojí na svých místech na závodišti ve skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku.
1: Opláchněte si, pánové. Rozočí OK, competitors OK. Take your place. Get ready. Go!
2: Je odstartováno a za pár minut už první soutěžící ponesou své vyřížované kousky zlata rozhodčím, popisuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: On neví, kolik vlastně kousků zlata v tom kyblíku má. Vlastně za každou nenalezenou zlatinku nabíhá trestný čas. Takže je potřeba rýžovat rychle, ale zároveň i pečlivě.
2: Mezi soutěžícími je i mistr světa v kategorii veteránů Ferry Kiefer.
4: My já to robím 13 rokov, vyštudoval jsem geologii.
2: Zlatokopem se podle něj může stát každý.
4: Treba si to vyskúšať, je to celkom dobrá aj zábava, aj stretnutie s kamarátmi. A je to zaujímavý šport, stojí to za to.
2: Pro budoucí mistry světa je kousek za závodištěm otevřená škola rýžování. Zkušení zlatokopové návštěvníkům ukazují, jak na to.
5: Musíme to setřepat a namočit hlavně, takže dolů. Pojďte, držte si to.
2: No. Budoucím zlatokopům pomáhá paní Radka.
6: V písku je nasypáno opravdové zlato, protože jinak by to nefungovalo a krouživými pohyby se ten písek odmývá.
7: Jak je to zlato velké?
6: Milimetr.
7: Takže člověk musí mít i dobré oči.
6: Ano. Kdyby svítilo sluníčko, jak se to zlato krásně leskne.
2: Jan, Dominika a Blanka si odnáší zlato ve skumavce s vodou.
8: Našli jsme tři, no.
9: Tři kousky, které jsme dostali a mě tohle téma zajímá už jaký roky.
2: Shodují se, že rýžování zlata chtějí v budoucnu ještě zkusit. Ze Zlatých hor Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6:45. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený zřejmě ještě několik dní. Důvodem je podemletá trať po pátečních silných deštích. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic Martin Kafka. Úsek je na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji. Omezený provoz je ze stejného důvodu třeba taky na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou, kde jezdí posázavský Pacifik. Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman je na oficiální návštěvě Francie. Dnes by se měl setkat s prezidentem Emmanuelem Macronem. Cílem princovy cesty je mimo jiné posílení vazeb v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo bezpečnosti. Tématem jednání budou taky způsoby, jak při přepravě ropy obejít Hormuzský průliv.
2: Počasí.
3: Dnešní slunečné počasí s teplotami kolem 20 stupňů dnes bude doslova vybízet k výletům. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže jen kolem 13 stupňů a vítr ten dnes povane slabý, severozápadní až západní. Jinde naměříme od 17 do 22 stupňů. Teď ráno se ještě místy objevují mlhy, jinak je ale obloha většinou polojasná a teploty jsou relativně nízké, aktuálně mezi 6 až 10 stupni. Jsou ale místa, kde teplota klesla ještě níž, jen ke 3 stupňům nad nulou. Tam patří třeba Kořenov na Jablonecku anebo jihočeské Volary. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: České republiky a není oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřešku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, a ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jenom kostičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě procházím to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. Z Turnova Johana Tománková, Radiožurnál.

Na nádrži Jesenice u Chebu v areálu kempu Baldy vrcholí třídenní pedalboardové závody. Dnes bude na programu soutěž 4člených štafet. Všechno to začíná v 10:30 dopoledne. Tak krásnou neděli.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Radiožurnál 6:30. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Česko přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první letošní půl rok jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili víc než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti zatím takových odvolání eviduje jen několik. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil premiér Mark Carney. Spojené státy v sobotu zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů, přepočtu přes 400 miliard korun. Podle Carneyho se ani na poslední chvíli nepodařilo obchodní spor mezi zeměmi vyřešit. Kanadská cla budou podle něj ve stejném objemu jako ta americká. Zaměří se hlavně na zboží, jako je ocel nebo mléčné produkty. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Na náměstí je navíc vysazených 30 nových stromů. Sport. Fotbalisté pražské Slavie remizovali v šancelize po druhé za sebou. Z Bohemians hráli 2-2. V čele tabulky je Slavia jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako slavisté. V dalších zápasech 5. kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka ve Zlíně a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D1 v úseku z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou už odklidili z levého pruhu přívěs. Kilometr 241,5 zůstává tam zavřený levý pruh, úsek ještě uklízí, jede se pravým pruhem a po krajnici plynule. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati spadl na cestu strom. Překáží na výjezdu z města do Otrokovic u odbočky na přímou ulici na úrovni hypermarketu Albert blokuje pravý pruh. Ještě připomínka objízdných tras obousměrně zavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Těžšími vozidly mezi exity 21 a 90 po trase Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na koupání to dnes asi ještě nebude, i když předpověď počasí slibuje slunečný den, ale teploty ty budou za těmi typicky letními ještě zaostávat. Většinou naměříme od 17 do 22 stupňů, na jihu Moravy do 25. To se ale změní už uprostřed příštího týdne, kdy se oteplí i nad 30 stupňů. Takovým nejteplejším dnem by měl být čtvrtek, u kterého je u předpovědi napsaná dokonce číslovka 32. Ta radost z teplého a slunečného počasí ale bude trvat relativně krátce, protože už v pátek se začne od západu obloha zatahovat a opět musíme počítat s přehánkami a místy i bouřkami. Přehánky pak předpověď slibuje taky na sobotu a neděli, tedy poslední prázdninový víkend. A ten závěr prázdnin tak bude spíš deštivý s teplotami kolem 29 stupňů. Na jeho východě ale naměříme až 33. To byly zprávy. A teď pokračuje Vojtěch Bydrman. Hezké ráno.
1: A ještě doplním, že taky dnes odvysíláme na Radiožurnálu hned několik hodin z mobilního vysílacího studia, kterému tu hrdě říkáme Airstream a už několik dnů je zaparkovaný na Českobudějovickém výstavišti. Dnešní vysílání Radiožurnálu ze země živitelky začne v 10 hodin, kdy moderátor Vladimír Kroc přivítá svého dnešního hosta Jakuba Polenského, experta na využití dronů v zemědělství z Jihočeské univerzity. Poslouchejte nás i dál.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6:37 v nedělním ranním radiožurnálu, teď mimořádné zprávy ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce. Zvěř na vozovce. 38. kilometr blokuje levý jízdní pruh.
3: Těsně před sjezdem na Bezděčín leží v levém pruhu sražená. Nikdo tam nestojí u toho.
2: Dálnice D10 před Mladou Boleslaví směr Turnov překážka. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Děkujeme Milanu Glistovi do redakce Zelené vlny v Ostravě a teď vás na radiožurnálu vezmeme do české vesnice Aibntal v rumunských horách, která každoročně teď ve druhé polovině srpna hostí známý festival Banát. Letos trval 4 dny a konal se už po 15. I tentokrát čeští návštěvníci zaplnili zahrady, louky a vesnické domky, protože to k tomuhle neobyčejnému festivalu jednoduše patří. Mezi hosty, návštěvníky i našimi krajany se proplétal reportér Martin Dorazín.
4: Na 4 dny v roce se tato klidná panácká vesnice Aibntal, česká, česko-rumunská, promění v neuvěřitelný rej stovek lidí, kteří sem přijedou z Česka, ale také z Rumunska, a z každého dvora tady doslova v centru se line nějaká hudba. Tady třeba teď zpívá Lucie Rédlová, která patří ke stálicím hvězdám panáckého festivalu. Už je tady po 13. z 15 ročníků. Co to je pro tebe Banát?
5: No, vlastně takový letní tábor. Já jsem tady začala jezdit těsně po 30 a prostě se mi tady zalíbilo, protože mám za to, že tady jezdí super lidi, protože ta daleká cesta prostě odfiltruje blbce, abych to tak řekla. On si to opravdu každý rozmyslí, jestli se tady bude prostě štrachat takovou cestu. Takže mám prostě pocit, že tady jezdí taková podobná krevní skupina lidí, které zajímá taková podobná muzika, výkvět české alternativy, když to řeknu.
6: Já půjdu k tobě a ty půjdeš ke mně.
4: Na Banátském festivalu můžete potkat nejenom muzikanty, ale také herce a herečky, například Nelu Boudovou.
7: A Nelo, ty patříš taky k těm lidem, kteří tady jezdí nejenom jako návštěvníci na Banátský festival. Ty tady máš takové, jak to nazvat? Workshopy?
8: Ano, já myslím, že jsou to seberozvojové workshopy, protože já se kromě herectví také zaobírám seberozvojem, koučováním, a na jednom takovémhle workshopu vznikla myšlenka, že muži mají velký problém s oslovením žen nebo s odmítnutí.
7: Jak kdo?
8: Jak kdo samozřejmě, ale tady vznikla, tady byl ten požadavek, jestli bychom nemohli udělat banátskou seznamku, takže vlastně festival začíná úplně tím, že děláme takový speed date, kde se seznamují muži se ženami.
7: Speed dating je rychlé.
8: Rychlé rande, ano.
9: Ano.
4: Nela Boudová se večer ujala také velmi zvláštní a pro ně netypické, jako ostatně asi pro každého, role. Role oddávající.
10: A nyní se ptám vás, vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným panem Michalem Bláhou? Přijímáte ho takový, jaký je?
11: Ano.
4: I takové zázraky se tady dějí. Z Aibntalu v Banátu Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: I ve 6:45 posloucháte Radiožurnál. A Tereza Tomášková teď přidá zprávy.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému STEMT údajně dokážou sestřelit i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku. Víc k tomu chystáme do zpráv v 7. V Karlových Varech opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Promenádní prostor byl několik let uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Stavbaři musí při rekonstrukci postupovat šetrně kvůli nestabilnímu podloží a ochraně vřídla.
2: Počasí. A začneme krátkým pohledem na meteorologickou mapu. Dnešní ráno je relativně chladné, většinou jsou teď teploty od 6 do 11 stupňů. Obloha je ale většinou polojasná a místy se objevují i mlhy. Nejtepleji je tradičně ve středních Čechách a taky na jižní Moravě. Třeba Praha Klementinum, tak ta teď hlásí 14 stupňů. To je ale spíš výjimka, jinde jsou totiž teploty o poznání nižší. Třeba Česká Lípa, Liberec, Rokycany, tam teploměr aktuálně ukazuje 7 stupňů. Stejně jako na východě Moravy, třeba v Hošťálkové anebo ve Velkých Karlovicích. Máme tak před sebou slunečný den s teplotami mezi 17 až 22 stupni, na jihovýchodě Moravy naměříme až 25. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže jen 12 stupňů. A dneska povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr. Tak hezké nedělní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na radiožurnálu teď ke sportu. Vodní slalomáři pádlovali o mistrovské tituly pod Lipenskou přehradou. Na kajaku překvapivě vyhrál Martin Rudolfr. Zlato mezi kajakářkami vybojovala Antonie Galušková.
1: Na kánojích byli nejlepší Lukáš Rohan a Tereza Kneblová. Pro Terezu Kneblovou je to další zlato k titulu mistryně světa z roku 2026. Prostě sezóna snů.
2: Tak samozřejmě jsou tam výsledky, které myslím, že nikdo nečekal, a jsem za ně hrozně ráda. Já jsem spíš chci posouvat v těch svých jízdách, té stabilitě a hlavně v té hlavě, a to se mi teďka daří, že se zvládám sklidně třetím startem, a toho si asi cením víc než těch výsledků.
1: Sklidněná hlava, je to i dílo toho, že jste mistryně světa?
2: To si myslím, že ne, že to toho úplně nemá nějaký vliv. Myslím, že je to hlavně tím, jak jsem na tom pracovala, a myslím, že paradoxně ten titul z Ameriky mi to spíš docela znepříjemňuje, takže v tomhle, jako v tom nastavení před tím startem, ale jsem ráda, že jsem to zvládla se nějak ukočírovat a že se to povedlo.
1: Právě teď během odpovědi jste přidala gratulaci od tatínka. Radí vám neustále, co vylepší?
2: Táta s mámou mě samozřejmě strašně podporují, ale moc mi do toho nemluví. Myslím, že mají důvěru ve mě a i ve mýho trenéra. Jsem ráda, že se to ukazuje na těch závodech, ale jsou pro mě hrozná podpora. Jsem ráda, že na ty závody jezdí, je to pro mě fakt dobrý.
1: Svoji vítěznou zlatou finálovou jízdu zhodnotil také Lukáš Rohan.
3: Celá ta trať je hodně záludná a technicky strašně náročná, protože tady vlastně máme vždycky jen dva tréninky a pak hned závodíme, což ale je skvělý, že to je vlastně pro všechny stejný a je to mimořádná událost, takže my si to fakt užíváme a byla plně klíčová ta kombinace pod mostem 12-13 a pak zvládnout spodek tratě, protože Váňův skok je nejen jenom známý tím, že je náročný, ale na konci té tratě, když jste na nějaký z té vteřině, tak to prostě bolí a ty chyby, pak stačí malá chyba, aby to bylo rozhodující.
1: No a teď asi přijde gratulace od reprezentačního šéftrenéra Jiřího Prskavce.
4: Hezky. Dobrá jízda, jak já myslím, že drobné chybky tam byly, ale právě protože je to Lipno, tak tady většinou nevyhrávají dokonalý jízdy a prostě bylo to vysokým standardem a myslím si, že velmi dobrý výkon.
1: Lukáš, jenom drobnost, pocitově se zdálo na břehu, že fouká vítr, to na trati nebyl vůbec žádný problém.
3: Já jsem to nějak nepocitoval, asi trošku fouká, ale na to jsme jakoby zvyklí a možná se bránky trošku hýbaly, ale rozhodně to nebyl nějaký problém. A v tomhle bych viděl, že to bylo naprosto férový pro všechny a počasí nás podrželo, protože ještě před týdnem to vypadalo výrazně hůř na tenhle víkend, trošku jsme se to obávali, ale je to za odměnu.
1: Doplnil mistr České republiky ve slalomu na divoké vodě na kánoji Lukáš Rohan. Z Lipna nad Vltavou Kamil Jáša. Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dobré ráno, je 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Fotbalisté Slovácka prohráli v lize v Mladé Boleslavi 1-2 a bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíc napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
3: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
3: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
5: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
3: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelit i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku.
6: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají tzv. Zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky Litavou v Rychmanově. Některé menší toky už vyschly úplně, například Bílý potok, Kuřimka nebo Bobrava. Archeologové našli v Brně v místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ji před staletími vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého období přesně cesta pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev znamená, vysvětluje vedoucí výzkumu z organizace Archaia Brno Lenka Sedláčková.
7: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí.
8: Sport. Fotbalisté Slovácka prohráli v šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Po pěti kolech tak mají stále jen jeden bod. O atmosféře v týmu z Uherského Hradiště mluvil trenér Jan Jelínek.
9: 5 zápasů, jeden bod. Nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme. Bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a i ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
8: V dalších zápasech pak Sparta porazila Artis Brno 4-0, Zlín prohrál s Libercem 0-1 a Slavia remizovala s Bohemians 2-2. A tenistka Sara Bejlek prohrála v semifinále turnaje v Cincinnati s Američankou Goffovou 0-2 na sety. I tak je to pro Bejlek nejlepší umístění v kariéře na turnaji kategorie WTA 1000.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a zřejmě končící omezení na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce hlásil náš zpravodaj sraženou zvěř. 38. kilometr, dejte pozor, neprůjezdný levý pruh. Na D1 z Ostravy do Brna na kilometru 241,5 před chvílí odklidili následky noční nehody. Jede se opět oběma pruhy. Uzavírka D1 na Benešovsku kvůli zkouškám na Šmejkalce zřejmě končí. Na exitu 21 Benešov už se na Brno jezdí, na exitu 34 Sázava směr Praha policie zastavila provoz a vypadá to, že pomalu odklízí kužely. Na Jihlavsku silnici 112 mezi Zdeňkovem a Novou Říší. Vážná nehoda v úseku, havarovala motorka na místě. Zdravotníci, taky hasiči, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Foukat má slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Robinson den, tedy festiválek pro děti i celé rodiny, najdete dnes před Robinson parkem pod Jánským kopečkem v Jihlavě. Celé odpoledne od 13 do 19 hodin čekejte zábavu na travnaté ploše před Robinsonem, a to zcela zdarma. K tomu, aby si děti vyřádili, budou venku skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště, bojovka o ceny a mnoho dalšího, včetně hudby a jídla. Vám všem přejeme krásnou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bidrmana.

0: Víte, že mnohé z vánočních tradic mají kořeny v Německu. Proč na vánoční stromeček vyšíme skleněné koule? Jejich příběh začal v malém městečku v Durynském lese.
1: Přesněji v malém sklářském městečku Lauša. Je zaříznuté do horského údolí s domy přilepenými na okolních stráních.
2: Lauša měla všechno, co skláři potřebovali. V okolí byl dostatek křemičitého písku, který je základní surovinou pro výrobu skla. Byly to také rozsáhlé lesy. Dřevo sloužilo k vytápění pecí i k výrobě potaše. A nedaleko se těžil vápenec. Právě písek, vápenec a potaš byly základní suroviny, díky kterým se tady mohlo sklo vyrábět.
3: Sand, kalk und potasche waren vorhanden.
1: Anja Felšeová je ředitelka Muzea sklářského umění v Lauše, kde skláři pracují od 16. století. Lauša, to jsou sklářské hutě a také tradice táhnoucí se staletími až do dneška. Místní skláři tu po generace foukali sklo nad otevřeným ohněm a foukají ho stále. V muzejních vitrínách je nejvíce k vidění ozdobená skleněná vánoční koule.
2: Existuje legenda, podle které byli místní skláři chudí. Neměli jablka ani ořechy, kterými se tehdy zdobily vánoční stromky. A tak je začali vyrábět ze skla. Z technologického hlediska ale vánoční ozdoby, tedy skleněné koule, představují další vývojový stupeň výroby skleněných korálků.
1: Jsou foukané a následně zdobené. Dobrý nápad a krásný výrobek si ale ještě nutně nemusí podmanit celý vánoční svět. Také to mohlo skončit tím, že by se vánoční skleněné koule staly místní regionální specialitou. Ale protože už o nich nějakou chvíli mluvíme, je zřejmé, že to dopadlo úplně jinak. Z náhražky jablek se stal symbol Vánoc, který dnes visí na milionech stromků. A ti, kdo na ně skleněné koule věší, často ani netuší, že příběh této ozdoby začal právě tady, v Durynském lese, odkud vás zdraví Pavel Polák, Radiožurnál.

0: Vítěz pěti hudebních ocenění Brit Awards, zpěvák Sam Fender ve víkendovém radiožurnálu. Jsme rádi, že vstáváte zrovna s námi. Za malou chvíli už bude 7:15. Tady jsou zprávy. Dobré ráno, posloucháte radiožurnál. Slovo má Tereza Tomášková.
1: Ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo spojené s Tomášem Baťou. Ze svahu kopce Barabáš nad Baťovým památníkem nabídne pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu přiblíží i podobu města v roce 1876, kdy se Tomáš Baťa narodil, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí Baťovu vilu, památník i lesní hřbitov, kde je Baťa pohřbený. Hotová má být letos na podzim. V Kazachstánu začaly parlamentní volby. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Občané budou volit jeho 145 členů. Odborníci se podle německé stanice Deutsche Welle shodují, že největší šanci na vítězství má strana Adilet prezidenta Tokájeva.
2: Počasí. Dnes ráno je relativně chladno, teploty se aktuálně pohybují většinou od 6 do 12 stupňů. Jsou ale místa, kde teplota klesla ještě níž. Třeba na Sněžce jsou teď 3 stupně nad nulou, na Pradědu 4. 4 stupně nad nulou teď udává i Orlické záhoří. No a třeba tradiční mrazová lokalita Horská Kvilda na Šumavě. Tak tam je aktuálně 0,1 stupně pod bodem mrazu. Obloha je většinou jasná až polojasná a zůstane to tak i přes den. Máme tak před sebou slunečko. Dnešní den s teplotami od 17 do 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměříme až 25. No a když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže jen kolem 12. A taky už přes hodinu máme slunce nad obzorem. Dnes vyšlo minutu po 6 ráno a zapadne 3 minuty po 8 večer. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: České volejbalistky si jen těžko mohly představit lepší začátek domácího mistrovství Evropy. Po dvou výhrách jsou velmi blízko postupu do osmifinále. Na vítězství nad Řeckem z úvodního dne navázaly Češky na brněnském výstavišti taky suverénní výhrou nad Rakouskem.
1: Samozřejmě nešli jsme do zápasu s tím, že to bude pohoda. Do každého zápasu chodíme s tím, že prostě musíme předvést ten nejlepší výkon. A naštěstí se povedlo, všechno jsme to zvládli pod kontrolou, 3-0, tak jak jsme si představovali.
2: Říkala spokojeně smečařka Magdaléna Bukovská po tom, co Češky deklasovali Rakousko 3-0 s tím, že v žádném ze setů nepovolili soupeřkám víc než 17 bodů. Výkon tak byl jistější než při úvodní výhře 3-1 nad Řeckem, myslí si další smečařka Bára Rejmanová.
3: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek a ustali jsme i začátek toho druhého setu, když se nám to vlastně vymstilo proti Řekyním a vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku a to byl podle mě klíč.
4: Myslím, že bylo fajn, že jsme se tam dostali my holky z lavičky, jsme to protočili, protože určitě těch sil bude potřeba, protože hrajeme 3 zápasy za sebou.
2: Ocenila smečařka Eva Svobodová jednodušší průběh zápasu, který umožnil hrát řadě náhradnic. Povedený vstup do turnaje je daný i poměrně příznivým losem. Papírově silnější soupeřky totiž domácí výběr teprve čekají.
4: Řekla bych, že papírově slabší bylo asi jen to Rakousko s tím Řeckem. Jo, jak měli jsme vyhrát, ale nebylo to určitě jednoduchý zápas na první zápas vstupu do turnaje. Ona ta Evropa, stejně jako například to VNL, tam moc slabších soupeřů není, takže si myslím, že asi není možnost si nějak víc vybírat.
2: Přirovnává Eva Svobodová úroveň evropského šampionátu ke světové lize národů. Jako třetí soupeř ve 3 dnech, ale českou reprezentaci čeká už mnohem silnější výběr. Nejlepší tým evropského žebříčku, Srbky. Z Brna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7:30. A Tereza Tomášková doplní zprávy.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený zřejmě ještě několik dní. Důvodem je podemletá trať po pátečních silných deštích. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Úsek je na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji. Omezený provoz je ze stejného důvodu třeba taky na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou, kde jezdí posázavský Pacifik. Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman je na oficiální návštěvě Francie. Dnes by se měl setkat s prezidentem Emmanuelem Macronem. Cílem princovy cesty je mimo jiné posílení vazeb v oblasti dopravy, zdravotnictví a bezpečnosti. Tématem jednání budou taky způsoby, jak při přepravě ropy obejít Hormuzský průliv. Nelegální lesní zvířecí hřbitov v Turnově musí zmizet. Na pozemku státních lesů v lokalitě na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček nebo morčat, včetně náhrobků, fotografií, květin a svíček. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu. Sport. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Američance golfové podlehla v semifinále 4-6 a 1-6. Bejlek tak nenavázala na předchozích pět výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou anebo světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 na Vysočině, další na Jihlavsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín se srazilo osobní auto s nákladním. 128. kilometr, dejte pozor, auta stojí v pravém pruhu a některá projíždějící vozidla v místě vybočují vlevo na poslední chvíli. D1 na Benešovsku po uzavírce kvůli zkouškám na Šmejkalce už průjezdná v obou směrech, noční uzavírka skončila o hodinu dříve. V Praze teď pomaleji na sjezdu z jižní spojky směr jízdy Barandovský most na Chodovskou a Spořilovskou ulici. Na sjezdu havaroval karavan. A na Jihlavsku silnici 112 mezi Zdeňkovem a Novou Hříší. Vážná nehoda. V úseku havarovala motorka, je mimo vozovku na místě záchranáři. Čekejte lidi, na vozovce taky omezený průjezd, možná je i uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní ráno je nejteplejší v Praze, třeba měřící stanice Clementinum teď udává 14 stupňů. Praha je na té teplotní mapě, ale spíš výjimkou, protože podobné hodnoty jinde moc nenajdete. Většinou teď teploměr udává od 6 do 12. Přes den to pak bude samozřejmě víc. Naměříme od 17 do 22 stupňů, na jihovýchodě republiky až 25. No a deště, toho jsme si v uplynulých dnech užili určitě dost, a tak možná někteří z vás přivítají, že před sebou máme alespoň podle předpovědi pár dní bez srážek. Naopak nás čeká slunečný den a podobné by to mělo být i v příštím týdnu. Poslední prázdninový týden tak slibuje jasnou až polojasnou oblohu a zapršet by mohlo až příští víkend. A taky teploty už budou vyšší. Zítra do 25, ale ve čtvrtek už by ty nejvyšší hodnoty mohly překročit i 30 stupňů. To byly zprávy. A teď opět pokračuje Vojtěch Bedrman.
0: A ještě vás pozveme na olomoucké Poděbrady, kde dnes pokračuje langošový víkend. Od 11 hodin dopoledne nabídne klasické i neobvyklé varianty těchto smažených placek. Od česnekového langoše přes maďara se slaninou či olomoučáka s pivními tvarůžky až po americkou barbecue verzi a nebo sladký langoš s domácím pribináčkem, mangem a kokosem. Nechte si chutnat.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnách.

0: Spoustu zábavy si užijí děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní letná v Praze. Můžou žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. Zájem o tábor je letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem festivalu.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu.
2: Jo.
1: Šála pořád mezi nohama, výborně, teď rozděl šáličky, to je těžká část.
3: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, nádolu.
3: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
2: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně herce vysoko, ale tak potom mě to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy. Něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
3: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů, perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví. Ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
3: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci, teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále. Kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky, co tam půjdou. Tak neskákat, jo, až dolů.
3: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
3: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Součástí zemědělské výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích je i letos živé vysílání radiožurnálu. Dnes o tamto vysíláme od 10 do 14 hodin. Klidně se k našemu airstreamu přijďte podívat. Teď ale teprve 7:45. Dobré ráno. Zprávy radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle téměř 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky. Podrobnosti od našeho asijského zpravodaje Davida Jakše chystáme do zpráv 8. Kvůli opakovaným krádežím instaluje prostějovská radnice kamery na budovu památkově chráněného národního domu. Už několikrát z budovy zmizely měděné okapy i další části. Kamery budou monitorovat především prostor u zahrady a taky vstupy a vjezdy do areálu. Do rekonstrukce budovy Prostějov investoval 120 milionů korun, včetně dotací.
2: Počasí.
3: Počasí o posledním prázdninovém týdnu určitě potěší všechny, kteří si ještě plánovali třeba výlety. Čeká nás totiž pár slunečných dní, a to bez deště a s příjemnými teplotami i nad 25 stupni. Dnes tady teploměr ukáže ještě hodnoty jenom kolem 20, na jihovýchodě republiky to bude víc až 25, ale od zítřka už se začne postupně oteplovat. Ten týdenní výhled pak slibuje na pondělí teploty do 25, na úterý do 27. No a ve středu to bude ještě víc, až 28 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek pak by mohl teploměr ukázat až 32 a stále bude slunečno. Počasí by se pak mělo změnit až o příští víkendu, kdy v pátek už se začne postupně obloha od západu zatahovat. No a oblačnost by měla přinést přehánky a místy i bouřky a taky mírné ochlazení. Teploty by se tak o příštím víkendu měly pohybovat jen kolem 25. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Sotva začala Kateřině Jelenové nedělní služba v pražské redakci Zelené vlny, hlásí se s dopravními komplikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protože máme neprůjezdnou dálnici D3 za Táborem, jak jsem říkala, D3 za Táborem směr Budějovice na 83. kilometru po nehodě osobního auta aktuálně uzavřená. Na místě před okamžikem přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Poslední volný sjezd na exitu 79 Pelhřimov a Měšice. Opakujeme D3 uzavřená směrem z Tábora do Budějovic na 83. kilometru vrtulník u vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kateřino, díky a vysílání víkendového radiožurnálu pokračuje i 9 minut před 8 hodinou raní. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu kontroverzního osadnického projektu na západním břehu Jordánu. Krok vyvolal mezinárodní kritiku. Projekt by totiž odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Přichází 2 měsíce před izraelskými volbami a v době, kdy na západním břehu vyeskalovalo dlouhodobé osadnické násilí. Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová k tomu zjistila víc. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Kde přesně leží ta zóna, kterou Izrael označuje jako E1 nebo taky East One?
3: Ta oblast má asi 12 kilometrů čtverečních a leží na okupovaném palestinském západním břehu Jordánu v těsném sousedství od východního Jeruzaléma a taky v blízkosti dalších palestinských měst Ramalláh a Betlém. Ta oblast East One je mezi východním Jeruzalémem a velkou izraelskou osadou Maale a Dumim a podle většiny států je s ohledem na mezinárodní právo podobně jako další izraelské osady na západním břehu i tato nelegální. Plány na další osadnickou výstavbu té oblasti vznikly už v 90. letech a nevzdala se jich v podstatě žádná další izraelská vláda, ale posun toho záměru brzdil hlavně tlak mezinárodního společenství. V té oblasti žije přibližně 3700 Palestinců, převážně jde o beduíny zhruba ve 20 komunitách a některé z nich už zažily třeba demolice domů nebo vysídlování.
0: A co tedy teď současná izraelská vláda hodlá v této oblasti dělat?
3: Tak rozšiřování osad v oblasti East One schválila už loni a to napadly u izraelského soudu právě místní beduíni a taky některé izraelské neziskové organizace a ten proces stále běží. Teď přesto izraelské úřady vypsaly tender na výstavu zhruba 1200 z celkových 3400 plánovaných bytových jednotek a ty nabídky přijímají do 19. října, tedy asi do týdne před izraelskými parlamentními volbami, což by stížilo případné rušení a změny toho tendru novou izraelskou vládou. Projekt by ještě víc narušil územní celistvost toho území, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. A například ministr financí, krajně pravicový izraelský politik Bezalel Smotrič, který zároveň dohlíží nad osadnickou správou, sám opakovaně říká, že ten projekt má za cíl zabránit vzniku palestinského státu.
0: Už se zmiňovala, že rozšiřování izraelské výstavby na východ od Jeruzaléma čelí dlouhodobě mezinárodní kritice. Které státy teď reagovaly na vypsání tendru?
3: Proti tomu kroku se ozvaly Spojené státy, jak taky ministerstva zahraničí několika arabských a muslimských zemí, namátkově třeba Turecka, Egyptu nebo třeba i Indonésie a Pákistánu. A už to loňské rozhodnutí izraelských úřadů kritizovala taky skupina evropských zemí, Austrálie a Kanada. A tehdy se k tomu prohlášení přidalo i Česko. To bylo tedy ještě za vlády Petra Fialy z ODS. Ke zrušení toho tendru teď vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. A k tomu přihlášení se přidala i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Firmám, které by se výstavby chtěly zúčastnit, vzkázaly, ať si uvědomí rizika a na stole by mohly být i sankce na ty, kteří se podílejí na rozšiřování osad. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar tu kritiku odmítá s tím, že židovský národ má podle něj právo žít na celém území Izraele. Ale k uvalení sankcí vyzvalo i palestinské ministerstvo zahraničí, které už dřív ten nový plán osídlování označilo za rozšíření zločinu genocidy, vysídlení a anexe.
0: Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, díky, uslyšíme se ještě asi za hodinu a čtvrt v zápisníku zahraničních zpravodajů, to se společně vypravíme do Jordánska. Tak zatím naslyšenou.
3: Budu se těšit, naslyšenou.

Ostravští báňští záchranáři se po konci těžby chtějí prosadit v pozemním stavitelství. I o tom uslyšíte v dalších zprávách Radiožurnálu, které začnou přesně za 2 minuty. Tak dobré nedělní ráno.

0: Radiožurnál 8 hodin. Tereza Tomášková pro vás má zprávy.
1: Po zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení kvůli pochybení soudců nebo státních zástupců. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy deklasovaly Rakousko. Dálnice D3 z Tábora do Budějovic je po nehodě neprůjezdná na 83. kilometru a bude slunečno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle téměř 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
3: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Silničáři už otevřeli most Šmejkalka na dálnici D1. Zavřený byl od večera kvůli opakované zátěžové zkoušce. Na rozdíl od uzavírky den předtím, tentokrát nejsou na místě dopravní komplikace. Víc v zelené vlně Radiožurnálu na konci těchto zpráv. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení. Týkají se pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21. Za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
4: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
1: Podle ministerstva spravedlnosti ale zatím brzy uvažovat o změnách. Ostravští báňští záchranáři hledají další možnosti uplatnění. Po ukončení těžby černého uhlí se chtějí víc prosadit v jiných odvětvích průmyslu. Potvrdil to ředitel hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Josef Kasper. Výhodou je podle něj speciální technické vybavení, využití potápěčů i znalost práce v těžkých podmínkách.
5: Teď jsme se začali zajímat o pozemní stavitelství. Hlásíme se na výběrové řízení metra trasy D. Teď třeba děláme kolektory v Brně a tak dále. Takže ta transformace probíhá, soustředíme se právě na to pozemní stavitelství.
2: Sport.
1: České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy v Brně Rakousko hladce 3-0 a zvítězily podruhé v základní skupině. Rakušanky nebyly na útoku nebezpečné tolik, jako třeba nadcházející soupeřky Češek Srbky. Díky tomu se do hry dostalo víc hráček mimo základní sestavu, říká reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová.
6: Rozhodně myslím si, že tyhle týmy jsou celkem rozdílny, ale jsme rádi, že jsme to zvládli ve 3 setech. Rakušanky nám odporovali, ale myslím si, že jsme to kontrolovali celý zápas a jsem ráda, že jsme si všechny mohli zahrát.
1: Pražská Slávia ve fotbalové šancelize znovu remizovala. S Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V dalších zápasech 5. kola Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1, Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0. Ligu vede Slávia, má 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav. Dnes budou hrát Teplice se Zbrojovkou Brno a Olomouc s Pardubicemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A sledujeme mimo jiné situaci na D3 za Táborem. Ve směru na České Budějovice na 83. kilometru zůstává po nehodě zcela uzavřená. Na místě stále i vrtulník letecké záchranné služby. Sjíždějte na exitu 79 Měšice a přes Sezimovo ústí pokračujte po souběžné trojce. Na 84. kilometru u Plané se na dálnici vrátíte zpět. D1 směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na STEM 28.
7: 8. kilometru ve stoupacím pruhu blokují provoz následky kolize. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Okolo se jede plynule. A dálnice D1 ještě jednou teď okolí Šmejkalky. Jak jste před okamžikem slyšeli ve zprávách, noční zátěžové testy na opravovaném mostu skončily o hodinu dříve, než bylo původně plánované. Opět se bez problémů jede jak na Prahu, tak na Brno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Houkat má slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě vás, hlavně možná vaše ratolesti, pozveme do divadla. Kvak až bluňk jsou kamarádi, to je název představení, které vzniklo na motivy oblíbené dětské knížky. S kombinací loutek, hudby, pravé scénografie a nápaditého příběhu teď přijíždí divadlo v Dlouhé. Rád se bude pod širým nebem u Klečkovského rybníka v Novém městě na Moravě, a to dnes odpoledne v 16 hodin. Tak příjemné zážitky.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Vojtěch Bidrman.

0: Nejen zemědělci, ale taky lesníci bojují s nedostatkem vody. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce. Český hydrometeorologický ústav letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic a situaci označuje za mimořádnou. Redaktor Marek Sedláček k tomu doplní víc. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Známe už ztráty, které českým lesníkům způsobilo sucho?
1: Třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Jejich mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech. A přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle Jouklové je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy a není jediný.
2: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhu, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
1: No a podle meteorologů hrozí i větší výskyt kůrovce, který napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené kvůli suchu a horku. Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu hydrometeorologického ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodejme, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů. Na další stromy se šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
0: Marku, a kde škodí kůrovec nejvíc?
1: Rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za pár týdnů. Teď je kůrovcem nejvíc zasažená nebo napadená severní Morava a Slezsko. Loni museli Lesy České republiky kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítají s podobnými čísly.
0: Marek Sedláček z naší domácí redakce, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál, 8:15. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Most Šmejkalka na dálnici D1 už je po speciálních zatěžkávacích zkouškách znovu otevřený. Během posledních dvou nocí na něm místo běžné dopravy jezdily plně naložené nákladní vozy. Jak testy dopadly a jak pokračují opravy této stavby, to bude téma ranního interview Radiožurnálu v 8:50. Do vysílání zveme mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla. Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman je na oficiální návštěvě Francie. Dnes by se měl setkat s prezidentem Emmanuelem Macronem. Cílem princovy cesty je mimo jiné posílení vazeb v oblasti dopravy, zdravotnictví a bezpečnosti. Tématem jednání budou taky způsoby, jak při přepravě ropy obejít Hormuzský průliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A my přinášíme aktualizaci z D3. Ta sice za Táborem směrem k Budějovicím na 83. kilometru zůstává po nehodě uzavřená. Vrtulník už ale odletěl, hasiči odklízejí trosky z vozovky, jejich vozidla stojí v odstavném pruhu. Uzavírka už by tak neměla trvat dlouho. Budeme vás informovat v další zelené vlně nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Slunečné počasí dnes bude doslova vybízet k výletům. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže jen kolem 13 stupňů. A povane vítr, ale ten bude dnes velmi slabý západní. Jinde dnes naměříme mezi 17 až 22 stupni a teď ráno se ještě místy objevují mlhy. Jinak už je obloha většinou jasná. Na jižní Moravě je skoro jasno. A teploty, ty byly dnes nad ránem relativně nízké. Klesaly i k 6 stupňům. A třeba na Horské Kvildě na Šumavě i teď slabě mrzne. Ty teploty už ale postupně stoupají, když se podíváme na některá místa blíž, tak třeba ve středních Čechách už teplota většinou překročila 10 stupňů, Brandýs nad Labem nebo Vlaším, tam vám teď teploměr ukáže 11. A 11 stupňů mají právě teď taky v Olomouci, v Brně nebo v Ostravě. O jeden stupeň míň je třeba v Prostějově, v Náměšti nad Oslavou anebo Bystřici pod Hostýnem. A nad celou republikou je slunečno. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: se po zápase v šatně omluvil hráčům.
1: Nakonec ale šlo o šťastný omyl. Střídající Ebrima Singateh šel na místo Brunese na hrot útoku, když původně s ním trenér počítal na křídlo a po pár sekundách vybojoval faul, po kterém následoval pokutový kop a úprava skóre na konečných 4-0.
0: Nakonec to možná bylo správné rozhodnutí. Upřímně řečeno, Brunese nehrál nejlepší zápas. Někdy to tak chodí, že přijde podobný zásah někde zhora. Singateh přišel a zařídil penaltu, takže to nakonec bylo nedorozumění ve správnou chvíli.
1: Penaltu proměnil Adam Karabec, který převzal kapitánskou pásku po odchodu Asgera Serencena. Podle trenéra Priského šlo zatím o dočasné řešení a nového stálého kapitána Sparta zvolí příští týden. Obránce Matěj Ryneš ale počítá s tím, že Karabcovi funkce zůstane.
2: Ten Asger vlastně odešel hrozně narychlo, takže to bylo hrozně rychlý. Dostal to Kara, myslím si, že je to jeden z těch zkušenějších hráčů, má to už hodně za sebou, si myslím, ale je tam nás víc, takže doufám, že mu pomůžeme.
1: V příštím kole čeká Spartu nejprestižnější ligový zápas. Doma na Letné přivítá v derby Slávii. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

O tom, jak včera hrála fotbalová Sparta, jste před malou chvílí slyšeli od reportéra Davida Nekvindy, ale jak na to večer odpověděli slávisté proti Bohemians. Za tímhle zápasem se ohlédneme po 8:30.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
1: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% HDP. V Kazachstánu začaly parlamentní volby. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Občané budou volit jeho 145 členů. Odborníci se podle německé stanice Deutsche Welle shodují, že největší šanci na vítězství má strana Adilet prezidenta Tokájeva. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Na náměstí a v jeho okolí je navíc vysazených 30 nových stromů. Sport. Na trávník nejvyšší francouzské ligy se po zranění kolene vrátil fotbalista Pavel Schulz. 25-letý záložník Lyonu si jako střídající hráč připsal asistenci na první branku svého týmu proti Toulouse. Lyon díky dalšímu gólu nakonec zvítězil 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A D3 za Táborem směrem na Budějovice na 83. kilometru nadále uzavřená. Lepší zpráva pro stojící vozidla v koloně. Policie je postupně pouští proti směrem až k exitu 79 Měšice. Pak se jede po souběžné trojce do Plané a na 84. kilometru se na dálnici vrací zpět. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na 128. kilometru ještě před několika okamžiky blokovala stoupací pruh dvě havarovaná vozidla. Na místě ještě stále zůstává světelná šipka. Kamiony vybočují do pravého pruhu, ale díky slabšímu provozu se jede v celku plynule. A na silnici 38 za Havlíčkovým Brodem směrem k Čáslavi počítejte se zdržením kvůli omezení, a to v dlouhém úseku mezi Brodem a Skuhrovem. Pracují tam na opravách vozovky, jede se kyvadlově pomocí semaforů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na koupání to dnes asi ještě nebude, i když předpověď počasí slibuje slunečný den, ale teploty ty budou za těmi typicky letními ještě zaostávat. Většinou naměříme od 17 do 22 stupňů, na jihu Moravy do 25. To se ale změní už uprostřed příštího týdne, kdy se oteplí i nad 30 stupňů. Takovým nejteplejším dnem by měl být čtvrtek, u kterého je v předpovědi napsaná dokonce číslovka 32 stupňů. No a ta radost z teplého a slunečného počasí ale bude trvat relativně krátce. Už pátek se totiž začne od západu obloha zatahovat, no a opět musíme počítat s přeháňkami a místy taky s bouřkami. Přeháňky pak předpověď slibuje taky na sobotu a na neděli, tedy poslední prázdninový víkend. Závěr prázdnin pak bude spíš deštivý, a to s teplotami do 29 stupňů, na jihovýchodě ještě naměříme příští pondělí až 33. To byly zprávy. A teď opět pokračuje Vojtěch Bidrman.
1: Václava Marešová má dnes na starosti počasí, děkujeme za to a ještě vás pozveme na slavnostní zahájení festivalu Zlatá pecka, který připomene 410 let od úmrtí Williama Shakespearea. Začne v 11 hodin mší v chrudimském kostele na nebevzetí Panny Marie. Festival pod uměleckým vedením Dagmar Peckové nabídne až do 6. září sérii výjimečných koncertů, mistrovských kurzů a další doprovodné akce. Teď jsou 4 minuty po půl deváté. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Teplicích a v Olomouci se ještě dnes můžete vypravit na ligový fotbal. Teplice v 17 hodin přivítají v pátém kole šance ligy Zbrojovku Brno a v 8 večer začne souboj olomoucké Sigmy s Pardubicemi. No a když na fotbal nepůjdete osobně, tady na Radiožurnálu a hlavně na digitálním Radiožurnálu Sport, o průběhu a o výsledcích obou zápasů rozhodně uslyšíte. Už včera mohli po více než 100 dnech fanoušci naplnit stadion při ligovém utkání pražské Slavie, tedy v Edenu. Vyprodané hlediště ale favoritovi výhru nepřineslo. Domácí dvakrát vedli, ale nakonec ve vršovickém derby jen remizovali s Bohemians 2-2.
1: Ano, do pražského Edenu se mohou vrátit fanoušci po vypršení disciplinárního trestu ještě z minulé sezony po derby se Spartou a je to znát v Edenu, ta natěšenost, protože už skoro 2 hodiny před zápasem čekají fanoušci u jednotlivých sektorů na to, až budou moci zase zpátky na stadion. Ale ten návrat provází řada otazníků, souvisí to s tím, že Slavia udělala několik nových bezpečnostních opatření a tak se někteří fanoušci před cestou ptali, jaké teď bude fandění v Edenu.
2: Samozřejmě hraje se to pro lidi a bylo cítit, že ty lidi se na to těšili a pro nás samozřejmě horší na komunikace, na druhou stranu na to jsme prostě zvyklí, že ten zápas je někdy, jsme takový líp organizovanější, jakoby, ale to prostě k tomu patří a spousta těch nových hráčů, který tady jsou a těch mladších hráčů, tak si vyzkoušejí takovouhle atmosféru, že nás čekalo vlastně tohleto derby.
1: Přivítal návrat fanoušků do pražského Edenu Jindřich Trpišovský, kouč Slavie.
2: Je to prostě o emocích a ty lidi vytváří emoce, kvůli ním se to hraje a já jsem většinu kariéry vlastně strávil bez fanoušků, ať už v mládežnických kategoriích nebo v nižších soutěžích a vždycky jsem si přál se dostat do tohoto prostředí a je to vlastně odměna i pro ty hráče, že vlastně každý chce hrát před těma lidma, když je tady prostě takováhle kulisa, je to plný, tak spoustě lidem se to ani nepoštěstí, aby to vlastně zažili, takže je to nejvíc, co může být a mělo by vás to prostě vybičovat k tomu maximálnímu výkonu.
3: Jestli bych měl tohle téma okomentovat, tak já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem a troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a bylo to derby a jako byly tam 4 góly, byly tam emoce, tak z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
1: Zhodnotil utkání 5. kola, při kterém se mohli fanoušci Slavie vrátit zpátky na stadion v Edenu Jaroslav Veselý, kouč pražských Bohemians. Z Vršovic Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A se slyšíte tu bůčku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je s vámi i ve 8:45. Zprávy přidá Tereza Tomášková.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelit i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 9. Karlových Varech opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Promenádní prostor byl několik let uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Stavbaři musí při rekonstrukci postupovat šetrně kvůli nestabilnímu podloží a ochraně vřídla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A na D3 stále zastavený provoz za Táborem směrem na Budějovice. Na 83. kilometru odklízejí následky po těžké nehodě osobního auta. Zraněného transportoval vrtulník letecké záchranné služby do nemocnice. Odklon dopravy pokračuje na exitu 79 Měšice. Před ním už se vytvořila kratší fronta zatím na 5 minut. Objízdná trasa po souběžné silnici 3 na Sezimovo Ústí a Planou je volně průjezdná. Zpět na dálnici se napojíte na exitu 84. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Počasí.
8: Je 23. srpen a to znamená, že přesně za měsíc začne astronomický podzim. Do té doby si ale ještě užijeme letní počasí s vysokými teplotami. Nad 30 by se měly dostat uprostřed příštího týdne, kdy nejteplejšími dny bude čtvrtek a taky pátek, kdy čekáme až 32 stupňů. A posledním prázdninovým týdnem nás taky bude provázet slunečné počasí. I dnes před sebou máme slunečný den s teplotami mezi 17 až 22 stupni. Na jihovýchodě Moravy naměříme až 25. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 12 stupňů a vítr ten dnes povane jen velmi slabý. Slunce tak to dnes vyšlo nad obzor minutu po 6 ráno a zapadne 3 minuty po 8 večer. To je ode mě pro dnešek o počasí vše, tak hezkou neděli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Už skoro 2 hodiny můžou řidiči na dálnici D1 opět projet přes most Šmejkalka nedaleko Prahy. Skončily tam totiž zatěžkávací zkoušky, kvůli kterým silničáři nejstarší dálniční most v Česku během posledních 2 nocí uzavřeli. Během testů zatížilo stavbu 8 plně naložených nákladních vozů. A detaily nám k tomu teď poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Přeju vám dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno, vše důležité jste řekl, Šmejkalka od 7 hodiny a 8 minuty jede v obou směrech.
0: Takže je to zhruba 1:45 a předpokládám, že ta zátěžová zkouška dopadla dobře, když jste Šmejkalku otevřeli takhle dřív.
1: Samozřejmě z takového toho ironického laického by se dalo říct, most stojí, to znamená, dopadlo to dobře. Samozřejmě ty naměřené hodnoty ze včerejší a z dnešní noci je třeba ještě zkombinovat, protože posuzujeme výsledky až jako celek. Bude samozřejmě, dostaneme do ruky jako investor ten analytický výstup všech těch měření, ale už z toho průběhu bylo jasné, alespoň i z toho, jak se tvářili geodeti, stavební geodeti, že je skutečně mostovka obstála, to znamená, začínáme plánovat převedení dopravy.
0: A co přesně to tedy bylo za hodnoty? Co jste měřili?
1: Jsou to hodnoty, kdy měříme jednak stabilitu a stav té mostovky před zatížením, poté během toho zatížení, na konci zatížení a potom je strašně důležité sledovat i chování celé té konstrukce poté, co ta extrémní zátěž, bylo to 256 tun, na jednom z těch 4 úseků té mostovky, která má 241 metrů, tak jak se chová ta mostovka poté, co to zatížení odjede, to znamená, je to takzvaná flexibilita stavby, jak rychle, jakým tempem a v jakých místech se vrací do té původní geometrie toho původního, té původní stavby. Tohle jsou všechno hodnoty, které hovoří nejenom o té aktuální únosnosti, kolik ten most zvládne a jestli jsme ho postavili technologicky správně, ale zároveň nám to dává i nějaký výhled, jak proběhla stavba, ale především výhled na to, jaká bude životnost celé stavby.
0: Jak moc se tedy mimochodem ta konstrukce vychýlila, alespoň odhadem, jsou to spíš milimetry, centimetry, řádově?
1: Určitě hovoříme o milimetrech a měříme s přesností minimálně na 1/10 milimetru.
0: Vy jste tedy použili 8 plně naložených nákladních vozů o váze 256 tun, jak jste nám teď řekl, to je tedy váha, která má odpovídat maximální nosnosti toho mostu?
1: V zásadě jí přesahuje, pokud budeme brát v úvahu běžný provoz, s tím, že samozřejmě ten most má spočítané i nějaké zatížení v případě extrému, kdy budeme potřebovat, nebo kdy bude národní hospodářství potřebovat převést nějaký skutečně mimořádně těžký náklad, ať už to bude například nějaká komponenta třeba pro elektrárnu, nebo třeba i v případě vojáků by bylo třeba skutečně něco extrémně těžké převést, tak máme o tom jasnou představu, do jaké míry můžeme ten most zatížit. A to jsou potom situace, kdy, ale čistě teoreticky, se uzavírá provoz a projíždí ten náklad s tím, že je tam ještě přesně stanoveno, kolik musí mít náprav, jak musí mít dlouhý, jak musí být rozložená ta váha. Je to skutečně velká věda.
0: Vy jste objízdnou trasu ty poslední 2 noci vedli přes Benešov, Soběhrdy a okolní obce. Všechno tam bylo bez problémů, netvořily se kolony?
1: To se v žádném případě nedá říct. Samozřejmě tady těm obcím na objízdné trase dlužíme velkou omluvu a velké poděkování za trpělivost, protože speciálně v noci z pátka na sobotu to tam skutečně nebyl žádný med. Dnešní noc už byla podstatně lepší, už proto, že například na té objízdné trase pro těžké nákladní vozy nad 12 tun, to znamená především kamiony, která vedla podstatně dál a sice za Votice na Tábora a poté do Pelhřimu a na Humpolec, tak tam v noci na včerejšek skutečně došlo o půlnoci k velké vážné ošklivé nehodě právě 2 velkých nákladních vozidel. Ta silnice byla dlouho zavřená, nějakých 6 hodin téměř. To se na dnešek neopakovalo, což je strašně dobře, to znamená, ano, dnešní noc proběhla podstatně lépe.
0: A velmi stručně, pane Riedle, na závěr, práce na Šmejkalce trvají v různých fázích už od roku 2023. Co vás tam čeká teď v nejbližší době?
1: Nás, ale i řidiče, čeká do příštího roku, do července, kdy zprovozníme dálnici bez jakéhokoliv omezení konečně, tak čeká vlastně už výstavba jenom té druhé paralelní mostovky, což bude znamenat, že ne o příštím víkendu, to je poslední návratový víkend z prázdnin, ale o tom zřejmě dalším, ale o tom budeme samozřejmě přesně informovat, budeme převádět dopravu, tak abychom si tu původní v uvozovkách starou mostovku uvolnili, dojde k demolici, výstavbě nové a konečně příští rok v červenci k plnému provozu.
0: Klíčový most Šmejkalka na dálnici D1 má za sebou speciální začešlávací zkoušky. Mnohem víc nám toho o nich prozradil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Pane Riedle, děkujeme za rozhovor. Klidnou neděli, naslyšenou.
1: Krásnou neděli všem, nejenom řidičům.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková nachystala zprávy.
4: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v lize nad Slováckem 2-1. Dálnice D3 za Táborem směrem na Budějovice je po nehodě stále neprůjezdná na 83. kilometru. A bude slunečno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli nedostatku vláhy nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky odhadují, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
5: Nejvíc toho kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
4: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště z posledních dnů. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelit i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku.
6: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají tzv. Zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: V Chrudimi začíná hudební festival Zlatá pecka. Slavnostní zahájení je v 10:30 v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Večer v městském kině promítnou dokument Carmen Story o operní pěvkyni a zakladatelce festivalu Dagmar Peckové. Zlatá pecka se od začátku zaměřuje mimo jiné i na podporu mladých hudebníků, jak říká za organizátory Světlana Drahocká.
7: Myslím si, že tohleto zaměření je něco, co úplně nikdo primárně takhle nedělá a že je to zajímavé tím, že my to propojujeme i se známými umělci, takže vlastně to není jenom o těch dětech. My i ty děti spojujeme na nějakých koncertech, že vystupují i s umělci, kteří už něco dokázali a je to pro návštěvníky koncertu, myslím si, zajímavé.
0: Sport.
8: Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v šancelize nad Slováckem 2-1. Po pěti kolech tak dál drží neporazitelnost a mají 11 bodů stejně jako vedoucí Slavia. Trenér Středočechů Aleš Majer vidí oproti minulé sezóně pokrok.
9: Řekněme z těchto zápasů, říkám, nechci nikoho tady škatulkovat, že je lepší, horší, ale samozřejmě cítíte asi zápas některý domácí, že potřebujete zvládnout, cítíte to všechny kluby a říkám, minule jsme z těch zápasů měli většinou remízu, jo, minulý sezóně, že vždycky jsme si říkali, že dneska uděláme ty tři body a nějak se odrazíme nebo se posuneme v tabulce a většinou jsme ten zápas remizovali, často to bylo 0-0 nebo 1-1.
8: V dalších zápasech pátého kola pak Artis Brno prohrál s pražskou Spartou 0-4, Zlín podlehl Liberci 0-1 a Slavia remizovala s Bohemians 2-2. Dnes od 17 hodin je pak na programu utkání Teplic proti Zbrojovce Brno a ve 20 hodin se střetnou fotbalisté Sigmy Olomouc a Pardubic. Oba duely odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D3 za Táborem a situace na D1 na Šmejkalce. Na D3 z Tábora do Budějovic na 83. kilometru pokračují s úklidem vozovky po větší nehodě. Na místě stále hasiči policie směrem na jih, tak zůstává zastavený provoz. Odklon dopravy na exitu 79 Měšice, před ním kolona narůstá. Ze 78. budete popojíždět okolo 10 minut. Jinak všemi českými dálnicemi v těchto okamžicích projíždíte bez komplikací, bez nehod i výraznějších zdržení. I na D1 na Šmejkalce už se provoz vrátil do starých kolejí. Jak na Prahu, tak na Brno se jede dvěma zúženými pruhy naprosto plynule bez potíží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Poukat má slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidermanem.

Jednou za rok se z chleba v Maďarsku stává národní záležitost. O nejlepší bochníky soupeří pekaři z celé země a vítězství má pořádnou váhu. Jejich chleba chtějí ochutnat lidé z celého Maďarska. Proč právě chleba budí takovou pozornost? V dnešním zápisníku vám na to odpovíme. A taky se vydáme do centra pro ženy do jordánské Zarky, kde vyrábějí speciální edici mídel v českých barvách. Projekt české ambasády má dobročinné organizaci pomoct překonat období, kdy kvůli úbytku turistů klesly prodeje výrobků. Ženy z centra hledají i další cesty, jak svou dílnu udržet. A taky o tom dnes dopoledne uslyšíte. Tak příjemný poslech.

0: Jaký suvenýr jste si letos přivezli z dovolené? Typuju, že třeba ručně vyráběné mýdlo, vonou svíčku nebo vyšívanou peněženku. Třeba v Jordánsku to všechno vyrábějí i ženy z organizace Zarqa Life Center, která podporuje místní ženy a palestinské a syrské uprchlice. Západních turistů ale v Jordánsku kvůli válce na Blízkém východě ubylo. A podobně jako další malí tvůrci se i v tomto centru snaží najít nové cesty, jak dostat své produkty na trh. Jak doplní naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, mýdla v českých barvách tam teď vyrábějí například i pro českou ambasádu.
1: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mýdlo vyráběčka, mne hned zapojila do práce. Teď Amal přinesla všechny ty oleje, které budeme na mýdlo potřebovat.
2: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
1: Tyčový mixer.
3: Soda. Umaj.
1: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Nalejeme do nálevky a znovu promícháme. Ta směs olejů se zakamila. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
3: A pět.
1: Barva číslo dvě je červená.
3: Ahmar.
1: A ještě modrá. A zrak?
3: A zrak.
1: Ta výroba mýdel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici. A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
4: Jedná se o projekty, kterými podporujeme zaměstnávání žen. Mýdla mají sice za normálních okolností relativně dobrý odbyt, ale zároveň, když nemáte turisty, tak se vám samozřejmě velmi jako těžko dostává k zákazníkům, kteří jsou z většiny samozřejmě turisté. Takže my tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mýdel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky.
1: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
2: Několikrát jsme to zkoušeli, než jsme přišli na správné množství barev. A navíc, protože musíme mít tři různé barvy, tak potřebujeme tři lidi najednou. V jednom člověku by se to mýdlo vyrobit nepodařilo.
1: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
5: Není to taková srdce?
1: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová.
6: To soustředění by se dalo krájet.
3: Bravo.
1: Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další tři už vypadají dobře. Teď se musí nechat mýdlo tady ještě vyschnout a nejméně jeden měsíc uležet, aby nebylo na kůži agresivní. A potom se už jenom zahladí pomocí takové velké škrabky, kterou tady mají, pak už může do krabiček a zamířit k zákazníkům. Z jordánské Zarqy, Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Zamídli svíčkami a oleji se teď do jordánské zarky vypravíme v zápisníku zahraničních zpravodajů ještě jednou, a to za naší zpravodajkou Janou Karasovou teď živě. Jano, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jak dlouhou tradici vlastně má ta výroba mídel v centru Zarka?
1: Tak mě tam vyprávěli, že s výrobou mídel začala syrská uprchlice, která se jmenovala Najwa, a to po začátku občanské války v Sýrii více než před 15 lety. Ona uprchla podobně jako mnoho dalších lidí ze Sýrie právě do Jordánska. Jordánsko odhaduje, že celkem přišlo až 1 300 000 Syřanů, polovina z nich byly tedy děti a mladiství. A bylo tam víc dospělých žen než mužů a jedna z nich byla právě Najwa. Její syn byl zabitý Asadovou armádou, takže do Jordánska uprchla už jenom se svojí dcerou a začala vyrábět glycerinová mídla. Pak se ale naučila, jak vyrábět ta přírodní mídla, právě z těch olejů, která byla zmiňovaná. No a v Zarce to předala dalším ženám a tak začala ta větší výroba. No a teď v Jordánsku zůstává asi 350 tisíc syrských uprchlíků, ale ta tradice výroby mídel v Zarce
0: Ta tvoje reportáž byla tedy hlavně o mídlech, ale co dalšího ženy ze Zarky vyrábějí a jak se jim vlastně daří tu dílnu udržet?
1: Tak například šít tašky, různé oblečení, taky povleky na polštáře, vyrábí i různou další kosmetiku a třeba i svíčky, ale tady tohle často si kupovali především turisté západu, těch, které teď ubylo, a tak mají menší odbyt, ale oni jsou hodně podnikavé, takže hledají i další nové cesty, jak ty své výrobky dostat k zákazníkům. Mídla a svíčky třeba teď vyrábí i na míru, kromě třeba české ambasády, různým jiným firmám, nebo třeba jako dárky na svatby. A taky je začali vyrábět mídla s kávovou sedlinou, kterou berou od různých kaváren, a ty kavárny potom můžou ta mídla znovu prodávat. Ale to Zarka Life Center je založené především na to, aby jak si pečovalo o nějakou stabilitu a třeba i duševní pohodu právě těch žen, které jsou v nějaké náročnější životní situaci. Ty další dovednosti, které vychází až po... Oni se tam učí třeba i, jak si otevřít nějaký kadeřnický salon, kosmetický salon nebo masáže, a taky tam mají speciální místnost pro vyučování dětí se speciálními potřebami.
0: Už víckrát padlo, že na Blízkém východě kvůli současné situaci ubylo turistů, týká se to i Jordánska, týká se to i Amánu. Máš k tomu konkrétní čísla?
1: Mám, ono bylo hlavně evropských turistů, protože nelétají často evropské aerolinky, zvláště ty nízkonákladové. Takže příjmy z evropských turistů tady spadly za ten první půl rok zhruba o čtvrtinu. U amerických turistů je to o pětinu. A já jsem si včera procházela i data ministerstva turismu o počtech návštěvníků, a to srovnání leden až červenec loňského a letošního roku. Například u německých turistů tady loni v té době přijelo 41 tisíc, letos pouze 30. Britských 27 tisíc, letos 17 tisíc. Zhruba 2000 turistů, ale to jenom díky tomu, že letos přijelo opravdu hodně českých turistů už v únoru. Loni ty nejvytíženější měsíce byly až listopad a taky květen. No a zatímco třeba u návštěvy Petry, jednoho z nejznámějších turistických míst tady v Jordánsku, tak opravdu ubylo těch zahraničních turistů, tak možná to berou jako příležitost místních turistů, místních návštěvníků, tam bylo mnohem víc, ale některých turistů přibývá, například z arabských zemí nebo i z některých asijských zemí. Z Číny tady přibylo turistů o 15%, takže teď tady Jordánci spouští i nová školení pro turistické průvodce, kteří mluví čínsky. Mimochodem, jordánský král Abdullah II. Je právě teď na návštěvě Číny.
0: Jak ženy v jordánském centru Zarka vyrábějí mídlo v českých barvách, ale nejen o tom mluvila naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, jen na závěr musíme omluvit tu technicky o něco slabší možnost dorozumět se, ale příště to zase určitě bude lepší. Ano, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: V rumunském městě Alba Iulia funguje rozsáhlé centrum, které se specializuje na léčbu dětí s různými druhy postižení. Za péčí sem přijíždějí rodiny z celé Evropy. 40členný tým lékařů a fyzioterapeutů tam každoročně poskytne péči více než 2000 dětí. Do centra Maria Beatrice zavítal i reportér Marek Jakšič.
1: Procházíme vstupními dveřmi obrovského areálu. Za nimi už na nás čeká Sebastian, to je ředitel celého centra. Sebastian nás okamžitě posílá k takové malé bedínce s igelitovými návleky na boty. Je vidět, že tu hygienu opravdu nepodcení.
2: Projekt Maria Beatrice jsme spolu s manželkou spustili před 15 lety, v roce 2011. Už o rok později jsme otevřeli první centrum věnované předčasně narozeným dětem. Ty začátky byly poměrně náročné, ale dařilo se nám. V roce 2017 jsme proto zahájili výstavbu lékařského kampusu, ve kterém se teď nacházíme. Jeho výstavba ale trvala dost dlouho. S pracemi jsme skončili teprve před 2 lety.
1: Prozrazuje nám Sebastian a ukazuje nám také první část obrovského komplexu. Přicházíme do jedné z největších místností komplexu, kde je vidět celá řada různých odborných přístrojů. U jednoho z nich sedí holčička, můžou jí být tak 4 roky. Kromě maminky je u ní také jedna z fyzioterapeutek.
3: Cvičíme velmi pozvolna. Je ohromně důležité, aby děti neměly cvičení spojené s bolestí. V momentě, kdy to dítě bude mít spojené s nějakou negativní zkušeností, už se toho přístroje bude bát a celá léčba tak bude daleko náročnější. Je proto lepší postupovat po menších krocích, za to konstantně.
1: Říká mi ošetřující s tím, že přístroj, na kterém právě cvičí ta zmíněná holčička, patří mezi ty vůbec nejvyužívanější. Celé centrum vzniklo z osobní zkušenosti jeho zakladatele.
2: V roce 2008 se nám s manželkou předčasně narodila dcera. Teď je jí 18, nechodí ani nemluví, ale je krásná a chytrá. No a její existence navždy změnila smysl našich životů. Rozhodli jsme se zřídit instituci, kterou jsme si tak moc přáli pro naši dceru v prvních měsících jejího života, kdy to nejvíc potřebovala.
1: Dnes má centrum 40 zaměstnanců. Největší část rozpočtu tvoří jejich mzdy. Většinu rehabilitačních přístrojů se totiž daří získat díky různým darům. Vedení teď připravuje další rozšíření areálu. Má to být ubytování pro rodiny, které za léčbou přijíždějí z větší dálky. To by se mělo povést nejpozději příští rok. Jak ale uvádí Sebastian, je to jen jeden z mnoha ambiciozních plánů, které před sebou centrum má. Bez podobných cílů by to ale prý nešlo. Z kliniky Maria Beatrice v rumunské Alba Iulii Marek Jakšič, Radiožurnál.

0: Dobré dopoledne, 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Upozornil na to server i rozhlas. Plošný sběr těchto dat loni označil nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Podrobnosti si můžete přečíst na i rozhlasu. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit. V noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky Litavou v Rychmanově. Některé menší toky už vyschly úplně, například Bílý potok, Kuřimka nebo Bobrava. Ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo spojené s Tomášem Baťou. Ze svahu kopce Barabáš nad Baťovým památníkem nabídne pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliéfu přiblíží i podobu města v roce 1876, kdy se Tomáš Baťa narodil, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí Baťovu vilu, památník i lesní hřbitov, kde je Baťa pohřbený. Hotová má být letos na podzim. Sport. Tenistka Sára Bejlek v semifinále turnaje v Cincinnati nestačila na světovou čtyřku Američanku Goffovou a prohrála ve dvou setech. Přestože Bejlek do finále nepostoupila, je to pro ní nejlepší umístění na okruhu WTA elitní kategorie 1000.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D3 za Táborem směrem na České Budějovice na 83. kilometru nadále uzavřená. Brzy ráno tam po vážné nehodě osobního auta zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Ještě zůstávají hasiče i policie. Odklon dopravy tak trvá na exitu 79 Měšice. Před ním už se kolona rozjela, stejně plynule průjezdná je i náhradní trasa po souběžné trojce na Sezimovo Ústí a Planou. Na dálnici D1 směrem z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Horní Moštěnici, kilometr 275 a nehoda dvou osobních aut. Po srážce sice stojí v odstavném pruhu, pravý ale zablokovala vozidla záchranářů. Průjezdný je tak pouze levý pruh, ale v celku plynule bez zdržení. D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy, kolona od sjezdu na výstaviště ze 190. kilometru, okolo 15 minut se jede k popůvkám na kilometr 188. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Jednou z nejvzácnějších křesťanských relikví je takzvané Longinovo kopí. To, které je uložené ve Vídni, ale není dostatečně staré na to, aby jim římský voják vodl Ježíše na kříži. Kde tedy hledat to pravé kopí osudu? A existuje vůbec? Pro odpověď zamíříme ve druhé polovině dnešního zápisníku do Arménie. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale odhalil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po stopách Longinova kopí se vydal náš reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cennou relikvii.
2: Izначально ho nazývali Ayriwang.
3: Původní název kláštera je Ayriwang, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegharda-wang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegghard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: I ve 9:45 posloucháte radiožurnál a dnešní zápisník zahraničních zpravodajů. Na pořádnou státní oslavu potřebují Maďaři prvního krále, tisíc let historie a dobrý chleba. Největší svátek země patří svatému Štěpánovi, zakladateli uherského státu, jenže zatímco královská část se vysvětluje celkem snadno, s chlebem je to zajímavější. Obyčejný bochník má při oslavách čestné místo a Maďaři kolem něj každoročně nadělají překvapivě velkou slávu. Víc k tomu v Budapešti zjišťovala naše reportérka a zpravodajka Bára Vránová.
1: Chleba, kvůli kterému jsou Maďaři ochotní stát frontu, vypadá vlastně docela nenápadně. Kulatý bochník s tmavou zlatavou kůrkou, převázaný s tuškou v maďarské trikoloře, jmenuje se Piliši Piťokáš a tady u pekařů má dneska jednu zásadní nevýhodu. On totiž mezí rychleji, než ho stíhají krájet.
2: U stánku na všechno dohlíží i majitel vítězné pekárny Kristián Sás.
3: 20. srpen je naším nejdůležitějším svátkem. Připomínáme si svatého Štěpána, našeho prvního krále, a taky založení státu. Taky ale oslavujeme chléb.
2: Tohle spojení sahá ke konci žní. S oslavami 20. srpna se tradice pevně propojila v minulém století a přežila i komunismus. Posledních 15 let k ní patří také soutěž pekařů. Přihlášené bochníky hodnotí odborná porota. Zajímá jí vzhled, vůně, struktura a samozřejmě taky chuť.
3: V našem případě jsme použili mouku, vodu, brambory, sůl a droždí. Všechno musí být z Maďarska.
2: Chleba z Kristiánovy pekárny z pultu opravdu rychle ubývá. Ovšem jen jeden vítěz Maďarům rozhodně nestačí. Hned ve vedlejším stánku se prodává další svatoštěpánský bochník. Ten je tmavší, plný pražených semínek a vyhrál inovativní kategorii. Autorkou je Kristina a že se kolem obyčejného bochníku dělá taková sláva, ji prý vůbec nepřekvapuje.
4: My Maďaři jsme zkrátka národ, který jí hodně chleba. Máme ho skoro ke každému jídlu a svatoštěpánský bochník je vlastně způsob, jak chlebu vzdáváme úctu.
2: Než se ale svatoštěpánský bochník začne rozdávat, nejdřív se mu požehná a slavnostně se rozkrojí. Jak má ale takový chleba vypadat, to už tak pevně dané není. A právě tady dostávají pekaři prostor experimentovat.
4: Náš chleba je trochu jiný. Pečeme ho z kvásku a předáváme pražená semínka, takže má víc vlákniny. Droždí v něm není vůbec. Chtěli jsme zkrátka chleba, který víc odpovídá tomu, jak lidé jedí dnes.
2: Novější recept ale v tomhle případě rozhodně neznamená rychlejší výrobu.
4: Po 4 hodinách zpracování ho necháváme další 12 hodin odpočívat. Kvásek, který používáme, má 4 roky. Založili jsme ho, když jsme pekárnu znovu otevřeli a od té doby ho pořád krmíme. Nedá se to nějak urychlit, chce to čas, trpělivost a spoustu lásky.
2: Dostat svůj chleba mezi ty svatoštěpánské znamená pro malou rodinnou pekárnu prý opravdu hodně.
4: Je pro nás velká čest, že tu můžeme být. Hlavně proto, že díky tomu můžeme naši malou pekárnu představit spoustě lidí z celého Maďarska. Všichni jsou zvědaví, jak chutnají vítězné bochníky.
2: A zájem je rozhodně znát i tady před stánkem. Pekaři krájejí prakticky bez přestávky. A Kristina nepochybuje, že podobně bude svatoštěpánský chleba lákat i v dalších letech.
4: My Maďaři si rádi dopřejeme. Máme rádi dobré jídlo. Takže opravdu doufám, že nám to zůstane.
2: No a podle těch dlouhých front mají pekaři o zákazníky opravdu postaráno. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Období letních dovolených možná končí, ale aspoň už se můžeme začít těšit na Vánoce. Stromek, adventní trhy nebo skleněné ozdoby. Mnohé z vánočních tradic, které dnes považujeme za samozřejmé, mají kořeny v Německu. Náš spolupracovník Pavel Polák se vydal do durynského městečka Lauša, kde podle všeho vznikly první skleněné vánoční koule. A jejich příběh začal celkem překvapivě chudobou místních sklářů.
1: Způsob, jakým slavíme Vánoce, je hodně německý. Tak třeba vánoční stromek pochází právě odtud, respektive jeho tradice. Vánoční trhy jsou také německé, přestože se už dávno rozšířily do celého světa. A tím to zdaleka nekončí. I vánoční koule jsou německé. Zrodili se v durynském lese, přesněji v malém sklářském městečku Lauša. Je zaříznuté do horského údolí s domy přilepenými na okolních stráních.
2: Lauša měla všechno, co skláři potřebovali. V okolí byl dostatek křemičitého písku, který je základní surovinou pro výrobu skla. Byly to také rozsáhlé lesy. Dřevo sloužilo k vytápění pecí i k výrobě potaše. A nedaleko se těžil vápenec. Právě písek, vápenec a potaš byly základní suroviny, díky kterým se tady mohlo sklo vyrábět.
3: Sand, kalk und potasche waren vorhanden.
1: Anja Felšeová je ředitelka Muzea sklářského umění v Lauše, kde skláři pracují od 16. století. Lauša, to jsou sklářské hutě a také tradice táhnoucí se staletími až do dneška. Místní skláři tu po generace foukali sklo nad otevřeným ohněm a foukají ho stále. V muzejních vitrínách je nejvíce k vidění ozdobená skleněná vánoční koule.
2: Existuje legenda, podle které byli místní skláři chudí. Neměli jablka ani ořechy, kterými se tehdy zdobily vánoční stromky. A tak je začali vyrábět ze skla. Z technologického hlediska ale vánoční ozdoby, tedy skleněné koule, představují další vývojový stupeň výroby skleněných korálků.
1: Jsou foukané a následně zdobené. Dobrý nápad a krásný výrobek si ale ještě nutně nemusí podmanit celý vánoční svět. Také to mohlo skončit tím, že by se vánoční skleněné koule staly místní regionální specialitou. Ale protože už o nich nějakou chvíli mluvíme, je zřejmé, že to dopadlo úplně jinak.
2: Vánoční ozdoby jsou pro nás v Lauše i pro mnoho dalších lidí neodmyslitelnou součástí Vánoc. Kdo si chce pěkně ozdobit vánoční stromek, často na něj věší právě skleněné koule z Lauši.
1: Ostatně právě díky velké poptávce ze Spojených států se koule z Lauši tak rychle rozšířily do celého světa. Z náhražky jablek se stal symbol Vánoc, který dnes visí na milionech stromků. A ti, kdo na ně skleněné koule věší, často ani netuší, že příběh této ozdoby začal právě tady, v durynském lese, odkud vás zdraví Pavel Polák, Radiožurnál. Woke up the

0: vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: Po zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Fotbalisté Slavie v lize remizovali s Bohemians 2-2. Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy popojíždí kolona od výstaviště z kilometru 190 a bude slunečno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle téměř 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
4: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při nástupu do funkce loni v prosinci. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
5: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
2: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. V červnu o ní začala jednat Bezpečnostní rada státu. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde je nejsušší rok v historii měření. Minimum vody teče taky v Litavě, v Rychmanově, kde jsou další problematická místa, říká mluvčí povodí Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
7: Sport. Fotbalisté Slavie v pátém ligovém kole remizovali s Bohemians 2-2. V čele neúplné tabulky tak mají 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav. Kouče Slavie Jindřicha Trpišovského mrzelo, za jaké situace jeho tým dostal vyrovnávací gól v závěru.
8: Samozřejmě srdnatý bojovný výkon toho soupeře, to jsme věděli. Na druhou stranu, když už jsme si ten zápas vydřeli, takže jsme dali gól na 2-1, pak jsme měli vlastně minimálně 2 další možnosti, jak ten zápas vlastně rozhodnout a dát rozdílový gól. Tak jsme dostali vlastně v předposlední minutě vlastně po chybě gól, takže druhý zápas po sobě jsme ztratili vlastně vedení, kdy jsme vedli a udělali jsme jako bych z mýho pohledu jako nevinucenou chybu.
7: V dalších utkáních Zlín podlehl Liberci 0-1, Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1 a Sparta zvítězila na hřišti brněnského Artisu 4-0. A české volejbalistky vyhrály i druhý zápas na domácím evropském šampionátu. Rakušanky porazily 3-0 na sety. Třetí utkání ve skupině čeká Češky od 19 hodin proti favorizovaným Srbkám.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Situace na D3 za Táborem, na D1 zdržení za Brnem. D3 za Táborem směr Budějovice na 83. kilometru už přes 2 hodiny uzavřená. Odklon pokračuje na exitu 79 Měšice, následně se pokračuje po souběžné trojce na Ústí a Planou. Na kamerách ale aktuálně vidíme, že na 83. kilometru už jsou uklizené oba pruhy. Pouze v odstavném stojí šipka silničářů, brzy by měli provoz opět obnovit. Na D1 z Brna do Ostravy dejte nohu z plynu za sjezdem na Horní Moštěnici. Na kilometru 275 řeší kolizi nákladního a osobního vozidla, průjezdný pouze levý pruh, ale v celku plynule. Na D1 na výjezdu z Brna směr Praha naberete zdržení kvůli omezení před popůvkami. V okolí stého 87. kilometru do dnešní 13. hodiny pracují silničáři na opravách vozovky, zabrali levý pruh, projíždí se tak pouze pravým. Kolona od sjezdu na výstaviště ze stého 90. je na 15 až 20 minut. V Brně se zaplnila Vídeňská směrem z centra k Hradu. Před Modřicemi zabrali silničáři pravý pruh, po pojížděním ztratíte okolo 10 minut. A silnice 14 z Náchoda do Trutnova na průtahu Červeným Kostelcem dnes dopoledne uzavřená kvůli konání festivalu. Objízdná trasa je dobře značená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. A teď už míříme do Českých Budějovic na Agrosalon Země živitelka. Slovo má Vladimír Kroc.
9: Dobrý poslech z českobudějovické Země živitelky. Otec měl 3 dcery, jedné předal hostinec, druhé penzion a třetí farmu. To už ale vede jeho vnučka. Hostem radiožurnálu je Anna Hones, která přijela z ekologické farmy Highland z Horské Kvildy spolu s přítelem Vojtěchem Wildmanem. Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Tak prý ráno, když jste dojeli na Kvildě, mrzlo.
10: Je to tak, měli jsme 0,3 pod nulou.
9: Ale vy jste na to zvyklí, i takhle v létě.
11: Jo, i v létě.
9: Takže u vás neplatí klimatická změna?
11: Trochu taky na nás doléhá, ale asi to není zatím tak razantní, jako třeba v Nížině.
9: Jak máte rozdělenou práci?
10: Já jsem ohledně zvířat zaměřená na dojení, výrobu, zpracování mléka. Vojta obstarává tu těžší práci manuální a ještě nám pomáhá můj bratr, který je přes techniku.
9: No a jak se dá takhle ve třech s bratrem Antonínem chod farmy zvládnout?
10: Musíme se hodně snažit.
9: No a když takhle si vyjedete třeba do Českých Budějovic na Zemi živitelku, tak je potřeba, aby někdo pořád byl u zvířat?
10: Je to třeba, aby tam, když se něco náhodou stane, aby někdo mohl zasáhnout.
9: Takže není možné odjet. Není to příliš svazující, ta farma?
11: Je, no, je to tak na 380 dní v roce.
9: No a jak byste popsali ten denní režim na farmě?
11: No tak každý den ráno je nutný podojit.
9: Co to je ráno?
11: Ráno v podstatě záleží, jak se to člověk určí. Jo? Zvířata se přizpůsobí.
9: Vážně? Takže nejsou zvyklé na nějakou hodinu jako pejsek, že už vám škrábe na dveře, že je potřeba jít na procházku.
11: No, oni se naučí, ale záleží, jak se člověk naučí vlastně. Aha. Na jaký čas.
9: No tak dobře, a jak je to ve vašem případě?
10: Já, jelikož mám ještě syna 6letýho, takže to musím skloubit s jeho školou, takže ho ráno odvezu do školy a potom dojím.
9: Takže není nutno vyloženě stávat jako dneska v 6 hodin?
10: Ne.
9: Není to bezpodmínečně. No a dobře, a ta práce končí kdy tak asi?
10: No, podle toho, co se vyvine přes den. Někdy končíme třeba až o půlnoci.
9: Vážně. No, co se u vás, protože ta farma, myslím, existuje přes 30 let, co se změnilo za těch 9 let, když jste ji převzala jako rodinnou farmu?
10: My jsme tam vybudovali zázemí pro jerseyský skot, jsou to dojní krávy. Mm-hmm. Začali jsme zpracovávat jejich mléko, pořídili jsme si i pár koz na mlíko, jejich mlíko pak prodáváme v samoobslužném krámku pro lidi a rozšířili jsme chov koní k agroturistiku.
9: Maminka vám prý ten úmysl rozmlouvala. Je to pravda?
10: Ano, je to pravda. Nechtěla, aby se její děti dřely stejně jako ona.
9: A zalitovala jste někdy, že jste ji neposlechla?
10: Ne.
9: Nikdy se nestalo, že byste si řekla, mám já tohle zapotřebí?
10: Ne.
9: A jak vy dva jste se vlastně poznali? Protože já tady prozradím jednu věc. Vy jste přišli a řekli jste, na nás je tady moc lidí. A to teprve začali přicházet. Je pravda, že na Agrosalon zemněživitelka chodí hodně lidí, ale návštěvníků, vy nejste zvyklí na takové dary.
11: Ne, vůbec. Snažíme se tomu vyhejbat.
9: A jak jste se tady vůbec potkali?
11: V podstatě jakoby přes výcvik koní. Už před pár lety, to bylo vlastně poprvé, a momentálně jsme spolu 4 roky.
9: Kolik koní máte?
11: 7.
9: A všechny tady jezdíte vy, nebo jak to funguje?
10: Jezdíme na nich převážně my, ale nabízíme výšťky i pro turisty do přírody.
9: Jsem si říkal, přece jenom ta horská kvilda, že to je možná drsné prostředí. Jak se dá zvládat farma, když třeba napadnou 2 metry sněhu?
10: Farmaření je samo o sobě dost těžká práce. V tady té nadmořské vejšce je o to těžší. Takže pro mě, jelikož jsem se tam narodila, tak je to přirozený a zvládám to dobře. Ale třeba Vojta si na to musel chvíli zvykat.
11: Já jsem si zvykal dobře tak 2 roky na víceméně nepřetržitý vítr. Ten sníh, jako to se dá, jako zase my jsme, nemáme rádi vysoké teploty, takže pro nás je jako to klima lepší. No a sníh to se dá zvládnout, no.
9: A provozujete tady tu agroturistiku celoročně, že třeba tam přijíždějí lidé, běžkaři a podobně?
11: Ano, to celoročně.
9: To znamená, že jsou i výšky na koních
11: ve sněhu,
9: že to je jako v Popelce, taková romantika. Jo.
11: Krásně bez sedel, hřeje to do zadku.
9: Bez sedel? Pro koho je to teda určeno? Může tam přijít člověk, který třeba na koni nikdy neseděl?
11: No, no, úplně každýho zvládneme.
9: Jakou to má výhodu jezdit bez sedla?
10: Je to přirozenější. Cítíte toho koně pod sebou, víte dopředu jeho reakci, co udělá. A pro ty turisty je to nezapomenutelný zážitek.
9: No jak jste to pojali, tedy tu agroturistiku? Vím, že tam máte nějaké maringotky, takže lidé spí v maringotce a potom nesedla se vydají na výšku.
10: Nabízíme lidem zážitek, že si můžou přespat v maringotce, není to jako hotelu. Mají tam klid, večer si sednou před maringotku, vidí západ slunce, pasoucí se zvířata a ráno s náma vyjedou na výšku, na východ slunce.
9: Takže je to vyloženě romantika, dá se říci.
11: Jo.
9: Pokud tady člověk odmyslí ten vítr, jak jste se na něj dlouho musel zvykat. Co to dává vám? Jak moc tam ti lidé, které zase tolik nemáte rádi, když jich je moc, přijíždějí, nebo jaký je zájem, se chci zeptat?
11: Tak my jsme se zase řekli, že když už tam ty lidi jsou, tak toho využijeme, protože máme samoslužný krámek, kde je to pro nás prostě bezkontaktní s těma lidma a
10: ubytování je taky většinou bezkontaktní, oni nás nepotřebují k tomu, aby jsme ubytovali do té maringotky.
9: Jasně, takže vy vlastně ani když byste nechcem. Nechtěli, tak je nemusíte potkat, ale zase jako žít úplně jako trosečníci na opuštěném ostrově, to asi nechcete.
10: No, to ani nejde.
11: To nejde.
9: Jak to vlastně řešíte s tou školou? Říkal jste, že máte malého syna, takže já bych řekl, že z té kvildy je to všechno daleko, ne?
10: No, naštěstí máme kousek odsaď Borovou Ladu, kde mají malou školičku, jednu třídku.
9: Jak vás, nebo takhle, jak vycházíte s ostatními, protože tam je spousta penzionů, že jo? Ještě platí to, že jste říkala někde v nějakém rozhovoru, že máte pocit, že vám něco závidí?
10: Je to tak, bohužel, asi tu práci, co tam máme. My jsme tam původní obyvatele. Náš rod už je tam prostě hrozně dlouho.
9: Tak těch původních obyvatel je tam něco kolem 100 a z toho 10 na jsou Honesovi, tuším, ne?
10: No,
9: je to tak?
10: Je to tak.
9: No, ale vy jste nedopověděla ty vztahy, že? No, vlastně pak jsou tam lidé, kteří třeba přišli, ano, nemají takový vztah tam k té krajině, protože čistě je to podnikání.
10: Úplně nám to tam nepřejou. Nechtějí nás tam, nevím proč.
9: A jak se to projevuje? Že třeba nekupují mlíko v tom samozřejmě?
10: Ne, to nás nepodporují, tohle ne. A máme takovou patáli s anonymníma udáníma, který pak řeší úřady, musí řešit úřady a je to nepříjemný.
9: To věřím. No a těch turistů tady ale je dost, je zájem, takže si stěžujete. No, my si budeme povídat tak hlavně o tom, co chováte, ale až po písničce. Našimi hosty jsou Vojtěch Wildmann a Anna Hones.
12: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme pro vás ze země živitelky v Českých Budějovicích. Teď si povídáme s Anou Hones a s Vojtěchem Wildmanem, kteří přijeli z ekologické farmy Highland z horské Kvildy. Už ráno podojili v těch minus skoro jeden stupeň. Teda byl. O tom počasí jsme si povídali, ale povězte mi, jak si farmář zaslouží titul živnostník roku Plzeňského kraje?
1: Úplně náhodou.
0: Počkejte, náhodou, jak se to stalo tedy náhodou? Jen tak šli kolem a dali vám titul.
1: No, někdo nás nominoval, tam musíte ty lidi nominovat, někdo nás nominoval a byli jsme úspěšní.
0: No a jak tedy vypadá to ekologické zemědělství ve vašem pojetí?
1: Snažíme se žít v souladu s přírodou.
0: Dobře, a v čem to spočívá?
1: Chováme skotský náhorní skot, Highlandy, který jsou přirozeně udržují životní prostředí.
0: A zkuste mi to vysvětlit, jak přirozeně to životní prostředí udržují.
1: Žijou celoročně venku, jejich konstituce je, že jsou na krátkých nohách, širokýho rámce, takže dokážou šetrně spásat tu přírodu i mokřady, nedělají rošlapy a vypásají louku od plevelů a tím dávají prostor pro růst chráněným kytičkám, jako je hořec, arnika. Hnízdí nám tam ptáci v drnech, protože oni nesešlapávají drny, jako je bekasína. Takže udržují tu přírodu čistou.
0: Vojto, vy jste říkal, že turisté k vám jezdí dívat se na ty chlupaté krávy.
2: Ano.
0: Takže vlastně to je atraktivní i z toho turistického pohledu.
2: Ano.
0: Jakou mají povahu? My si tady s chovateli často o tom povídáme. Jak byste je popsal?
2: My je chováme polodivoce, takže v podstatě takový jakoby divoký stádo krav. Pohladit si je pohladíme akorát tak, že máme třeba vyšetření, které jsme musí dělat každý rok, ale jinak jakoby moc kontaktní nejsou.
0: Mm-hmm. Čím to je, že se u nás příliš nechovají? A myslím, že to tak je, ne? Že jich není tolik?
1: Není jich tolik, lidi si je pořizují spíš na zahradu jako mazlíčka, nebo když mají kus pozemku, který nechtějí sekat, protože oni pomalu rostou, nedají se vykrmit a ty přírůstky nejsou velký.
0: Jak je ta vaše farma velká? Co všechno chováte a co pěstujete?
2: Tak máme ty skotský národní skot, máme 7 jerseyek, 7 koní máme pár koziček, drůbež, máme víceméně pro sebe. Každý rok si vychováme svoje krůty na maso, snažím se být jakoby takhle soběstačný.
0: Do jaké míry se to daří, protože ten sen o soběstačnosti má asi více lidí, ale potom zjistí, že naráží na nejrůznější překážky, takže dá se žít třeba úplně soběstačně?
1: Nevím, jestli na 100%, ale nám se to docela daří.
0: No a zkuste to popsat, co všechno vlastně, s čím si vystačíte sami.
1: Máme svoje krávy na mlíko, takže všechny mléční výrobky máme svoje, máme hovězí, takže máme maso, máme drůbeží, takže ohledně tady toho jsme soběstační. Jediné, co nás trápí, je zelenina, tak tu směňujeme se zemědělcema z nižších oblastí. Mm-hmm.
0: A jak jste vysoko vlastně?
1: 1050 metrů.
0: Takže není divu, že tam mrzne i vstupnu, ale že se k tomu pořád vracím. Ještě k té mlékárně, ta je malá mlékárna samozřejmě, mám pocit, že to byl jeden z prvních kroků, který jste udělala po té, co jste po mamince převzala tu farmu, je to tak?
1: Ano.
0: A jak byste tu mlékárnu popsala, co se tam všechno dělá a jak?
1: No, zpracovám tam mléko, ročně dojíme najednou tak 2 kravičky a dochází tam k pasteraci mléka, vyrábíme nejvíc čerstvý sýry, máslo, jogurty, jogurtový nápoje, zrající sýry, plísňový sýry.
2: Letos už jsme nevěděli nic se smetanou, protože letos dojíme poprvé 3 kravičky místo 2, nebo chvilku vlastně i 4 jsme dojeli. Se smetanou už jsme nevěděli co, protože máslo jsme měli úplně všude, plný všechny mrazáky. Takže jsme začali letos dělat i zmrzlinu, tak děláme i smetanovou zmrzlinu.
0: A to všechno prodáváte v tom samozřejmém krámku?
2: Ano.
0: A funguje to, jo? Jakože...
2: Funguje to na výbornou.
0: Jasně. A jdou ty výrobky na odbyt?
1: Máme takřka pořád vyprodáno.
0: Takže je to vlastně něco, co byste mohli doporučit i dalším farmářům. Chodí se k vám třeba učit ti, kteří by chtěli se věnovat ekologickému farmaření?

0: dopředu, ale přemýšlí víceméně v rámci toho, aby si udržel nějaký výnos, aby zvířata byly zdraví. Je potřeba přemýšlet, aby jsme měli jakoby další generace kraviček.
1: A máte v úmyslu rozšiřovat tu farmu dál, nebo máte dojem, že je to to, na co teď stačíte?
2: Je to to, na co teď stačíme. My nechceme být velká farma. My chceme, aby my dva jsme to dokázali uživit, aby to uživilo nás, a nemáme ani ten prostor na toto rozšiřovat.
1: Jak vlastně vypadá to dojení? To asi neděláte ručně už. Jak to funguje?
2: Máme konvový dojení.
1: Co to je?
2: To znamená, že kravičky každý ráno jdou z pastviny na dojírnu, kde je musím omejt, očistit, nasadit jim dojení, to se podojí do konve, sundat druhou kravičku, očistit, nasadit dojení.
1: Je to výrazně dražší potom ten produkt oproti tomu, nevím, jak to říct, jestli továrnímu zpracování mléka nebo tomu větší množství?
2: Samozřejmě, my máme krávy, snažíme se od jara do podzima je mít na trávě, takže žerou trávu. A je s nima manipulace, musíte tam mít, náš čas je drahý.
1: Co to obnáší, že jste říkal na začátku, že ten skot chováte polodivoce. Když tam přijíždějí ti turista, je to bezpečné, nebo musí na to být člověk nějak speciálně pojištěn, pokud něco takového provozuje?
0: Pojištění je vždycky dobré na takovéhle věci, protože stát se může odhrast co. Krávy jsou ve svý ohradě, lidi k ním nemají jakoby normé přístup. A i když tam třeba děláme exkurze, jdeme mezi ty kravičky, tak kravičky nejsou nebezpečné, přestože mají velký rohy, oni je skvěle dokážou ovládat a agresivní nejsou. Jsou spíš plachí.
1: Ostatně vy jste říkala, že jsou lidé, kteří je chovají jako mazlíčky na zahradě.
2: Oni jsou povahově velice klidní.
1: Co vám dělá největší radost?
2: Největší radost, když přijde pán před krámek ráno v 8 hodin, otevře tu lahev toho mlíka, vypije ji na ex a udělá
1: Tak to popsala Anna Hones, co by řekl Vojtěch Wildmann.
0: Tak za nás jakoby v podstatě ty spokojen zvířata. Ten pocit z těch zvířat, kteří jsou spokojen, koně žerou s námi rádi na výšťku.
1: Tak věřím, že teď budete mít chvilku se podívat tady po zemi živitelce. Nevím, kam zamíříte. Už to tušíte? Jen tak se podívat.
2: Do hobby sekce.
1: Užijte si České Budějovice, protože vím, že se budete se brzy vracet zpátky domů na Horskou Kvildu. Ať se vám tam dál daří. To byli dva farmáři z ekologické farmy Island z Horské Kvildy. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Radiožurnál je 10:30.
2: Zprávy a Ondřej Látal.
3: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o pohybu a kontaktech lidí. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Detaily jsou na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům v Česku. Předčasně například opadávají listnaté stromy. Kvůli nedostatku vláhy nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce tzv. Chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Německé úřady už potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Ve Veselí na Moravě dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší i prostor pro kulturní a společenské akce. Sport. České basketbalistky vyzvou od 18 hodin v přípravě na mistrovství světa Turecko. S ním už se Češky utkaly a zvítězili 77-76. Čeští basketbalisté naopak Turkům podlehli 84-99 a na přípravném turnaji v německém Hamburku obsadili poslední 4. místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Opět průjezdná D3 za Táborem a na D1 dlouhé zdržení za Brnem. D3 kousek za Táborem směrem do Budějovic na 83. kilometru už se opět projíždí. Po 2,5 hodinách obnovili provoz v obou pruzích. V odstavném ještě stojí světelná šipka, kužely zlehka zasahují do pravého. Některá větší vozidla tak vybočují. Odklon dopravy na exitu 79 Měšice je také ukončený a situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Lepší zprávu neseme i z D1 na trase z Brna do Ostravy. Za Horní Moštěnicí na kilometru 275 už se po nehodě také projíždí oběma pruhy. Následky pouze v odstavném, i tam je místo označené světelnou šipkou. Na D1 teď o dost nepříznivější situace na výjezdu z Brna směr Praha. Brzdí se už kousek za nájezdem od Mikulova na 93. kilometru a bezmála půl hodiny se jede krokem k omezení před Popůvkami. Na 87. zabrali silničáři levý pruh. A v Brně zůstává plná i Vídeňská směrem z centra. Před Modřicemi jsou silničáři v pravém pruhu, tam ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čeká nás jasný anebo polojasný den, během odpoledne bude přechodně oblačno, na horách se ojediněle přidají přehánky, teploty přes den 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25, na horách to bude nejčastěji kolem 13 stupňů a foukat má dnes slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. To byly zprávy. A pokračuje host Vladimíra Krotce, živě z Českých Budějovic, z agrosalonu Země živitelka.
6: Ano, České Budějovice dál žijí agrosalonem Země živitelka a na výstavišti nechybí ani Airstream Radiožurnálu, ve kterém jsme teď přivítali dalšího hosta a tím je Jakub Polenský z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Dobré dopoledne.
7: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
6: Jak se dá hospodařit ze vzduchu?
7: Tak ze vzduchu můžeme využívat drony v zemědělství samozřejmě v kombinaci s tou standardní konvenční metodou, ať už počínaje těmi nejmenšími drony, říkáme jim skautové, kdy vlastně agronom nebo ten zemědělec si může vzít dron s běžnou optickou kamerou, zlétne si a má okamžitý náhled nad tím terénem, nad tím svým pozemkem.
6: Protože ty oči fungují daleko lépe než lidské.
7: Přesně tak a je tam z těch 100 metrů výrazně větší rozhled do té krajiny a i na ten porost, kde se co děje, kde je třeba nějaká škoda a podobně. Pak máme ty speciální drony, které jsou krapet větší, ale ne tak obří zatím ještě. A ty mají senzory termální kamery, multispektrální, které už vidí ty detaily, to, co běžné oko nevidí. A pak máme ty největší drony aplikační, které mají nosnost 100 kg a dokážou nést nebo aplikovat postřik, případně rozmetadlo, kde můžeme jít mezi plodiny a i transport.
6: Čili zdaleka nejde jenom o pozorování, což by se nabízelo, ale ty bezpilotní prostředky, tady se dají využívat i k setí nebo postřikům, jak jste řekl. Jak je takový potenciál u nás podle vás využívaný?
7: Tak ta technologie se čím dál více rozšiřuje. Jsme limitovaný momentálně legislativou, kdy ta letecká aplikace tím dronem je braná, když řeknu, jako lidově čmelákem, tím žlutým letadílkem, tak tam jsme na stejné úrovni, ale tím, jak ty drony se rozšiřují, tak i ta legislativa si je toho vědomá a postupí různé kroky. I my v rámci univerzity jsme zapojeni teď do projektu, který má právě nastavit metodiku pro to běžné zemědělskou, pro tu běžnou zemědělskou praxi.
6: I o tom se budeme povídat. Vy jste přinesl na ukázku dron. Který je to z těch, které jste líčil?
7: Tak ten 100-kilový s rozpětím 3,5 metru by se nám sem nevešel, tak jsem přinesl na ukázku dron s termální kamerou. Je to autentický dron, který vyhledává zvěř před sečí.
6: No a nemůžeme ho ukázat, můžeme ho popsat, ale můžeme ho taky pustit, abychom si mohli poslechnout aspoň jak bzučí.
7: Ano.
6: Můžete to předvést?
7: Beru do ruky ovladač.
6: Jak často ten ovladač do ruky bráváte?
7: Prakticky každý týden několikrát, třikrát, pětkrát. Teď už ten ovladač dříve jsme používali pro ten živý let, ale už teď vlastně v tom ovladači máme naplánované mise a vybereme si tu danou misi, mačkneme tlačítko v uvozovkách start a ten dron si sám létá a mapuje to území.
6: Tak jak to zní?
7: Zní to jako běžné pípání s tím, že teď se nám teda načítá ten ovladač a kde máme teda obrazovku a vidíme to, co vidí dron.
6: Jak dlouhý čas to zabere, abyste naprogramoval vlastně ten úkol pro dron?
7: My si ty aplikace, ty mise plánujeme v počítačích, den předem nebo na místě. Běžně 30-40 hektarů nám trvá pár minut, s tím, že už to dokážeme i opakovat, tak do budoucna vlastně nám tam ty mise zůstávají a už jenom přijdeme na to pole a začneme okamžitě létat.
6: A v tom je tedy ta výhoda, proč se to dělá dopředu a proč se to nedělá živě, nebo jak jste to řekl?
7: Můžeme to dělat i živě, ale ta přesnější tvorba těch map, my si to můžeme exportovat například z Elpisu, nebo z jiných mapových podkladů a můžeme si tak vytvořit naprosto přesnou mapu, kde chceme, aby ten dron létal.
6: A co teď třeba tam máte pro příklad naprogramováno?
7: Jak už jsem říkal, to je autentický dron tady skupiny Stop sečení srnčat. Oni jich mají celkem 16, to je číslo 15, letošní novinka. A tenhle dron teda má namapované automatické mise pro prohledávání porostů, kdy vlastně ten pilot už se věnuje jenom samotnému tomu obrazu. Tady můžete vidět na obrazovce právě zrovna ten obraz té termální kamery, kdy můžeme vidět různě zahřaté předměty, jak teda vidíme teď lidi, tak nějaké stroje. A díky tomu právě díky té termální kameře dokážeme třeba identifikovat tu zvěř v tom porostu, která běžné kameře, běžnému oku je skrytá.
6: A co se potom děje, když tam objevíte tu zvěř? Jakým způsobem ji ochráníte?
7: Tak samozřejmě buď teda fungují samotní zemědělci nebo uživatelé, myslivci, a nebo jsou zapojeni i takovéhle spolky, které mají u sebe dobrovolníky a jakmile ten dron najde ten bot nebo ten operátor, tak to i označí pozicí a už se jde vlastně na místo, my jim říkáme vynašeči, kteří teda vynesou tu zvěř do bezpečí. Konkrétně ten dron má za letošní sezónu najetých 191 kusů, nejenom strnčí zvěře, ale další drobné, dančí, pernaté a podobně.
6: Takže je zachráněný životu, dá se říct.
7: Přesně tak. A prolétal 955 hektarů.
6: Líčí náš dnešní host Jakub Polenský z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity.
4: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Jakub Polenský je odborným asistentem dronového centra a katedry techniky a kybernetiky z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity a je taky certifikovaným operátorem dronů. Věnuje se vývoji těchto technologií hlavně v zemědělství. Jak těžké je získat to oprávnění pro dron tohoto druhu?
1: Tak v současné době, nebo respektive od roku 2021, kdy jsme přešli pod evropskou legislativu, to není nic složitého. První takovým krokem je online test, osvědčení dálkově řídícího pilota A1 A3, kdy každý si může nekonečně krát opakovat tuto zkoušku, až ji teda získá úspěšně. Je to 40 otázek například stránkách Létejte zodpovědně. Od řízení letového provozu získáte všechny informace, to je první krok. Pak další povinnost je registrace provozovatele. Dostanete 12-místný kód, který musíte umístit na dron a pak můžete běžně létat. S těmi těžšími drony musíte ještě do Ruzyně na úřad civilního letectví složit zkoušku A2.
0: Létáte někdy jen tak pro radost, anebo je to výhradně práce?
1: Dříve jsem létal pro radost, dostali jsme se v Rakousku do Alp z drony na Slovensku, ale v současné době létám jenom v práci.
0: Jak dlouho trvá, než si člověk osvojí bravurní pilotáž dronu?
1: Tak například, když učíme studenty, tak v rámci jednoho semestru je dokážeme perfektně připravit jak na to samotné pilotování, tak na to zásadní, a to je kvalitní zpracování nebo získání dat a zpracování dat. Mm-hmm. A děláme i kurzy pro veřejnost nebo pro zemědělce. Ten kurz trvá 3 dny a během toho se seznámí se všemi druhy dronů až po ty největší a v rámci toho i si udělají ty zkoušky A1 a A3.
0: Jak velký je o ně zájem? Ty kurzy.
1: O ty kurzy my děláme jenom na podzim jeden, na jaře jeden a je to ve spolupráci s Agrární komorou Jihočeského kraje a během pár dní je naplněný.
0: Takže těch dronů, které se aktivně využívají v zemědělství, rychle přibývá.
1: Chodí tam zájemci i kteří o tom uvažují, a aby si udělali náhled na vlastně využívání těch dronů, protože není to jenom o dronu, je to o softwaru, o zpracování těch dat, o té technice výpočetní. A je to tak 50-50, kdy odcházejí, ano, je to pro nás zajímavé téma, a někteří se toho zaleknou a řeknou, že to je pro ně moc složité.
0: No, jak se ty technologie vyvíjejí, jak rychle jdou dopředu?
1: Tak my jsme s drony na univerzitě začínali v roce 2015, kdy jsme spájili první dron, který měl velice krátkou letovou dobu, tak je to 11 let zpátky a během toho tady máme na stole velký ovladač s dronem, který má letovou dobu 40 minut, dosah prakticky neomezený podle toho, na co je provozován, výborné senzory, termální kameru, zoomovací kameru. Takže ten vývoj, když to vezmu třeba u automobilů, kdy ten vývoj je přes 100 let, tak tady je to mílovými kroky kupředu během pár měsíců.
0: Pochopil jsem to správně, že ten první dron, že jste si dělali takzvaně na koleně sami?
1: Ano, vytvářeli jsme si, nebo už ty základní komponenty byly k sehnání, ale dávali jsme si na to výpočetní techniku, která by měla zpracovávat ten obraz, nějaký to zavěšení gimbal té kamery, a pájili jsme si baterie k dronu a podobně.
0: Piloti vrtulníků musí pravidelně létat a udržovat se tak v kondici. Je to podobné u vás?
1: My tu povinnost nemáme z legislativy, ale určitě je to dobré pravidelně létat a i se starat o ten stroj pravidelně, o té baterie, tak aby se nepokazily, protože když se nebudou využívat, tak je to citlivé zařízení a může degradovat.
0: A zároveň si udržujete tu rutinu, abyste si byli jistý při té pilotáži.
1: Přesně tak, je třeba stále při tom živém lítání, využíváme tady 2 kniplů na tom ovladači a vlastně tam se musíme soustředit na to, aby jsme ten dron neodvedli někam jinam, ale kdyby se to stalo, tak u těch současných moderních strojů můžeme mačknout tlačítko a dron se nám vrátí. I když ztratí signál nebo dochází baterie, tak si přiletí zpátky, odkud zletěl.
0: Jak citlivé jsou ty přístroje na povětrnostní podmínky?
1: Ty drony zvládnou i silnější vítr, máme drony, které dokážou létat i za deště, tak zase se to posunulo, že ta technika už dokáže i v těch náročných podmínkách.
0: Kolik strojů jste ztratil?
1: Nestratili jsme ani jeden v dřívejších dobách, v těch začátcích, asi v roce 2016. Jeden dron se rozhodl, že v Austrálii, otočil se vzhůru nohama, v plné rychlosti nám to vzal do louky.
0: Zjistili se, proč se to stalo?
1: Chyba kompasu.
0: Vysvětluje náš host Jakub Polenský. My si tady na Zemi živitelce budeme o dronech a jejich využití v zemědělství povídat i za chviličku.

0: Jakub Polenský je z katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. My si o využití dronů v zemědělství povídáme na Zemi živitelce tady v Českých Budějovicích. Jaké studijní programy vlastně nabízíte?
1: Na katedře zemědělské techniky a kybernetiky máme studijní programy, kde se dronům věnujeme právě od toho začátku, od těch, jak už jsem říkal, skautových dronů až po ty největší, kde teda studentům ukazujeme, co ty drony dokážou, nebo je učíme, jak s nimi mají lítat, jak sbírat ty jednotlivé snímky, tak aby vytvořili tu ortofotomapu. A z ortofotomapy právě softwary vytváří aplikační mapy. Ty aplikační mapy se dají buď nahrát do dronů, a nebo do té běžné techniky samochodného postřikovače, taženého postřikovače rozmetadla do těch přístrojů nebo do těch strojů a podle toho oni vlastně aplikují tu látku jak bodově, tak plošně tam, kde je na té plodině potřeba.
0: Kde všude mohou najít uplatnění potom po absolutoriu vaší školy?
1: Tak uplatnění samozřejmě nacházejí v zemědělských podnicích nebo v rodinných farmách a my jim právě tím s tím děláme ten náhled na tu moderní techniku, protože i v těch farmách se k té technice, k těm dronům dostávají poměrně běžně. Setkáváme se s tím, že agronomové čím dál častěji mají takový ten kapesní dron, který jim dává ten náhled. A pak jsou tam specializované sekce v těch podnicích, kteří právě mají na starosti třeba to precizní zemědělství a mají ty specializované operátory, kteří jezdí po těch jednotlivých podnicích. A začíná to ještě před naší vysokou školou, kde na střední škole, tady například v Českých Budějovicích, ale i na jiných středních školách, už jsou vybaveni taky drony, taky specializovaným softwarem a ukazují to už těm studentům v těch začátcích a motivují je pro to využívání té technologie.
0: Řekl jste kapesní dron, ony ty přístroje jsou čím dál, řekl bych, dostupnější i finančně. Jak moc jsou rozšířeny a jak podle vašich zkušeností jsou dodržována pravidla létání z drony?
1: Snažíme se právě dělat osvětu, jak už jsme říkali, třeba to létejte zodpovědně, což je stránky velice doporučuji, tak aby právě nedocházelo k nějakým porušením. A jezdíme i po konferencích, kde jsou momentálně prezentovány ty detekční systémy na drony a my jsme legislativně omezeni do 120 metrů nad zemí. A tyhle ty systémy běžně každý týden detekují drony, které jsou i nad kilometr vertikálně. Tak to je samozřejmě špatně. Určitě to bude krásné zakřivení země vidět, ale určitě to není dobré pro to naše pilotování, aby jsme nezískali ještě nějaké větší restrikce, než momentálně jsou.
0: A to ty technologie tedy logicky umožňují, tak to se vzdálit prostě od té základny nebo od té vysílačky, nestratí se ten dron?
1: Ten dron má dosah klidně i 4 kilometry. A pokud používáme i SIM kartu mobilního operátora, tak prakticky neomezený dosah, až jsme limitováni tou baterií. A současné drony jsou už omezeny elektronicky, ale dá se vše odblokovat, tak někteří piloti i takto porušují legislativu.
0: To jste možná neměl říkat, ale oni to vědí, takže to není pro ně žádná novinka, čili vy apelujete na to, aby dodržovali ty pravidla. Když bychom měli říci, jaká je perspektiva využití dronů v zemědělství, dokážeme to dneska domyslet?
1: Dokážeme, já se určitě na tu budoucnost těším, že jak už jsem říkal, ten software a ta technika jde mílovými kroky dopředu a moje taková budoucnost nebo vize budoucnosti bude nějaký kamion nebo dodávka bez operátora, bude to autonomní stroj, kde se otevře střecha, vyjede platforma s aplikačním dronem a předtím vlastně buď ze satelitních map nebo z toho běžného dronu, z toho multispektrálního, bude pomocí té aplikační mapy postřikovat, vrátí se, vymění se baterie automaticky, doplní se a bude pokračovat dál. Tak to může být například letka 4-5 dronů, které už vlastně plně nahradí ten běžný samochodný postřikovač a nebude tam taková náročnost třeba na tu osobu, na toho operátora.
0: Takže farmář tohle bude všechno sledovat vlastně z pohodlí domova.
1: Přesně tak, ale v současné době musíme ten dron stále provozovat u těch větších strojů na dohled pilota.
0: No, ale jak vzdálená je taková vize budoucnosti? Teď to pro mě třeba z nějakého sci-fi.
1: Je to sci-fi z hlediska legislativy a využití v Evropské unii, ale když se podíváme do Číny, tak tam ty systémy už se prezentují, kdy dron si přiletí, vymění si podvozek s tou nádrží, kde je integrovaná rovnou baterie a letí dál, tak je to velice krátká budoucnost.
0: Neuvěřitelné. Moc děkuji za vyprávění, děkuji za návštěvu u nás v Airstreamu. To byl Jakub Polenský z Dronového centra a katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Ať se nadaří, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, hezkou neděli.
0: Posloucháte Radiožurnál, za 3,5 minuty bude 11 hodin.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 11 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
2: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy v Česku letos častěji. Rusko podle Moskvy v noci zničilo přes 300 ukrajinských dronů. A fotbalová Sparta Praha vyhrála v lize na hřišti Artisu Brno 4-0. Na D1 z Brna do Prahy se sune dlouhá kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. A bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Za první letošní půlrok řeší vrchní soudy v Česku víc kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud anebo nejvyšší správní soud, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
3: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
2: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
4: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
2: Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Orenburgu. Trosky bezpilotních letounů způsobily podle ruské agentury TASS ve skladišti požár, který záchranné složky uhasily. Jde o druhý ukrajinský útok na objekty této společnosti po týdnech úderů na sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady Rusko získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, to popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
5: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
0: Sport.
6: Fotbalisté Sparty vyhráli v pátém kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 4-0. Pražané si připsali premiérovou venkovní výhru sezóny. Poprvé taky odehráli zápas bez obdrženého gólu. Trenér Brian Priske přesto viděl ve výkonu týmu mezery.
7: Třeba v úvodu druhého poločasu jsme Artisu nabídli několik šancí, to se mi nelíbí. Snažíme se vybudovat tým, který funguje jako mašina a nepustí protihráče do příležitostí. Zvlášť s takovým soupeřem, což říkám s respektem k Artisu, musíme hrát ještě trochu lépe.
6: V pátém kole ještě Slavia remizovala s Bohemians 2-2, Liberec porazil Zlín 1-0 a Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 1-2. A české volejbalistky porazily na domácím evropském šampionátu Rakušanky hladce 3-0 a připsali si tak druhou výhru ve skupině. Třetí utkání je čeká v Brně od 19 hodin proti favorizovanému Srbsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na dálnicích v okolí Brna, v Praze omezení v Cínovecké. Dálnice D1 na trase z Vyškova do Prahy totálně ucpaná na průtahu Brnem. Kolona od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru se sune krokem více než půl hodiny, a to k omezení před Popůvkami. Na stém 87. jsou silničáři v levém pruhu, jejich práce by měly skončit dnes okolo 13. hodiny. D1 v Brně se plní i ve směru na Vyškov, a to v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. 52, tedy vídeňská, na výjezdu z Brna směr Mikulov, a fronta přibližně na 10 minut do zúžení u Modřic. Průjezdný je tam pouze levý pruh. A naskok do Prahy, respektive příjezd ze severu Ústeckou D8. Na zdržení se připravte v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Kolona tam vzniká kvůli omezení ve sjezdu do Kbelské směr Hloubětín.
9: Montou tam nějaký ocelový profily, takže se tam teďka jezdí jenom levým pruhem odbočovací.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Jasno nebo polojasno, během dne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem, živě z Českých Budějovic, z agrosalonu Země živitelka.
10: Na polích v Česku se může v budoucnu zvýšit podíl soji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má soja širší využití, podobně jako například řepka. Řekl to prezident agrární komory Jan Doležal. Někteří zemědělci už podle něj začali soju v posledních sezónách ve větší míře pěstovat. I v neděli 23. srpna pro vás radiožurnál vysílá z Českých Budějovic, kde pokračuje veletrh Země živitelka. Věnujeme se i dalším tématům. Žaloby na soudce, státní zástupce nebo exekutory řeší letos vrchní soudy v Praze a Olomouci častěji než loni. Dvě kárné žaloby stihl podat už i ministr spravedlnosti. Jak soudy hodnotí rok a půl starý systém, uslyšíte za chvíli.
0: Víkendový radiožurnál.

0: Vrchní soud v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení, tedy žaloby kvůli pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů a notářů. Nový dvoustupňový systém začal fungovat vloni. Kárný žalob řešili oba vrchní soudy za celý rok 2025, tolik jako letos za prvních 6 měsíců. Podrobnosti zná Marek Sedláček. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Kárných řízení zahájil vrchní soud v Olomouci v letošním roce už 8. 3 ve věcech soudců a 5 státních zástupců. Za celý loňský rok přitom byly 4, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.
2: Jeden kárný návrh v řízení ve věcech soudců podalo Ministerstvo spravedlnosti, další 3 návrhy týkající se řízení ve věcech státních zástupců byly podány příslušnými státními zastupitelstvími.
1: No a podobně je na tom i Vrchní soud v Praze. Ten v roce 2025 řešil celkem 17 kárných návrhů. Za první letošní půlrok jich začaly kárné senáty řešit už 21, jak potvrdila mluvčí soudu Eliška Duchková.
3: 10 kárných řízení ve věcech soudců, 10 řízení ve věcech státních zástupců a 1 řízení ve věcech exekutorů.
1: A 2 z těch kárných žalob podával přímo ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
0: Jedno z těch řízení podávaných ministrem Tejcem, kárnou žalobu na exekutorku, Vrchní soud v Praze minulý týden zamítl. Připomeňme druhé řízení, čeho se týká?
1: Žalobu podával ministr Tejc letos v červnu na soudkyni v případu úmrtí 3leté Viktorie. Podle Tejce benešovská soudkyně pochybila, když ji svěřila do péče otce. Ten byl psychicky nemocný a dlouhodobě drogově závislý. Letos v březnu pak svoji dceru zavraždil. I v tomto případě bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Bude nutné v něm prokázat, že se jednalo o zjevný exces soudkyně. Tejc požaduje roční snížení platu o 30% pro tu soudkyni. Kdy se bude kárný senát případem zabývat, ještě není jasné.
0: Řekli jsme, že kárné žaloby projednávají soudy od loňského roku nově dvoustupňově. Jak systém soudy hodnotí?
1: Tak podle předsedů kárných senátů v Praze byla změna krokem správným směrem. Jiný názor mají předsedové kárných senátů na Vrchním soudě v Olomouci. Pokračuje mluvčí soudu Stanislav Cik.
2: Pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
1: Rok a půl je ale podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikoly Ješkové příliš málo času na to funkčnost zhodnotit.
4: Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
1: Podle Vrchního soudu v Praze je ale nelogické třeba to, že i drobné prohřešky řeší 7členné senáty.
0: Marek Sedláček v dopoledním radiožurnálu. Díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den

Řecko chce předčasně splatit víc než 10 miliard eur a umořit tak část dluhu z dob ekonomické krize. Vláda ale dluží taky místním dodavatelům. Kde na to Řecko vezme a co si o tom myslí samotní Řekové, to si povíme za chvíli v dopoledním radiožurnálu.

0: Je 11 hodin a 20 minut, dál je s vámi nedělní dopolední radiožurnál. Řecko plánuje do konce roku 2026 předčasně splatit dluhy v objemu 13 miliard eur. Země chce snížit poměr veřejného dluhu k HDP na zhruba 137% a dostat se tak s celkovou úrovní zadlužení za Itálii. Vnitřní ekonomika Řecka je ovšem problematická. Tamní vláda totiž dluží svým dodavatelům na 3,5 miliardy eur. Informace o tom přinesla řecká média. No a víc si teď řekneme s naší spolupracovnicí v Řecku, Soňou Dorňákovou-Stamu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vláda zdůvodňuje předčasnou splátku a jaké jsou na to reakce v Řecku?
1: Tak ministerstvo financí oficiálně pro řecká média uvedla, že jde o to splacení předčasné, protože za 7 let předčasných splácení bude mít řecká vláda zisk 2 miliardy euro. A řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyjádřil velkou spokojenost s tím, že Řecko tou předčasnou splátkou přestane být nejvíc zadluženou zemí v Evropě. Na druhou stranu opozice tvrdí, že se to nevyplatí, protože se podle ní vláda chystá půjčit dalších 13 miliard euro, a to za vyšší úroky.
0: Řecko bude mít i po splátkách rezervu 30 miliard euro. Proč tedy vláda nesplácí dluhy soukromým dodavatelům?
1: Ano, je to otázka, kterou tady v Řecku mají vlastně všichni dodavatelé. Je to vlastně věc, kterou řecké vlády od 90. let minulého století praktikují v podstatě stále, ať už se jednalo o sociální demokraty nebo o neoliberální středopravicovou vládu Nové demokracie, která je u vlády teď v roce 2009 dokonce svým dodavatelům dlužili až 4 roky. Jenom bych dodala, že prostě ta ekonomika tady podle statistik fungovala velmi dobře v letech, kdy tady působila trojka věřitelů od roku 2010 do roku 2018, takže je to opravdu otázka, na kterou veřejnost ani dodavatelé nemohou odpovědět a vláda na to neodpovídá.
0: Největším dlužníkem jsou státní nemocnice, ty dodavatelům dluží víc než 1,5 milionu eur. Jaké dopady to má na firmy, ale i na pacienty a na chod nemocnic?
1: Ty dopady jsou tragické, velmi negativní pro středně velké a malé firmy, které tedy jsou většinou dodavateli státních nemocnic, protože na trhu není dostatečná likvidita, ty firmám chybí hotovost, takže i si dluží navzájem mezi sebou. Ten negativní dopad je potom vidět i na těch státních nemocnicích, kdy jednak firmy si navyšují například ceny těch přístrojů nebo různých materiálů, protože ví, že jim vláda vyplatí ty peníze přibližně za rok, jak je tomu teď. A nebo i nemocnice nemají dostatek těch přístrojů, protože některé firmy dodávají přímo spíše do soukromých nemocnic. A ve výsledku samozřejmě to má negativní dopady na pacienty, kteří často nemohou v těch státních nemocnicích prodělávat různá vážná vyšetření a musí se obratit na soukromý sektor, na soukromé kliniky a musí platit tedy tato vyšetření z vlastní kapsy.
0: Vysvětluje naše spolupracovnice v Řecku Soňa Dorňáková-Stamu. Děkuju, nashledanou.

0: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
2: Radiožurnál je 11:30. Zprávy o Ondřej Látal.
3: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Ruský proudový dron zasáhl soukromý dům v Charkově, kde vypukl požár. 7 lidí je zraněných. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na starostu Ihora Terechova. Další útok hlásí Oděská oblast. Bezpilotní letoun tam zasáhl lokomotivu osobního vlaku. Nikomu se nic nestalo. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadu jsou desítky zraněných. Podle japonské meteorologické agentury otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. Dodávky se ale později obnovily. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky třeba na Kyjovce v Kyjově anebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsuší v historii měření.
4: Sport.
3: V nizozemském Zandvoortu se dnes pojede naposledy závod Formule 1. Z prvního místa vyrazí do velké ceny Nizozemska úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Spolu s ním se do první řady postaví další Brit George Russell z Mercedesu. Závod začne v 15 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpané okolí Brna, D1 v obou směrech i Vídeňská za městem. Míříte-li dálnicí D1 z Ostravy do Prahy, počítejte s velmi dlouhým zdržením při průjezdu Brnem. Před popůvkami na kilometru 187 stále pracují silničáři v levém pruhu. Měli by tam být do dnešní 13. hodiny. Kolona kvůli tomu už před sjezdem na Mikulov na stém 94. Do zúžení se sune hodně přes půl hodiny. D1 v Brně je plná i v opačném směru, tedy na Vyškov, brzdí se na stém 93. a okolo 10 minut se jede ke sjezdu na D2 na kilometr 196. Ve Vídeňské těsně za Brnem směr Mikulov přetrvává přibližně 10-minutové zdržení kvůli omezení u Modřic. Tam zabrali silničáři pravý pruh. V Ostravě v Rudné z Opavy do Havířova spozorněte v Kunčičkách. Těsně před sjezdem do Šenovské teď zasahují záchranáři u vážnější nehody osobního auta. Projíždí se tam jedním pruhem o něco pomaleji, výraznější zdržení ale nenaberete. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Vysokého Mýta čekejte zdržení v Litomyšli. Na hlavním průtahu města jsou hned dvě omezení. Kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů z obou stran popojíždí zhruba 15-minutové fronty. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál je jasno anebo polojasno, během dne bude přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě dnes až 25, na horách většinou kolem 13 a foukat má slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu, který vysíláme z agrosalonu Země živitelka, je s vámi Vladimír Kroc.
6: Americký národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil v sobotu jako astronomický snímek dne fotografii českého astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Snímek nazvaný Většinou Perseidy je už druhou fotografií českých autorů, kterou NASA tento týden zveřejnila. K tématům souvisejícím s českobudějovickou zemí živitelkou se ve vysílání v zápětí vrátíme. Za chvíli po písničce vám představíme malého 11-letého farmáře.
4: Země živitelka na Radiožurnálu.

0: Rodinná farma Placandů hospodaří v Křenovicích v jižních Čechách, je držitelem titulu Farma roku 2019, no a zaměřují se na chov plemenných býků, plemene masný simmental. U všeho pomáhá taky 11-letý Aleš Placanda, teď je tady s námi s maminkou Lenkou. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak se ti líbí tady na zemi živitelce?
2: Jo, je tady pěkný.
0: A co se ti líbí nejvíc?
2: Asi zvířata hodně, že tam je hodně zvířat a je tady hodně strojů.
0: A hodně známých taky jste potkávali cestou sem do našeho Airstreamu, ne?
2: Jo.
0: Bík plemene simmental, jak je vlastně velký?
2: Jako kilo?
0: No, jak bys ho popsal, jak je těžký, velký?
2: Tak těžký kolem tuny.
0: Jako bejk.
2: No, tak váhu má tak tunu. A velký je tak třeba 1,5 metra.
0: A to se jich nebojíš?
2: No, jakdy.
0: Jak člověk překonává případně strach?
2: No, tak... Prostě... Musí se mu prostě věřit.
0: S čím nejčastěji na farmě pomáháš? Jak vypadá takový tvůj den pracovní?
2: No, tak třeba... sečeme trávu a děláme třeba, uklízíme obilí, pytlujeme a co je třeba.
0: A už jezdíš na traktoru?
2: Jo.
0: Od kolika let?
2: Od 7 nebo od 8 tak nějak.
0: Paní Lenko, vy máte vlastně syny 2, oba se zapojí do práce na farmě.
1: Ano, určitě od malička se zapojí oba naši synové, jak starší Kubík, tak mladší Aleš. A Kubík vlastně se specializuje hodně na práci s prasaty, baví ho zpracování masa, teď právě jde do 9. třídy, takže přemýšlí i o tom, že by šel na řezníka, na učební obor. A Aleš vlastně nám pomáhá hodně, co se týká chovu skotu, práci s dobytkem, to je vlastně taková jeho specialita. Baví ho hodně technika, jak říkal, a zároveň se mnou aktivně účastní výstav a příprav na výstavy dobytka.
0: Aleši, čím budeš?
2: Zemědělcem.
0: A co konkrétně by si chtěl? Pokračovat v rodinné farmě.
2: Jo.
0: No, vy na svých stránkách zdůrazňujete, že se věnujete tradičnímu způsobu zemědělství. Co si pod tím máme představit?
1: Tak tradiční způsob zemědělství zahrnuje jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu. To znamená, že vlastně jsme farma, kde chováme jednak zvířata a zároveň pracujeme na polích. Protože vlastně na těch polích pěstujeme jak obilí, tak potom třeba jetele, ze kterých děláme senáže, abychom zajistili prostě kvalitní krmivovou základnu, abychom měli pro naše zvířata, která chováme. Takže vlastně není to jenom farma, kde bychom se věnovali polařině, ani vyloženě chovatelství. Je to prostě celý komplex.
0: Na svých stránkách píšete, že jste rodinná farma bez zaměstnanců. Pro představu, kolik máte zvířat?
1: Tak obhospodařujeme výměru 230 hektarů a máme 30 matek, nebo 30 až 35 matek udržujeme základní stádo vlastně masného simmentála. K tomu máme prasata, máme chov zahrnující zhruba 12 prasnic, jednoho kance. Co se týká potom toho chovu skotu, tak používáme jak přirozenou plemenitbu, kde aktuálně působí 2 plemení býci, ale také inseminaci a občas embryotransfer.
0: Chováte plemeno simmental, zítra tady na zemi živitelce máte šampionát, už máte zvířata nachystaná?
1: Tak myslíme si, že jo, ale víte, co znamená myslet, takže ještě nás čeká teďkon nějaké to mytí, přípravy, načesávání, chtěli bychom se ještě večer trošku projít v předvadišti, protože pro ty zvířata, že jo, je to zase změna prostředí, nikdy nevíte, když ty přípravy doma jsou intenzivní, co vám to zvíře potom v tom ringu udělá, takže ještě musíme trošku potrénovat a trošku se na zítřek připravit.
0: V čem se soutěží, co se hodnotí?
1: Tak vlastně, co se týká toho chovu masného skotu, tak v tom předvadišti se hodnotí zvířata, která jsou vždycky rozdělená do jednotlivých kategorií. Jsou to jak kategorie většinou telat, kde hodnotíte zase podle množství zvlášť bíčky, jalovičky. Potom bývá kategorie mladších jalovic, starších jalovic, kráv a bíků zase podle věku. S tím, že u toho zvířete vždycky ten rozhodčí hodnotí jednak ten exteriér, jestli prostě to zvíře se podobá tomu standardu plemene, vlastně my ta zvířata předvádíme v kruhu, musíme je předvést na ohlávce, v chůzi, musíme umět zastavit, srovnat do řady, takže vlastně hodnotí ten bonitér nebo ten rozhodčí, sleduje jak ovladatelnost těch zvířat, tak potom třeba u krav zavěšení vemene, prostě ty mateřské vlastnosti, jak vlastně ta kráva vypadá, společně s krávou třeba se předvádí i její potomek, takže je důležitý, jak vypadá i to tele. A potom kromě těchto soutěží v jednotlivých plemenech, tak se dělají i soutěže junior týmu, kterou jste tady mohli vidět třeba včera. A tam se právě zase naopak hodnotí souhra toho vodiče s tím zvířetem.
0: Aleši, ty už máš za sebou řadu úspěchů. Například jsi zvítězil v soutěži mladých chovatelů v kategorii do 10 let na Národní výstavě hospodářských zvířat 23 v Brně. Jak vypadá taková soutěž?
2: No tak je tam hodně dětí a my se snažíme jako koukat hodně na rozhodčího, uhybat se mu, když se kouká, používat šoustiku, taková tyčka, rovnat si postoje a snažit se jako víc učit to zvíře, jako prostě s ním manipulovat a koukat se přitom i na toho rozhodčího.
0: Říkáš, že je tam hodně dětí, čili hodně tvých vrstevníků se zajímá o farmaření?
2: Jo.
0: Takže máš kamarády, kteří, že třeba si povídáte o tom, jak jste včera pracovali s krávami.
2: Jo.
0: Fakt?
2: Jo.
0: Baví tě to opravdu, anebo tě do toho někdy musí rodiče nutit?
2: Ne, baví mě to. Někdy se mi nechce, ale jako jo, jdu.
0: A máš čas i na jiné koníčky?
2: Jo.
0: Třeba?
2: Běhám hasiče už 7 let. A hraju florbal za školu.
0: Jak máte rozdělenou práci nebo povinnosti s bráchou na farmě?
2: No tak, brácha hodně je u prasat, já spíš u toho dobytka, ale jinak spíš jako spolu třeba, když se uklízí obilí nebo něco takového, tak to děláme spolu.
0: Paní Lenko, jak vás zasáhlo sucho? My jsme tady na Zemiživitelce mluvili s řadou farmářů, kteří mají obavu z nedostatku krmiva. Z vysoké ceny, tak dokonce uvažují třeba o zmenšování stád. Jak jste na tom vy?
1: Tak letos vlastně je to první rok, kdy jsme na tom docela špatně, protože já vždycky říkám, že my jsme reklama na mokro, protože když ostatní farmáři říkají, že je suchý rok, tak u nás většinou spíš plaveme, protože máme těžké jílovité půdy, takže u nás problémy s vláhou většinou nebývají. Takže, ale v letošním roce je to naprosto opačná situace, kdy opravdu nám neprší. A co se týká sklizně pícnin, tak jsme zhruba na půlce. Takže teď konečně doufáme, že nám něco naroste do podzima, že ještě zesenážujeme nějakou trávu, abychom prostě to krmení pro dobytek zajistili.
0: Držíme palce a děkujeme za rozhovor. To byla Lenka Placandová a Aleš Placanda. Ať vás dál Zemiživitelka tady baví. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Posloucháte Radiožurnál, za 10 minut už bude 12 hodin. Po historickém úspěchu, 7. místě na mistrovství Evropy, už české jachtařky Zoša Burská se Sárou Tkadlecovou myslí na olympijskou kvalifikaci. Skrz ní se chtějí dostat na hry do Los Angeles 2028 a třeba ještě vylepšit svůj výkon z her v Paříži, v jejich případě u Marseille. Burská s Tkadlecovou i proto v závěru léta zamíří na důležitou přípravu na následující sezónu.
1: Teď aktuálně mám posledních 10 dní volna a na konci srpna už vyrážíme se Sárou do Švýcarska na trénink SSL, Star Sailors League. Hned odtamtud vyrážíme do Dánska, kde máme tréninkový kemp s dánkama, polkama a norkama.
2: Vysvětluje Zoša Burská. To jsou všechno soupeřky, které byly i na posledních olympijských hrách a půjde tedy o kvalitní přípravu na olympijskou kvalifikaci. Ta bude v roce 2027 téměř ve všech sportech a pro jachtařky je nepříjemné, že jim půjde jen o jeden hlavní závod.
1: Je pravda, že kvalifikace je už příští léto, a proto pro nás bude teď nejdůležitější tady ta zimní příprava. Chceme opravdu strávit co nejvíce hodin a dní na vodě a bude to dřina. Nejdůležitější závody jsou pak až ta kvalifikace, což je mistrovství světa v Gdyni 2027.
2: Naproti tomu, 6. místo z posledního mistrovství Evropy je poměrně nadějné. Vždyť většina účastnických lodí v jejich třídě 49er FX byla na posledních hrách z Evropy. Zoša Burská netráví se Sárou Tkadlecovou všechen čas. Každá má svůj program a zatímco Tkadlecová teď byla na horách a posilovala, Burská se byla podívat na rozkoši, na mistrovství republiky juniorů.
1: Jsem tady jako trenérka, ale jsem taky vlastně tváří tady toho mistrovství, takže jsem tady mezi dětma a mládeží pořád a kdykoliv, kdokoliv potřebuje s čímkoliv pomoct, tak za mnou přijde. Nebo jen tak si popovídat o jachtingu, o kampani, o 49eru, tak jsem tady pro ně a vlastně s dětma tady trávím celý den a strašně moc si to užívám.
2: Říká Zoša Burská před přípravným kempem českých jachtařek. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Po nočním zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. České volejbalistky budou hrát na domácím mistrovství Evropy v Brně proti Srbsku. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Mikulov k omezení u Popůvek. A bude jasno nebo polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. V neděli 23. srpna jste si naladili hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Ondřej Látal.
2: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to server iRozhlas.cz. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí.
6: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
7: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast Severní Moravy a Slezska.
9: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
10: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
9: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
11: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
9: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců a nebo třeba exekutorů. Jen za první půlrok jich v Praze začaly řešit 21 a za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na vrchním soudu v Olomouci, to říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
12: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
1: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty a nebo třeba divadelní vystoupení. Například zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
13: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
14: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
13: A co říkáte na japonskou kulturu?
14: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
15: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
13: Říká kastelán zámku Jan Rosendorfský.
15: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
13: Součástí programu byla i výstava bonsai z Horšovského Týna, Julie Suché, Radiožurnál.
1: Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev cesty znamená, to popisuje vedoucí výzkumu z Archaja Brno Lenka Sedláčková.
16: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí. Sport.
17: České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy v Brně dosud nejtěžší soupeř. V 19 hodin rozehrají utkání se Srbskem, které získalo stříbrné medaile na posledních dvou evropských šampionátech. Češky se Srbkami prohráli dvakrát v přípravě těsně před turnajem. Sílu soupeřek popisuje i univerzálka Gabriela Orvošová.
18: Víme, jaká je síla srbská, mají neskutečnou univerzálku Boskovič, mají tam nahrávačku Majo Genovič a smečařky mají taky velice kvalitní i blokařky, takže máme co dělat.
17: V 17 hodin začne duel 5. kola fotbalové šance ligy. V něm nastoupí Teplice proti Zbrojovce Brno. O 3 hodiny později se pak střetne Olomoucká Sigma s Pardubicemi. Zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A tenistka Sarah Bejlek do finále turnaje v Cincinnati nepostoupila. Američance Goffové podlehla 0-2 na sety. I tak je to pro Bejlek na turnaji WTA 1000 nejlepší výsledek kariéry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 zdržení v Brně, pak nehoda u Oder. Na D1 na průtahu Brnem směrem do Prahy trvá až 40-minutová kolona před omezením u Popůvek. Kolona se sune od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru na stý 87. Tam ještě zhruba hodinu pokračují práce silničářů v levém pruhu. D1 v Brně plná i v opačném směru, tedy z Prahy do Vyškova. Zdržení naberete v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A D1 do Třetice, teď přesun na sever Moravy. Na trase z Ostravy do Přerova zbystřete těsně za sjezdem na Odry. Na kilometru 321 je po nehodě osobního auta neprůjezdný odstavný, částečně i pravý pruh. Vozidla tak vybočují do levého. Tam je to ale bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Jasno nebo polojasno, během odpoledne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách dnes většinou kolem 13. A začátek nového týdne bude jasný až polojasný, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměří až 26 a v 1000 metrech na horách to bude většinou kolem 15 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu, který vysíláme z agrosalonu Země živitelka, začíná polední publicistika s Vladimírem Krocem.
20: Koho bolí víc vzájemná obchodní válka, Kanadu nebo Spojené státy? Jak moc si obyvatelé Petrohradu uvědomují důsledky ruské agrese na Ukrajině a co všechno můžeme zjistit o stavu našich lesů v mapové aplikaci ProLes? Kanada se dostala do obchodní války se Spojenými státy, protože byla napadena, prohlásil kanadský premiér Mark Carney po krachu vzájemných jednání. Spojené státy zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada od 8. září odpoví stejným způsobem. Podle Donalda Trumpa chce Kanada stejné výhody, jako by byla jedním ze států USA. My jsme teď ve spojení se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Milane, vzájemné uvalování cel a slova o obchodní válce nejsou mezi Kanadou a Spojenými státy za vlády Donalda Trumpa nic nového. Jak vážná je ta situace teď?
21: Situace je vážná natolik, že Kanada, lépe řečeno její premiér Mark Carney, mluví o obchodní válce, říká, že si obchodní válku Kanada nepřála, ale že je jednotná a že v té válce zvítězí, že je také jeho stát silný. Přičemž obě strany se nemohou shodnout na tom, kdo za tu situaci, jak se vyvinula, vlastně může, protože Kanada to hází na Spojené státy, zatímco Spojené státy říkají, že je to vina Kanady.
20: Proč ty rozhovory mezi USA a Kanadou na poslední chvíli krachly?
21: Kdybych citoval právě už zmíněného premiéra Carneyho, tak ten říká, že Američané žádali příliš mnoho a nabízeli příliš málo. Ty rozhovory se zasekly v poslední fázi, když už se zdálo, že dohoda je blízko. Těžko říci, kdo má pravdu, zda Kanada, když říká, že to, že rozhovory zkrachovaly, je vina Spojených států, anebo Američané, protože samozřejmě o těch detailech těch rozhovorů příliš mnoho nevíme, ale že ta tenze je tam jaksi už hodně dlouho zakořeněná, že třeba Kanaďané jsou naladěni velmi nepříznivě vůči Spojeným státům, tedy jak kteří, samozřejmě například provincie Alberta má pro Spojené státy daleko větší pochopení, protože je to petrolárská velmoc a své produkty dodává do Spojených států, je na tom odbytu závislá, ale obecně vzato většina Kanaďanů podporuje premiéra Carneyho, to se týká také premiéru jednotlivých kanadských států a už ten odpor, o kterém jsem mluvil vůči americkému zboží a americkému chování se v kanadských obchodech projevil, protože tam je v mnoha těch kanadských provinciích bojkot amerického alkoholu a Kanaďané také přestali v tak velké míře jako dříve jezdit na dovolenou do Spojených států.
20: A proč to Trump dělá? Kanadský premiér tvrdí, že šéf Bílého domu chce Kanadu rozdělit.
21: To se nedá samozřejmě vyloučit, protože velmoci již od dob starého Říma se rády chovají podle zásady rozděl a panuj. Ta zásada je samozřejmě osvědčená staletími. Ale na druhou stranu, ono pro Donalda Trumpa v jeho obchodní politice je typické, že si pomáhá těmi cly, vysokými cly. Snaží se své obchodní partnery dotlačit do kouta a získat co nejvíce výhod pro Spojené státy. On si myslí, že ta vysoká cla zajistí nová pracovní místa ve Spojených státech, renesanci těch výrobních odvětví, které byly ve Spojených státech postiženy zahraniční levnější konkurencí. No, ale ono to tak nemusí fungovat. Kritici říkají, že to naopak škodí americkým spotřebitelům, pro něž se zvyšují ceny zboží. A to nejhorší, co mohli Kanaďané Donaldovi Trumpovi udělat, a udělal to premiér státu Ontario, bylo, když pustili, dali na internet staré video s prezidentem Reaganem, který je pro mnohé Američany stále modlou, a to i ekonomické oblasti, a tam se prezident Reagan velice výrazně vymezuje proti clům. Takže vlastně říká s předstihem, že ta politika, celní politika, drsná celní politika, kterou uplatňuje prezident Trump, je mylná a pro národ škodlivá.
20: Co bude dál? Rýsuje se nějaká cesta, jak z toho ven?
21: Myslím, že obě strany se o to budou snažit, i když zatím se žádné další rozhovory neplánují. Myslím, že teď nastane období, kdy obě strany budou zkoušet, jak silná je protilehlá strana, protože svá cla vyhlásí i Kanada, a to jistě postihne i některé americké státy, a to velmi výrazně. Ale chtěl bych zdůraznit, že zatím stále ještě ta nová cla se týkají relativně malé části kanadského importu do Spojených států, je to 5%, i když samozřejmě ten ušlý zisk, nebo lépe řečená ztráta pro Kanadu, se bude pohybovat v miliardách dolarů.
20: No, jaké zboží tady bude těmi cly zatíženo?
21: No, pokud jde o importu z Kanady, tak se to má týkat leccčeho, počínaje cementem nebo ocelí a konče hokejkami.
20: Koho to bude bolet víc? Dá se to takto říci?
21: Já si myslím, že v první fázi to bude bolet více Kanaďany, ale není vyloučeno, že již brzy pocítí důsledky té obchodní války i Američané. Oni je už konec konců cítí, mluvil jsem o tom alkoholu a o menších ziscích z turistického ruchu, který ten výpadek je právě zapříčiněný tím, že Kanaďané se semkli a většina z nich prostě tvrdí, že vůči tomu určitě nadměrným americkým požadavkům, jako oni to cítí, je třeba postavit se stejně tvrdě.
20: Zahraničně politický analytik Milan Slezák, díky, naslyšenou.
21: Děkuji, hezký den.
20: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že jeho země urychlí po ničivém ruském úderu na obchodní centrum v Krivém rohu, při kterém zahynulo nejméně 16 lidí, dodávky nových střel do systému protiraketové obrany, které Ukrajině chybějí při obraně proti balistickým útokům. Zítra o tom má v Kyjevě jednat taky takzvaná koalice ochotných. Vzájemné ruské a ukrajinské údery se v posledních dnech zintenzivnily, a to i hluboko na území Ruska, které nedávno zažilo palivovou krizi kvůli poničení zásobníků. O tom, jak situaci vnímají obyvatelé Petrohradu, jsem mluvil s ruskou novinářkou žijící v Česku Olgou Vasinkevič, která se tam nedávno po roční přestávce znovu vydala.
0: Musím upřesnit hnedka na začátku, že nejezdím tam na dovolenou, jezdím tam za starým otcem. Takže můžu říct, že jedu tam sice dobrovolně, ale nemůžu říct, že s velkou ochotou. Takže po roce opravdu něčím jsem si všimla. Například mám pocit, že prostě celý Petrohrad, aspoň nevím jak celá země, spala do takové jakoby stagnaci. Že je takový celkově ticho a moc, nevidím moc aktivity, žádný, v žádném smyslu právě. No, celkově můžu říct, že spíš je to takový větší klid, ale nevím, jestli to není klid před bouřím.
20: Do jaké míry si tedy Rusové, tedy konkrétně v Petrohradu, uvědomují, že se jich možná válka začíná víc týkat?
0: Mám pocit, že nikoliv, protože lidi si spíš stěžují nebo trápí spíš ta ekonomická stránka a o tom, že jde válka, o tom, že třeba na Ukrajině umírají lidi, o tom se ani nějak moc nemluví. Říkají, že no, je to prostě horší, všechno se zdražilo, omezuje nám internet, třeba i když prostě lidi vidí, že nějaký útoky na Wildberries, že prostě podívají se z okna a vidí, že hoří, oni to neberou tak, že je to válka, že prostě nemluví o tom.
20: Jak tedy se vyrovnávají v Petrohradu s nedostatkem pohonných hmot?
0: My jsme tam strávili s dětmi 3 týdny, takže když jsme přijeli, třeba taxikář, který nás vezl domů, on říkal, no dneska jsem půl hodiny hledal, kde natankuju, potom jsem asi ještě půl hodiny stál ve frontě, to je mladý kluk, Rus, říkal, nevím, jak to bude, prostě když to půjde takhle dál, tak já už nebudu moct tímhle vydělávat, ale že pro mě to není hlavní vydělek, nevím, jak budou vydělávat lidi, pro kterých to je hlavní vydělek. No, říkal, že prostě vznikají webové stránky, kde se můžeš podívat, kde je palivo, na jaký benzínce, třeba když tam přijedeš, tak už tam nebude. Takže to vypadalo, jakoby bala jsem se. Ale potom postupně třeba za týden, za 10 dnů už o tom nikdo nemluvil. Už palivo celkem už šlo natankovat bez problému. A to se týká taky nejenom Petrohradu, protože sleduje třeba nějaký známý z regionu a na sociálních sítích nebo s někým si píšeme. A říkají, že ne, v pořádku, třeba stali jsme ve frontě 15-20 minut a už jsme měli natankováno.
20: Žádné problémy s příjezdy a odjezdy z Ruska nemáte? Nebojíte se jako novinářka, že vás mohou pod nějakou záminkou zadržet, jako se to stalo Alzu Kurmaševové ze Svobodné Evropy, která byla odsouzena na 6,5 roku ve vězení, strávila skoro rok, než v rámci výměny vězňů propustili.
0: A takové obavy jsem mívala dřív, ale musím říct, že Alzu Kurmášová, ona se zabývala investigativou nějakou činnosti pro lidská práva. Já moc to ve své práci nedělám, takže letos jsem byla jakoby už klidnější, když už jsem byla v loni, takže spíš jsem neměla obavy, nebo v Rusku nikde nevíš, co se může stát. Takže doufala spíš jsem, že nebudu pro nich zajímavá. Ale akorát, že prostě ta cesta do Ruska trvá teď strašně dlouho, že jsme s dětma na hranici s Estonskem, jsme stali 24 hodin.
20: Mluví lidé v Rusku o politice?
0: Dá se říct, že jo, že třeba neviděla jsem problém, že když jsem s kamarády venku nebo v restauraci mluvila o politice, otevřeně jsme mluvili o Ukrajině, neměli jsme, řekneme, obavy, že někdo nás může poslouchat nebo tak. Třeba lidi mluví o politice, ale zase spíš v kontextu, ne v kontextu války na Ukrajině, ale v kontextu, jak těžko se žije, jak se všechno zdražilo. Takže spíš mluví se v kontextu vnitřní politiky. To je taková stagnace, že lidé nezaslechla jsem, nebo nedostala jsem s nikým do řeči, kdo by mluvil o politice v kontextu války. Často říkají, kdy už je to skončilo, už aby to skončilo. Bez toho, prostě mají pocit, že když válka skončí, oni se vrátí k normálnímu životu, k tomu, jak to bylo předtím. A mám pocit, že trochu si často neuvědomuje, že už to nebude, jako to bylo předtím.
20: Spolehají se Rusové na informace z oficiálních zdrojů, anebo je hledají jinde? Mají přehled o tom, co se skutečně děje?
0: Určitě jsou mladší lidi a i starší lidi, které vyhledávají to v jiných zdrojích. Prostě snaží se dívat na protiválečné blogeři, prostě na opozičníky, kteří jsou v zahraničí. Ale většina lidí mám pocit, že jim stačí to, co řeknou v televizi. Že opravdu zapnou zprávy, takhle se mi to stalo, když jsem se chtěla podívat, co tam říkají. Takže v každých zprávách jsou zprávy z války, z Ukrajiny a řeknou tam, jak naše země vítězí, jak je to lepší, jak to mají na Ukrajině těžko a že určitě speciální vojenská operace jde správným směrem a tak. Takže vždycky nějakých 5 minut v zprávách se tomu věnujeme.
20: Je něco, co by celkovou apatii Rusů mohlo změnit, buď směrem k aktivní podpoře Putinova režimu nebo k odporu proti němu?
0: Já mám pocit, řeknu upřímně, že tohle se nezmění. Lidi sedí a jenom čekají, co bude dál. A jak říkám, myslí, no, nějak to dopadne. My to ovlivnit nemůžeme. Takže nevypadá, že by tam zrály nějaký protivládní nálady, protože lidi se bojí. A oni dobře vědí, jak to dopadne, že prostě jakýkoliv odpor vyvolá prostě použití zbraní. Mám pocit,

0: Teď v polední publicistice zůstaneme tady na zemi živitelce, odkud stále vysíláme. Prozkoumat lesy skutečně zblízka, tak to můžeme pomocí mapové aplikace a portálu s názvem ProLes. Přichází s ním věci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a jedním z nich je lesnický entomolog Roman Modlinger. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak jsou na tom teď české lesy?
1: Tak české lesy z hlediska krátkodobého jsou na tom relativně dobře, protože přežili jsme kůrovcovou kalamitu, nicméně z dlouhodobého hlediska na tom příliš dobře nejsou.
0: Vy sledujete trendy v poškozování lesů. Co to znamená?
1: No to znamená, jak intenzivní poškozování lesů se mění v čase. Což a vlastně zjišťujeme, že nejen u nás, ale v celé Evropě vlastně dochází k zhoršování zdravotního stavu lesů a poškozování lesů a to poměrně velmi dynamicky.
0: A co tedy, řekněme, za poslední čtvrtstoletí působí největší škody? Vítr, oheň, kůrovec?
1: No, donedávna to byl vítr, ale vlastně za tu poslední dobu od toho roku 2015 do roku 2023 vítr výrazně překonal kůrovec, tedy líkožrout smrkový.
0: Součástí aplikace je takzvaný kůrovcový semafor. Co zobrazuje?
1: Ten zobrazuje riziko poškození kůrovcem na úrovni okresu v dalším roce. Vlastně je to takový jako algoritmus, který dává do váhy vlastně stav porostů, jestli jsou poškozené větrem, aktuální úroveň sucha a poškození vlastně kůrovcem předchozím roku a na základě vlastně barev, tedy semaforu, ukazuje riziko, které v tom následujícím období pro daný okres je.
0: Tak asi můžeme aktuálně říci, že to riziko se teď zřejmě kvůli suchu a horku zvyšuje, je to tak?
1: Určitě, ale jako ten stav současný není zas tak jako špatný. My jsme se na úrovni kůrovci rozhodně, jako my jsme se dostali, co se týče kůrovcových těžeb, na úroveň předkalamitní. Takže vlastně ten základ je nízký a tedy ale samozřejmě důležitá je odolnost lesních porostů a ta tím dlouhodobým suchem byla výrazně tedy ovlivněna.
0: Takže spíš hrozí, že možná ta kalamita by mohla se vrátit třeba v příštím roce?
1: No, vrátit v tom rozsahu, jako třeba byl rok 2020, určitě ne, ale může to být vlastně začátek vlastně nové kalamity a záleží samozřejmě na tom, jaký bude průběh zimy, kolik bude sněhu a na průběhu následující sezóny, protože v současnosti v podstatě je líkožrout smrkový pod kůrou a bude se rojit až příští rok na jaře.
0: Vy se zabýváte moderními metodami ochrany lesa v podmínkách změny klimatu. Které to jsou?
1: No tak tady se bavíme zejména o monitoringu, kde prostě to vývojem techniky samozřejmě jsou k dispozici drony, satelity, ale je to i vlastně chemická ochrana ve smyslu feromonové komunikace, ale tím hlavním a nejdůležitější pro nás je v podstatě posilování odolnosti lesních porostů, což je zásadní.
0: Jak na to tedy? Jakým způsobem je posilovat?
1: No, samozřejmě je to dlouhodobá záležitost, ale jedná se zejména o to, aby jsme změnili trochu pěstební postupy, vlastně dopřáli stromům více volného prostoru a starali se teda i obnovu lesa ve smyslu zachování toho mladého nárostu a aby jsme i změnili vlastně druhou skladbu a postupy obnovy na těch holinách, které vznikly po kůrovcové kalamitě.
0: No, takže víme, co dělat, ale děje se to už?
1: Tak děje se to pozvolna, tak určitě je velký úspěch, že na těch pokalamitních holinách máme jenom 25% smrku, což před kalamitou v celorepublikovém hledisku to bylo víc než 50% a na některých oblastech jako Vysočiny to bylo mnohem víc než 50%, takže určitým způsobem se to děje, ale samozřejmě bylo by potřeba

0: jako mnohem více se tomu věnovat.
1: No ale vy se tomu věnujete, takže děkuji za to, že jste přišel do našeho Airstreamu tady na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. To byl Roman Modlinger, lesnický entomolog z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou, děkuji.
1: Tolik polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
2: Je půl jedné. Radiožurnál vysílá zprávy. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o pohybu a kontaktech lidí. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Detaily se dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy. Kvůli nedostatku vláhy nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Německá nezisková organizace HateAid podala trestní oznámení na výrobce tzv. Chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. A ve Veselí nad Moravou dnes odpoledne po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší i cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Sport. Už za necelých 15 minut vyrazí cyklisté do druhé etapy závodu Vuelta. Ta vede z Monaka do francouzského Manosca, je dlouhá 214 kilometrů. Po první časovce vede Slovinec tady Pogačar před Britem Ethanem Hatrem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení v Brně a nehoda za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru. Omezení před Popůvkami na stém 87. ukončili dříve. Opět se tam jede oběma pruhy. Zdržení k výstavišti zatím přibližně 10-minutové. A na D1 dál na trase směr Praha nová potíž za Ostrovačicemi. Kilometr 174 hlásíte nehodu. A nesouvisle se popojíždí od Kývalky ze stého 82. kilometru. A D1 ještě jednou zpět do Brna ve směru z Prahy do Vyškova trvá přibližně 10-minutová fronta, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, a hodně plná stále i 52, tedy vídeňská, na výjezdu z města směrem na Mikulov. Brzdí se už kousek za sjezdem z D1 a okolo 20 minut se pokračuje v pomalejším tempu až do zúžení u Modřic. Tam v pravém pruhu pracují silničáři. A ještě silnice 35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta. Kolona na více než 20 minut z odbočky na sedliště vzniká kvůli omezení na hlavním průtahu městem, jede se Kyvadlově, a od Moravské Třebové, tedy z druhé strany, zdržení o něco kratší, 10-minutové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Jasno nebo polojasno, během odpoledne čekáme přechodně oblačno, na horách se ojediněle přidají přehánky, teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů, na horách většinou kolem 13. A foukat má slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu, který dnes vysíláme z agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, je s vámi Vladimír Kroc.
1: Ale sledujeme dění po celé republice i v zahraničí. Slavnostní mší s hudebním doprovodem v gotickém kostele Na nebevzetí Panny Marie v Chrudimi dnes začal 10. ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka. Program akce, kterou pořádá pěvkyně a chrudimská rodačka Dagmar Pecková a spolek Zlatá Pecka, propojí hudbu, divadlo a film. Dva hlavní večery budou patřit dramatikovi Williamu Shakespeareovi. Od jehož úmrtí letos v dubnu uplynulo 410 let. Pokračuje víkendový radiožurnál.
3: Radiožurnál.

Unikátní Dittrichova hrobka v Krásné Lípě na Děčínsku bude mít stejná okna, jako měla kdysi v 19. století. V muzeu v nedalekém Rumburku se totiž podařilo najít nákresy z roku 1888, které znázorňují, jak vitrážová okna tehdy vypadala. Restaurátoři je tak teď mají podle čeho obnovit. Detaily uslyšíte za pár minut.

0: Krásné Lípě na Děčínsku pokračují se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Městu se teď podařilo najít původní nákresy vitrážových oken. Bohatě zdobené vitráže by se tak měly do půlkruhových oken hrobky vrátit. Aktuálně řemeslníci zároveň dokončují zastřešení malé boční půlkruhové apsidy.
1: Ano, je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: Tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvykle, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu. Další unikátní věc je mozaik. Výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdaléna Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny, což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálií, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude schánět dotace. Daniela Pilařová.

Fotbalová šance liga pokračuje dvěma zápasy pátého kola. Teplice přivítají po více než dvoutýdenní zápasové pauze Zbrojovku Brno a večer se Olomouc pokusí proti Pardubicím přidat třetí výhru za sebou. Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli v pokračujícím odpoledním radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Varování z dálnice D1. Jedete-li z Prahy do Brna, spozorněte kousek před Velkým Meziříčím. Na 142. kilometru právě teď zasahují hasiči u požáru vozidla. Zatím se dá projet, kolona se netvoří. Opakujeme, D1 z Prahy do Brna před Velkým Meziříčím. Kilometr 142 a hasiči u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ještě 10 minut a už bude 13 hodin, stále posloucháte odpolední radiožurnál. Fotbalová šanceliga má za sebou 4 sobotní zápasy 5. kola. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0, Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1 a Liberec vyhrál ve Zlíně 1-0. Slavia pak ve vršovickém derby remizovala s Bohemians 2-2. Dnes jsou na programu další dva zápasy. O nich teď budeme mluvit s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jako první se utkají Teplice se Zbrojovkou Brno. Co od zápasu očekávat?
3: Teplice vstoupily do sezóny velmi dobře. Z prvních 3 kol získali 7 bodů, naposledy ale prohráli na Spartě 1-4. Daří se hlavně zkušenému Lukáši Marečkovi, který už střelil 3 góly. Zbrojovka se naopak vrací do ligového programu po více než 2-týdenní pauze. Naposledy prohrála 0-1 s Libercem a její následný zápas s Hradcem Králové byl odložený. Brno tak zatím odehrálo jen 3 ligová utkání a získalo 4 body. Utkání Teplice Zbrojovka začne v 17 hodin.
2: Dnešní program 5. kola šance ligy uzavře souboj Olomouce s Pardubicemi. V jaké formě jsou oba týmy?
3: Olomouc má 7 bodů a poslední dva zápasy vyhrála schodně 2-1, nejprve na hřišti Artisu a potom na Slovácku. Pardubice naopak na první vítězství v sezóně stále čekají. Ze 4 utkání získali jediný bod, naposledy za remizu 1-1 s Mladou Boleslaví. Jedním z hráčů, kteří zatím nechyběli ani v jednom ligovém utkání, je 21-letý nigerijský obránce Emmanuel Godwin. Ten věří, že dosavadní výkony Pardubic nejsou špatné.
4: Když se podíváte na naše zápasy, myslím, že hrajeme velmi dobře. Chybí nám ale vítězství. Máme kvalitní tým a musíme se dál soustředit a věřit, že body brzy přijdou. Hrajeme pro sebe, ale také i pro naše fanoušky a jsme rádi, že nás podporují i v těžších chvílích. Teď jim musíme ukázat, že na to máme a proti Olomouci získat důležité body.
3: Utkání Olomouc Pardubice začne ve 20 hodin. O obou dnešních zápasech uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
2: Slíbil Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
3: Hezký den.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdnách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
1: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Maďarsko znovu spouští turbíny své jediné jaderné elektrárny. Výkon musela omezit kvůli suchu na Dunaji. České volejbalistky dnes na mistrostí Evropy vyzvou Srbsko. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona před nehodou na kilometru 174. A bude jasno nebo polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zůna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Zůna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
3: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
4: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
1: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
5: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
6: Pokud půjde vše podle plánů, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
5: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Sport. České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny Srbsko. V přípravě těsně před turnajem Češky se Srbkami dvakrát prohrály. Smečařka Magdalena Bukovská vyjmenovává silné stránky soupeře.
8: Tam prostě je jedna z nejlepších úček, jsou tam skvělý smečařky, mají skvělou nahrávačku, všude mají silný hráčky, ale my jsme opravdu tým, který neskutečně roste s každým zápasem, hráli jsme proti ním, takže nějaký silný stránky, slabý stránky jsme jim našli a pokusíme se to zvládnout nějak.
7: Duel Česko-Srbsko odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. A na okruhu v nizozemském Zandvoortu se dnes naposledy pojede závod Formule 1. Závodníci do velké ceny Nizozemska odstartují v 15 hodin a Max Verstappen z Red Bullu se v ní pokusí získat šesté podiové umístění v řadě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Úvodem upřesnění k požáru vozidla na D1 ve směru z Prahy do Brna před velkým meziříčím na kilometru 142 hasiči velmi rychle zlikvidovali. Drobnější zahoření osobního auta už jsou všichni pryč, projedete bez komplikací. Na D1 z Vyškova do Prahy naberete nejprve kratší zdržení při průjezdu Brnem. Nesouvisle se popojíždí mezi sjezdy na Mikulov a Výstaviště a o něco déle, přibližně čtvrt hodiny, se budete sunout o kus dál. Odkýval války ze svého 82. kilometru k teď už vyřešené nehodě za Ostrovačicemi na stý 74. Tam levý pruh blokovaly následky střetu dvou osobních aut, teď už je přesunuli mimo a opět se jede bez omezení. Na D1 z Prahy do Vyškova čekejte kratší frontu mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, za Brnem ve Vídeňské, tedy na 52. do Mikulova trvá omezení před Modřicemi, zpomalíte už kousek za D1 a do zúžení pojedete okolo 15 minut. A 35 na příjezd do Litomyšle od Vysokého Mýta, kolona na více než 20 minut z odbočky na sedliště, vzniká kvůli omezení na hlavním průtahu městem, jede se Kyvadlově, od Třebové je zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během dne bude přechodně oblačno, na horách se ojediněle přidají přehánky, teploty dnes přes den 17 až 22 stupně, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 13. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál z Agrosalonu Země živitelka, moderuje Vladimír Kroc.
0: Pokračujeme 6 minut po 13. hodině. Víte, které je nejmenší evropské plemeno skotu? Budeme si o něm povídat s dalším hostem Airstreamu radiožurnálu na výstavišti v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka. Za pár minut. Dobrý poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Markéta Záblocká je chovatelka plemene skotu Dexter. Ano, to je to nejmenší evropské plemeno, které před lety do Česka jako první přivezl herec Karel Roden. Domovskou farmou Markéty Záblocké je farma Slabce na Křivoklátsku a teď je tady s námi v našem mobilním studiu na Zemi živitelce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: V dětství už bylo jasné, že si zvolíte práci na farmě, když tatínek je farmář, tak to asi jinak ani nešlo, ne?
1: Ano, přesně, je to tak. Hned od mládí jsem věděla, že chci zůstat u skotu. Studovala jsem střední zemědělku, pak jsem teda šla na vejšku, to mi úplně nevyšlo, protože jsem chtěla být víc na té farmě, mm-hmm, než ve škole. Takže mám střední zemědělku a věnuju se skotu vlastně hned po škole.
0: A proč jste si vybrala právě Dextry? Znamená to, že jste v rámci rodiny se víceméně vydělila?
1: No, bylo to asi spíš proto, že šaroláci v mém pohledu bylo prostě velký skot. Měla jsem respekt, teď teda za ty léta samozřejmě už je to trošku někde jinde, ale stejně byl to můj sen. Vlastně když jsem potom viděla, že pan Roden dovezl do Čech, byla jsem se podívat na výstavě. Do toho plemene jsem se strašně zamilovala a dovezli jsme si vlastně první březí jalovici z Dánska.
0: Jste členkou Rady plemenné knihy chovatelů Dexterů. Co to obnáší?
1: No, obnáší to vlastně Rada plemenné knihy se stará o šlechtění toho plemene. Takže máme různé schůze, řešíme tam standardy plemene, hlídáme, aby bylo všechno prostě tak, jak má být, aby jsme vyšlechtili Dextra, který ho chce domů prostě každý.
0: No, doufám, že se nebudete zlobit, když prozradím, že máte krásné tetování po celém těle, prakticky teda to, co je vidět, ale proč to říkám, že vy jste si nechala spodobnit i šampiona, rezervního šampiona, když jste získali toto ocenění loni. Jak velký to byl úspěch?
1: No, pro mě to byl obrovský úspěch, protože já vlastně, to je bík, kterýho já od malička miluju a je to moje srdcová záležitost. Takže když jsem ho sem dovezla a líbil se, vlastně tenkrát to posuzoval Dán, což pro mě bylo úplně, že Dánsko je podle mě jedno z nejlepších zemí, kde Dextři jsou. Tak to byl velký úspěch. Jako na Slabce, to, když někomu řeknu, tak jako super, super.
0: Tak budou následovat i další vaši oblíbenci, myslím, s tím tetováním. Kolik jich máte?
1: Dextru mám teď momentálně na stavu 22. Jsou tam teda telátka, mám dva plemenný bíky. Holek mám, teď mám teda letos, doufám, že budu mít všechno březí a budu mít 11 telátek příští rok.
0: A chodíte s nimi také na procházku a máte taky pojmenované? Víte, kam mířím.
1: Ano, krávy mám pojmenované všechny. Mám teda pojmenované i výkrmové bíky, což je taková trošku úchylka, ale je to prostě tak, když si to
0: zvíře... A můžete říct příklad jméno třeba?
1: No, třeba v Brně jsem měla Knoflíka a Kulihráška. Snažím se tomu dávat taková jako roztomilá jména. Tady máme Lumpíka sebou v Budějovicích. No a jinak mám všechno možný, Malinu, Brusinku, Helu, to teda jsem nechala od majitele pojmenovat nebo od chovatele. Nerada ty jména měním, takže jsem to nechala na něm.
0: Tady na Zemi živitelce, jaká je vaše práce?
1: Vlastně moje práce je v tom, že se staráme o stánek, prezentujeme to plemeno, aby se dostalo do podvědomí co nejvíce lidem. Protože si myslím, že to je plemeno, které je velmi perspektivní. V dnešní době je to samozřejmě malá kráva, která toho míň sežere, což se suchem je to letos, jak to je. Snad to příští rok bude lepší. Ale prostě to plemeno je úžasný v tom, že má skvělou povahu, dobře se ochočuje a je to prostě taková kráva, já vždycky říkám, jako, že na každou zahradu, protože když někdo chce třeba dojít a má představu jenom jako rodinné spotřeby, tak když si pak koupíte jerseyku a ona vám dá 20 litrů, co s tím? Jo, tady je to o tom, že prostě si kravku podojíte, dávám 6 litrů a to si myslím, že rodina už jako dokáže jako vypít, nebo si zpracujete, uděláte si nějaký sír.
0: No, vy se zabýváte výrobou mléčných výrobků, co všechno děláte?
1: No, teďkon vlastně prodávám teda ze dvora, prodávám čerstvé mléko, které je pasterované, dělám pařené síry, korbáčky, dělala se máslo, ale s tím je opravdu strašně moc práce, takže to je taková nezaplatitelná práce, když to řeknu blbě. Dělám jogurty, pacholíky, pomazánky, všechno možný.
0: Kolik na vaší farmě pracuje lidí?
1: Na naší farmě pracuje zhruba 8 lidí, teda včetně samozřejmě nás jako rodiny, já, můj taťka, moje sestra je veterinářka, takže to tam se tam taky tak jako objevuje. A samozřejmě účetní, prostě kdo je potřeba, jo?
0: A je to pro vás víc práce nebo hobby?
1: Je to pro mě hobby, je to můj život, nedokážu si představit, že bych někdy dělala něco jiného. Nic jiného neumím. Asi možná proto.
0: Ať vás to i nadále těší a muziku za rozhovor. To byla chovatelka Markéta Záblocká.
1: Děkuji za pozvání. Díky
0: moc. Mějte se hezky, na shledanou. Země živitelka na Radiožurnálu.

Policie při kontrolách provozu stále častěji využívá drony. Co všechno dokážou odhalit a kdo je ovládá, odpovíme už za chvíli v odpoledním radiožurnálu.

0: Za 10 minut už bude půl druhé, posloucháte odpolední radiožurnál, teď na chvíli vzlétneme nad silnice. Policie totiž při kontrolách provozu využívá drony. Jak přesně fungují a co všechno dokážou odhalit, se dozvíte v dalším díle Letní autoškoly radiožurnálu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník. My kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Žurnál je půl druhé. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Orenburgu. Trosky bezpilotních letounů způsobily podle ruské agentury TAS ve skladišti požár, který záchranné složky uhasily. Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky třeba na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsušší rok v historii měření. Sport. Novým koučem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. 46-letý bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s opcí. V dnešním programu pátého kola fotbalisté Teplic zabojují v šancelize proti zbrojovce Brno o třetí výhru. Díky něj by se bodově dotáhli na třetí Liberec. Utkání začne v 17 hodin. O 3 hodiny později nastoupí Pardubice proti Olomouci. Východočeši se pokusí získat první vítězství v letošním ročníku. Oba zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení v Brně, 35 ucpaná před Litomyšlí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy v okolí Kývalky mezi kilometry 183 až 182 trvá silnější provoz. Jsou to poslední zbytky kolony před teď už vyřešenou nehodou za Ostrovačicemi na kilometru 174. Její následky už přesunuli do odstavného pruhu. Na D1 přímo v Brně se krátce popojíždí ve směru na Vyškov, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Na výjezdu z Brna 52 na Mikulov už se kolona před omezením u Modřic krátí, naberete jen pár minut navíc. D1 z Brna před Prahou se chvílemi plní před Šmejkalkou, nesouvisle se popojíždí z 25. kilometru. A 35, ta se ucpává v obou směrech na příjezdu do Litomyšle, jak od Vysokého Mýta, tak od Moravské Třebové ztratíte bezmála 20 minut. Je to kvůli omezení na hlavním průtahu městem, jede se tam Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 19 až 23 stupně, na jižní Moravě naměří až 26, v 1000 metrech na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Vladimír Kroc.
4: Silné bouřky a deště si v pobaltských zemích vyžádaly nejméně 2 lidské životy. Řada domácností se kvůli nepříznivému počasí ocitla bez elektřiny. Deště způsobily na mnoha místech záplavy a silniční, železniční, lodní i letecká doprava se potýkala se zpožděními a výpadky. Pokračuje odpolední Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Desítky českých hradů a zámků včera zůstaly nezvykle otevřené pro návštěvníky i večer. Byla totiž hradecko-zámecká noc, třeba v Horšovském Týně si lidi mohli vyzkoušet čajový obřad nebo skládání origami. Program byl inspirovaný japonskou kulturou. Jaké to bylo, to vám řekneme za chvíli.

0: Mr. Big v odpoledním radiožurnálu. Divadlo, skládání origami, oblékání kimona. Tohle všechno si mohl vyzkoušet každý, kdo včera po setmění zavítal na zámek Horšovský Týn na Domažlicku. Speciální program inspirovaný Japonskem připravili na zámku v rámci Hradecko-zámecké noci. Letos se do celostátní akce zapojilo 140 památek z celého Česka.
1: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
2: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
1: A co říkáte na japonskou kulturu?
2: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
3: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
1: Říká kastelán zámku Jan Rosendorfský.
3: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
1: Je to díky té japonské hraběnce Mitsuko, která tady žila kdysi.
3: Ona nebyla japonská hraběnka, ona byla dcera prodavače oleje a starožitností a Japonkou se stává až právě sňatkem s Jindřichem Kuneho v Kalergi, který na konci 19. století se do ní bezhlavě v Japonsku zamiloval a tam ji přijal za svoji manželku.
1: Ale žili tady?
3: Ano, došlo k období, kdy Jindřichovi zemřel otec a musel se vrátit spravovat své panství, takže se dostávají právě do Rakouska-Uherska tehdejšího.
1: Jeden z bojovníků, který tady předvádí japonské bojové umění, je Silvestr.
4: Tak jste se viděli tady vlastně ukázky soubojů samurajů, vyšších jako důstojníků nebo generálů. A byly to souboje z období Muromachi až Sengoku Jidai.
1: Součástí programu byla i výstava bonsai z Horšovského Týna. Julie Suchá, Radiožurnál.

České volejbalistky vyhrály na mistrovství Evropy v Brně zatím oba zápasy. Dnes je ale čeká těžký soupeř. Srbsko je favoritem skupiny a aspirantem na medaile. Jak na něj domácí výběr bude chtít vyzrát, uslyšíte přímo od aktérů už za krátkou chvíli.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál, za 10 minut už bude 14 hodin. České volejbalistky zvládly na mistrovství Evropy v Brně vítězně první dva duely proti Řecku a Rakousku. Třetí soupeř ve třech dnech je ale prověří zdaleka nejvíc. Srbky byly na posledních dvou evropských šampionátech stříbrné a jsou jednoznačnými favoritkami brněnské skupiny.
1: Hrát odvážně, prostě tlačit každou činností, je to dobrý tým, mají tam dobrý hráčky, ale to bych řekla, že i my jsme skvělý tým, každý rok roste. Samozřejmě Srbky jsou papírově lepšími soupeřkami, ale to není nic, co bychom nemohli odvrátit a nemohli překvapit. Takže jdeme naplno a ukážeme, na co máme.
2: Hlásí zřejmě před nejtěžším zápasem skupiny na mistrovství Evropy v Brně smečařka Magdalena Bukovská. Češky půjdou poprvé do zápasu v roli outsiderů, což by jim mohlo pomoci.
1: Mám radši hrát právě třeba proti těm soupeřům, co nikdo nečeká nic, je to prostě lepší, nemáme třeba takovej tlak, ale není to nic, že bychom měli jako, jo, tak teď třeba překvapíme, prostě každý zápas je novej a do každého musíme jít stejně na 100%.
3: Srbky jsou velmi agresivní na podání, v tom se jim budeme chtít vyrovnat. Ale jestli chceme pomýšlet na vítězství, musíme zahrát perfektní zápas, mít převahu v každém setu, nedělat chyby a dobře bránit i podávat. Hrajeme proti favoritovi a nemáme co ztratit. To nám může pomoct. Bude vyprodáno, takže budeme chtít všem ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
2: Doplnil trenér českého výběru Janis Atanasopoulos. Na tribunách pavilonu P na brněnském výstavišti poprvé nezbyde žádné volné místo, což je další faktor, který by mohl Češkám hrát do karet.
1: Tak to nevím, uvidíme, ale já se moc těším a prostě jsme Češi, kteří dokážou pořádně zařvat a pořádně zafandit, takže já věřím, že naše natura prostě ukáže, že to bude rozdíl, když to bude vyprodaný a že atmosféra bude ta, která nás prostě požene dopředu a třeba můžeme prostě porazit Srbky nebo potrápit nebo ukázat prostě ještě lepší volejbal.
2: Věří česká smečařka Magdalena Bukovská. Utkání se Srbskem startuje v 19 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Brna Adam Kodét, radiožurnál.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery, svědci z okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. A zprávy má pro vás Ondřej Látal.
9: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos víc než loni. Moskva chce podle ukrajinského prezidenta Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Novým trenérem fotbalistů plzeňské Viktorie je Radoslav Kováč. Na silnici 35 před Litomyšlí popojíždí dlouhé kolony v obou směrech. A zítra má být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Za první letošní půlrok řeší vrchní soudy v Česku víc kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat. Pak případy řeší nejvyšší soud anebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
10: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
9: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
11: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty nebo třeba divadelní představení. Například zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
12: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
13: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
12: A co říkáte na japonskou kulturu?
13: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
14: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
12: Říká kastelán zámku Jan Rosendorfský.
14: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
12: Součástí programu byla i výstava bonsai z Horšovského Týna, Julie Suché, Radiožurnál.
7: Sport.
4: Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stal Radoslav Kováč. Nahradil tak Martina Hiského, kterého vedení klubu odvolalo. Bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce roku s opcí. Záporočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy v Brně třetí utkání ve třech dnech. V 19 hodin nastoupí proti papírovým favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
15: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narvaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že je zaskočíme. Asi hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem jí zastavit nebo aspoň přibrzdit.
4: Duel Česko-Srbsko uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 silný provoz za Brnem, na D3 za Meznem. Na D1 z Brna do Prahy už se začíná projevovat vyšší počet navrátilců z víkendu. Se silnějším provozem tak počítejte v delším úseku mezi Ostrovačicemi a Velkou Bíteší. Přibližně kilometry 179 až 161. Uvedený úsek vyjde zhruba na půl hodiny. Na D1 dál už kousek před Prahou zpomalíte i před omezením na Šmejkalce. Zatím nic zásadního, ztratíte jen pár minut. A ještě na chvíli k Brnu. D2 směrem z Bratislavy se zaplnila z úrovně Modřic ze 4. kilometru. Vídeňská 52 naopak na výjezdu z města směrem na Mikulov kvůli omezení u Modřic. Trasa z jihu do metropole po D3 z Tábora. Provoz houstne na konci dálnice u Mezna na 63. kilometru a pomaleji zhruba 10 minut se jede k Miličínu. Brzdí se i dál tradičně mezi Voticemi a Olbramovicemi i na příjezdu do Benešova. A 35 před Litomyšlí a velmi dlouhé kolony z obou směrů, jak od Vysokého Mýta, tak od Moravské Třebové, popojíždí kvůli omezení na průtahu městem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. A teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu už je s vámi Patricie Strouhlová.
8: A zdravím vás, dobrý den, teď je 6 minut po 14. hodině odpoledne, posloucháte víkendový Radiožurnál a silná jména. Teď uslyšíte herečka Michaela Váňová, tenistka Hana Mandlíková, zpěvačka Leny, golfistka Sára Kousalová a novinář Štěpán Macháček. Tak to přesně je pětice osobností, které jste mohli slyšet právě v uplynulém týdnu v pořadu Host Radiožurnálu. No a tady v té hodině, tedy až do 15. vám nabízíme sestřih opravdu toho nejzajímavějšího, co v těch rozhovorech zaznělo. No a tak za chvíli už uslyšíte o tom, jak se dá využít divadlo v paliativní péči.
18: Host Radiožurnálu.

0: Co všechno prožívá dítě, které čeká operace, jak mu pomoct, aby se nebálo toho, co má přijít a co přijde. No, zakladatelka organizace Vlaštovka Michaela Váňová v hostu Radiožurnálu nám vysvětlila, v čem spočívá profese herních specialistů. Ti dětem pomáhají pojmenovat strach, taky připravit se na zákrok, ale i zvládnout bolest anebo prostředí intenzivní péče. Moderoval Libor Bouček.
1: Když se podíváme na tu profesi herní specialistky, opět možná se bude vám zdát naivní ta moje otázka, ale mě to fakt zajímá. Když si představíme pětileté dítě, které má zítra podstoupit zákrok a má obrovský strach, vy k němu jdete, co uděláte jako první? Jak vypadá ta cesta?
2: Tak když už se s ním známe a nemusím se představovat a vysvětlovat, od čeho tam jsem.
1: Tak je pravda, že ano, logicky představit jako si by byla výborná odpověď. Tak bych pak řekl, a dál?
2: Tak pak se ho ptám, jestli ví, co ho teďka čeká. A ono říká, jo nebo ne. A já říkám, vím o tom, že jdeš zítra na operaci a jak, tak by mě zajímalo, jak se teďka cítíš, jak se na ní těšíš, co o ní víš a jestli tě k tomu třeba nenapadají nějaké otázky. A podle toho potom se ubírá ta naše intervence dál. A většinou je to, jo, já právě nevím, jestli tohle. A u starších dětí by to bylo samozřejmě, ne, dobrý, všechno v pohodě, nic nepotřebuju.
1: A tam musíte začít otevírat tyhle zámky, logicky.
2: Jo.
1: Jak poznáte, čeho se dítě opravdu bojí?
2: Tak do velké míry mi to prostě řekne. Ta práce je o tom, že my navazujeme vztah s tím dítětem, získáváme nějakou důvěru v nějaké upřímnosti, v tom, že vytváříme prostě ten, jako to prostředí, kdy se to dítě může opravdu ptát na cokoliv. A v té důvěře potom to dítě jako řekne i ty svoje nejniternější věci. A když to neřekne, protože menší dítě, samozřejmě je to pro něj těžký to říct, tak to potom řekne skrz tu hru. Proto se ta profese taky jmenuje herní specialista. I když to je mnohdy jenom o povídání, ale hra je prostě ten úplně klíčový jako most. Takže mnohdy je povídání, ale k tomu děláme nějakou aktivitu, protože to nám pomáhá se otvírat. A já, když vidím, jak si to dítě hraje nebo co kreslí, tak z toho můžu taky něco vyvodit a pak se ho na to zeptat. Já si samozřejmě nikdy jako sama neinterpretuju, ale je to ten nástroj, díky kterému já se k tomu dítěti můžu dostat.
1: Myslím, že to budou znát všichni rodiče, ale asi všichni, kteří se pohybují kolem dětí kolem těch 5 let, 6 let, 4 let věku, že vyjádřit ty emoce přesně je nesmírně složité a že přesně ta hra je nástroj i v těch běžných situacích, to znamená i v těchto extrémních, tak proto je ta hra nesmírně podstatná. Je někdy tím větším problémem než pacient tohoto věku ten vyděšený rodič? A opět myslím si jen k nám, k rodičům, protože myslím si, že to, co ten rodič prožívá, je také extrémně složité.
2: Co myslíte tím problémem?
1: No, myslím si, jakoby, jak moc musí být tou součástí i ten rodič, jak moc se dotýká ta práce herního specialisty i rodiče, protože upřímně, kdybych v té situaci byl, kdybych jsem si to promítal a nechtěl bych se do ní dostat, tak jak znám svoje děti, tak možná bych to daleko hůř zvládal já, celou tu situaci.
2: Dotýká se ho to hodně a my buď pracujeme i s tím rodičem jako specificky fakt s ním, že taky něco potřebuje. Potřebuje vědět, jak navázat komunikaci s tím dítětem, který se mu proměnil od včerejška. A, nebo fakt je vystrašený a bojí se ten rodič, protože neví, koho se má v nemocnici taky na něco zeptat. Ale ta jako moje jako většinová zkušenost je v tom, že ten rodič se sám jako víc vyklidní i proto, že vidí, že je tady někdo, kdo tomu dítěti rozumí a kdo to dítě dokáže dobře provést, kdo ho připraví, kdo ho naučí, jak zvládnout teď ten strach, jak zvládnout bolest, aby tolik nebolela, aby jí třeba tolik nevnímalo. A v tu chvíli ten rodič vlastně zažívá jako velký kus úlevy, protože vidí, aha, jsem v nemocnici a tady krom toho, že je o to dítě prostě excelentně postaráno po stránce té úzdravy, jako toho těla, tak je tady někdo, kdo mu rozumí i fakt tomu, co to dítě fakt jako potřebuje z toho dětského světa. A v tu chvíli ten rodič často jako tak zjemní, změkčí a často se stává jako součástí těch intervencí, že vedeme pak k tomu, aby si o těch věcech třeba povídali spolu, pokud ta situace je taková a jsou schopní se slyšet a povídat si o tom. Takže ten velký díl jsou i rodiče a jsou to dokonce i sourozenci.
1: No k tomu se chci dostat rázem, protože tuhle úsečku rodič-dítě jsme si popsali, je to klasické, ale člověk si někdy může říct, tak mám to vyřešené, ale zapomene na to, že tam je ještě ten sourozenec. Ten, který prožívá dětskýma očima zase celý ten zážitek úplně jinak.
2: Jo, jo, jo, mnohdy se stává, že třeba dítě...
1: A může být přehlížený, pochopitelně.
2: To se taky stává. Obzvlášť u těch dětí, které jsou jako hodně vážně nemocný. Tak samozřejmě, když ta léčba je dlouhodobá a intenzivní a s tím velkým nějakým strachem kolem, jak to všechno bude, tak potom se s nás zapomíná na to zdraví dítě, který je tam ještě vedle toho. Ale můžou to být i obyčejné věci, jako třeba to, že ten zdravý sourozenec prostě nechce jít navštívit toho svého nemocného do nemocnice, protože se prostě bojí, že když přijde do nemocnice, že mu někdo bude něco dělat. To je taková jako klasická obava zdravých sourozenců, protože prostě jdu do nemocnice, že jo? A tam jsou všude doktoři, takže se může snadno stát, že do mě někdo píchne nějakou injekci. Takže s nima může být ta práce právě na tom, že ne, teď jsi tady host, teď je všechno v pořádku a můžeš se mnou právě třeba pozorovat, jak to tady vypadá, můžeš mi pak popsat, co si všechno viděl, aby se zase sejmulo z toho dítěte ten strach z toho, že a teďka je to celý tady o mě a něco hroznýho se mi musí stát. No. A nebo třeba, když jde za sourozencem, který je třeba na jednotce intenzivní péče, všude jsou hadičky, všude to pípá a to dítě by mohlo být jako trochu v šoku z toho, co vidí před sebou. Nebo
1: no,
2: když
1: mít nějaký přirozenou obavu, strach jo. O svého sourozence.
2: Jo, takže i tam my pomáháme ho připravit na to jednak, co uvidí, ptáme se ho, jestli vlastně chce být součástí, jestli tam vlastně vůbec chce jít, jestli to chce vidět, jestli to třeba nejdřív nechce vidět jenom na fotce, nebo jestli jenom nechce si zavolat s tím svým sourozencem, pokud to situace umožňuje. Protože pro některé děti je to prostě fakt hrozně jako náročný přijít na oddělení, kde je 8 různě nemocných dětí a všechno je tam fakt. Všechno tam smrdí dezinfekcí, všechno je hrozně hlasitý, všichni tam kmitají, je tam strašně moc doktorů, sester.

0: Tenis je sport, ve kterém můžete být obklopeni lidmi a přesto můžete zůstat úplně sami. Právě ve hostu Radiožurnálu to řekla bývalá tenisová reprezentantka Hana Mandlíková. Tak jak zvládat týdny na cestách, turnaj za turnajem a po každé prohře ještě několik dní čekání na další zápas? I na to se Hany Mandlíkové ptal moderátor Libor Bouček.
1: Tenis obecně je sport individuální. Myslím si, z toho, jak jsem ho poznal já, z pozice nadšeného diváka, fanouška, částečně insidera, tak jestli je nějaký termín, který k němu patří, tak je to samota.
2: No, je to lonely sport.
1: Pro tu představu vlastně člověk je kolik týdnů na turné, těch 45 zhruba?
2: No, to jo, i někdy víc.
1: A když najednou nemá to štěstí a není tak skvělý, jako jste vy, nebo jako seš ty, tak
2: jo, dojde k tomu. Jo, my si tykáme, co?
1: No, tak už si chvíli zase netykáme, já jsem to vrátil tak jako něčně, že si toho vážím. Jo. Ale tak vlastně z toho města odjíždí jako poražený. To musí být strašně namáhavý na tu psychiku. Když nevyhraje ten turnaj, tak vlastně končí ten turnaj porážku, což je šílený.
2: A třeba v pondělí, že jo?
1: No.
2: A tam čučíte tam celý třeba ten týden a prostě než na další turnaj začne. To je nejhorší, no. Když se prohraje třeba v pondělí, v úterý a potom tam musíte čučet ještě, to je jenom trénovat v podstatě. Je to velice osamělý sport, no. A opravdu já si osobně myslím, že je to nejtěžší sport. Samozřejmě hokej je těžký sport, všechny to, ale tenis jako na psychiku je nejtěžší sport a na jako použijte všecky, musíte mít všecko. Štěstí, fyzičku, psychicky být odolná, mít talent trochu. Prostě je to hrozně těžký sport.
1: Jezdila si tady sama. Teď člověk špičkových hráčů vidí samozřejmě už realizační týmy, někdy jsou početné, někdy méně, ale asi ten běžný provoz v rámci turnaje WTA, tak to je fakt, že člověk přiletí, je sám, čeká na ten zápas.
2: No když nemáš peníze. Ze začátku. Když jsem neměla peníze, tak jsem lítala sama, že jo. Ale potom, když se člověk začne trošku vydělávat, tak jsem měla trenér, že jo. A já byla naštěstí, měla vlastně štěstí na trenéra, že prostě byl z Holandska, takže já jsem žila v Holandsku 9 let a pak 5 let v Belgii. A to tatínek můj vždycky, díky taťko, že 100 let tak s tom viděl, že prostě on vždycky si myslel, že musím mít trenéra ze západu, jo. Já jsem, samozřejmě vyrostla jsem tady, naučili mi tady techniku, super. Ale byl čas prostě další krok. A ten krok byl v tátově mysli, že potřebuji trenéra ze západu. Jo? A tak zašel za Billie Jean King, zašel za Betty Stove, zašli prostě ty hráčky, co už končili, protože měli zkušenosti, byli na tour.
1: Táta šel za Billie Jean King.
2: A zeptal se, jestli by trénovala její 17-letou dceru. Protože ona už končila. Ta řekla, ne, jako jsem potěšená, ale sorry, já ještě prostě nebudu trénovat nic, jako. No, pak šel teda říkat, tak za Betty. Ta Betty řekla, no já už končím příští rok, tak možná bychom to mohli 3 měsíce zkusit. Tak to začalo. No, protože on měl vizi, on byl táta strašně viděl, jako, protože taky cestoval hodně, byl atlet, jo. A on mě vždycky říkal, ty musíš začít myslet, když se něco dokázat světově, tak musí začít myslet tak, jak myslí na západu. A měl naprostou pravdu.
1: Platí to i teď?
2: To je právě ono.
1: No,
2: teď už to neplatí. Protože jsme svobodní. Ty holky nebo ty kluci už si nevážej, ale některé věci třeba už nejsou pro ně tak důležitý, nebo se nestyděj, nebo takový věci. Já třeba jsem přijela poprvé jako juniorka ještě za Česko do Wimbledonu hrát juniorku a já měla strach, abych když servíruje, že jo, tak uděláš takovou tu rýhu, ne, na té trávě. A já měl jsem byla jako po špičkách, ježi, já to tady nechci zničit, ale vážně. No a teď, rozumíš, je to v sebe důvěře, je to všecko, ne, to už jsou ty jiný, ty všechny už jsou jiný, už je to tak z radostí to vidím, jsou sebevědomí, jdou tam, proto jsou možná taky, že ty holky opravdu už nemají takovej respekt tomu Wimbledonu, pro nás to bylo svatá brána, jo, když jsme tam přišli,
1: myslím,
2: rozumíš?
1: Že ten respekt mají asi...
2: To není respekt, to je to prostě, mají respekt tomu...
1: Ale je tam ta pocit toho, že přeci jenom já jsem z Československé socialistické republiky a moc se
2: nepatřím. Malinko, jo, je to tam.

0: Jo, když člověk hraje na tom centrálním dvorci, to říkají ty hráčky, říkala to Lucie Šafářová, že to je asi jako nejzvláštnější ten moment, jak je tam to absolutní ticho.
1: Absolutně ticho. A oni tomu strašně rozumějí, tomu tenisu, a vědí, kdy prostě se, jako, oni i jako se zbouřejí, to jo, ale je to úplně jiný publikum než třeba v Americe. Já když jsem hrála v Americe, tak to znáš, jak jsou Američani, že jo, řvou a piva a všude.
0: Pak jdou pryč, pak jde vlak.
1: Jo, přesně tak, jo. Jo, takže to je úplně jiný publikum, je to naprostá pravda, no. Je to prostě něco, no.

0: Radiožurnál posloucháte v půl třetí. Poslechněte si i zprávy, má je Ondřej Látal.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu do

0: vést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Spojené státy ráno zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů, v přepočtu přes 400 miliard korun. Silničáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun. Sport. Radoslav Kováč se stal novým trenérem fotbalové Viktorie. Plzeňský klub o tom informoval v tiskové zprávě. 46-letý Kováč podepsal se Západočechy smlouvu do konce sezóny s opcí a na lavičce nahradil odvolaného Martina Hýského. České basketbalistky čeká v 18 hodin přípravné utkání na mistrovství světa proti Turecku. Světový šampionát se koná na začátku září v Berlíně. Češky do něj vstoupí utkáním proti Itálii. Ve skupině narazí ještě na Čínu a Ameriku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 uzavřený sjezd na Prostějov a zdržení na D3 za Meznem. Na D1 ve směru z Brna do Kroměříže teď větší potíže u Vyškova. Aktuálně se nedá na exitu 230 sjíždět na dálnici D46 na Prostějov a Olomouc. Přímo ve sjezdu těžká nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě vrtulník letecké záchranné služby. Pokračujte po D1 dál a použijte náhradní trasu exitem 236 Ivanovice na Hané a po souběžné silnici 47 se pak na D46 bez potíží dostanete zpátky. Na D3 z Tábora do Prahy houstne provoz, brzdí se na konci dálnice kousek za odpočívkou Mitrovice na 63,5 kilometru a přibližně 10 až 15 minut se popojíždí až do Miličína. Na trojce pak další kolona na konci obchvatu Votic do Třetice i v okolí Benešova, hlavně na výjezdu směrem k Mrači. A silnice 35 před Litomyšlí a kolony z obou směrů, jak od Vysokého Mýta, tak od Třebové, tvoří se kvůli omezení na průtahu městem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat. Teploty 19 až 23 stupně, na jižní Moravě zítra až 26, v 1000 metrech na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Ano, a my pokračujeme ve výběru toho nejlepšího z rozhovorů s hosty radiožurnálu z uplynulého týdne. Tak tady v té půlhodině uslyšíte našeho bývalého zahraničního zpravodaje pro Blízký východ Štěpána Macháčka, taky golfistku Sáru Kouskovou a po písničce už zpěvačku Leny. Tak poslouchejte, teď je tady Phil Collins.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Ustav.

0: Zpěvačka Leny chystá novou desku Good Omens. Album vyjde už v září a zpěvačka si na něm splnila několik hudebních snů. Ke spolupráci přizvala třeba zpěvačku Anabela nebo také kapelu Atavist, ale proč právě oni a co rozhoduje o tom, s kým chce Leny sdílet nejenom studio, ale taky svoji hudbu. Taky na to se Leny ptal moderátor Libor Bouček.
1: Když se teď otočím, tak se podívám na ty hosty desky Good Omens. Znova připomínám, že vychází 25. září. Anabel jsme zmínili, tím druhým hostem jsou The Atavist.
2: Ano.
1: Podle čeho, a začneme u dámy, ta má přednost, podle čeho jsi vybrala právě Anabel, která, myslím si, já tomu rozumím, ale tu otázku položím, protože je mi jasné, že se posluchačky a posluchači můžou ptát.
2: Já si myslím, že Anička prostě má jedinečný hlas za prvé. Mě strašně připomíná, když jsem jí měla možnost vidět naživo, tak jsem si úplně, jsem to pojmenovala, že je taková znovu zrozená Hayley Williams z kapely Paramore. Mají i malinko podobnou barvu hlasu. Hlavně Anička má výjimečnou angličtinu, opravdu má jako, nemá přízvuk vůbec. Takže tohle bylo takový moje jako kritérium, dá se říct, ale samozřejmě my se známe. Anička se mi ozvala okamžitě, což je taky jedna z mých takových věcí, že dbám na to, jak ten člověk, jestli prostě je fajn nebo není, když to řeknu slušně. Takže ty lidi, se kterými jsem spolupracovala na této desce, fakt jsou jako hrozně fajn lidi, talentovaní muzikanti. A tam jsem prostě jednala absolutně intuitivně, protože já jejich muziku poslouchám, jsem si vědoma jako jejich pozice na scéně, jsou pro mě takový jako rockový bozy a musím říct, že Adam Krofian, když nakráčel do studia, tak to tam úplně jako zdrtil. Takže opravdu jsem si to moc užila.
1: To je skladba Eye of the Storm, pochopitelně k té desce budou přicházet i koncerty. Mě trošku překvapilo, že jsem našel vlastně k té desce dva ty koncerty. Ten jeden je v Roxy 4. listopadu a následně je tam Londýn. To jsou jenom dva koncerty?
2: Jenom dva koncerty, protože já vždycky tu Prahu, ta Praha, myslím si, že mi to potvrdí asi moji kolegové, že ta Praha je taková, jako my si ji schováváme, jo? Loni jsem jela turné kdekoliv, jenom ne v Praze. A ta Praha je taková pro mě jako výjimečná, jednak je to moje rodné město a jednak je to takový jako trh sám o sobě, jo? Takže ta Praha opravdu je mi jako vzácným koncertním místem a vybrala jsem si pro tuhle příležitost Roxy, protože je prostě tak, jako jak bych to popsal od podlahy, tak akorát velká. Prostě chci být jako blíž těm lidem, ale zároveň si to, prostě chceme si to jako užít tak nějak ve velkém. Bude to vlastně křest té nové desky. A bude to takový speciální event, protože já jsem sbírala materiál albu do takového jako mini dokumentu, který právě fanoušci, který máme tam dva druhý lístku a ten první druh premiér pás vlastně umožňuje těm divákům, aby viděli ten mini dokument. Bude to trošku jako jedinečnější.
1: No je to One Night Only, tak se to jmenuje.
2: Přesně tak,
1: a kdyby
2: ano.
1: Někdo nestíhal 4. listopadu, tak 12. listopadu může do Londýna.
2: Ano. A pozor, jsou tací, jako jo. I z Čech.
1: To neříkám některá snad sáskou, nic ironii, já to říkám jako variantu. Je to jedno, jestli chcete do Roxy nebo do Londýna.
2: Ano, no. Ano.
1: A pak nic už?
2: Pak samozřejmě v mojí hlavě vznikají jako další projekty, nad kterýma jako přemýšlím, zatím je to ve fázi nějakého konceptu. Takže uvidíme. Možná to vyhlásíme v Roxy.

0: Leny ve vysílání Radiožurnálu. Teď se podíváme na golf. Golf je vlastně v Česku neustále provázen dvěma nálepkami. Není to sport a je to jenom pro bohaté. Profesionální golfistka Sára Kousková by je nejradši rozkousala, protože co podle ní brání tomu, aby Češi golf vnímali jinak a proč se pořád tak těžko zbavuje představ o sportu, ve kterém se jezdí hlavně v autíčkách. Tak je na to se právě v hostu Radiožurnálu ptal moderátor Libor Bouček.
1: Jaké pověry nejvíc ten golf Česku zatěžují? Protože si umím představit jistou, doufám, že malou skupinu lidí, kteří, když se řekne golf, no ješ, to přepnu.
2: Přesně tak. Já bych řekla, že ta první a velmi zásadní je to, že to není sport. A hnedka tomu sekunduje další a to, že to je sport pro bohatý a že vlastně jezdí v těch autíčkách. A tohle asi, to jsou dvě věci, se kterými se setkávám asi úplně nejčastěji, jako přesně ty dvě samolepky, které bych už nejradši asi rozkousala.
1: Já nechápu, proč za dekády, kdy tomu tak není, tak proč tohle pořád drží? Čím si to vysvětlujete jako člověk, který ten sport musí milovat?
2: Je to tak. Asi to bude tím, že ještě jsme se nedostali do nějakého takového širšího povědomí přesně s těmi správnými informacemi, s těmi správnými vzory, které by to všechno vyvrátily.
1: No tak můžeme začít přímo u vás. Vy jste začala v kolika letech?
2: Já jsem začala v 5 letech.
1: V 5 letech. Je to optimální těch 5 let jako věk pro začátek?
2: Asi jo. A strašně záleží. Člověk může začít kdykoliv samozřejmě. Ale asi jako u všech jiných sportů, ta přirozenost toho pohybu se učí nejlíp v mládí.
1: Vám těch 5 let bylo v tomhle století nutno podotknout, aby člověk, aniž by naznačil přesně váš věk, tak nějakým způsobem naznačil minimálně tu generaci. No ale dejme tomu na začátku toho milénia, čím vás ty hole zaujaly, jak vás donutili ti lidé zodpovědní, tedy vaše rodiče, k tomu, abyste se věnovala právě golfu. V 5 letech, umím si představit těch zálib celou řadu, tlapková patrola ta v té době asi nebyla, ale bylo něco podobně atraktivního.
2: Krteček byl.
1: No, takhle, ne, tak to, dobře, tak to tím pádem jsme stejná generace, to mě zarazilo.
2: Ten věk, já myslím, že to byl krásný a s rodinou jsme dělali spoustu jiných sportů, golf tam byl takový jako jeden další krásný střípek, ale tak postupně se vyvinula ta láska, myslím si, že i to úsilí tím směrem golfovým. No.
1: V kolika letech jste to začala brát vážně? To znamená, kdy jste si řekla, aha, tady je varianta toho, že bych mohla to mít nejen jako příjemnou náplň volného času, ale jako skutečně práce či sport.
2: Já myslím, že první moment přišel okolo těch 13-14 let, kdy i rodiče se mě zeptali, jestli to je opravdu něco, čemu se chci věnovat dál a do čeho třeba budou muset v budoucnu investovat ještě nějaký další peníze. A jestli to myslím vážně, jestli to bude mít nějaký smysl, tak já jsem jim řekla, že jo, že to chci dotáhnout tam nejdál, co budu schopná a že mě to bude bavit.

0: Jak dobře my Evropani rozumíme Blízkému východu a jak dobře naopak lidé v arabském světě rozumějí Evropě? Štěpán Macháček působil 13 let jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu právě tady v tom regionu a tenhle týden byl také hostem radiožurnálu. Moderátor Libor Bouček se ho zeptal, jak za tu dobu se Blízký východ proměnil.
1: Jak moc z toho, co jste projel, se my v Česku v tom arabském světě, v těch souvislostech, těch vztazích orientujeme ve srovnání s tím, kolik oni vědí o Evropě?
2: Já pozoruju obrovský pokrok v tom, jak se místní lidé orientují ve světě a vůbec v životním stylu třeba Evropanů nebo západních lidí. Může za to bez pochyby internet, sociální sítě, ale když já jsem přijel do Káhiry poprvé v roce 1996 na studia, když to srovnám, o čem se bylo vůbec možné bavit s těmi lidmi, bylo to těžké najít společná témata. Oni viděli Evropu skrze nějaké předsudky. Byly to předsudky bez pochyby o tom, jak tady prostopášně žijeme, jak prostě Evropa je úplně jiná než jejich svět.
1: Zapomínáme na tradice.
2: Možná. A každopádně dneska tyhle názory vůbec neslyším a slyším naopak velice, bych řekl, názory nebo diskuze s místními lidmi velice zasvěcené. Mnozí z nich už cestují do Evropy vyloženě za poznáním, to dřív nebývalo úplně zvykem. Mnozí z nich dělají sporty, takové ty běhání maratonů po ulicích, ježdění na kole, to také dřív si nepamatuju, že by v Káhiře bylo úplně obvyklé. Takže najednou ty světy se strašně zbližují a ty představy, řekněme, Egypťanů nebo lidí v arabském světě o Evropě a obráceně, mám pocit, že se přibližují více realitě, že už vnímají vlastně nás jako mnohem realističtěji, než tomu bylo dřív a asi i obráceně.
1: No, ten obrácený pohled mě zajímá možná ještě víc, protože je mi jasné, že když kontinuálně skutečně téměř dvě dekády trávíte v Káhiře a zaměřujete se na Blízký východ a pak si přečtete třeba, nemyslím jen česká, ale myslím i další evropská média. Zajímáme se dostatečně o ten region, jehož osud má na nás bezprostřední dopad v mnoha ohledech a rozumíme mu, nejdeme prostě po povrchu. A to samozřejmě se ptám člověka, který po něm nikdy nešel v žádné své reportáži, ale mám na mysli ten obecný pohled, že je tam fakt jistý nedostatek v tom pochopení těch principů toho regionu.
2: Nejsem si jistý, jestli je to nedostatečně, každopádně otázka, jak se zajímáme. Já si pamatuju, že dřív to byl zájem, ať už pozitivní v tom smyslu, že jsme hledali v tom jakousi exotiku a orientalismus a podobně. Dneska si myslím, že je to mnohem ten zájem i z naší strany, mediální nebo politický, tak je mnohem pragmatičtější. Už jde opravdu o ekonomické vztahy a podobně a mám pocit, že ty konflikty samozřejmě nepřispívají tomu, aby ten zájem byl nějak více rozvíjený v těch věcech, které by mohly přispět k nějakým vzájemným vztahům a podobně, ale doufám, že i tak, že přeci jen třeba právě Egypt nebo předtím zálivové země, že ten zájem tam už byl cítit, že jakmile je tam ekonomicky nějaký vztah a nějaké pouto a nějaké vodítko, tak i ta pozornost stoupá od tyhle ty destinace.
0: Tak to byl Štěpán Macháček, jinak všechny rozhovory si můžete pustit na našem webu, YouTubeovém kanálu anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a příští týden další hosté radiožurnálu Jan Pokorný přivítá třeba herce Václava Koptu anebo vědkyni Adelu Šimkovou.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
3: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Po nočním zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Fotbalisty Plzně povede nově kouč Radoslav Kováč. Na D1 z Brna do Prahy za Meziříčím na kilometru 140 řeší nehodu v levém pruhu. A zítra má být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 19 až 23 stupně, na jižní Moravě až 26.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami, ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr taky řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
4: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
3: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Japonský ostrov Honšú zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí.
5: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšú trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Prostějovská radnice nechá na budovu památkově chráněného národního domu nainstalovat kamery. Monitorovat budou především prostor zahrádky a taky vstupy a vjezdy do areálu. Důvodem jsou podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO opakované krádeže měděných svodů.
6: 3 kamery budou trvale monitorovat celý prostor. Několikrát nám byly části úkapů centrálních odcizeny a ta škoda způsobená byla nikoliv nepatrná, tak proto jsme přistoupili tady tomu kroku a po těch mnoha letech, kdy jsme do té budovy investovali, včetně dotací nějakých 120 milionů korun, si zaslouží odpovídající péči a samozřejmě i tu starostlivost.
0: Sport.
7: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezóny a porážce 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad na úvod 4. předkola Evropské ligy.
8: Kováč už dnes povede první trénink Západočechů. Klub to oznámil na svém webu. Naposledy 2 sezóny vedl Liberec, předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent ve Spartě Praha. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Bazileji a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou 2letou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
7: A fotbalisty Teplic čeká utkání 5. kola šance ligy proti brněnské Zbrojovce. Duel začne v 17 hodin a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako souboj Olomouce s Pardubicemi, který začne ve 20 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Meziříčím a uzavřený sjezd na Olomouc. Na D1 z Brna do Prahy čekejte silnější nedělní provoz od Velké Bíteše. Za Meziříčím na 140. kilometru teď navíc i nehoda v levém pruhu. Srážka dvou osobních aut, na místě i záchranáři. Výrazně se brzdí na 45. kilometru, zdržení více než 20-minutové. Dál na trase k Praze zpomalíte i v Posázaví. Za sjezdem na chodce Rady na 28.5. kilometru okolo 10 minut zabere trasa do omezení na Šmejkalce. A zpět na D1 na jih Moravy. Teď se zaměříme na trasu z Brna do Kroměříže. U Vyškova zůstává uzavřený exit 230, tedy sjezd na dálnici D46. Přímo v něm zasahoval u těžké nehody vrtulník letecké záchranné služby. Ten už je sice pryč, na místě ale stále odklízejí následky. Kolona začíná těsně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 226. Po D1 pokračujte dál směr Kroměříž, sjeďte na exitu 236 Ivanovice a následně pokračujte po souběžné silnici 47. Tou se na D46 napojíte na 2. kilometru za Vyškovem. A v Praze v Dobříšské směrem ze spojky na Břevnov opatrně kousek před Mrázovkou. V levém pruhu srážka dvou osobních aut, kolona od Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat a teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Dobrý den, zdravím vás. Za chvíli uslyšíte i naše reportéry a reportérky, protože některé menší vodní toky, třeba na jižní Moravě, člověk přijde suchou nohou a jinde mu hladina sahá sotva po kolena. Tak podle povodí Moravy aktuálně teče koryty 10, maximálně 30% běžného srpnového průměru. Tak podrobnosti od naší jihomoravské reportérky čekejte z vysílání víkendového radiožurnálu.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Hladina některých menších vodních toků a řek na jihu republiky právě kvůli dlouhodobému suchu výrazně klesla. No a povodí Moravy aktuálně měří 30 a místy dokonce jenom 10% standardního průtoku. Některá menší koryta vyschla úplně. Minimum vody má třeba Litava v újezdu u Brna a tam je teď také naše reportérka Alena Hesová s námi teď živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolik vody teď Litavou protéká? Kolik to je?
1: No já se dívám z mostku sportovní haly na takovou opravdu velmi líně tekoucí řeku a stačily by mi určitě kotníkové holinky a bez problému bych přešla z jedné strany na druhou. Ten nízký průtok odhalil kameny po bocích, které jsou suché a u břehu vidím a musím říct i trochu cítím spoustu lepkavého páchnoucího bahna, které běžně tvoří dno řeky. No a když tenhle můj laický popis převedu do čísel povodí Moravy, tak momentálně řekou protéká 0,06 metrů krychlových vody za sekundu. To jsou pro představu zhruba 3 kýble plné vody. Běžně tudy přitom tečou za sekundu 2 plné vany vody. Aktuální hodnoty tak ukazují, že jde o třetí nejnižší průtok v historii měření na tomto toku.
0: No a kde jinde je ta situace podle povodí Moravy taky tak špatná?
1: No některé malé říčky nebo potoky tak vyschly úplně. Zmínit můžu třeba Dunávku, Bílý potok, Bobravu, Sloupský potok ve Sloupě nebo Semíč u Svitávky. No a pak jsou na jihu Moravy řeky, kterými protéká ve srovnání s běžným stavem minimum vody. Loučka v Dolních Loučkách je na 6% standardních hodnot, Kyjovka v Kyjově na 11% a Morava ve Strážnici se pohybuje na 12%. No a to udělalo z letošního roku ten nejsušší v historii měření ve Strážnici. Jaké dopady takto slabé průtoky obecně mají, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Z vodohospodářského hlediska se snižuje množství dostupné vody pro povolené odběry vody z toku. Na řadě míst tak musí být opatřením obecné povahy omezeno či zakázáno užívání povrchových vod. Zároveň se také snižuje schopnost toku ředit vypouštěné odpadní vody, což vede ke zhoršení kvality vody.
1: Nabízí se samozřejmě otázka, jaký dopad mají ty slabé průtoky třeba na vodáky. Já jsem dnes byla u Dyje pod vodní nádrží Znojmo, to je taková jihomoravská vodácká bašta. A tahle lokalita si zná je a je to hlavně díky tomu, že dostatečný průtok zajišťuje právě to odpouštění vody z nádrže.
0: Tak děkujeme, aktuální informace od naší reportérky Aleny Hesové, která se do víkendového radiožurnálu, jak sama říká, přihlásila od líné Litavy. Tak mějte se naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Známe lepší cestu.
1: Na D1 nehoda za Meziříčím a uzavřený sjezd na Olomouc. D1 z Brna do Prahy a trvající potíže u Velkého Meziříčí. Kolona od prvního sjezdu do města z kilometru 146. Téměř půl hodiny se sune k nehodě na stéme 40. Tam v levém pruhu dvě nabouraná osobní auta, několik vozidel záchranářů. Dál k Praze naberete zdržení i před Šmejkalkou. Poprvé se zpomaluje už před sjezdem na Sázavu na 35. kilometru, poté u odbočky na chodce Rady na 29. D1 z Brna do Kroměříže a po nehodě stále uzavřený exit 230, tedy sjezd na dálnici D46. Kolona začíná těsně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 226. Po D1 jeďte dál směr Kroměříž, exitem 236 Ivanovice se dostanete na souběžnou 47 a tou pak na D46 na druhém kilometru za Vyškovem. Na zmíněné D46C směrem na Olomouc čekejte menší potíž za Drysicemi na 9. kilometru. Pravý pruh tam blokuje porouchaná dodávka. A D3 z Tábora do Prahy velmi silný provoz. Brzdí se na konci dálnice za odpočívkou Mitrovice a pomalu se jede až do Miličína. Stejně tak i mezi Voticemi a Olbramovicemi do Třetice i mezi Benešovem a Mračí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jižní Thajsko zasáhla v noci na dnešek série útoků na vládní budovy a státní infrastrukturu. Policie z více než 50 různých útoků viní muslimské separatisty, kteří dlouhodobě usilují o odtržení tří provincií od Thajského království a vytvoření vlastního striktně muslimského státu. Ozbrojené srážky, atentáty a útoky na policejní stanice tam za posledních 22 let se staly bezmála 8 tisíc životů. No a my už jsme teď ve spojení s naším v Asii, Davidem Jakšem. Tak Davide, dobrý den.
1: Přeji hezké odpoledne.
0: Co přesně se v noci stalo? Co víme?
1: V provincii Naritavát policie eviduje 11 různých incidentů od ukradených a zapálených aut přes výbušniny pod zaparkovanými vozidly až po zapálené bariéry z pneumatik, které ochromily dopravu. Nejvážnějším problémem je poškození kolejí výbušninou. Asi 60 km od hranice s Malajzií, mezinárodní trať z Bangkoku do Singapuru je kvůli tomu uzavřena. V sousední provincii Jala tam zase útočníci zapálili a vyřadili z provozu telekomunikační věž. Později ještě policie a armáda objevili několik nevybuchlých bomb v ukrytech podél silnic a i ty byly nastraženy tak, aby způsobily škody na vládních budovách. Co je ale nejdůležitější, na místě nejsou mrtví, nicméně několik lidí utrpělo řezná zranění od třepin a také od rozbitého skla.
0: Má policie nějaké stopy, nějaké indicie, které by je navedly právě k těm organizátorům útoku? Kdo zatím stojí a proč se to stalo?
1: Ty tři provincie na jihu Thajska, a sice Jala, Naritavát a Patány, jsou dlouhodobě nejneklidnější částí celé země, takže armáda tam má trvale dislokované speciální oddíly, také protiteroristické jednotky. No a ty dorazily na místo během pár minut, ještě večer vyhlásili v provincii Naritavát zákaz vycházení. Ráno ho potom odvolali, ale mezi tím vyrostly na silnicích desítky policejních checkpointů, rozběhlo se velké vyšetřování, ozbrojené složky vyznačily bezpečnostní zóny, nepouštějí do nich civilisty a už jsou hlášeni první zatčení, první podezřelí. Policie také důrazně varuje před tím, aby lidé fotografie a videa z těchto míst neumísťovali na sociální sítě. Úřady to budou jinak považovat za maření vyšetřování a autory budou trestat.
0: Nemůžou právě tyhle nejnovější události, řekněme, ohrozit mírové rozhovory, které se znovu chystají právě mezi thajským státem a muslimskými separatisty?
1: Tak přesně tyhle hlasy už se objevují a polostátní zpravodajské servery se ptají, že pokud za těmi posledními útoky stojí znovu islamistické separatistické hnutí Barisan Revolusi Nacional, český národní revoluční fronta, proč to vlastně dělá, když thajská vláda sama přichází s nabídkou dalšího kola mírových rozhovorů? No a vláda už dokonce pověřila muže jménem Tanu Cuvar Nananda, který je šéfem thajských tajných služeb, aby připravil a také vedl vyjednávání se separatisty.
0: Tak děkujeme moc, to byly aktuální informace od našeho zpravodaje z Asie Davida Jakše ve víkendovém vysílání Radiožurnálu. Davide, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
1: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. Se zprávami ve studiu je Ondřej Látal.
2: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o pohybu a kontaktech lidí. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30, místy jen na 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili

0: podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší i cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce.
1: Sport.
0: Freestyle cyklistka Iveta Miculičová skončila na evropském šampionátu v olympijské disciplíně park čtvrtá. Od medaile dělil českou reprezentantku necelý bod a půl. A etiopský běžec Yomif Kejelsha je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires časem 56 minut a 51 sekund překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandana Kiplima.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 několik potíží, nehoda za Měřínem a uzavřený sjezd u Vyškova směr Olomouc. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy a první potíž přímo v Brně. Před výstavištěm na 192. kilometru zastavilo v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Následně čekejte dlouhé zdržení za Tasovem. Do kolony se vyjíždí okolo 151. kilometru a téměř 40 minut se jede k nehodě za Meziříčím. Na 140. kilometru na chvíli dokonce zastavili provoz a přesouvali nabouraná auta z levého pruhu k nejbližší odpočívce. Dobrá zpráva, už se opět jede oběma pruhy a kolona se pomaličku dává do pohybu. A na D1 před Prahou zpomaluje provoz i omezení na Šmejkalce. Brzdí se už za Divišovem okolo 39. kilometru. Odtud do zúžení je to téměř na půl hodiny. A na D1 trvají velké komplikace také u Vyškova. Směrem z Brna do Kroměříže po nehodě se stále nedá sjíždět exitem 230 na dálnici D46 na Olomouc. Náhradní trasa je vedená z exitu 236 Ivanovice, dál po souběžné 47, a tou pak na D46 najedete u Vyškova na druhém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra má být jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat. Teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás, za chvíli se podíváme na jih Čech, tam totiž skončil Česlipno Sport Festival 2026. Během 9 dnů se na sportovištích a taky na kulturních akcích vystřídali 10 000 návštěvníků, tak třeba i na Lipno můžete s námi s vysíláním víkendového radiožurnálu. Zdravíme vás a posíláme Mobiho.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I

0: Itálie přišla tenhle týden o svoji klusáckou legendu. Kůň Varen v úterý v noci náhle uhynul na infarkt. Bylo mu 31 let, no a léta si užíval luxusního koňského důchodu v italském městečku Eboli. Má přes 2000 potomků, za dávku jeho spermatu někteří chovatelé neváhali dát přepočtu až 500 000 korun. No a právě tady toho fenomenálního prvnokrvníka nám teď ve víkendovém radiožurnálu představí z naší zahraniční redakce Jiří Chávera. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Čím vším byl Varen tak výjimečný?
1: Hřebec vyhrál skoro každý závod, kterého se zúčastnil. 73 dostihů, 62 jich vyhrál. Nejúspěšnějším byl kolem roku 2000-2001. Varen v této sezóně vyhrál dokonce všechny tři velké evropské, největší evropské dostihy, jak pařížský Prix d'Amérique, neapolský Gran Premio Loteria, tak taky švédskou Elite Lopet. Za svou kariéru vyhrál víc než 6 milionů eur, to je v přepočtu víc než 140 milionů korun a toho vlastně staví na úplnou světové historie klusáckých dostihů. Navíc se stal koněm roku nejenom v Itálii, ale taky ve Francii a ve Spojených státech. Italská média se hřebce Vareného nebojí ověnčit výrazy jako dostihová legenda, Il Capitano nebo Ferrari s mozkem. V superlativech o něm pro radiožurnál mluvila taky Michaela Zemanová z České klusácké asociace. Podle ní si dokázal podmanit nejen dostihové publikum.
2: Na dostihy potom s ním cestovala asi skupina 8000 lidí, tolik měl vlastně fanoušků. Potom byla o něm napsána kniha, byl natočený film, píseň o něm byla složena, prostě byl nesmírně populární.
1: Zemanová zmínila, že kůň v rámci tréninku třeba taky cvičil v moři. Majitel Varenovi dopřával tu nejlepší veterinární péči. Hřebec navíc měl, jak popsala Zemanová, takovéto dostihové srdíčko.
2: On rád vyhrával, myslím si, že ho to hodně bavilo. I když se říká se, že třeba v tréninku byl línější, že vlastně, když ho lidé viděli v tréninku, tak by neřekli, že třeba může být na dostihy dráze tak úspěšný.
1: Ale úspěšný tedy byl.
0: No, koho by nebavilo vyhrávat jeho kariéra, ale neskončila závoděním. On má, jak jsme říkali, víc než 2000 potomků. Jak to funguje a jak u nich to funguje?
1: Ano, tak po ukončení kariéry závodního koně se z Varena stal takzvaně plemeník, plemenný hřebec, tedy od roku 2004 do roku 2008 potom splodil Varen každý rok mezi 120 a 170 hříbaty. Mezi nimi samozřejmě tedy mnoho dalších úspěšných závodních koní. Potom se Varen přesunul na jinou farmu z Itálie do Švédska a tam si majitel jeho služeb cenil na skoro 16 000 eur, to je v přepočtu asi 380 tisíc korun. Mimochodem, Varen je doteď jediným koněm na světě, který měl vlastní tiskové oddělení a jeho jméno doteď najdeme na tisících tričkách, čepicích nebo dalších suvenýrech.
0: Tak díky moc za představení Ferrari s mozkem. Tak na koně Varena jsme vzpomínali teď ve vysílání víkendového radiožurnálu s Jiřím Cháberou. Díky vám, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A D1 z Vyškova do Prahy. Přibyla nám tam nová komplikace na průtahu Brnem. Kilometr 195 a srážka několika vozidel v levém pruhu. Kolona zatím od sjezdu na Bratislavu ze Stého 96. A brzdí se hned o další kousek dál. Těsně za sjezdem na Mikulov je to kvůli porouchanému osobnímu autu na Stém 92. kilometru. Blokuje levý pruh. A po D1 jedeme dál směr Praha za Meziříčím na kilometru 140. Už sice veškeré následky kolize odklidily, opět jsou průjezdné oba pruhy, kolona ale stihla narůst velmi dlouhá a dává se do pohybu jen velmi pomalu. Zastavíte okolo Stého 50. a ztratíte bezmála půl hodiny. A lepší zpráva z D1 u Vyškova na cestě z Brna do Kroměříže. Už se po nehodě opět dá sjíždět na exitu 230 na dálnici D46. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čes Lipnosport Festival 2026 skončil, tak jaký byl tenhle 15. ročník. O tom si teď budeme povídat s naším jeho českým reportérem Kamilem Jášou, který je už s námi ve vysílání. Tak dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Kolik návštěvníků vlastně k Lipnu dorazilo a jaké sportovní a taky kulturní akce pro ně letos organizátoři měli nachystané, připravené, jak byly úspěšné?
1: Těžko se dá určit úplně přesné číslo návštěvníků, vstup na festival je totiž zdarma a to je motto celého festivalu, sport, sportování, kultura zdarma. Loni pořadatelé uvedli číslo 55 000 návštěvníků, letos zůstali u konstatování, že festival navštívili 10 000 sportovců. Sport je propojený s kulturou, přes den se většinou sportovalo, večer končil den Chess Energy Festy vrcholem včerejšího programu a byl jsem se podívat na koncert Jiřího Korna, no řeklo by se, že bylo vyprodáno, ale protože, jak jsem říkal, vstupenky se neprodávali, takže ten areál byl zaplněný až po okraji. No a pořadatelé nachystali přes den 30 stanovišť, kde se opravdu aktivně festivaloví návštěvníci věnovali právě sportu.
0: No, jaké sporty byl největší zájem?
1: Už tradičně sportovci první víkend závodili na kolech, druhý víkend byl ve znamení půlmaratonu, tedy sobota, včerejšek. Na tratě vyrazilo téměř 1300 běžců, cyklistické závody přilákaly 579 jezdců. Je asi také těžké přímo určit, o jaký sport byl největší zájem, ale zajímavou novinkou byl Lipno Hybrid Run, takový mix pohybu a cvičení. Hodně dětí se také objevilo na OCR nebo OCR dráze Obstacle Course Racing, tedy dráha s překážkami. No a už tradičně je u Lipna na festivalu velký zájem o českého reprezentanta Jaroslava Chuma, tedy o parkour.
2: To furt beru jako něco rozrůstajícího se, ale už to leze do povědomí lidí podstatně víc a řekl bych, že tady na Lipně už to možná klasika bude.
1: Zaplněné bylo také kongresové centrum, kde probíhaly odborné přednášky, ty byly zaměřené jak jinak na zdravý životní styl.
0: Mm-hmm. No a z populárních osobností, kdo si udělal čas a dorazil k Lipnu?
1: Možná i proto, že ředitelkou festivalu je olympijská vítězka Kateřina Neumannová, tak za ní přijíždějí každý rok kamarádi. Všechna známá jména bych teď asi vyjmenovat nedokázal, jenom namátkou fotbalista Jan Koller, cyklisté Zdeněk Štybar a Roman Kreuziger, šermíř Jiří Beran, mimochodem o jeho workshop byl hlavně mezi dětmi také velký zájem, motocyklový závodník Filip Salač, no bylo jich opravdu hodně.
0: Tak děkujeme moc, to byl náš reportér z Jižních Čech Kamil Jáša, který se přihlásil do vysílání víkendového radiožurnálu z Lipno Sport Festivalu 2026, jehož 15. ročník právě skončil. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
0: Freestyle BMX cyklistka Iveta Mikuličová obsadila na mistrovství Evropy v olympijské disciplíně park 4. místo. Další aktuality, ty sportovní, uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu v dalších zprávách.

na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
4: To jsem to já, jak jsem mladá.
5: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
5: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokladní, ne?
8: A jo, a ty jsi primář.
5: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
9: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září, tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
10: Tady je Radiožurnál, je 16 hodin. A další odpolední zprávy už má Ondřej Látal.
11: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Rusko v noci zasáhlo soukromý dům v Charkově. Novým koučem plzeňských fotbalistů je Radoslav Kováč. Na D1 směrem z Vyškova do Prahy v Brně na kilometru 195 bourala v levém pruhu 3 osobní auta. A zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas.cz. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
13: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
14: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
13: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
15: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
13: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
11: Až 5 000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubů, soběstačné.
16: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
11: Ruský proudový dron zasáhl soukromý dům v Charkově, kde vypukl požár. 7 lidí je zraněných. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na starostu Ihora Terechova a šéfa zprávy Charkovské oblasti Oleha Sinihubova. Další útok hlásí Oděská oblast. Bezpilotní letoun tam zasáhl lokomotivu osobního vlaku. Nikomu se nic nestalo. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí 3 místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, to popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
3: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
13: Sport. Fotbalisty Plzně bude trénovat Radoslav Kováč. Vedení západočeského klubu to oznámilo na svém webu s tím, že s novým koučem podepsalo smlouvu do konce sezóny s opcí na 2 roky. Za necelou hodinu rozehrají fotbalisté Teplic utkání 5. kola šance ligy proti Zbrojovce Brno. Ve 20 hodin se střetnou Olomouc a Pardubice. Oba zápasy uslyšíte v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. A ten od 19 hodin odvysílá živě i 3. duel českých volejbalistek na mistrovství Evropy v Brně. Domácí hráčky se po 2 výhrách utkají se Srbkami. Trenér Češek Janis Atanasopoulos ví, co může proti favoritkám vést úspěchu.
17: Srbsko je agresivní na podání a v tom se mu budeme chtít vyrovnat. Jestli chceme uspět, nesmíme dělat chyby, musíme skvěle bránit i podávat a ve všech ohledech podat perfektní výkon. Proti favoritovi nemáme co ztratit a vyprodané hale budeme chtít ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 nehoda v Brně a zdržení v okolí Velkého Meziříčí. Na D1 z Vyškova do Prahy trvají potíže na průtahu Brnem. Kolona z úrovně Tůřanské OMV z kilometru 199 popojíždí 20 minut k nehodě na stém 95. Blokovaný stále levý pruh, v něm 3 nabouraná osobní auta. Jedete-li dál na Prahu, čekejte zdržení i za Tasovem. Kolona z kilometru 150 se posouvá přibližně 20 minut za sjezd na Velké Meziříčí východ na kilometr 145. A značně ucpaný je aktuálně i průtah mezi Říčím, silnice 602 mezi kruhovým objezdem u Lidlu a hotelem Pod Zámkem. A D1 do Třetice směr Hlavní město, silný provoz v Posázaví od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru až na Šmejkalku. Příjezd do Prahy od jihu po D3 z Budějovic a Tábora pomaleji se jede z konce dálnice od Mezna kilometr 63. Nesouvislá fronta se posouvá až k Miličínu. Následně se jede plynule na obchvat Votic, tam se opět výjíždí do kolony a ta po 20 minutách se rozjíždí za Čapým hnízdem. Poté se jako obvykle brzdí před Benešovem, za městem na cestě k Mrači a rovněž před Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. To byly zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi dál Patricie Strouhalová.
10: Dobré nedělní odpoledne, teď 6,5 minuty po 16. hodině. Další téma, které otevíráme ve zpravodajském servisu našeho víkendového vysílání. Žaloby na soudce, státní zástupce a nebo exekutory řeší letos vrchní soudy v Praze a Olomouci častěji než loni. 2 kárné žaloby stihl podat už i ministr spravedlnosti. No jak soudy hodnotí rok a půl fungující systém? Věnovat se tomu budeme přesně za chvíli.
12: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Vrchní soudy v Praze a v Olomouci řeší letos víc kárných řízení, tedy žaloby kvůli pochybení soudců, státních zástupců anebo exekutorů a notářů. Nový dvoustupňový systém začal fungovat vloni. Kárných žalob řešily oba vrchní soudy za celý rok 2025, tolik jako letos za prvních 6 měsíců. No a podrobnosti ty už teď řekne ve vysílání víkendového radiožurnálu kolega z domácí redakce Marek Sedláček. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Těch kárných řízení zahájil Vrchní soud v Olomouci v letošním roce už 8, 3 ve věcech soudců a 5 ve věcech státních zástupců. Za celý loňský rok přitom byly jenom 4, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.
2: Jeden kárný návrh v řízení ve věcech soudců podalo Ministerstvo spravedlnosti, další 3 návrhy týkající se řízení ve věcech státních zástupců byly podány příslušnými státními zastupitelstvími.
1: No a podobně je na tom i Vrchní soud v Praze. Ten v roce 2026 řešil celkem 17 kárných návrhů. Za první letošní půlrok jich začaly kárné senáty řešit už 21, potvrdila mluvčí soudu Eliška Duchková.
3: 10 kárných řízení ve věcech soudců, 10 řízení ve věcech státních zástupců a 1 řízení ve věcech exekutorů.
1: A 2 z těch kárných žalob podával přímo ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
0: Jedno z těchto řízení podávaných ministrem Tejcem se týká případu úmrtí 3leté Viktorky. Pojďme připomenout.
1: Tu žalobu podával ministr Tejc letos v červnu na soudkyni v tomto případě. Podle Tejce benešovská soudkyně pochybila, když svěřila dívku do péče otce. Ten byl totiž psychicky nemocný a dlouhodobě drogově závislý. Letos v březnu dceru zavraždil. I v tomto případu bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Bude nutné v něm prokázat, že se jednalo o zjevný exces soudkyně. Tejc požaduje roční snížení platu o 30%. Kdy se bude kárný senát tímhle případem zabývat, ještě není jasné.
0: No, my jsme řekli, že ty kárné žaloby projednávají soudy od loňského roku nově dvoustupňové. Tak jaký systém soudy hodnotí?
1: Podle předsedů kárných senátů v Praze byla změna krokem správným směrem. Jiný názor mají předsedové kárných senátů na Vrchním soudu v Olomouci. Pokračuje mluvčí soudu Stanislav Cik.
2: Pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
1: Ten rok a půl ale podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikoly Ješkové je příliš málo času na to, aby funkčnost ho hodnotili.
4: Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
1: Nelogické je pak podle Vrchního soudu v Praze například to, že i drobné prohřešky řeší až 7členné senáty.
0: Tak děkujeme. Informace ve vysílání víkendového radiožurnálu a s nimi ve studiu Marek Sedláček. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na D1 v Brně už dvě nehody. První ve směru z Prahy na Vyškov na 193. kilometru kolize tří osobních aut v levém pruhu. Fronta od sjezdu na výstaviště ze 190. na 20 minut. Z druhé strany od Vyškova zastavíte na úrovni Slatiny na 205. kilometru a bezmála půl hodiny zabere trasa k nehodě za sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 také v levém pruhu tři nabouraná osobní auta. A D1 dál na cestě k Praze a trvající velmi pomalý provoz za Tasovem. Kolona chvílemi jen nesouvislá se vleče ze 150. kilometru a zhruba po 2 kilometrech se rozjíždí. Plno stále i v okolí Velkého Meziříčí. Od prvního sjezdu do města z exitu 146 sledujeme také spíše nesouvislou frontu až na kilometr 141. Odtud už jedete v celku plynule až do oblasti Posázaví, přesněji ke sjezdu na Divišov na 41. kilometr. Velmi pomalu se pak pokračuje až na Šmejkalku. A pozor, hned u sjezdu na Sázavu teď je čerstvá kolize na 34. a 5. kilometru v levém pruhu bourala dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hormuzský průliv křižují neviditelné supertankery, vyváží ropu ze zálivu a snaží se vyhnout íránským dronům. Příběh, který se možná někdy v budoucnu stane námětem pro hollywoodský film, popisuje americká stanice CNN. Podle Íránu je průliv zavřený pro všechny lodě, které nekoordinují svoji plavbu s Teheránem. Naopak, americký prezident Donald Trump prohlašuje, že plavba kritickou úžinou je volná pro plavidla, která neporuší americkou blokádu íránských přístavů. A právě tohle téma teď už začínáme probírat s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou, kterou vítám ve vysílání. Jano, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co jsou ty neviditelné supertankery zač?
1: Tak jde o velkokapacitní plavidla na převoz ropy, případně zkapalněného plynu, která při plavbě Hormuzským průlivem vypnou komunikační transpondéry a další systémy a zmizí díky tomu z radaru a dat o námořní dopravě. Neviditelné se ty supertankery snaží být hlavně pro íránské vojsko a právě tak se vyhnou těm útokům íránských dronů. A americká televize CNN píše o tom, že v posledních týdnech takových případů neviditelných plavidel přibylo. Z mapy tankery zmizí ještě v zálivu a po nějaké době se objeví na druhé straně u pobřeží Ománu nebo Spojených arabských emirátů. Ta jejich neviditelnost ale není stoprocentní. Plavidla se stále ukazují jako tečky třeba na satelitních snímcích a i to byla pro novináře jedna ze stop, přes kterou prověřovali novou taktiku ropného průmyslu, jak dostat ropu přes Hormuzský průliv. CNN tvrdí, že s pomocí amerického námořnictva si saudsko-arabské, kuvajtské, katarské a emirátské ropné společnosti pronajali kapacitní ropné tankery, ty tedy bez těch zapnutých transportérů a zřejmě většinou ve spolupráci s americkou armádou proplouvají průlivem takzvanou ománskou trasou do Ománského zálivu. Tam na moři zakotví vedle čekajících tankerů, které už jsou vlastněné těmi jejich zákazníky, přeloží tam ropu, která se pak může vydat do světa.
0: No a kolik ropy?
1: Neviditelné tankery se pak vrací.
0: No a kolik ropy teď se tedy daří vyvést do zálivu?
1: Americký ministr energetiky Chris Wright tvrdí, že do světa se teď dostává přes průliv denně průměrně 8 milionů barelů ropy. Analytici z námořních dat ale vyčetli, že ropné tankery teď denně přepravují ze zálivu odhadem 4 miliony barelů ropy. A k tomu ještě můžeme přečíst asi dalších 7 milionů barelů. Blízkovýchodní země totiž přesměrovaly některé své kapacity přes ropovody a případně taky pozemní přepravou mimo tu kritickou úžinu. CNN poznamenává, že není vyloučené, že se americká administrativa snaží ta čísla nadhodnotit, aby uklidnila trhy a snížila ceny ropy.
0: No, jak ropu a plyn dostává do světa ze svých nalezišť na jihu země Íránu?
1: Tak íránská plavidla v Hormuzském průlivu můžou proplouvat tou takzvanou íránskou trasou. A aktuální analýza námořních dat katarské televize Al Jazeera ukazuje, že touto trasou plují hlavně plavidla se zkapalněným ropným plynem. A problém by měla pro íránské lodě být až americká blokáda a taky sankce. A aby se tomu vyhnuli, tak íránské tankery můžou podle některých analytiků také vypínat transpondéry a využívat tu ománskou trasu a překládky z lodi na loď, podobně jako ty neviditelné supertankery.
0: Tak děkujeme za vysvětlení. Blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Díky moc a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Kdo vyhrál závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie, tak to se dozvíte také z našich dalších zpráv ve vysílání Radiožurnálu. Posloucháte nás 16 hodin a 30 minut. A poslouchejte si také zprávy, má je Martin Bedna.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Statek dnes prohlíží železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody, některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsuší rok v historii měření. Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekund.

0: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300-metrovou distanci pod 36 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 v Brně stále působí potíže, hned dvě kolize. První ve směru z Prahy na Vyškov na 193. kilometru, v levém pruhu tři osobní auta, kolona od výstaviště ze stého 90. už téměř na půl hodiny. Obdobný čas ztratíte i v opačném směru, tedy od Vyškova. Těsně za sjezdem na Slatinu na 201. kilometru se brzdí až do zastavení a krokem se pokračuje ke kolizi za odbočkou na Bratislavu na kilometr 195. I tam zůstává blokovaný levý pruh. Na D1 z Brna do Prahy se lepší situace v okolí Velkého Meziříčí. Už jen okolo 10 minut naberete mezi oběma sjezdy do města. A naopak o dost horší situace pro řidiče v oblasti Posázaví, kteří pokračují dál po D1 k Praze, zpomalují za Divišovem zhruba na 38,5 kilometru a sunou se okolo nehody na 34,5. Tam v levém pruhu dvě osobní auta až na opravovanou Šmejkalku. Uvedená trasa je na více než půl hodiny. A trojka z jihu od Tábora směr Praha. Silnější provoz začíná před Miličínem, pak se brzdí mezi Voticemi a Olbramovicemi, před i za Benešovem a také mezi Čerčany a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26. Tolik zprávy. Na víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: O akrobacii a nejenom o ní budeme mluvit, protože 10 dní bylo plných akrobacie a taky cirkusových triků. Takhle totiž vypadaly prázdniny dětí, které se učí na příměstském táboře v centru Prahy na festivalu Letní letná. Jak takový táborový život v Šapito vypadá, tak to uslyšíte z víkendového vysílání.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Žonglovat smíčky, dělat hvězdy anebo se zavěsit na akrobatické šály, i to si v těchto dnech zkoušejí děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj každoročně tak velký, že většina turnusů bývá vyprodaná opravdu dlouho před začátkem festivalu.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu.
2: Jo.
1: Šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
3: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, nádolu.
3: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
2: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně herce vysoko, ale tak potom mě to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
3: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů, perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví. Ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
3: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci, teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále. Kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky, co tam půjdou. Tak neskákat, jo, až dolů.
3: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
3: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní Letné. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 v Brně dvě nehody a zdržení na D11 za Poděbrady. Na D1 z Prahy do Vyškova na 193. kilometru v levém pruhu tři osobní auta. Kolona už před výstavištěm ze 189. minimálně na půl hodiny. Podobně ztratíte i z druhé strany, tedy od Vyškova. Těsně za sjezdem na Slatinu na kilometru 201 se brzdí až do zastavení a krokem se pokračuje k nehodě za odbočku na Bratislavu na kilometr 195. I tam se nedá projet levým pruhem. Na D1 dál k Praze trvají potíže i v Posázaví. Zpomaluje se za Divišovem na kilometru 38,5 a popojíždí se okolo nehody. Ta je na 34. a půltém v levém pruhu dvě osobní auta až na opravovaný most Šmejkalka. Uvedená trasa stále na více než půl hodiny. A dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy a silný nedělní provoz kvůli omezení mezi 35. a 25. kilometrem. Výrazně se brzdí těsně za sjezdem na Kolín na 39. Čekejte po pojíždění v téměř půlhodinové koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na okruhu v Zandvoortu se jede naposledy závod Formule 1. Z prvního místa vyrazil do velké ceny nizozemská úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. A jak to celé dopadlo, už by teď mohl vědět reportér Adam Weidenthaler, teď s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne, ještě to rozhodně nevíme, protože hned v úvodním kole se na okruhu v Zandvoortu bouralo konkrétně domácí miláček Max Verstappen, takže se ten závod zpozdil, byl zrestartován zhruba o půl hodinku později, než se oficiálně startovalo, ale co je nejdůležitější, Lando Norris je znovu zpátky ve vedení. On sice startoval z pole position, ale nevycházel mu tenhle závod úplně dobře, protože během restartu už na začátku třetího kola ho předjel Andrea Kimi Antonelli, to je vedoucí muž celkového pořadí vozu Formule 1, a ten tedy vedl poměrně dlouho, i přes několik zastávek v boxech, kdy se trochu měnilo pořadí, tak Antonelli stále držel tu svou výsadní pozici, jenže teď pár kol zpátky už se Antonelli nedokázal udržet vepředu a Lando Norris ho dokázal předjet. Následně oba dva předjeli ještě Lewise Hamiltona, který zůstával v čele, a to díky jiné kombinaci strategie, co týče zastávek v boxu, a tak aktuálně ve vedení právě Lando Norris, za ním George Russell s Mercedesem a až třetí Andrea Kimi Antonelli, který několikrát drobně chyboval, navíc má víc opotřebné pneumatiky, nežli právě Lando Norris, a tak to vypadá, že by tu závěrečnou velkou cenu Nizozemska mohl vyhrát právě Lando Norris z McLarenu. Kimi Antonelli, to je úřadující vedoucí muž pořadí, ale po tomhle závodě zřejmě něco ze svého náskoku ztratí, byť to nebude to vedoucí místo v mistrovství světa.
0: Fanoušci zcela jistě vědí, proč se tady na tom okruhu závodí naposledy. Ti, co to neví, tak nám to řekněte. Ty důvody konce jsou proč.
1: Končí smlouva, která nebyla prodloužena už v době, kdy měli Nizozemci navrch i díky tomu čtvrtému titulu světového šampiona pro Maxe Verstappena, a důvod je, jak asi se dá pochopit u Formule 1, finanční. Kromě velké ceny Velké Británie je totiž ta nizozemská právě poslední, kterou nějak výrazně nepodporuje stát nebo supersilný finanční subjekt. A zatímco tak Nizozemci potřebovali fanoušky nabitý sportovní a závodní víkend, aby zůstali v černých číslech a netratili na té Grand Prix Nizozemska, tak cena za přihlášení velké ceny rostla, což se ukazuje například i na destinacích, kam se v posledních letech Formule 1 nově vydala a rozšířila. Jsou to třeba závody v Saudské Arábii, Kataru, anebo v Las Vegas ve Spojených státech amerických. V příští sezóně tak bude mistrovství světa bez velké ceny Nizozemska, což mrzí jistě o to víc už zmíněného Verstappena, který tedy boural na konci prvního kola, tak pro něj ten domácí závod skončil v podstatě dřív, než začal. Teď zbývá do konce velké ceny Nizozemska zhruba 13 kol, ve vedení tedy Lando Norris, za ním George Russell a Kimi Antonelli.
0: V Nizozemsku pokračuje seriál Mistrovství světa Formule 1, informoval reportér Adam Weidenthaler. Jak to dopadne, se dozvíte v našich zprávách na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste bůh fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než s holkou.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál 17 hodin. Se zprávami ve studiu Martin Bedna.
7: Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. V Praze přibylo havárií na vodovodním potrubí. Fotbalisté Teplic hrají v lize s brněnskou Zbrojovkou. Na dálnici D1 před Brnem popojíždí kolony kvůli dvěma nehodám, jak od Prahy, tak od Vyškova. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů.
8: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatská Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenu. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Země požádala o mezinárodní pomoc kvůli vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodě. V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly necelé 3000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, kdy bylo bez vody víc odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka můžou být jedním z důvodů vysoké teploty.
9: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií tzv. První kategorie, kde je bez vody více jak 1000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
7: Tuniská pobřežní stráž vylovila těla 8 tuniských migrantů. Podle mluvčí tamní národní gardy se jedná o cestující člunu, který se potopil v sobotu při plavbě do Itálie. Dalších 6 lidí úřady dál pohřešují. Agentura AP napsala, že jednoho člověka z celkem asi 15 cestujících se podařilo zachránit. Do pátrání je zapojená tuniská pobřežní stráž, armáda a týmy civilní ochrany. Člun vyplul na moře ve čtvrtek z regionu u města Zarzís. Právě odtud migranti z Afriky často cestují přes Středozemní moře do Evropy. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev cesty znamená, popisují vedoucí týmu z Archaia Brno Lenka Sedláčková.
10: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí.
11: Sport. Fotbalisté Teplic rozehráli duel 5. kola šance ligy proti Zbrojovce Brno. Utkání sleduje David Kalvas.
12: Vstup pro Radiožurnál. 4. minuta zápasu. Teplice hrají se Zbrojovkou Brno. Zatím nerozhodně 0-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
11: Ve 20 hodin nastoupí olomoucká Sigma proti Pardubicím. Oba zápasy nabízí Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Novým koučem fotbalistů Viktorie Plzeň je Radoslav Kováč. Ten nahradil Martina Hiského, kterého vedení klubu odvolalo. Bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s 2letou opcí. Západočeský celek o tom informoval na svém webu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 na průtahu Brnem stále řeší dvě kolize v obou směrech. Jedete-li od Vyškova, zastavíte na úrovni Slatiny na 200 km a přes půl hodiny se budete sunout k nehodě na 195. V levém pruhu tři havarovaná osobní auta. Směr z Prahy pomalu se jede už před výstavištěm z kilometru 189 na 193, kde také levý pruh blokují následky nehody tří osobních aut, se jede krokem zhruba půl hodiny. D1 z Brna do Prahy a pozitivnější informace z Posázaví. Nesouvislá fronta sice stále popojíždí od sjezdu na Divišov přibližně ze 40. kilometru až do omezení na Šmejkalce. Nehodu z 34. a 5. kilometru už vyřešili a její následky přesunuli do odstavného pruhu. Trojka z Tábora do Prahy a první zdržení docela dlouhé mezi Voticemi a Olbramovicemi. Velký pozor teď i na výjezdu z Benešova. Za OMV u vážnější nehody dvou osobních aut a motorkáře zasahují záchranáři. Tam se projíždí Kyvadlově a v obou směrech se nabírá okolo 15-20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne potom na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26, na horách naměříme většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
6: Počasí se vrátíme v těch dalších minutách našeho víkendového vysílání na radiožurnálu. V těch minulých dnech konečně trochu zapršelo, ale co si budeme povídat, v tom letošně extrémně suchém roce je to spíš výjimkou. Lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací, hrozí totiž taky větší rojení kůrovce, což jste mohli slyšet i z našeho zpravodajství na radiožurnálu. Jak na tom opravdu teď české lesy jsou, tak to také řekneme za chvíli. Tak nás poslouchejte dál. Díky za to. Dobrý den.
8: Víkendový radio.

0: No.
1: Nejenom zemědělci, ale taky lesníci teď bojují s nedostatkem vody, kterým dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou potom náchylnější třeba na škůdce. Že jsou obavy oprávněné, tak to potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten letos evidoval silná a extrémní sucha na 80% svých stanic a tu situaci označuje za mimořádnou. Ve studiu vysílání víkendového radiožurnálu už je teď Dominik Hron, který má detaily. Dobrý den.
2: Pěkný den.
1: Známe už ztráty, které českým lesníkům způsobilo to letošní sucho?
2: Třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Jejich mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle Jouklové je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není jediný.
3: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhu, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
2: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce. Ten napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené, dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
2: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia, na další stromy se pak šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
1: Kde škodí kůrovec nejvíc?
2: To rojení potrvá odhadem do konce září, v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko. Říká to Ladislav Pulpán z Lesů České republiky.
5: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
2: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace nakonec řeší taky samosprávy, tedy města a obce, které mají ve svém majetku lesy. Například ekonom Aleš Roth z Centra ekonomických a tržních analýz upozorňuje na nedostatky v pojištění takového majetku. Říká, že řada veřejných parků byla konstruována v době, kdy nebyly tak velké klimatické extrémy, co se týče sucha, a výsledkem pak je, že se právě na pojištění této části majetku šetří. Nemusí se to ale vždy vyplatit.
1: Nemusí se to vždy vyplatit. Poslední věta, kterou jsme slyšeli od kolegy Dominika Hrona. Děkujeme moc. Téma, které máme zpracované také na našem zpravodajském appu, tak se tam podívejte i rozhlas.cz. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Radiožurnál.

Coldplay ve vysílání Radiožurnálu ve čtvrt na šesta minuta k tomu. Norsko v Arktidě rozšiřuje svoje armádní brigády, NATO pokračuje v posilování ochrany Arktidy, tak o tuhle oblast se totiž stále více zajímá Rusko a Čína. To je téma, které také otevřeme za pár minut ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Mažu

0: Norsko v Arktidě, jak jsme říkali, rozšiřuje svoje armádní brigády, vojenskou přítomnost a na severu posiluje taky sousední Švédsko. Je to součást širší strategie NATO, které se na ochranu Arktidy soustředí stále víc kvůli vojenským a ekonomickým zájmům Ruska a Číny. No a roli v tom hrají naleziště nerostných surovin. Severoatlantická aliance proto jako celek v Arktidě na jaře spustila společnou misi. A my se na to teď podíváme s Jiřím Cháberou z naší zahraniční redakce, který už je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: V čem spočívají hlavní ruské a čínské zájmy právě v Arktidě?
1: V posledních letech v Arktidě třeba Moskva intenzivně staví vojenské základny a kvůli tání ledu se zase otevírá otázka nových námořních tras, na které si kromě Moskvy brousí zuby taky Peking. Jednu pravidelnou námořní linku do Evropy už přes území Arktidy dokonce Čína spustila. Aliance, Severoatlantická aliance, každopádně dřív na ruské a čínské aktivity moc nereagovala. Postoj ale změnila a na jaře tam proto zahájila misi tu takzvanou arktickou stráž.
0: A co přesně tahle mise má za úkol?
1: Ona v podstatě hlavně mapuje Arktidu, a to od moře a pevniny po vesmír a taky třeba kyberprostor. Bezpečnost řeší hlavně severští členové aliance. Norové tam třeba před pár dny rozšířili svou vojenskou brigádu o dělostřelectvo. S Ruskem, které vede válku proti Ukrajině, totiž Norové za severním polárním kruhem sdílí skoro 200 km dlouhou hranici. Švédská vláda zase v červnu přišla s novou strategií, podle které tam posiluje vojenskou přítomnost. Zahájila taky rozmisťování předsunutých pozemních sil ve Finsku.
0: No a co na to říká právě Rusko a Čína?
1: Tak ruský prezident Vladimir Putin si stále trvá na tom, že Rusko v Arktidě žádnou hrozbu nepředstavuje.
2: Já podčrtnu.
3: Rusko nikdy nikoho v Arktidě neohrožovalo. Vývoj situace ale pečlivě sledujeme.
2: Vnímatelně sledím za rozvítěm situace.
1: Skutečnost, že Severoatlantická aliance Arktidu označuje za odrazový můstek možných konfliktů, prý podle Putina Rusy znepokojuje. I Čína odmítá, že by byli v Arktidě hrozbou, a Peking tvrdí, že ji tam zajímá jenom podpora míru, stability a udržitelného rozvoje. Tak jako tak obě země, Rusko i Čína, čím dál tím víc používají Arktidu k přepravě sankcionovaného skapalněného plynu z Ruska do čínských přístavů, a to potvrzují jak námořní data o pohybu lodí, tak třeba satelitní snímky americké CNN.
0: Tak děkujeme. Informace ve vysílání víkendového radiožurnálu teď od Jiřího Chábery z naší zahraniční redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A je tady zas.

0: Jestli máme čekat mlhy a vůbec, jaké počasí bude večer a zítra, tak to vám řekneme v našich zprávách.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radiožurnál je 17 hodin a 30 minut. Právě připravil Martin Benda.
2: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách dnes. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a také na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Izraelské nálety v pásmu Gazy nepřežili minimálně 2 lidé, 7 dalších je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Jeden z úderů poničil budovu ve střední části pásma, druhý podle zdravotníků zasáhl nedaleký uprchlický tábor Nusajrat. Armáda židovského státu oznámila, že nálety prověřuje. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřeli náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce.
1: Sport.
2: Fotbalisté Teplic a Zbrojovky Brno bojují o body v 5. kole šance ligy. Je u toho David Kalvas.
3: 32. minuta, žádná šance, žádný gól, Teplice, Zbrojovka, Brno, 0-0, z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
2: A ve 20 hodin začne utkání Olomouc Pardubice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D11 ve směru z Hradce do Prahy trvá velmi silný nedělní provoz. Brzdí se kousek před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru a téměř půl hodiny se popojíždí na začátek omezení na 35. Velmi oceníme, pokud se nám přímo z místa ozvete s informací o aktuální průjezdnosti. Na D1 z Vyškova do Brna čerstvá nehoda u Holubic těsně před sjezdem na Slavkov kilometr 211. Přímo v omezení bourala 3

0: osobní auta v levém pruhu, s kolonou počítejte za Rousínovem z 2.13. Dál na trase fronta před Brnem na úrovni Slatiny z 2. kilometru, k nehodě na 195. v levém pruhu se jede téměř půl hodiny. Na D1 v Brně velmi nepříznivá situace i směrem z Prahy. Popojíždí se mezi Výstavištěm a Kolizí na kilometru 193, ani tam se nedá projet levým pruhem. A na trojce z Tábora do Prahy trvá zdržení v úseku mezi Voticemi a Olbramovicemi. Čekejte 5 až 10 minut navíc. O mnoho déle strávíte po pojížděním před Benešovem od kruhového objezdu u Mariánovic. Příčinou je nehoda kousek za městem za Kauflandem. Na místě záchranáři u vážnějšího střetu několika vozidel a motorkáře projíždí se Kyvadlově. Od Prahy kolona už těsně zamračí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo polojasno, v Čechách ojediněle mlhy, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Zítra přes den čekáme jasno nebo polojasno, během dne potom na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne na jihozápadě bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: No dobrý den, zdravím vás z víkendového vysílání. Možná, že jste dneska měli k obědu švestkové knedlíky, a propo, kolik jich tak najednou sníte. No celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na festivalu Vizovické trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy, ale svůj vlastní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy jich snědl 228.

Víte, co to jsou tesary? No tak poslouchejte další reportáž ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dostaneme se do krásné Lípy na Děčínsko, tam totiž pokračují se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. No a ta hrobka bude mít stejná okna, jako měla kdysi v 19. století, protože v muzeu v nedalekém Rumburku se podařilo najít staré nákresy z roku 1888, která znázorňují, jak vitrážová okna tehdy vypadala. Takže restaurátoři je mají podle čeho obnovit.

0: krásné Lípě na Děčínsku pokračují teď se záchranou unikátní hrobky. Jde o hrobku továrnické rodiny Dittrichů. No a městu se teď podařilo třeba najít i původní nákresy vitrážových oken. Bohatě zdobené vitráže by se měly tak dostat do půlkruhových oken hrobky, ale aktuálně řemeslníci taky dokončují zastřešení malé boční půlkruhové apsidy.
1: Ona je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože je taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: Tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvykle, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu. Další unikátní věc je mozaik. Výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdaléna Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny, což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálí, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude shánět dotace. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 hned 3 komplikace v okolí Brna. Jedete-li od Vyškova na Prahu, poprvé zpomalíte za Rousínovem na 215. kilometru. Příčinou až 20-minutové fronty je nehoda těsně před sjezdem na Slavkov na 211. Tam v omezení blokují levý pruh následky střetu dvou osobních aut. Těsně před Brnem dáte nohu z plynu na úrovni Slatiny na 200. kilometru a téměř půl hodiny se budete sunout ke kolizi na stém 95. Tam v levém pruhu 3 nabouraná osobní auta. A D1 v opačném směru z Prahy na Vyškov, fronta od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 už se rychle dává do pohybu. Následky nehody na stém 93. už podle všeho odklidili. Na D11 z Hradce do Prahy trvá velmi silný provoz, brzdí se kousek před sjezdem na Poděbrady, 39. kilometr. Téměř půl hodiny se popojíždí na začátek omezení na 35. A na trojce z Tábora do Prahy velké komplikace před Benešovem. Z jihu se brzdí u prvního kruhového objezdu u Marianovic, z druhé strany pak těsně zamračí. Příčinou dlouhého zdržení je šetření vážné nehody. U Kauflandu zasahují tam záchranáři a projíždí se stále pouze Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve fotbalové šancelize nastoupí ve 20 hodin Olomoucká Sigma proti Pardubicím, které zatím čekají na vítězství v té aktuální sezóně. Už teď hrají duel pátého kola Teplice se Zbrojovkou Brno a je u toho náš reportér David Kalvas.
1: První poločas za námi, zatím spokojenější brněnská Zbrojovka, která vede v Teplicích 1-0. Hosté výborně brání, opravdu jsou precizní v defenzivě a počkali si na svou šanci. Ve 41. minutě dostal přihrávku do 16 z pravé strany Antonín Vaníček a trefil se přesně pravé tyči Trmalovy branky a hosté tedy vstřelili zatím jediný gol tohoto zápasu. Bylo to z jediné střely na branku, která putovala na bránu obou týmů, takže zatím velmi efektivní hosté. Zbrojovka Brno vede v Teplicích po úvodní půli 1-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
3: Vláda chce dál uchovávat data operátorů, podle nejvyššího soudu i EU protiprávně. Na českých silnicích zemřelo od soboty už 7 lidí, jde o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. České volejbalistky budou hrát třetí utkání na domácím mistrovství Evropy, nastoupí proti Srbsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí kolona od Rousínova k nehodě na 211. kilometru. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty až 23 stupňů. Děle 23. srpna začínají hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
5: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
6: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
5: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
7: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
5: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Na českých silnicích zemřelo o víkendu už 7 lidí. Podle předběžných policejních statistik se tak řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu měly dopravní nehody 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána patří zatím letošní rok mezi ty tragičtější.
8: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
3: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každoročně klesají spojenecké dodávky střel do protivzdušné obrany, píše to ruskojazyčná mutace BBC. Ukrajinská armáda se snaží likvidovat ruské drony a rakety jinak. Cílenými údery míří na odpalovací zařízení v hloubi Ruska. Moskva chce podle ukrajinského prezidenta do konce roku mobilizovat dalších 300 000 vojáků.
9: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Kanada zavede od 8. září cla na americké zboží, oznámil to premiér Mark Carney. Je to reakce na krok Bílého domu, který uvalil 50% tarify na zboží z Kanady. Podle Carneyho je jeho země v obchodní válce nedobrovolně a musí se bránit.
9: Byli jsme napadeni. A když vás někdo napadne, jste ve válce. Ale my to zvládneme. Máme rezervy, jsme odolní, máme plán a soustředíme se.
10: Kanadský premiér Carney označil americká cla za nástroj, jak obě země znepřátelit a rozdělit. Američané podle něj jako jednu z podmínek odvrácení cel požadovali změny v ochraně francouzštiny, co by úředního jazyka. Americký prezident Donald Trump dneska nedě vzkázal, že chce mít výhody jako americký stát, ale nechce jim být. Zhruba 3/4 kanadského vývozu proudí právě na americký trh. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem, to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
11: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
3: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Kvůli suchu hrozí lesům větší rozšíření kůrovce. Teď je podle Lesů České republiky nejvíc zasažená oblast severní Moravy a Slezska.
12: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
13: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
12: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
14: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kde je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
12: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: A sucho má dopad i na stav vody v řekách. Například povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
15: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
16: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
17: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
18: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
17: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40-letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Promenádní prostor byl několik let pro veřejnost uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Výjimkou byl festivalový týden, kdy bylo místo otevřené pro doprovodný program. Stavbaři musí při rekonstrukci postupovat šetrně kvůli nestabilnímu podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
19: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálů hýbe s tou budovou, ta silně pracuje a bude se to dělat postupně, asi na třetiny, aby se nemohlo stát právě, že odtěžíme velké množství hmoty a ovlivní to podloží vřídelní kolonády.
4: Sport.
20: Fotbalisté Teplic hrají v Šancelize o třetí vítězství v nové sezóně. Utkání pátého kola nejvyšší soutěže proti Zbrojovce Brno sleduje David Kalvas.
21: 52. minuta, Teplice prohrávají s brněnskou Zbrojovkou 0-1, jediný gol vstřelil Vaníček z Teplic, David Kalvas, Radiožurnál.
20: Ve 20 hodin ještě nastoupí olomoucká Sigma proti Pardubicím. Oba zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Fotbalová Plzeň má nového trenéra. Odvolaného Martina Hyského nahradil Radoslav Kováč, který na západě Čech podepsal smlouvu do konce sezóny s opcí na další 2 roky. Za necelou hodinu začne třetí duel českých volejbalistek na mistrovství Evropy v Brně. Po 2 výhrách ve skupině nastoupí národní tým proti Srbkám v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a velkou cenu Nizozemska. dneska Formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Závod naopak nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v úvodním kole nehodu, ale vyvázl bez zranění.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 z Vyškova do Brna první potíž za Rousínovem. Kolona z 215. na 211. kilometr. Před sjezdem na Slavkov přímo v omezení v levém pruhu nehoda. O kus dál už těsně před Brnem zdržení od Tuřan z kilometru 199. Za sjezdem na Bratislavu na stém 95. kolize v levém pruhu. D11 z Hradce do Prahy fronta od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru sune se přes 20 minut na začátek omezení na 35. A trojka z Tábora do Prahy za Benešovem, vážná nehoda, kyvadlový provoz, kolony z obou směrů na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Dobrý den, zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Je 18 hodin a skoro 11 minut. Možná, že máte podovolené, možná, že máte po prázdninách, kde jste všude cestovali, která města, které státy jste navštívili. No, my vás ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli vezmeme do rumunského Banátu. Důvod je jednoduchý, tam totiž končí český festival. Do takové klidné vesnice v horách vnesl ruch na celé 4 dny. Konal se tam už po 15. Možná, že jste tam někdy někdo byl, tak za chvíli uslyšíte třeba o banátské seznamce.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Česká vesnice Ajbentál v rumunských horách každoročně v té druhé polovině srpna hostí známý festival Banát, letos je to už po 15. No a i tentokrát čeští návštěvníci na 4 dny zaplnili zahrady, louky a vesnické domky.
1: Na 4 dny v roce se tato klidná banátská vesnice Ajbentál, česká, česko-rumunská, promění v neuvěřitelný rej stovek lidí, kteří sem přijedou z Česka, ale také z Rumunska, a z každého dvora tady doslova v centru se line nějaká hudba. Tady třeba teď zpívá Lucie Rédlová, která patří ke stálicím hvězdám banátského festivalu. Už je tady po 13. z 15 ročníků. Co to je pro tebe Banát?
2: No, vlastně takový letní tábor. Já jsem tady začala jezdit těsně po 30 a prostě se mi tady zalíbilo, protože mám za to, že tady jezdí super lidi, protože ta daleká cesta prostě odfiltruje blbce, abych to tak řekla. On si to opravdu každý rozmyslí, jestli se tady bude prostě štrachat takovou cestu. Takže mám prostě pocit, že tady jezdí taková podobná krevní skupina lidí, které zajímá taková podobná muzika, výkvět české alternativy, když to řeknu. Já půjdu k tobě
1: a ty půjdeš ke mně. Na banátském festivalu můžete potkat nejenom muzikanty, ale také herce a herečky, například Nelu Boudovou. A Nelo, ty patříš taky k těm lidem, kteří tady jezdí nejenom jako návštěvníci na banátský festival. Ty tady máš takové, jak to nazvat? Workshopy?
3: Ano, já myslím, že jsou to seberozvojové workshopy, protože já se kromě herectví také zaobírám seberozvojem, koučováním, a na jednom takovémhle workshopu vznikla myšlenka, že muži mají velký problém s oslovením žen nebo s odmítnutí.
1: Jak kdo?
3: Jak kdo samozřejmě, ale tady vznikla, tady byl ten požadavek, jestli bychom nemohli udělat banátskou seznamku, takže vlastně festival začíná úplně tím, že děláme takový speed date, kde se seznamují muži se ženami.
1: Speed dating je
3: rychlé rande.
1: Nela Boudová se večer ujala také velmi zvláštní a pro ně netypické, jako ostatně asi pro každého, role. Role oddávající.
4: A nyní se ptám vás, vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným panem Michalem Bláhou? Přijímáte ho takový, jaký je?
5: Ano.
1: I takové zázraky se tady dějí. Z Ajbentálu v Banátu Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 nehoda u Holubic, na D11 zdržení od Poděbrad. Na D1 z Vyškova do Prahy čekejte potíže u Rousínova. Kolona z 2.16. na 2.11. kilometr. Před sjezdem na Slavkov přímo v omezení stále blokují levý pruh následky nehody. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy přetrvává dnes velmi dlouhé zdržení. Kvůli omezení mezi 35. a 25. kilometrem kolona už před sjezdem na Poděbrady z 39. na 31. kilometru přímo v zúžení teď aktuálně blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. Na silnici 3 směrem z Tábora do Prahy trvá pro řidiče velmi nepříjemná situace. Za benešovským Kauflandem stále odklízejí následky po vážném střetu dvou osobních aut s motorkářem. Jede se Kyvadlově, od Mrače se sune až půlhodinová kolona. Podobný čas ztratíte i ze spod od kruhového objezdu v Mariánovicích. A ještě silnice 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta. Dlouhá kolona už z odbočky na Tržek přes 20 minut se vleče až na úroveň Cerekvice. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, je 18 hodin a 30 minut. Další zprávy už má pro vás Martin Benda.
1: Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce loni v prosinci. Maďarská jaderná elektrárna pak po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon kvůli rekordní nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se ale nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Silničáři nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten se stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů. Sport. Tepličtí fotbalisté hrají v pátém kole šance ligy proti Zbrojovce Brno. Utkání vidí na severu Čech David Kalvas.
2: 75. minuta a brněnská Zbrojovka vede v Teplicích už 2-0. Dvakrát se trefil Vaníček. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
1: Dnešní program nejvyšší fotbalové soutěže uzavře duel Olomouc-Pardubice, který začne ve 20 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda u Holubic a silný provoz i na průtahu Brnem. Na D1 z Vyškova do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě u Holubic. Výrazně se brzdí už před Rousínovem na kilometru 217 a více než půl hodiny zabere trasa ke kolizi na 211. Tam stále přímo v omezení blokuje levý pruh. Nehoda dvou osobních aut. Na D1 už přímo v Brně trvá silnější provoz mezi sjezdy na výstaviště a Mikulov, a to obousměrně. V regionu ještě zůstaneme. Silnice 43 ze Svitav do Brna za Černou horou popojíždí více než 20-minutová kolona. Z druhé strany je o něco málo kratší, zpomalíte za Závistí a ztratíte okolo 10 minut. Příčinou je nehoda na trase, dá se projet pouze ke Vadlově. D11 z Hradce do Prahy a velmi dlouhé zdržení před omezením mezi 35. a 25. kilometrem. Kolona se posouvá krokem od sjezdu na Poděbrady z 39. Pozor na 31. přímo v omezení, stále v pravém pruhu nepojízdné

0: osobní auto. A trojka směrem z Tábora do Prahy, velké komplikace za benešovským Kauflandem. Odklízejí následky po vážné nehodě dvou osobních aut a motorkáře. Jede se pouze ke Vadlově od Mrače, ztratíte půl hodiny. Stejně tak i ze spod od kruhového objezdu v Mariánovicích. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás. Manchester City získá z Lille marockého záložníka Ayouba Bouadiho, za kterého podle britských médií zaplatí 100 milionů eur i s bonusy. 18-letý fotbalista se tak stane nejdražším teenagerem v historii Premier League, jak uvádí televizní stanice Sky Sports. No a ve vysílání víkendového radiožurnálu do 19. hodiny se také podíváme na zápasy fotbalové šance ligy s našimi reportéry.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

14-letý fotbalista Petr si při jednom jarním utkání zastavil míč, chtěl udělat kličku a v tu chvíli ucítil bolest v koleni. No a následná vyšetření potom ukázala, že má zraněný přední skřížený vaz a aby mohl u fotbalu zůstat, podstoupil transplantaci. Byl tak jedním z 5000 lidí, kterým ročně pomůže Národní centrum tkání a buněk. Tak detaily u nás ve víkendovém radiožurnálu.

0: Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže anebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí. Jejich transplantáty se v Česku využívají třeba při opakovaných operacích předního skříženého vazu. No a to byl i případ 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat.
3: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozený jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma.
3: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tak je to pro dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
3: Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk, za života i po smrti, vysvětluje šéf Národního centra tkání a buněk Daniel Špirka.
4: U těch žijících dárců tam se jedná zejména o maminky, které po porodu darují placentu a u těch dárců zemřelých, tak tam se jedná o posmrtné darování tkání a orgánů. Tuhle problematiku celou zaštiťuje transplantační zákon. To znamená, že pokud člověk za života prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu.
2: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v minus 80 stupních Celsia. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 několik nehod v okolí Brna. Na D1 z Vyškova do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě u Holubic. Výrazně se brzdí už před Rousínovem na kilometru 218 a více než půl hodiny zabere trasa ke kolizi na 211. Tam stále přímo v omezení blokují levý pruh, následky srážky dvou osobních aut. Jedete-li po D1 do Brna od Prahy, připravte se na kolonu od výstaviště. 15 až 20 minut se jede na 193. kilometr. Je tam velká nehoda, průjezdný pouze jeden pruh. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy je velmi dlouhé zdržení. K omezení na 35. kilometru se jede okolo půl hodiny od sjezdu na Poděbrady z 39. Přímo v zúžení navíc na 31. kilometru stále potíže kvůli porouchanému autu v pravém pruhu. Hlavně kamiony mají velký problém okolo projet. Na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Černou horou a Milonicemi popojíždí v obou směrech kolony. Od Černé hory delší až na 20 minut. Z druhé strany o polovinu kratší, příčinou je vyšetřování nehody a kyverlový provoz na trase. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta zdržení z odbočky na Tržek, na obchvat Cerekvice je to na bezmála půl hodiny, silnější provoz pak pokračuje i dál na trase na příjezdu do Vysokého Mýta. A ještě silnice 3 směrem z Tábora do Prahy přetrvávají velké komplikace za Benešovským Kauflandem, stále tam pokračuje odklízení následků po vážném střetu dvou osobních aut a motorkáře. Jede se kyvadlově od Marače i ze spod od kruhového objezdu kolony až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taky tipujete, fotbalisté Olomouce mohou totiž v Šancelize vyhrát po třetí v řadě. Ve 20 hodin nastoupí proti Pardubicím, které mají zatím jenom jeden bod. V pátém kole domácí soutěže, ale teď už se hraje na jednom stadionu, je to utkání Teplice Zbrojovka Brno. A to pro nás sleduje reportér David Kalvas.
1: Čtvrtá minuta nastavení, poslední v tomhle zápase by měla být v tomhle utkání. Brno vede v Teplicích 2-0, kdy hosté opravdu skvěle bránili po celý zápas, domácím dovolili pouze jednu šanci, naopak dvakrát vystřelil perfektně Antonín Vaníček, který skoroval v závěru prvního poločasu a pak přidal druhý gól v tom druhém domácí. Přestože v tomhle ligovém ročníku nabídli ofenzivnější tvář, tak proti výborně pracující brněnské defenzivě se neprosadili a proto zápas, který před malou chvilkou rozhodčí ukončil, tak končí vítězstvím Zbrojovky Brno 2-0. Tři body putují do Brna, řekl bych, že zaslouženě, protože hosté výborně bránili a byli efektivní v zakončení. Takže Teplice Brno 0-2. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Radiožurnál je přesně 19 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Martin Benda.
4: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos častěji. Japonské zbrojařské podniky zintenzivňují vývoj bezpilotních letounů. Fotbalisté brněnské zbrojovky vyhráli v lize na hřišti Teplic. A na dálnici D1 v Brně směrem na Vyškov se na kilometru 192,5 kvůli nehodě projíždí jen odstavným pruhem. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začaly řešit 21. Za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
5: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
4: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Japonské zbrojovky v poslední době zintenzivňují vývoj dronů z bezpilotních systémů a umělé inteligence. Chce japonská vláda vytvořit pilíř své nové obranné strategie, informuje o tom tamní agentura Kyodo. V zemi se drony zabývá například firma Mitsubishi Heavy Industries, která vyvinula nepilotovaný letoun schopný likvidovat útočné drony. Společnost Kawasaki Heavy Industries zase spolupracuje s evropským výrobcem letadel Airbus na dronu se systémem pro detekci a sledování ponorek. Zájem o využívání bezpilotních letounů roste celosvětově. Jejich význam ve vojenství stoupl mimo jiné v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují také mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
6: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže to o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
4: Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček, ale třeba i morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
7: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
0: Sport.
8: Fotbalisté Zbrojovky Brno podruhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka. Za necelou hodinu začne zápas mezi Olomoucí a Pardubicemi, které nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. České volejbalistky po dvou výhrách ve skupině Mistrovství Evropy v Brně bojují o další vítězství proti favorizovaným Srbkám. Utkání sleduje Tomáš Perutka.
9: Hraje se první set utkání mezi Českem a Srbskem a Česky vstoupili do tohoto utkání skvěle. Zatím vedou 4-1. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
8: A druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve Spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinec Tadej Pogačar skončil třetí a dál vede průběžné pořadí závodu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehody v Brně a kolona od Roxínova. D1 v Brně směrem z Prahy ucpaná od výstaviště ze stého 90. kilometru. 15 minut se jede k nehodě na stý 92. a půltý. Podle našeho zpravodaje jsou na místě záchranáři a jede se pouze odstavným pruhem. A to není vše.
11: Těsně před odbočkou na Vídeň se pase srna v pravým pruhu, jo, nebo vedle pravýho pruhu.
10: A z D1 neseme lepší zprávu ze směru Vyškov Brno. Před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru už se v omezení opět jede v obou pruzích. Následky kolize dvou osobních aut jsou odklizené. Dlouhá kolona od Rousínova z 216. se pomalu dává do pohybu. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy narostla fronta až ke sjezdu na Jičín na 42. kilometr. Hodně přes půl hodiny se jede na začátek omezení na 35. A na trojce směrem z Tábora do Prahy stále velké komplikace za Benešovským Kauflandem. Pokračují tam s odklízením následků po vážné nehodě. Bourala dvě osobní auta s motorkářem. Stále projede taky Vadlově. Od Mrače i ze spod od Marianovice nabíráte zdržení v řádech desítek minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás, možná, že se chystáte letos ještě na vodu, možná, že tak, jak to slyšíte ze zpravodajství, vás trošku děsí vyschlá koryta některých řek, ale ve vysílání víkendového Radiožurnálu se za chvilku dozvíte, že na Dyji na Jižní Moravě vodácká sezóna pořád pokračuje. V okolí Znojma i přes nedostatek srážek ten průtok stačí, tak nás poslouchejte dál.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: nedojdete. No, vody je sice v řekách na jihu Moravy podle povodí málo, vodáckou sezonu ale sucho zatím nepokazilo, tak třeba na řece Dyji u Znojma, tak tam pomáhá nadšencům v lodích tamní vodní nádrž, do koryta z ní totiž stále proudí voda. Na pár mělčin vodáci narazí až někde dál po proudu.
1: A běž víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodně třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili z dětma podívat se na krásy Nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli,
3: jsou poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
2: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
3: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
2: Dyje tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
4: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi.
2: Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta Dyje vodu, takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná, i když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
5: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku.
2: Dyje u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně.
2: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40letou historii měření. Alena Hesová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den

0: Spojené státy letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington k oslavám přidává další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vede kolem hlavních památek a auta na ní dosahují rychlosti až 300 km v hodině. No a ty vstupenky, které byly zdarma, tak ty se rozebraly za 9 dní.
1: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pensylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Turisté jsou tím překvapení.
2: Hello, I'm Tony.
1: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
2: I haven't got a clue about it. I'm just walking down.
1: Metro do centra dnes jezdí v posíleném režimu, protože podle organizátorů se sem za celý víkend chystá přes 1 000 000 lidí. Co se o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
3: Washington DC.
4: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné. Nádhera.
1: Trať vede po Pensylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. Celkem je to 250 mil, to je symbolické číslo na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Původně se počítalo se 125 koly, ale organizátoři si spočítali, že 1,7 míle krát 147 se rovná přesně 250.
3: Why is it so special? This is the first time in history.
1: Paní Salvatora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
4: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix? No a teď si to poslechněte. Je to parádní. Pro nás jako občany je to důvod k hrdosti. Jsem na našeho lídra velmi pyšná.
1: Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
5: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
1: Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Držme palce s Radiožurnálem. České volejbalistky můžou na domácí mistrovství Evropy navázat na předešlé dvě výhry na turnaji. V Brně nastoupili proti favorizovanému Srbsku a je u toho náš reportér Tomáš Perutka.
1: První set se pomalu blíží k závěru. Aktuálně česká reprezentace prohrává se srbským poměrem 15-20. Českým reprezentantkám přitom vyšel skvěle vstup do tohoto utkání. Až do poloviny první sady totiž vedli. Nakonec ale Srbky dotáhli to české vedení, srovnali na 13-13. No a od stavu 13-13 už se potom dostali do vedení právě srbské hráčky a aktuálně tedy vedou 5-bodovým rozdílem tady v brněnské hale. Takže aktuální stav v prvním setu Česko-Srbsko 15-20. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Je potřeba...

0: Posloucháte Radiožurnál, 19 hodin a 30 minut. Martin Benda připravil další krátké zprávy.
1: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách dnes. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a také na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Tehrán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle iránských médií to oznámil tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežád a hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že iránský minister plánuje co nejdřív zahájit produkci plynu a surovinu dodávat průmyslovým odvětvím. Tuniská pobřežní stráž vylovila těla 8 tuniských migrantů. Podle mluvčí tamní národní gardy se jedná o cestující člunu, který se potopil v sobotu při plavbě do Itálie. Dalších 6 lidí úřady dál pohřešují. Agentura AP napsala, že jednoho člověka z celkem asi 15 cestujících se podařilo zachránit. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Boti ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat také přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí místa spojená s Tomášem Baťou. Sport. České volejbalistky hrají o třetí výhru ve skupině domácího mistrovství Evropy. Jejich duel se Srbskem vidí v Brně Tomáš Perutka.
2: Před malou chvílí skončila první sada, kterou dotáhli do vítězného záběru srbské reprezentantky. Zvítězili v první sadě ze svého pohledu 25-19 a ujímají se tedy v tomto utkání evropského šampionátu mezi českou a srbskou reprezentací vedení 1-0 na sety. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Fotbalisté brněnské zbrojovky vyhráli v pátém kole šance ligy na hřišti Teplice 2-0. Za necelou půl hodinu nastoupí Olomouc proti Pardubicím.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 v okolí Brna se během uplynulé půl hodiny uklidnil provoz z Prahy na Vyškov. Už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova. O něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se ale bohužel stále nedá říci o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy, přesněji před omezením mezi Pečkami a Sackou. Velmi silný provoz stále od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Odtud na začátek zúžení je to stále minimálně na 20 minut. Na trojce z Tábora do Prahy kousek za Benešovem došetřují kolizi, stále se projíždí Kyvadlově. Kolony z obou stran už se ale výrazně zkrátily, naberete maximálně 10 minut navíc. Za mračí směr Benešov se hlásí náš zpravodaj.
5: V tom stoupání oba pruhy plné a před zúžením do jednoho pruhu je nepojízdné auto neoznačené.
4: A potíže teď čekejte i v Praze, přesněji ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova nahoru na Břevnov. Zhruba v polovině kolize dvou osobních aut v pravém pruhu a kolona už v Dobřížské od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 550

0: 533 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Zdravím vás, jestli to nemáte daleko do kostela ve Vratislavicích nad Nisou, tam je totiž teď lépe vidět, běžte se tam podívat, protože silně znečištěný historický lustr restaurátoři kompletně rozebrali a vyčistili a teď už si můžete výsledky jejich práce prohlédnout. Ale ještě předtím, než tam pojedete, tak se podívejte i na náš web irozhlas.cz a můžete si o tom přečíst víc.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Představte si, že ve skladu Třineckého magistrátu už 3 roky leží asi 50 jízdních kol, ke kterým se nikdo nehlásí. No a v září k nim přibudou další, protože magistrát každé 3 roky odváží z tamní cyklověže nevyzvednutá kola. A ty skončí buď ve šrotu, anebo budou pomáhat dětem v Africe dostat se do školy. Proč je pro vás důležitý termín 15. září? Poslouchejte Radiožurnál.

0: Na vlakové nádraží na kole a potom pokračovat vlakem. Právě k tomu má motivovat cyklověž v Třinci. Ta funguje už skoro 10 let a někteří tamní si ji naučili používat jen letos od ledna. Město registruje 700 vjezdů jízdních kol. No, ne každý, ale potom si svůj bicykl zase vyzvedne zpátky. Magistrát proto jednou za čas dlouhodobě ta nevyzvednutá kola převáží do skladu. No a tam potom čekají, jestli se k ním někdo přihlásí.
1: Opustíte žlutou bezpečnostní zónu.
2: Moderní odpružená kola, ale i jednu zelenou starou Libertu je vidět přes sklo třinecké cyklověže.
3: Parkuju tady kolo, teď jsem tady už x dnů, takže 45 korun budu dneska doplácet.
2: Petr Kratochvíl používá věž při dojíždění za prací.
3: To mám, já nevím, tak 3-4 kilometry. Přijedu tady, dám kolo a nasedám na vlak.
2: Cyklověž používají i lidé, kteří nemají kam bezpečně uskladnit drahá kola. Někdo do věže zase občas odloží i nepotřebné staré kolo. Jednou za 3 roky proto zaměstnanci magistrátu odvezou do skladu všechna kola, která jsou ve věži déle než 30 dní od posledního uložení. Před 3 roky jich bylo okolo 50.
4: Přijela policie a kontrolovala si ty kola, jestli nejsou v hledání. Jo, jako nějaké krádeže nebo tak, ale žádné nenašlo. Takže jsou tam i nějaké dražší kola, které nikdo nechce.
2: Říká mi technický pracovník magistrátu Ivo Sochor. S nevyzvednutým kolem pak město podle zákona nakládá jako z věcí nalezenou, jak mi vysvětluje mluvčí Stanislav Češlar.
5: To znamená, že po dobu 3 let ze zákona je kolo nebo jsou kola uzamčeny v zabezpečené místnosti. Po dobu těch 3 let se může samozřejmě vlastník o to kolo nějakým způsobem domáhat a poté propadne městu.
2: Nepoužitelná kola se sešrotují. Ta v lepším stavu končí v charitě nebo putují do zámoří v rámci akce Kola pro Afriku. Čas na vyzvednutí zapomenutých kol z cyklověže mají lidé do 15. září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
6: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

Miraj a taky víkendový radiožurnál 7:45. Na volejbal zase půjdeme za českými volejbalistkami, které hrají o třetí vítězství na domácím mistrovství Evropy. No, mají opravdu těžké soupeřky v podobě favorizovaných Srbek, tak do Brna za chvíli za naším sportovním reportérem, aby jsme se dozvěděli víc.

0: Jasné, že české volejbalistky chtějí na domácí mistrovství Evropy navázat na předešlé dvě výhry na tom turnaji. V Brně hrají proti favorizovanému Srbsku a je u toho a reportuje pro nás Tomáš Perutka.
1: Aktuálně ve druhé sadě česká reprezentace prohrává se Srbskem 10-15 na rozdíl od prvního setu, ve kterém vstup do první sady Češkám vyšel a až do poloviny prvního setu česká reprezentace vedla, tak v úvodu té druhé sady to bylo právě opačně. Výborně do něho vstoupili do druhého setu srbské reprezentantky, které si po celý druhý set udržují vedení. V posledních okamžicích je to 5bodový rozdíl. Také proto, že Češky se stěží v úvodu té druhé sady prosazovaly proti výborně sformované srbské obraně. Srbské bloky dělaly problémy českým hráčkám. Stejně tak jako největší hvězda srbského týmu Poškovičová, která je v dosavadním průběhu tohoto utkání suverénně nejlépe bodující hráčkou, už si v průběhu zápasu připsala 13 bodů z celkového počtu bodů svého týmu. Takže aktuálně ve druhé sadě česká reprezentace prohrává se Srbskem 10-15. Připomenu, že první set Češky prohráli 19-25. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
1: Soud odmítl plošné sledování lidí. Hnutí ANO v tom chce pokračovat. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. České volejbalistky hrají na evropském šampionátu v Brně a zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce podle zjištění serveru iRozhlas pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ke změně ale nedošlo. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
3: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
4: Pokud půjde vše podle plánů, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
3: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informují na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubů, soběstačné.
5: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
6: Sport. Fotbalisté Olomouce rozehráli duel 5. kola šance ligy proti Pardubicím. Utkání 8. s 13. týmem neúplné tabulky Nejvyšší soutěže sleduje Adam Kodet.
7: Na začátku 4. minuty je to 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Pardubicemi. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
6: V dalším zápase Zbrojovka Brno zvítězila v Teplicích 2-0. České volejbalistky hrají třetí duel ve skupině domácího mistrovství Evropy. Souboj se Srbskem sleduje v Brně Tomáš Perutka.
8: Před chvílí skončil druhý set, opět byl z pohledu české reprezentace neúspěšný. Češky prohrály druhou sadu poměrem 17-25, tu první 19-25 a po dvou setech tedy srbská reprezentace vede tady v Brně nad Českou republikou poměrem 2-0. Za chvíli začne třetí set. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
6: A český fotbalový brankář Lukáš Horníček odchytal svůj premiérový zápas v dresu Newcastle v Premier League. Utkání prvního kola Nejvyšší anglické soutěže s Liverpoolem skončilo remízou 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D11 za Poděbrady a zavřená silnice 6 u hranic s Německem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s delším zdržením před a v omezení mezi sjezdy na Pečky a Sadskou. Před zúžením je kolona od sjezdu na Poděbrady. Kolona a průjezd s úžením je asi na 40 minut. Na dálnici D1 hlásíte silnější provoz z Brna do Prahy. Zpomaluje se přibližně na 42. kilometru a více či méně pomaleji se jede prakticky až před Prahu. Standardní rychlostí pak pojedete od pražského okruhu. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem, až na 10. kilometr přijíždí se do pravého pruhu.
10: A mají to traduky s lehkými šipkama, ale je to jakoby za horizontem proti sluníčku.
9: Kolona se netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla. Objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Asi v polovině bourala dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začíná Stretnutě, moderuje Kamila Šusterová.
0: Dobrý večer. Dnes sa pozrieme na to, ako Bratislava pomáhala svojim obyvateľom zvládnuť extrémne horúčavy. Predstavíme zoologičku a ružomberčanku Jarmilu Krojerovú, ktorá pôsobí desiatky rokov v Brne. A zoznámime sa s riaditeľkou humanitárnej organizácie Katarínou Král. Sme radi, že ste si v tejto chvíli naladili Stretnutie. Nech sa vám dnes dobre počúva.
2: Radiožurnál.
11: Každý deň s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. A zprávy má Martin Benda.
1: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem, to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popřel, že by se Kyjev podílel na poškození baltského plynovodu Nord Stream před téměř 4 lety. Dodal taky, že Ukrajina při vyšetřování případu spolupracuje. Zelenský tak reagoval na dotazy novinářů v Kyjevě. Chorvatský soud předtím tento týden nařídil vazbu ukrajinského občana podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu. Evropský zatykač na něj vydalo Německo. Právě němečtí vyšetřovatelé poukazují na možné zapojení Ukrajiny do odpálení potrubí. Podle agentury Reuters úřady v současnosti zadržují dva podezřelé Ukrajince. Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Promenádní prostor byl několik let pro veřejnost uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Výjimkou byl festivalový týden, kdy se v místě odehrávala část doprovodného programu. Stavbaři musí při rekonstrukci postupovat šetrně kvůli nestabilnímu podluží a také ochraně vřídla.
2: Sport.
1: Fotbalisté brněnské zbrojovky zvítězili v pátém kole šance ligy v Teplicích 2-0. Utkání Olomouc Pardubice teď sleduje nahané Adam Kodet.
3: V polovině 32. minuty je to nadále 0-0, i když Pardubice dali dva góly, ale neplatili pro offside. Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem, je u toho Tomáš Perutka.
4: Se prosazuje Kolisiany po parádní přihrávce Válkové a připisuje 22. bod. Teď nám probíhá závěr třetí sady a ten třetí set se zatím daří Češkám podstatně lépe než ty předchozí dva. Aktuálně vedou 7bodovým rozdílem Česko-Srbsko. Teď ve třetím setu 22-15. Připomínám, že první dvě sady Češky prohrály. Prohrávají aktuálně 0-2 na sety. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D11 za Poděbrady a nehoda na trojce u Votic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále kolona za Poděbrady, popojíždí od 38. kilometru do zúžení na 35. kilometr a pomalu se jede i omezením na 25. kilometr. Celý úsek pojedete téměř 3/4 hodiny. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně pozor za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 116 auto srazilo zvěř, s opatrností projedete plynule. Silnice 6 je na příjezdu z Německa ve směru do Chebu neprůjezdná po požáru vozidla. Objíždět se dá přes Pomezí nad Ohří. Na silnici 3 z Tábora do Benešova hlásíte nehodu za Voticemi. U čerpací stanice zasahovali záchranáři.
6: Jsme stáli poměrně dlouho, teď se to pomalinku rozjelo.
5: Projíždí se Kyvadlově, kolona hlavně směrem na Prahu je od bočky na Čechtice. A v Praze překáží nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Asi v polovině tunelu se střetla dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona je od konce Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
0: S hezkou zprávou ze sportu, dobrý večer, Tereza Buborníková ovládla biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Kortně Dampeco vyhrála dnešní závod na kolečkových lyžích a vyhrála o 12,2

Lady Gaga ve večerním radiožurnálu, 10 dní plných akrobacie a taky cirkusových triků. Tak už za chvíli vás vezmeme na příměstský tábor v centru Prahy na festivalu Letní letná.

0: žonglovat smíčky, dělat hvězdy a nebo se zavěsit na akrobatické šály. Tak to všechno se tady v těchto dnech učí děti na příměstském táboře na festivalu Nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem festivalu.
1: Dej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu.
2: Jo.
1: Šála pořád mezi nohama, výborně, teď rozděl šáličky, to je těžká část.
3: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se nádolu.
3: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
2: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mě to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
3: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví. Ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
3: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci, teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále. Kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky, co tam půjdou. Tak neskákat, jo, až dolů.
3: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
3: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní Letné. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Fotbalisté Olomouce hrají po třech týdnech před domácími fanoušky. Po dvou výhrách venku nastoupili v šancelize proti Pardubicím, které zatím v tabulce mají jenom bod. No a na stadion Olomouce se vydáme ve večerním radiožurnálu za chvíli, stejně tak jako na domácí mistrovství volejbalistek do Brna. Tady je radiožurnál, dobrý večer.

0: Fotbalisté Teplic v pátém kole šance ligy prohráli s brněnskou zbrojovkou 0-2. Nováček v nejvyšší domácí soutěži se tak raduje z prvního vítězství mimo svůj vlastní stadion. No a o první výhru v sezóně hrají Pardubice. Nastoupili v Olomouci a je u toho stále reportér Adam Kodet.
1: Právě teď skončila první půle, která byla prodloužená rozhodčím Vítem za Oralem o nastavených 5 minut nakonec a skončila lépe výsledkově pro Olomouc, která vede 1-0. Po první části hry, ale rozhodně to tak nemuselo být, protože Pardubice dali 2 góly, ani jeden z nich ale neplatil. Hned ve 3. minutě v první pardubické šanci utekl olomoucké obraně Viktor Samuel a zakončoval velmi šikovně obloučkem přes brankáře Jana Koutného, dostal míč do sítě, ale byl předtím v offsideu, což stvrdil videorozhodčí Tomáš Kocourek a ten gol odvolal. A stejný scénář nastal i v 29. minutě, kdy Michal Hlavatý střílel vně pokutového území, našel si odražený balon po jedné z předchozích situací a po závaru ve vápně a dal gol z dálky, ale i této brance předcházel nakonec těsný offside, takže i v tomhle případě gól uznaný nebyl, no a pak přišla situace v 36. minutě, kdy Dominik Janošek po faulu Godvina rozehrával z velké blízkosti pokutové území přímý kop a přímo z přímého kopu se trefil na zadní tyč, byl tam ještě lehký zásah jednoho z bránících hráčů a právě po téhle situaci z 36. minuty Sigma vede 1-0. Ještě jednou tam zachraňoval bránící Abdullahi Sila balon z brankové čáry, takže Pardubice měli více nebezpečných šancí, ale je to Olomouc, která vede po prvním poločase 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
0: No a české volejbalistky hrají na domácí mistrovství Evropy v Brně proti favorizovanému Srbsku. Tak zápas sleduje a reportuje Tomáš Perutka.
2: Aktuálně probíhá 4. sada, která byla v průběhu nebo v úvodu vyrovnaná, teď ale Srbky trošku odskočili českému týmu. Srbsko teď získává další bod a aktuálně vede na českou reprezentaci v tom 4. setu 16-12. Připomínám, že aktuálně Česky prohrávají na sety 1-2. Českému týmu dělá problémy hlavně univerzálka Boškovičová, která už si připsala v tomto utkání v dosavadním průběhu celkem 24 bodů, z toho 21 úspěšných útoků. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost my

0: Radiožurnál je 21 hodin. Večerní zprávy a Martin Benda.
1: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal už 7 lidských životů, zařadil se tak těm nejtragičtějším v tomto roce. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu a fotbalisté Olomouce hrají v lize s Pardubicemi. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Na českých silnicích zemřelo o víkendu už 7 lidí. Podle předběžných policejních statistik se tak řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu měly dopravní nehody 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána patří zatím letošní rok mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
4: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, zda jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Ve světě přibývají případy lidí, kteří brýle s kamerou používají k natáčení a obtěžování cizích lidí na veřejnosti. Záběry pak bez souhlasu aktérů končí na sociálních sítích. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřeli náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce, doplňuje mluvčí radnice Olga Svoják.
5: Výraznou změnu celé lokality přinesla výstavba nového polyfunkčního domu, kterou realizoval soukromý investor. Na ní navázala tedy třetí etapa rekonstrukce náměstí. Její součástí byla mimo jiné nová piaceta, úprava navazujícího veřejného prostoru, vznik více než 100 parkovacích míst a výsadba téměř 30 nových stromů.
6: Sport. Fotbalisté Olomouce bojují v šancelize o třetí výhru v řadě. V pátém kole nejvyšší soutěže hrají s Pardubicemi a je u toho Adam Kodet.
7: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním vede Sigma 1-0 po gólu Dominika Janoška. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
6: Zbrojovka Brno pak v lize vyhrála na hřišti Teplice 2-0. A české volejbalistky hrají ve skupině mistrovství Evropy se Srbskem. V Brně to vidí Tomáš Perutka.
8: Utkání právě skončilo, srbská reprezentace poráží Českou republiku 3-1 na sety, ten čtvrtý závěrečný set, tak ten už Srbky v závěru kontrolovali a získali ho pro sebe poměrem 25-17. Teď před chvílí se ještě přeskoumával závěrečný útok české smečařky Bukovské, protože Češky si vyžádali challenge, ale ta byla neúspěšná, takže platí, že Srbsko poráží Česko poměrem 3-1. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
6: A britský pilot Formule 1 Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. Úřadující světový šampion zvítězil před druhým Italem Kimim Antonelem z Mercedesu, který dál vede pořadí mistrovství světa. Domácí Max Verstappen měl na úvod závodu nehodu, ze které vyšel bez zranění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Holubic a kolona na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna brzdí provoz, nehoda za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 210 následky kolize 4 osobních aut blokují levý pruh. Jede to velmi pomalu, kolona má zatím asi 3 kilometry a bude narůstat. Na dálnici D11 počítejte se zdržením ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 35. kilometru je zúžení a před ním 2-kilometrová kolona. V ní a v omezení až na 25. kilometr pojedete celkem asi 20 minut. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce pozor za velkým újezdem. Na kilometru 286 auto srazilo zvěř, ta ještě leží na vozovce. A v Praze už se uklidnila situace na městském okruhu. Následky nehody ve Strahovském tunelu už provozu nepřekážejí. Kolona ve směru na Břevnov se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Dobrý večer, no možná, že jste se taky radovali, že konečně trochu v minulých dnech zapršelo. No, je to v letošním extrémně suchém roce vlastně spíš výjimka. Lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací, hrozí totiž taky větší rojení kůrovce, jak jste možná už i z vysílání radiožurnálu slyšeli. Tak za chvilku, za pár minut odpovíme i na to, jak jsou na tom teď české lesy.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Nejenom zemědělci, ale taky lesníci letos bojují s nedostatkem vody. Stromy nemají vláhu a proto jsou méně odolné vůči škůdcům. Český hydrometeorologický ústav teď eviduje silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic. No a situaci označuje za mimořádnou. Detaily teď už ve vysílání večerního radiožurnálu máme od Jakuba Kuloviaka. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Známe už ztráty, které českým lesníkům to sucho vlastně způsobilo?
1: Třeba lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Jejich mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle Jouklové je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není jediný.
2: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhu, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce, který napadá stromy, hlavně v době, kdy jsou oslabené. Dodává to Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
1: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotě 20 stupňů Celsia. Na další stromy se potom šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
0: No a kde škodí kůrovec nejvíc?
1: Rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko, říká to Ladislav Půlpán z Lesů České republiky.
4: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
1: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos potom počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace nakonec řeší taky samosprávy, tedy města a obce, které mají ve svém majetku lesy. Třeba ekonom Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz upozorňuje na nedostatky v pojištění takového majetku. Říká, že řada veřejných parků byla konstruována v době, kdy nebyly tak velké klimatické extrémy, co se týče sucha. A výsledkem pak je, že právě na pojištění této části majetku šetří a v případě potřeby pak nemají krytí.
0: Tak děkujeme Jakub Kuloviak ve vysílání večerního radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zprávy také na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. No a teď už ve večerním vysílání posíláme Erika Klepna.

Na fotbal taky půjdeme ve večerním vysílání radiožurnálu. Fotbalisté Olomouce nastoupili v Šancelize na svém hřišti proti Pardubicím. Všechno pro nás sleduje náš reportér, tak za necelé 3 minuty dostane slovo.

0: Šance Liga dnes přinesla dva duely pátého kola. Zbrojovka Brno díky gólům Antonína Vašíčka porazila Teplice 2-0, no a Pardubice hrají na půdě olomoucké Sigmy a u toho je reportér Adam Kodet.
1: 61. minuta, Sigma vede 2-0 v zápase pátého kola nad Pardubicemi, i když východočeši v první půli dokázali dát dva góly. Nejprve hned ve třetí minutě to byl Viktor Samuel, který utekl obraně Olomouce a přeloboval krátkým obloučkem i brankáře Koutného, ale byl předtím v offsideu a stejně tak nebyl uznaný ani gól Michala Hlavatého v minutě 29., který střílel spoza vápna, ale i v této situaci tomu předcházelo postavení mimo hru. Naopak po faulu Godwina v 36. minutě kopala Sigma přímý volný kop z levé strany těsně z hranice pokutového území a Dominik Janošek se dokázal gólově prosadit. Bylo to 1-0. No a na 2-0 před několika minutami v 54. minutě zvýšil Petr Barát, který na Janošku v centr si naskočil na blížší tyči z rohového kopu a usměrnil ho do branky mimo dosah brankáře Vladimíra Neumana. Takže Sigma se prosadila dvakrát ze standardní situace. Byla 1+1 už má kapitán Dominik Janošek a i když Pardubice dali dva góly, tak ani jeden z nich pro offside neplatil a proto to je 2-0 pro Sigmu. Olomouc teď už v 62. minutě. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 21 hodina 30 minut. Další zprávy už má Martin Benda.
1: Srbský minister vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Teherán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars, oznámil to tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežád. Hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že iránský minister plánuje co nejdřív zahájit těžbu. Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné, kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsuší v historii měření. Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na festivalu Vizovické trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. Velká cena Vizovice v pojídání švestkových knedlíků má dlouholetou tradici. Dvořáček ji vyhrál po sedmé. Svůj vlastní rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků.
2: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce a Pardubic bojují o body v pátém kole šance ligy. Utkání sleduje Adam Kodet.
3: Stal. 72. minutě vede Sigma Olomouc nad Pardubicemi 3-0 a navíc Pardubice dohrávají o 10. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: V dalším duelu zbrojovka Brno porazila Teplice na jejich hřišti 2-0 a české volejbalistky prohrály na evropském šampionátu v Brně se Srbskem 1-3 na sety. Národní tým si tak připsal úvodní porážku ve skupině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Holubic a zavřená silnice 61 u Buštěhradu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se tvoří kolona za Rousínovem. Za odbočkou na Slavkov na kilometru 210 havarovala 4 osobní auta, blokují tam levý pruh. Téměř se to nehýbe, kolona od kilometru 214. Část řidičů volí cestu po souběžné silnici 430, ta se ale mezi Holubicemi a Rohlenkou ucpává. Z dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy máme alespoň lepší zprávy. Ve zúžení mezi 35. a 25. kilometrem už se jede relativně plynule. Cesta se protáhne asi o 10 minut. Před zúžením už ale není kolona. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se zpomaluje u Jesenice. Na 81. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Počítejte s kratším zdržením. Jedním pruhem se pak jede až k Vestci. A silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je uzavřená. Před Buštěhradem osobní auto srazilo chodce, na místě teď je zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Dobrý večer. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, jak uvedla dnes agentura AFP a Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici. Na 2 týdny přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Hákon.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Obyvatelé Turnova musí do konce listopadu odstranit náhrobky a taky pietní předměty ze zvířecího hřbitova na Vesecku. To pohřebiště tam sice funguje přes 30 let, je ale nelegální. Tak podrobnosti za chvíli.

0: Briteček, NG a nebo Puntě, taky takové náhrobky připomínají pochované domácí mazlíčky na zvířecím hřbitově v Turnově na Semilsku. Desítky hrobů se ale nacházejí na pozemku Lesů České republiky a nejsou oficiálně povolené. No a proto je lidé do konce listopadu musí všechny odstranit. Musí odstranit všechny náhrobky, svíčky a další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřešku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jenom kostřičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost Deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě procházíme to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. Z Turnova Johana Tománková, Radiožurnál.

Fotbalisté Pardubic čekají v sezóně šance ligy na první výhru a dnes se jim to může povést v Olomouci, kam za chvilku se ve vysílání večerního radiožurnálu na závěr zápasu vydáme.

0: Fotbalisté Teplic v pátém kole šance ligy prohráli s brněnskou Zbrojovkou 0-2. Po dobrém vstupu do soutěže dvakrát za sebou nebudovali. Teď se hraje utkání olomoucké Sigmy s Pardubicemi. U závěru toho zápasu budeme s reportérem Adamem Kodetem.
1: Už začalo nastavení zápasu pátého kola šance ligy mezi Sigmou Olomouc a Pardubicemi. Nastavovat se budou 3 minuty a Sigma vede 3-1. Vypadalo to na pohodlné vítězství a také na první vychytané čisté konto pro brankáře Jana Koutného, ale tomu před několika minutami zrušil zakončující Ryan Mahuta, který v 88. minutě snížil na 1-3 po autu Boledoviče. A když se tam obtočil přes bránící hráče a z otočky poslal balón konec nechytatelně k blížší tyči, takže ani tentokrát Jan Koutný neudrží čisté konto, ale Sigma přesto směřuje k dalšímu tříbodovému vítězství, už třetímu v řadě, protože v první půli se trefili postupně Janošek z přímého kopu a v té druhé pak v 54. minutě Barát po rohu Janoška a po přihrávce Janoška se trefil také Ahmad Gali v minutě 65. Od té doby platil stav 3-0 a navíc Pardubice po faulu a červené kartě Trédla dohrávají o 10, takže to mají těžké. I tak dokázali snížit na zmíněných 1-3 a to je stav, který platí i teď. Ale protože teď bude po útočném faulu Východočechů rozehrávat Jan Koutný, tedy brankář Olomouce od své branky, tak už to budou mít Pardubice. Teď už v polovině druhé nastavené minuty ze 3 velmi těžké s tím zápasem ještě něco udělat nebo minimálně alespoň snížit na rozdíl jediné branky, protože Olomouc na konci druhé, tedy nastavené minuty, vede nad Pardubicemi 3-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy přináší Martin Benda.
2: Vláda chce, aby mobilní operátoři dál uchovávali data o voláních. Podle nejvyššího soudu i Evropské unie je to protiprávní. Norský král Harald V. je v nemocnici, jeho stav se zhoršil. Fotbalisté Olomouce porazili v lize Pardubice a zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
4: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
5: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
4: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
6: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
4: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Nová kanadská cla na americké zboží začnou platit 8. září, oznámil to premiér Mark Carney. Zavádí je v reakci na 50% cla, která včera vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Podle Carneyho byla Kanada Spojenými státy napadena. V obchodní válce je podle něj nedobrovolně a musí se bránit.
7: Byli jsme napadeni. A když vás někdo napadne, jste ve válce. Ale my to zvládneme. Máme rezervy, jsme odolní, máme plán a soustředíme se.
8: Kanadský premiér Carney označil americká cla za nástroj, jak obě země znepřátelit a rozdělit. Američané podle něj jako jednu z podmínek odvrácení cel požadovali změny v ochraně francouzštiny, co by úředního jazyka. Americký prezident Donald Trump dnes Kanadě vzkázal, že chce mít výhody jako americký stát, ale nechce jim být. Zhruba 3/4 kanadského vývozu proudí právě na americký trh. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
2: Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku týdne v nemocnici. V pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. V Praze jsou častější havárie na vodovodním potrubí. Za prvním pololetí se jich staly necelé 3 000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, kdy bylo bez vody více odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka můžou být jedním z důvodů vysoké teploty.
9: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií tzv. První kategorie, kde je bez vody více jak 1 000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
3: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce po 3. v řadě v šancelize vyhráli v 5. kole nejvyšší soutěže, porazili Pardubice 3-1. Zbrojovka Brno pak zvítězila v Teplicích 2-0. Nespokojený byl s výkonem svého mužstva trenér severočeského celku Zdenku Frtěla.
10: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaký dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou, to je asi trošku velké omyl. Nám chyběla odvaha.
2: Novým koučem fotbalistů Plzně je Radoslav Kováč. Bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s opcí. České volejbalistky ve třetím utkání ve skupině mistrovství Evropy podlehly Srbsku 1-3 na sety. Na šampionátu v Brně tak poprvé prohráli.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Holubic a zavřená silnice 61 u Buštěhradu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna brzdí provoz, nehoda u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 havarovala 4 auta v levém pruhu. Kolona od kilometru 214 popojíždí krokem. Ucpává se i alternativní trasa na Brno, souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jedním pruhem. Silničáři tam teď přestavují dopravní značení. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádějí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. A silnice 61 Skladná k dálnici D7 je uzavřená před Buštěhradem. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Objíždět se dá přes Hřebeč a Lidice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
1: Možná, že se teď zrovna chystáte do sprchy, možná, že vybalujete mýdlo, které jste si přivezli z dovolené. No, my tohle všechno spojíme už za chvíli v další reportáži vysílání večerního radiožurnálu. Podíváme se totiž do jordánské Zarky. V tamním centru pro ženy se vyrábějí speciální mýdla. Je tam dokonce edice mýdel v českých barvách. Je to projekt české ambasády, má dobročinné organizaci Pomoc překonat období, kdy kvůli ubytku turistů klesly prodeje výrobků. Tak tam pojďme.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Ručně vyráběné mýdlo, voná svíčka anebo vyšívaná peněženka. Oblíbené suvenýry, které jste si možná i vy letos přivezli z dovolené. V Jordánsku je vyrábí třeba ženy z organizace Zarqa Life Center, která propojuje tamní ženy a palestinské a syrské uprchlice. Západních turistů ale v Jordánsku kvůli válce na Blízkém východě ubylo a podobně jako další malí tvůrci si i v centru snaží najít nové cesty, jak dostat ty svoje produkty na trh. Mýdla v českých barvách tam teď vyrábějí třeba i pro českou ambasádu a vyzkoušela si to i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
1: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mýdlo vyráběčka, mne hned zapojila do práce. Teď Amal přinesla všechny ty oleje, které budeme na mýdlo potřebovat.
2: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
1: Tyčový mixer.
3: Soda. Umaj.
1: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Nalejeme do nálevky a znovu promícháme. Ta směs olejů se zakalila. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
3: A pět.
1: Barva číslo 2 je červená.
3: Ahmar.
1: A ještě modrá. A zrak?
3: A zrak.
1: Ta výroba mýdel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici. A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
4: Jedná se o projekty, kterými podporujeme zaměstnávání žen. Mýdla mají sice za normálních okolností relativně dobrý odbyt, ale zároveň, když nemáte turisty, tak se vám samozřejmě velmi jako těžko dostává k zákazníkům, kteří jsou z většiny samozřejmě turisté. Takže my tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mýdel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky.
1: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
2: Několikrát jsme to zkoušeli, než jsme přišli na správné množství barev. A navíc, protože musíme mít 3 různé barvy, tak potřebujeme 3 lidi na jednou. V jednom člověku by se to mýdlo vyrobit nepodařilo.
1: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
5: Není to taková
1: sranda, co? Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová.
6: To soustředění by se dalo krájet.
3: Bravo.
1: Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další 3 už vypadají dobře. Teď se musí nechat mýdlo tady ještě vyschnout a nejméně 1 měsíc uležet, aby nebylo na kůži agresivní a potom se už jenom zahladí pomocí takové velké škrabky, kterou tady mají, pak už může do krabiček a zamířit k zákazníkům. Z jordánské Zarqy Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dva zápasy fotbalové šance ligy, trenérská změna na lavičce fotbalové Viktorie Plzeň, utkání českých volejbalistek na domácím mistrovství Evropy a nebo taky velká cena nizozemska Formule 1. Tak nejenom tady o tom budeme mluvit už za chvíli. Čeká nás totiž ve večerním radiožurnálu náš pravidelný sportovní přehled.

0: Olomoučtí fotbalisté slaví třetí výhru v nejvyšší soutěži v řadě. V pátém kole šance ligy porazili Pardubice 3-1. No a další dnešní výsledky teď už přidá v pravidelném sportovním přehledu Anna Skalová z naší sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Zbrojovka Brno vyhrála ve fotbalové lize v Teplicích 2-0. Oba góly dal Antonín Baníček. Ten se v nejvyšší soutěži trefil po 6 letech. Oba jeho střelecké pokusy skončily brankou a svou mimořádnou efektivitou se tak přirovnal k norskému ostrostřelci.
2: Erling Haaland. Ani jsem to zatím nestřebal, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe. Různý věci, to je jedno.
1: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavice nahradil odvolaného Martina Hyského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezony a porážce 0-3 s červenozvezdou Belehrad na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy.
3: Příchod 46-letého Kováče klub oznámil na svém webu. Naposledy dvě sezóny vedl Liberec. Předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent pražské Spartě. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Bazilejí a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou dvouletou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Nováček druhé nejvyšší fotbalové soutěže z České Lípy poprvé v sezóně zvítězil. V pátém kole vyhrál na hřišti rezervy Baníku Ostrava 1-0B, tým Slávie porazil Kroměříž 4-1. Český fotbalový brankář Lukáš Horníček odchytal svůj premiérový zápas v dresu Newcastle v Premier League. Utkání prvního kola nejvyšší anglické soutěže s Liverpoolem skončilo remízou 2-2. A české volejbalistky své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehly 1-3 na sety a připsali tak první porážku. Podle univerzálky Moniky Barucovské potvrdili srbsky velkou sílu na útoku.
4: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: Po třech zápasech ve třech dnech mají české volejbalistky den volna před zápasem s Ukrajinou. Velkou cenu Nizozemska Formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý dojel do cíle vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Závod naopak nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v úvodním kole nehodu, ale vyvázl bez zranění. Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve sportu Brit Matthew Breton. Slovinec Tadej Pogačar skončil třetí a dál vede průběžné pořadí závodu. A běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chorzově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
0: Tak blahopřejeme z vysílání večerního Radiožurnálu se sportovním přehledem ve studiu byla Anna Skalová. Tak díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dua Lipa, večerní Radiožurnál stále pro vás vysíláme. Za chvíli chystáme také zprávy.

0: Plnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic přibudou na konci září protihluková opatření. Silničáři pod mostní závěry nainstalují speciální vak. Práce podle náměstka primátora Tomáše Navrátila za ANO neomezí provoz na dálnici. Na hluk si stěžují obyvatelé z okolí. Přerov na opatření přispěl 5,5 miliony korun. Měření specializované firmy přitom překročení hlukových limitů neprokázalo. Volby v Kazachstánu podle předběžných povolebních průzkumů vyhrála strana Adilet prezidenta Kasyma Žomarta Tokajeva. Informovala o tom agentura Reuters. Kazachstánci prostřednictvím stranických kandidátek volili 145 členů parlamentu, který je po letošní změně ústavy jednokomorový. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli v pátém kole šance ligy nad Pardubicemi 3-1 a v neúplné tabulce nejvyšší soutěže se posunuli na třetí místo. Zbrojovka pak zvítězila v Teplicích 2-0. České volejbalistky poprvé na domácím mistrovství Evropy prohrály. Po dvou výhrách ve skupině podlehly v Brně favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. V dalším utkání je v úterý čeká Ukrajina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 za Rousínovem a zvěř na D5 za Cerhovicemi. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se zastavíte za Rousínovem. Od kilometru 214 se pak popojíždí až k odbočce na Slavkov. Tam na kilometru 210 havarovala 4 auta v levém pruhu. Jede se krokem. Část řidičů to objíždí po souběžné silnici 430. Tam počítejte s několika minutovým zdržením před rohlenkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 161 zastavila vozidla kvůli poruše. Náš zpravodaj je na místě.
3: Za osobáky Ukrajince mají tam trouhelník a viděl jsem, že pán měl vestu. Asi tam je nějaká poruka.
2: Na D5 z Prahy do Plzně nebezpečná situace za Cerhovicemi. Na 42. kilometru policie hlásí zvěř na vozovce. A neprůjezdná zůstává silnice 61 z Kladna k dálnici D7. Před Buštěhradem osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři. Objíždět se dá přes Hřebeč a Lidice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách se budou teploty držet kolem 15. To byly zprávy. A dál pokračuje večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: A také zajímavostí dobrý večer ze sportu. Brankář Lukáš Horníček při premiéře v anglické lize přispěl k remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2. Ten vyrovnávací gól dostal z penalty v nastavení. No a cudzinka v zemi, to je další muzika, kterou vám z večerního vysílání radiožurnálu posíláme teď.

zemí. Taky jste to někdy zkoušeli nabrat do mísy vodu a pak s ní rychle točit, aby se písek usadil na jejich stranách. A když má člověk štěstí, tak v té míse zůstane taky pár malých kousíčků zlata. No ve Zlatých horách v Jeseníkách se teď o víkendu v rýžování zlata soutěžilo. My jsme byli u toho a máme pro vás reportáž.

0: S trochou nadsázky se dá říct, že v Jeseníkách teď o víkendu znovu vypukla zlatá horečka. Do skanzenu ve Zlatých horách dorazilo přes 150 závodníků, kteří soutěžili v tradičním rýžování zlata.
1: Josef Jojo Režný, Matuš Kohut Kolár.
2: Zlatokopové už stojí na svých místech na závodišti ve skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku.
1: Opláchněte si, pánové. Rozočí OK, competitors OK. Take your place. Get ready. Go!
2: Je odstartováno a za pár minut už první soutěžící ponesou své vyřížované kousky zlata rozhodčím, popisuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: On neví, kolik vlastně kousků zlata v tom kyblíku má. Vlastně za každou nenalezenou zlatinku nabíhá trestný čas. Takže je potřeba rýžovat rychle, ale zároveň i pečlivě.
2: Mezi soutěžícími je i mistr světa v kategorii veteránů Ferry Kiefer.
4: Já to robím 13 rokov, vyštudoval jsem geologii.
2: Zlatokopem se podle něj může stát každý.
4: Treba si to vyskúšať, je to celkom dobrá aj zábava, aj stretnutie s kamarátmi. A je to zaujímavý šport, stojí to za to.
2: Pro budoucí mistry světa je kousek za závodištěm otevřená škola rýžování. Zkušení zlatokopové návštěvníkům ukazují, jak na to.
5: Musíme to setřepat a namočit hlavně, takže dolů. Pojďte, držte si to. Jo.
2: Budoucím zlatokopům pomáhá paní Radka.
6: V písku je nasypano opravdové zlato, protože jinak by to nefungovalo a krouživými pohyby se ten písek odmývá.
7: Jak je to zlato velké?
6: Milimetr.
7: Takže člověk musí mít i dobré oči.
6: Ano, kdyby svítilo sluníčko, jak se to zlato krásně leskne.
2: Jan, Dominika a Blanka si odnáší zlato ve zkumavce s vodou.
8: Našli jsme tři, no.
9: Tři kousky, které jsme dostali a mě tohleto téma zajímá už jak i roky.
2: Shodují se, že rýžování zlata chtějí v budoucnu ještě zkusit. Ze Zlatých hor Barbora.

Teď vám představíme dvě ženy, z čehož jedna si zpestřuje volno na horách a druhá u vody. Jde o české jachtařky Burskou a Tkadlecovou, ale půjdou zase brzy do práce, protože chystají se na přípravný kemp, kde se budou chystat a připravovat na olympijskou kvalifikaci. A uslyšíte je ve večerním radiožurnálu.

0: Po historickém úspěchu v 7. místě na mistrovství Evropy už české jachtařky Zoša Burská se Sárou Tkadlecovou myslí na olympijskou kvalifikaci a přesto se chtějí dostat na hry do Los Angeles za 2 roky a třeba ještě vylepšit ten svůj výkon z her v Paříži. Burská s Tkadlecovou i proto v závěru léta zamíří na důležitou přípravu na následující sezónu.
1: Teď aktuálně mám posledních 10 dní volna. A na konci srpna už vyrážíme se Sárou do Švýcarska na trénink SSL, Star Sailors League. Hned odtamtud vyrážíme do Dánska, kde máme tréninkový kemp s Dánkama, Polkama a Norkama.
2: Vysvětluje Zoša Burská. To jsou všechno soupeřky, které byly i na posledních olympijských hrách a půjde tedy o kvalitní přípravu na olympijskou kvalifikaci. Ta bude v roce 2027 téměř ve všech sportech a pro jachtařky je nepříjemné, že jim půjde jen o jeden hlavní závod.
1: Je pravda, že kvalifikace je už příští léto a proto pro nás bude teď nejdůležitější tady ta zimní příprava. Chceme opravdu strávit co nejvíce hodin a dní na vodě a bude to dřina. Nejdůležitější závody jsou pak až ta kvalifikace, což je mistrovství světa v Gdyni 2027.
2: Naproti tomu 6. místo z posledního mistrovství Evropy je poměrně nadějné. Vždyť většina účastnických lodí v jejich třídě 49er FX byla na posledních hrách z Evropy. Zoša Burská netráví se Sárou Tkadlecovou všechen čas. Každá má svůj program a zatímco Tkadlecová teď byla na horách a posilovala, Burská se byla podívat na rozkoši, na mistrovství republiky juniorů.
1: Jsem tady jako trenérka, ale jsem taky vlastně tváří tady toho mistrovství, takže jsem tady mezi dětma a mládeží pořád a kdykoliv, kdokoliv potřebuje s čímkoliv pomoct, tak za mnou přijde. Nebo jen tak si popovídat o jachtingu, o kampani, o 49eru, tak jsem tady pro ně a vlastně s dětma tady trávím celý den a strašně moc si to užívám.
2: Říká Zoša Burská před přípravným kempem českých jachtařek. Martin Charvát, Radiožurnál.

Ptala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin. A poslechněte si i zprávy, má je Adéla Burešová.
1: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Prezidentské volby by teď podle Zelenského rozdělily Ukrajinu. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsaly první prohru. A zítra čekáme jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
1: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedlo, že chce Ukrajina dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
4: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
5: Pokud půjde vše podle plánů, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
4: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a přiblíží i jeho podobu v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou, říká náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
6: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
1: Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů v českém rekordu 35,76 sekundy a překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným čtvrtým místem na mistrovství Evropy na 400 metrech.
7: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit, a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
1: A české volejbalistky nestačily na mistrovství Evropy v Brně na Srbky. Prohrály 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 za Rousínovem a komplikace v omezení na D11. Na D1 z Vyškova do Brna se tvoří kolona za Rousínovem. Za odbočkou na Slavkov na kilometru 210 havarovala 4 osobní auta. Blokují tam levý pruh. Kolona od kilometru 214 je na více než půl hodiny. Na D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte komplikace ve zúžení za Poděbrady od 35. kilometru. Podle našeho zpravodaje v pravém pruhu uvízl kamion.
9: Pravý jízdní pruh je zcela blokován, je zde zaseknutý kamion, tvoří se kolona. Při rozdělovníku využijte levý jízdní pruh proti směru.
8: Silnice 61 z Kladna, kde sedmičce je uzavřená před Buštěhradem, zasahují tam záchranáři u srážky auta s chodcem. Objíždět se dá přes Hřebeč a Lidice. Na silnici 35 z Turnova do Liberce pozor na překážky mezi Žďárkem a Hodkovicemi. Je na vozovce popadané dopravní značení, čekejte ho v pravém pruhu. A v Praze začala noční uzavírka tunelu Brázovka ve směru k Barrandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A začíná repríza víkendového hosta radiožurnálu z agrosalonu Zem Živitelka s Vladimírem Krocem.
10: Dobrý poslech z českobudějovické Země Živitelky. Otec měl tři dcery, jedné předal hostinec, druhé penzion a třetí farmu. Tu už ale vede jeho vnučka. Hostem radiožurnálu je Anna Hones, která přijela z ekologické farmy Highland z Horské Kvildy spolu s přítelem Vojtěchem Wildmanem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Tak prý ráno, když jste dojeli na Kvildě, mrzlo.
11: Je to tak, měli jsme 0,3 pod nulou.
10: Ale vy jste na to zvyklí, i takhle v létě.
12: Jo, i v létě.
10: Takže u vás neplatí klimatická změna?
12: Trochu taky na nás doléhá, ale asi to není zatím tak razantní, jako třeba v nížině.
10: Jak máte rozdělenou práci?
11: Já jsem ohledně zvířat zaměřená na dojení, výrobu, zpracování mléka. Vojta obstarává tu těžší práci manuální a ještě nám pomáhá můj bratr, který je přes techniku.
10: No a jak se dá takhle ve třech s bratrem Antonínem chod farmy zvládnout?
11: Musíme se hodně snažit.
10: No a když takhle si vyjedete třeba do Českých Budějovic na Zemi Živitelku, tak je potřeba, aby někdo pořád byl u zvířat?
11: Je to třeba, aby tam, když se něco náhodou stane, aby někdo mohl zasáhnout.
10: Takže není možné odjet. Není to příliš svazující, ta farma?
12: Je, no, je to tak na 380 dní v roce.
10: No a jak byste popsali ten denní režim na farmě?
12: No tak každý den ráno je nutný podojit.
10: Co to je ráno?
12: Ráno v podstatě záleží, jak se to člověk určí. Jo? Zvířata se přizpůsobí.
10: Vážně? Takže nejsou zvyklé na nějakou hodinu jako pejsek, že už vám škrábe na dveře, že je potřeba jít na procházku?
12: Oni se naučí, ale záleží, jak se člověk naučí vlastně. Aha. Na jaký čas.
10: No tak dobře, a jak je to ve vašem případě?
11: Já, jelikož mám ještě syna 6letýho, takže to musím skloubit s jeho školou, takže ho ráno odvezu do školy a potom dojím.
10: Takže není nutno vyloženě stávat jako dneska v 6 hodin.
11: Ne,
10: není to bezpodmínečně. No a dobře, a ta práce končí kdy tak asi?
11: No, podle toho, co se vyvine přes den. Někdy končíme třeba až o půlnoci.
10: Vážně. No, co se u vás, protože ta farma, myslím, existuje přes 30 let, co se změnilo za těch 9 let, když jste ji převzala jako rodinnou farmu?
11: My jsme tam vybudovali zázemí pro jerseyský skot, jsou to dojní krávy. Mm-hmm. Začali jsme zpracovávat jejich mléko, pořídili jsme si i pár koz na mlíko. Jejich mlíko pak prodáváme v samoobslužném krámku pro lidi a rozšířili jsme chov koní k agroturistiku.
10: Maminka vám prý ten úmysl rozmlouvala. Je to pravda?
11: Ano, je to pravda. Nechtěla, aby se její děti dřely stejně jako ona.
10: A zalitovala jste někdy, že jste ji neposlechla?
11: Ne.
10: Nikdy se nestalo, že byste si řekla, mám já tohle zapotřebí?
11: Ne.
10: A jak vy dva jste se vlastně poznali? Protože já tady prozradím jednu věc. Vy jste přišli a řekli jste, na nás je tady moc lidí. A to teprve začali přicházet. Je pravda, že na agrosalon Země Živitelka chodí hodně lidí, ale návštěvníků, vy nejste zvyklí na takové davy.
12: Ne, vůbec. Snažíme se tomu vyhýbat.
10: A jak jste se tady vůbec potkali?
12: V podstatě jakoby přes výcvik koní. Už před pár lety to bylo vlastně poprvé a momentálně jsme spolu 4 roky.
10: Kolik koní máte?
12: 7.
10: A všechny tady jezdíte vy, nebo jak to funguje?
11: Jezdíme na nich převážně my, ale nabízíme výšťky i pro turisty do přírody.
10: Jsem si říkal, přece jenom ta horská kvilda, že to je možná drsné prostředí. Jak se dá zvládat farma, když třeba napadnou 2 metry sněhu?
11: Farmaření je samo o sobě dost těžká práce. Tady tý nadmořský vejšce je o to těžší, takže pro mě, jelikož jsem se tam narodila, tak je to přirozený a zvládám to dobře. Ale třeba Vojta si na to musel chvíli zvykat.
12: Já jsem si zvykal dobře tak 2 roky na víceméně nepřetržitej vítr. Ten sníh, jako to se dá, jako zase my jsme, nemáme rádi vysoké teploty, takže pro nás je jako to klima lepší. No a sníh to se dá zvládnout, no.
10: A provozujete tady tu agroturistiku celoročně, že třeba tam přijíždějí lidé, běžkaři a podobně?
12: Ano, celoročně.
10: To znamená, že jsou i výšky na koních
12: ve sněhu. Výšky na koních
10: ve sněhu. Takže to je jako v Popelce, taková romantika.
12: Krásně bez sedel, hřeje to do zadku.
10: Bez sedel? Pro koho je to teda určeno? Může tam přijít člověk, který třeba na koni nikdy neseděl?
12: Ano, úplně každýho zvládneme.
10: Jakou to má výhodu jezdit bez sedla?
11: Je to přirozenější. Cítíte toho koně pod sebou, víte dopředu jeho reakci, co udělá. A pro ty turisty je to nezapomenutelný zážitek.
10: No, jak jste to pojali, tedy tu agroturistiku? Vím, že tam máte nějaké maringotky, takže lidé spí v maringotce a potom nesedle se vydají na výšku.
11: Nabízíme lidem zážitek, že si můžou přespat v maringotce, není to jako hotelu. Mají tam klid, večer si sednou před maringotku, vidí západ slunce, pasoucí se zvířata a ráno s náma vyjedou na výšku na východ slunce.
10: Takže je to vyloženě romantika, dá se říct.
12: Jo.
10: Pokud tady člověk odmyslí ten vítr, jak jste se na něj dlouho musel zvykat. Co to dává vám? Jak moc tam ti lidé, které zase tolik nemáte rádi, když jich je moc, přijíždějí, nebo jaký je zájem, se chci zeptat?
12: Tak my jsme se zase řekli, že když už tam ty lidi jsou, tak to využijeme, proto máme samoslužný krámek, kde je to pro nás prostě bezkontaktní s těma lidma. A
11: ubytování je taky většinou bezkontaktní, oni nás nepotřebují k tomu, aby jsme ubytovali do té maringotky.
10: Jasně, takže vy vlastně ani když byste nechcem. Nechtěli, tak je nemusíte potkat, ale zase jako žít úplně jako trosečníci na opuštěném ostrově, to asi nechcete.
11: No, to ani nejde.
12: To nejde.
10: Jak to vlastně řešíte s tou školou? Říkal jste, že máte malého syna, takže já bych řekl, že z té kvildy je to všechno daleko, ne?
11: No, naštěstí máme kousek odsaď Borovou Ladu, kde mají malou školičku, jednu třídku.
10: Jak vás, nebo takhle, jak vycházíte s ostatními, protože tam je spousta penzionů, že jo? No, ještě platí to, že jste říkala někde v nějakém rozhovoru, že máte pocit, že vám něco závidí?
11: Je to tak, bohužel, asi tu práci, co tam máme. My jsme tam původní obyvatele. Náš rod už je tam prostě hrozně dlouho.
10: Tak těch původních obyvatel je tam něco kolem 100 a z toho 10 na jsou Honesovi, tuším, ne?
11: No,
10: je to tak?
11: Je to tak.
10: No, ale vy jste nedopověděla ty vztahy, že? No, vlastně pak jsou tam lidé, kteří třeba přišli, ano, nemají takový vztah tam k té krajině, protože čistě je to podnikání.
11: Úplně nám to tam nepřejou. Nechtějí nás tam, nevím proč.
10: A jak se to projevuje? Že třeba nekupují mlíko v tom samozřejmě?
11: Ne, to nás nepodporují, tohle ne. A máme takovou patáli s anonymníma udáníma, který pak řeší úřady, musí řešit úřady a je to nepříjemný.
10: To věřím. No a těch turistů tady ale je dost, je zájem. Takže si stěžujete. No, my si budeme povídat tak hlavně o tom, co chováte, ale až po písničce. Našimi hosty jsou Vojtěch Wildmann a Anna Hones.
13: Host Radiožurnálu.

0: Sofia. Posloucháte Radiožurnál, vysíláme pro vás ze Země živitelky v Českých Budějovicích. Teď si povídáme s Anou Hones a s Vojtěchem Wildmanem, kteří přijeli z ekologické farmy Highland z horské Kvildy. Už ráno podojili v těch minus skoro jeden stupeň, teda byl. O tom počasí jsme si povídali, ale povězte mi, jak si farmář zaslouží titul živnostník roku Plzeňského kraje?
1: Úplně náhodou.
0: Počkejte, náhodou, jak se to stalo tedy náhodou? Jen tak šli kolem a dali vám titul.
1: No, někdo nás nominoval, tam musíte ty lidi nominovat, někdo nás nominoval a byli jsme úspěšní.
0: No a jak tedy vypadá to ekologické zemědělství ve vašem pojetí?
1: Snažíme se žít v souladu s přírodou.
0: Dobře, a v čem to spočívá?
1: Chováme skotský náhorní skot, Highlandy, který jsou přirozeně udržují životní prostředí.
0: A zkuste mi to vysvětlit, jak přirozeně to životní prostředí udržují.
1: Žijou celoročně venku, jejich konstituce je, že jsou na krátkých nohách, širokýho rámce, takže dokážou šetrně spásat tu přírodu i mokřady, nedělají rošlapy a vypásají louku od plevelů a tím dávají prostor pro růst chráněným kytičkám, jako je hořec, arnika. Hnízdí nám tam ptáci v drnech, protože oni nesešlapávají drny, jako je bekasína. Takže udržujou tu přírodu čistou.
0: Vojto, vy jste říkal, že turisté k vám jezdí dívat se na ty chlupaté krávy.
2: Ano.
0: Takže vlastně to je atraktivní i z toho turistického pohledu.
2: Ano.
0: Jakou mají povahu? My si tady s chovateli často o tom povídáme. Jak byste je popsal?
2: Tak my je chováme polodivoce, takže v podstatě takový jakoby divoký stádo krav. Pohladit si je pohladíme akorát tak, že máme třeba vyšetření, které se musí dělat každý rok, ale jinak jakoby moc kontaktní nejsou.
0: Mm-hmm. Čím to je, že se u nás příliš nechovají? A myslím, že to tak je, ne? Že jich není tolik?
1: Není jich tolik, lidi si je pořizují spíš na zahradu jako mazlíčka, nebo když mají kus pozemku, který nechtějí sekat, protože oni pomalu rostou, nedají se vykrmit a ty přírůstky nejsou velký.
0: Jak je ta vaše farma velká? Co všechno chováte a co pěstujete?
2: Tak máme ty skotský národní skot, máme 7 jerseyek, 7 koní máme pár koziček, drůbež, máme víceméně pro sebe. Každý rok si vychováme svoje krůty na maso, snažím se být takhle soběstačný.
0: Do jaké míry se to daří, protože ten sen o soběstačnosti má asi více lidí, ale potom zjistí, že naráží na nejrůznější překážky, takže dá se žít třeba úplně soběstačně?
1: Nevím, jestli na 100%, ale nám se to docela daří.
0: No a zkuste to popsat, co všechno vlastně, s čím si vystačíte sami.
1: Máme svoje krávy na mlíko, takže všechny mléční výrobky máme svoje, máme hovězí, takže máme maso, máme drůbeží, takže ohledně tady toho jsme soběstační. Jediné, co nás trápí, je zelenina, tak tu směňujeme se zemědělcema z nižších oblastí.
0: A jak jste vysoko vlastně?
1: 1050 metrů.
0: Takže není divu, že tam mrzne i v stupnu, ale že se k tomu pořád vracím. Ještě k té mlékárně, to je malá mlékárna samozřejmě, a mám pocit, že to byl jeden z prvních kroků, který jste udělala po té, co jste po mamince převzala tu farmu, je to tak?
1: Ano.
0: A jak byste tu mlékárnu popsala, co se tam všechno dělá a jak?
1: No, zpracovám tam mléko, ročně dojíme najednou tak 2 kravičky a dochází tam k pasteraci mléka, vyrábíme nejvíc čerstvý sýry, máslo, jogurty, jogurtový nápoje, zrající sýry, plísňový sýry.
2: Letos už jsme nevěděli nic se smetanou, protože letos dojíme poprvé 3 kravičky místo 2, nebo chvilku vlastně i 4 jsme dojeli. Se smetanou už jsme nevěděli co, protože máslo jsme měli úplně všude, plný všechny mrazáky. Takže jsme začali letos dělat i zmrzlinu, tak děláme i smetanovou zmrzlinu.
0: A to všechno prodáváte v tom samozřejmém krámku?
2: Ano.
0: A funguje to, jo? Jakože
2: funguje to na výbornou.
0: Jasně. A jdou ty výrobky na odbyt?
1: Máme takřka pořád vyprodáno.
0: Takže je to vlastně něco, co byste mohli doporučit i dalším farmářům. Chodí se k vám třeba učit ti, kteří by chtěli se věnovat ekologickému farmaření?
1: Občas se ozvou lidi, že by chtěli poradit, nemáme s tím problém. My děláme i exkurze po farmě.
0: A je o to zájem?
1: Je o to velký zájem. Lidi se chtějí vzdělávat.
0: Když si povídáme o tom, jak to funguje, jak vidíte budoucnost vlastně toho ekologického hospodaření, farmaření, konkrétně třeba ve vašem případě?
2: To je poměrně složitá otázka. Člověk samozřejmě jakoby přemýšlí dopředu, ale přemýšlí víceméně v rámci toho, aby si udržel nějaký výnos, aby zvířata byly zdraví. Je potřeba přemýšlet, aby jsme měli jakoby další generace kraviček.
0: A máte v úmyslu rozšiřovat tu farmu dál, nebo máte dojem, že je to to, na co teď stačíte?
1: Je to to, na co teď stačíme. My nechceme být velká farma. My chceme, aby my dva jsme to dokázali uživit, aby to uživilo nás, a nemáme ani ten prostor na toto rozšiřovat.
0: Jak vlastně vypadá to dojení? To asi neděláte ručně už. Jak to funguje?
1: Máme konvový dojení.
0: Co to je?
1: To znamená, že kravičky každý ráno jdou z pastviny na dojírnu, kde je musím omejt, očistit, nasadit jim dojení, to se podojí do konve, sundat druhou kravičku, očistit, nasadit dojení.
0: Je to výrazně dražší potom ten produkt oproti tomu, nevím, jak to říct, jestli továrnímu zpracování mléka nebo tomu větší množství?
1: Samozřejmě, my máme krávy, snažíme se od jara do podzima je mít na trávě, takže žerou trávu, a je s nima manipulace, musíte tam mít, náš čas je drahý.
0: Co to obnáší, že jste říkal na začátku, že ten skot chováte polodivoce. Když tam přijíždějí ti turista, je to bezpečné, nebo musí na to být člověk nějak speciálně pojištěn, pokud něco takového provozuje?
2: Pojištění je vždycky dobré na takovéhle věci, protože stát se může odrazit, co. Krávy jsou ve svý ohradě, lidi k ním nemají jakoby normální přístup. A i když tam třeba děláme exkurze, jdeme mezi ty kravičky, tak kravičky nejsou nebezpečné, přestože mají velký rohy, oni je skvěle dokážou ovládat a agresivní nejsou. Jsou spíš plachí.
0: Ostatně vy jste říkala, že jsou lidé, kteří je chovají jako mazlíčky na zahradě.
1: Oni jsou povahově velice klidní.
0: Co vám dělá největší radost?
1: Největší radost, když přijde pán před krámek ráno v 8 hodin, otevře tu lahev toho mlíka, vypije ji na ex a udělá ah.
0: Tak to popsala Anna Hones, co by řekl Vojtěch Wildmann.
2: Tak za nás jakoby v podstatě ty spokojen zvířata. Ten pocit z těch zvířat, kteří jsou spokojen, koně žerou s náma rádi na výšťku.
0: Tak věřím, že budete mít chvilku se podívat tady po zemi živitelce. Nevím, kam zamíříte. Už to tušíte? Jen tak se podívat.
1: Do hobby sekce.
0: Užijte si České Budějovice, protože vím, že se budete se brzy vracet zpátky domů na Horskou Kvildu. Ať se vám tam dál daří. To byli dva farmáři z ekologické farmy Island z Horské Kvildy. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

23.30. Krátké zprávy s Adélou Burešovou. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Ministerstvo obrany teď podle jeho šéfa Jaromíra Zuny za SPD čeká, až vláda schválí státní rozpočet na příští rok. Česko by v něm mělo dosáhnout aliančního závazku vydávat nejméně 2% HDP na obranu. Zuna návrh koncepce v květnu představil premiérovi.

0: brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, zda jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Ostravští báňští záchranáři hledají další možnosti uplatnění. Po konci těžby černého uhlí se chtějí více prosadit v jiných odvětvích průmyslu. Potvrdil to ředitel hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Josef Kasper. Výhodou je podle něj speciální technické vybavení, využití potápěčů nebo znalost z práce v těžkých podmínkách.
1: Sport.
0: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup. Ve finále porazili 3-2 švýcarský Cuk s českým obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Před začátkem nové sezóny tak vyhrála Kometa i třetí duel. Litvínov prohrál na Vingegaard Cupu s italským Pustertálem 1-3 a skončil třetí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 před Holubicemi a překážka za Chocerady. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna brzdí provoz, nehoda u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 havarovala 4 auta v levém pruhu. Kolona od kilometru 212,5 je na 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku v omezení za Chocerady. Na kilometru 23,5 zastavilo osobní auto kvůli poruše. Blokuje tam pravý pruh a projíždí se pomaleji. Silnice 61 Skladna k dálnici D7 je uzavřená před Buštěhradem. Osobní auto tam srazilo chodce. Zasahovali tam záchranáři, objíždět se dá přes Hřebeč a Lidice. Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora se vyhněte překážce za Zlaténkou. Před odbočkou na Vysokou Lhotu leží na vozovce sražená srna. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu. Až do 5 hodin ráno je tam v plánu údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu z Agrosalonu Země živitelka s Vladimírem Krocem.
3: Ano, České Budějovice dál žijí Agrosalonem Země živitelka a na výstavišti nechybí ani Airstream Radiožurnálu, ve kterém jsme teď přivítali dalšího hosta a tím je Jakub Polenský z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
3: Jak se dá hospodařit ze vzduchu?
4: Tak ze vzduchu můžeme využívat drony v zemědělství samozřejmě v kombinaci s tou standardní konvenční metodou, ať už počínaje těmi nejmenšími drony, říkáme jim skautové, kdy vlastně agronom nebo ten zemědělec si může vzít dron s běžnou optickou kamerou, zlétne si a má okamžitý náhled nad tím terénem, nad tím svým pozemkem.
3: Protože ty oči fungují daleko lépe než lidské.
4: Přesně tak a je tam z těch 100 metrů výrazně větší rozhled do té krajiny a i na ten porost, kde se co děje, kde je třeba nějaká škoda a podobně. Pak máme ty speciální drony, které jsou krapet větší, ale ne tak obří zatím ještě a ty mají senzory termální kamery, multispektrální, které už vidí ty detaily, to, co běžné oko nevidí. A pak máme ty největší drony aplikační, které mají nosnost 100 kg a dokážou nést nebo aplikovat postřik, případně rozmetadlo, kde můžeme jít mezi plodiny a i transport.
3: Čili zdaleka nejde jenom o pozorování, což by se nabízelo, ale ty bezpilotní prostředky, tedy se dají využívat i k setí nebo postřikům, jak jste řekl. Jak je takový potenciál u nás podle vás využívaný?
4: Tak ta technologie se čím dál více rozšiřuje, jsme limitovaní momentálně legislativou, kdy ta letecká aplikace tím dronem je braná, když řeknu jako lidově čmelákem, tím žlutým letadílkem, tak tam jsme na stejné úrovni, ale tím, jak ty drony se rozšiřují, tak i ta legislativa si je toho vědomá a postupí různé kroky. I my v rámci univerzity jsme zapojeni teď do projektu, který má právě nastavit metodiku pro to běžné zemědělskou, pro tu běžnou zemědělskou praxi.
3: Jo, o tom se budeme povídat. Vy jste přinesl na ukázku dron, který je to z těch, které jste líčil?
4: Tak ten 100-kilový s rozpětím 3,5 metru by se nám sem nevešel, tak jsem přinesl na ukázku dron s termální kamerou. Aha. Je to autentický dron, který vyhledává zvěř před sečí.
3: No a

0: Nemůžeme ho ukázat, můžeme ho popsat, ale můžeme ho taky pustit, abychom si mohli poslechnout aspoň, jak bzučí.
1: Ano.
0: Můžete to předvést?
1: Beru do ruky ovladač.
0: Jak často ten ovladač do ruky bráváte?
1: Prakticky každý týden několikrát, třikrát, pětkrát. Teď už ten ovladač dříve jsme používali pro ten živý let, ale už teď vlastně v tom ovladači máme naplánované mise a vybereme si tu danou misi, mačkneme tlačítko v uvozovkách start a ten dron si sám létá a mapuje to území.
0: Tak jak to zní?
1: Zní to jako běžné pípání s tím, že teď se nám teda načítá ten ovladač a kde máme teda obrazovku a vidíme to, co vidí dron.
0: Jak dlouhý čas to zabere, abyste naprogramoval vlastně ten úkol pro dron?
1: My si ty aplikace, ty mise plánujeme v počítačích, den předem nebo na místě. Běžně 30-40 hektarů nám trvá pár minut, s tím, že už to dokážeme i opakovat, tak do budoucna vlastně nám tam ty mise zůstávají a už jenom přijdeme na to pole a začneme okamžitě létat.
0: A v tom je tedy ta výhoda, proč se to dělá dopředu a proč se to nedělá živě, nebo jak jste to řekl?
1: Můžeme to dělat i živě, ale ta přesnější tvorba těch map, my si to můžeme exportovat například z Elpisu, nebo z jiných mapových podkladů a můžeme si tak vytvořit naprosto přesnou mapu, kde chceme, aby ten dron létal.
0: A co teď třeba tam máte pro příklad naprogramováno?
1: Jak už jsem říkal, to je autentický dron tady skupiny Stop Sečení Senčat. Oni jich mají celkem 16, to je číslo 15, letošní novinka. A tenhle ten dron teda má namapované automatické mise pro prohledávání porostů, kdy vlastně ten pilot už se věnuje jenom samotnému tomu obrazu. Tady můžete vidět na obrazovce právě zrovna ten obraz té termální kamery, kdy můžeme vidět různě zahřaté předměty, jak teda vidíme teď lidi, tak nějaké stroje. A díky tomu právě díky té termální kameře dokážeme třeba identifikovat tu zvěř v tom porostu, která běžné kameře, běžnému oku je skrytá.
0: A co se potom děje, když tam objevíte tu zvěř? Jakým způsobem ji ochráníte?
1: Tak samozřejmě buď teda fungují samotní zemědělci nebo uživatelé, myslivci, a nebo jsou zapojeni i takovéhle spolky, které mají u sebe dobrovolníky a jakmile ten dron najde ten bot nebo ten operátor, tak to i označí pozicí a už se jde vlastně na místo, my jim říkáme vynašeči, kteří teda vynesou tu zvěř do bezpečí. Konkrétně ten dron má za letošní sezónu najetých 191 kusů, nejenom strnčí zvěře, ale další drobné, dančí, pernaté a podobně.
0: Takže je zachráněný životu, dá se říct.
1: Přesně tak. A prolétal 955 hektarů.
0: Líčí nás, že dnešní host Jakub Polenský z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Jakub Polenský je odborným asistentem Dronového centra a katedry techniky a kybernetiky z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity a je taky certifikovaným operátorem dronů. Věnuje se vývoji těchto technologií hlavně v zemědělství. Jak těžké je získat to oprávnění pro dron tohoto druhu?
1: Tak v současné době, nebo respektive od roku 2021, kdy jsme přešli pod evropskou legislativu, to není nic složitého. První takovým krokem je online test, osvědčení dálkově řídícího pilota A1 A3, kdy každý si může nekonečně krát opakovat tuto zkoušku, až ji teda získá úspěšně. Je to 40 otázek na například stránkách Létejte zodpovědně. Od řízení letového provozu získáte všechny informace, to je první krok. Pak další povinnost je registrace provozovatele. Dostanete 12-místný kód, který musíte umístit na dron a pak můžete běžně létat. S těmi těžšími drony musíte ještě do Ruzyně na úřad civilního letectví složit zkoušku A2.
0: Létáte někdy jen tak pro radost, anebo je to výhradně práce?
1: Dříve jsem létal pro radost, dostali jsme se v Rakousku do Alp z drony na Slovensku, ale v současné době létám jenom v práci.
0: Jak dlouho trvá, než si člověk osvojí bravurní pilotáž dronu?
1: Tak například, když učíme studenty, tak v rámci jednoho semestru je dokážeme perfektně připravit jak na to samotné pilotování, tak na to zásadní, a to je kvalitní zpracování nebo získání dat a zpracování dat. Mm-hmm. A děláme i kurzy pro veřejnost nebo pro zemědělce. Ten kurz trvá 3 dny a během toho se seznámí se všemi druhy dronů až po ty největší a v rámci toho i si udělají ty zkoušky A1 A3.
0: Jak velký je o ně zájem?
1: O ty kurzy my děláme jenom na podzim jeden, na jaře jeden a je to ve spolupráci s Agrární komorou Jihočeského kraje a během pár dní je naplněný.
0: Takže těch dronů, které se aktivně využívají v zemědělství, rychle přibývá.
1: Chodí tam zájemci i kteří o tom uvažují, a aby si udělali náhled na vlastně využívání těch dronů, protože není to jenom o dronu, je to o softwaru, o zpracování těch dat, o té technice výpočetní. A je to tak 50 na 50, kdy odcházejí, ano, je to pro nás zajímavé téma, a někteří se toho zaleknou a řeknou, že to je pro ně moc složité.
0: No, jak se ty technologie vyvíjejí, jak rychle jdou dopředu?
1: Tak my jsme s drony na univerzitě začínali v roce 2015, kdy jsme spájili první dron, který měl velice krátkou letovou dobu, tak je to 11 let zpátky a během toho tady máme na stole velký ovladač s dronem, který má letovou dobu 40 minut, dosah prakticky neomezený podle toho, na co je provozován, výborné senzory, termální kameru, zoomovací kameru. Takže ten vývoj, když to vezmu třeba u automobilů, kdy ten vývoj je přes 100 let, tak tady je to mílovými kroky kupředu během pár měsíců.
0: Pochopil jsem to správně, že ten první dron, že jste si dělali takzvaně na koleně sami?
1: Ano, vytvářeli jsme si, nebo už ty základní komponenty byly k sehnání, ale dávali jsme si na to výpočetní techniku, která by měla zpracovávat ten obraz, nějaký to zavěšení gimbal té kamery, a pájili jsme si baterie k dronu a podobně.
0: Piloti vrtulníků musí pravidelně létat a udržovat se tak v kondici. Je to podobné u vás?
1: My tu povinnost nemáme z legislativy, ale určitě je to dobré pravidelně létat a i se starat o ten stroj pravidelně, o té baterie, tak aby se nepokazily, protože když se nebudou využívat, tak je to citlivé zařízení a může degradovat.
0: A zároveň si udržujete tu rutinu, abyste si byli jistý při té pilotáži.
1: Přesně tak, je třeba stále při tom živém lítání, využíváme tady 2 kniplů na tom ovladači a vlastně tam se musíme soustředit na to, aby jsme ten dron neodvedli někam jinam, ale kdyby se to stalo, tak u těch současných moderních strojů můžeme mačknout tlačítko a dron se nám vrátí. I když ztratí signál nebo dochází baterie, tak si přiletí zpátky, odkud zletěl.
0: Jak citlivé jsou ty přístroje na povětrnostní podmínky?
1: Ty drony zvládnou i silnější vítr, máme drony, které dokážou létat i za deště, tak zase se to posunulo, že ta technika už dokáže i v těch náročných podmínkách.
0: Kolik strojů jste ztratil?
1: Nestratili jsme ani jeden v dřívejších dobách, v těch začátcích, asi v roce 2016. Jeden dron se rozhodl, že je v Austrálii, otočil se vzhůru nohama a v plné rychlosti nám to vzal do louky.
0: Zjistil jste, proč se to stalo?
1: Chyba kompasu.
0: Vysvětluje náš host Jakub Polenský.

0: Jakub Polenský je z katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. My si o využití dronů v zemědělství povídáme na Zemi živitelce tady v Českých Budějovicích. Jaké studijní programy vlastně nabízíte?
1: Na katedře zemědělské techniky a kybernetiky máme studijní programy, kde se dronům věnujeme právě od toho začátku, od těch, jak už jsem říkal, skautových dronů až po ty největší, kde teda studentům ukazujeme, co ty drony dokážou, nebo je učíme, jak s nimi mají lítat, jak sbírat ty jednotlivé snímky, tak aby vytvořili tu ortofotomapu. A z ortofotomapy právě softwary vytváří aplikační mapy. Ty aplikační mapy se dají buď nahrát do dronů, a nebo do té běžné techniky samochodného postřikovače, taženého postřikovače rozmetadla do těch přístrojů nebo do těch strojů a podle toho oni vlastně aplikují tu látku jak bodově, tak plošně tam, kde je na té plodině potřeba.
0: Kde všude mohou najít uplatnění potom po absolutoriu vaší školy?
1: Tak uplatnění samozřejmě nacházejí v zemědělských podnicích nebo v rodinných farmách a my jim právě tím s tím děláme ten náhled na tu moderní techniku, protože i v těch farmách se k té technice, k těm dronům dostávají poměrně běžně. Setkáváme se s tím, že agronomové čím dál častěji mají takový ten kapesní dron, který jim dává ten náhled. A pak jsou tam specializované sekce v těch podnicích, kteří právě mají na starosti třeba to precizní zemědělství a mají ty specializované operátory, kteří jezdí po těch jednotlivých podnicích. A začíná to ještě před naší vysokou školou, kde na střední škole, tady například v Českých Budějovicích, ale i na jiných středních školách, už jsou vybaveni taky drony, taky specializovaným softwarem a ukazují to už těm studentům v těch začátcích a motivují je pro to využívání té technologie.
0: Řekl jste kapesní dron, ony ty přístroje jsou čím dál, řekl bych, dostupnější i finančně. Jak moc jsou rozšířeny a jak podle vašich zkušeností jsou dodržována pravidla létání z drony?
1: Snažíme se právě dělat osvětu, jak už jsme říkali, třeba to létejte zodpovědně, což je stránky velice doporučuji, tak aby právě nedocházelo k nějakým porušením. A jezdíme i po konferencích, kde jsou momentálně prezentovány ty detekční systémy na drony a my jsme legislativně omezeni do 120 metrů nad zemí. A tyhle ty systémy běžně každý týden detekují drony, které jsou i nad kilometr vertikálně. Tak to je samozřejmě špatně. Určitě to bude krásné zakřivení země vidět, ale určitě to není dobré pro to naše pilotování, aby jsme nezískali ještě nějaké větší restrikce, než momentálně jsou.
0: A to ty technologie tedy logicky umožňují. Tak to se vzdálit prostě od té základny nebo od té vysílačky, nestratí se ten dron?
1: Ten dron má dosah klidně i 4 kilometry. A pokud používáme i SIM kartu mobilního operátora, tak prakticky neomezený dosah, až jsme limitováni tou baterií. A současné drony jsou už omezeny elektronicky, ale dá se vše odblokovat, tak někteří piloti i takto porušují legislativu.
0: To jste možná neměl říkat, ale oni to vědí, takže to není pro ně žádná novinka, čili vy apelujete na to, aby dodržovali ty pravidla. Když bychom měli říci, jaká je perspektiva využití dronů v zemědělství, dokážeme to dneska domyslet?
1: Dokážeme, já se určitě na tu budoucnost těším, že jak už jsem říkal, ten software a ta technika jde mílovými kroky dopředu a moje taková budoucnost nebo vize budoucnosti bude nějaký kamion nebo dodávka bez operátora, bude to autonomní stroj, kde se otevře střecha, vyjede platforma s aplikačním dronem a předtím vlastně buď ze satelitních map nebo z toho běžného dronu, z toho multispektrálního, bude pomocí té aplikační mapy postřikovat, vrátí se, vymění se baterie automaticky, doplní se a bude pokračovat dál. Tak to může být například letka 4-5 dronů, které už vlastně plně nahradí ten běžný samochodný postřikovač a nebude tam taková náročnost třeba na tu osobu, na toho operátora.
0: Takže farmář tohle bude všechno sledovat vlastně z pohodlí domova.
1: Přesně tak, ale v současné době musíme ten dron stále provozovat u těch větších strojů na dohled pilota.
0: No, ale jak vzdálená je taková vize budoucnosti? Teď to pro mě třeba z nějakého sci-fi.
1: Je to sci-fi z hlediska legislativy a využití v Evropské unii, ale když se podíváme do Číny, tak tam ty systémy už se prezentují, kdy dron si přiletí, vymění si podvozek s tou nádrží, kde je integrovaná rovnou baterie a letí dál, tak je to velice krátká budoucnost.
0: Neuvěřitelné. Moc děkuji za vyprávění, děkuji za návštěvu u nás First Streamu. To byl Jakub Polenský z Dronového centra a katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Ať se nadaří, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, hezkého neděli.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Vláda chce dál uchovávat data operátorů, podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Moskva chce podle ukrajinského prezidenta Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Fotbalisté Sigmy Olomouc a zbrojovky Brno si v Šancelize připsali vítězství. Dnes čekáme jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů, na Jižní Moravě bude až 27. Je pondělí 24. srpna, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server i rozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíc korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
6: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
1: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují, odbory nesouhlasí. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jenom v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a v neděli k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty nejtragičtější.
7: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
8: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v srbské chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. Na místě mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Podle Lesů České republiky je teď kůrovcem nejvíc napadená oblast severní Moravy a Slezska.
9: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
10: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
9: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
11: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kde je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
9: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jenom 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Třeba Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
12: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
13: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
14: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
15: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
14: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40-letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Mezinárodní astronomická unie přesně před 20 lety rozhodla, že Pluto není planeta. Na zasedání v Praze tehdy vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pluto a další trpasličí planety některá kritéria nesplňují.
16: Musí být kulaté, hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
17: Popisuje Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd. Pro tělesa, která jsou sice kulatá, ale o oběženou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet.
16: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku.
17: Zatím je oficiálně potvrzený pět trpasličích planet. Kromě Pluta sem patří také Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Olomoučtí fotbalisté porazili v pátém kole šance ligy Pardubice 3-1. Z výhry se radovala i zbrojovka Brno, která porazila Teplice 2-0. O oba góly se postaral Antonín Vaníček. České volejbalistky své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehli v Brně 1-3 na sety a připsali si tak první porážku. Univerzálka Monika Brancuská po zápase komentovala velkou sílu Srbek na útoku.
18: Neskutečná, vlastně my se v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídové volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: V dalším zápase se Češky po dni volna utkají s Ukrajinou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Holubic a omezení na Pražském okruhu mezi Jesenicí a Vestcem. Na D1 z Vyškova do Brna se zastavíte za Rousínovem. Od kilometru 213 pak budete popojíždět až k odbočce na Slavkov. A tam na kilometru 210 překážejí následky nehody 4 aut v levém pruhu a zdržíte se kolem 10 minut. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Silničáři tam přestavují dopravní značení. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Údržba bude blokovat provoz do 5 ráno. Na silnici 26 z Domažlic na Folmavu pozor na nehodu u České Kubice. Osobní auto tam zrazilo srnu, vyšetřuje se, čekejte pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer má oblačnosti na jihozápadě částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
19: Koho bolí víc vzájemná obchodní válka, Kanadu nebo Spojené státy? Jak moc si obyvatelé Petrohradu uvědomují důsledky ruské agrese na Ukrajině? A co všechno můžeme zjistit o stavu našich lesů v mapové aplikaci ProLes? Kanada se dostala do obchodní války se Spojenými státy, protože byla napadena, prohlásil kanadský premiér Mark Carney po krachu vzájemných jednání. Spojené státy zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada od 8. září odpoví stejným způsobem. Podle Donalda Trumpa chce Kanada stejné výhody, jako by byla jedním ze států USA. My jsme teď ve spojení se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Milane, vzájemné uvalování cel a slova o obchodní válce nejsou mezi Kanadou a Spojenými státy za vlády Donalda Trumpa nic nového. Jak vážná je ta situace teď?
20: Situace je vážná natolik, že Kanada, lépe řečeno její premiér Mark Carney, mluví o obchodní válce, říká, že si obchodní válku Kanada nepřála, ale že je jednotná a že v té válce zvítězí, že je také jeho stát silný. Přičemž obě strany se nemohou shodnout na tom, kdo za tu situaci, jak se vyvinula, vlastně může, protože Kanada to hází na Spojené státy, zatímco Spojené státy říkají, že je to vina Kanady.
19: Proč ty rozhovory mezi USA a Kanadou na poslední chvíli krachly?
20: Kdybych citoval právě už zmíněného premiéra Carneyho, tak ten říká, že Američané žádali příliš mnoho a nabízeli příliš málo. Ty rozhovory se zasekly v poslední fázi, když už se zdálo, že dohoda je blízko. Těžko říci, kdo má pravdu, zda Kanada, když říká, že to, že rozhovory zkrachovaly, je vina Spojených států, anebo Američané, protože samozřejmě o těch detailech těch rozhovorů příliš mnoho nevíme, ale že ta tenze je tam jaksi už hodně dlouho zakořeněná, že třeba Kanaďané jsou naladění velmi nepříznivě vůči Spojeným státům, tedy jak kteří, samozřejmě například provincie Alberta má pro Spojené státy daleko větší pochopení, protože je to petrolářská velmoc a své produkty dodává do Spojených států, je na tom odbytu závislá, ale obecně vzato většina Kanaďanů podporuje premiéra Carneyho, to se týká také premiéru jednotlivých kanadských států a už ten odpor, o kterém jsem mluvil vůči americkému zboží a americkému chování se v kanadských obchodech projevil, protože tam je v mnoha těch kanadských provinciích bojkot amerického alkoholu a Kanaďané také přestali v tak velké míře jako dříve jezdit na dovolenou do Spojených států.
19: A proč to Trump dělá? Kanadský premiér tvrdí, že šéf Bílého domu chce Kanadu rozdělit.
20: To se nedá samozřejmě vyloučit, protože velmoci již od dob starého Říma se rádi chovají podle zásady rozděl a panuj. Ta zásada je samozřejmě osvědčená staletími. Ale na druhou stranu, ono pro Donalda Trumpa, jeho obchodní politice, je typické, že si pomáhá těmi cly, vysokými cly. Snaží se své obchodní partnery dotlačit do kouta a získat co nejvíce výhod pro Spojené státy. On si myslí, že ta vysoká cla zajistí nová pracovní místa ve Spojených státech, renesanci těch výrobních odvětví, které byly ve Spojených státech postiženy zahraniční levnější konkurencí. No, ale ono to tak nemusí fungovat. Kritici říkají, že to naopak škodí americkým spotřebitelům, pro něž se zvyšují ceny zboží. A to nejhorší, co mohli Kanaďané Donaldovi Trumpovi udělat, a udělal to premiér státu Ontario, bylo, když pustili, dali na internet staré video s prezidentem Reaganem, který je pro mnohé Američany stále modlou, a to i ekonomické oblasti, a tam se prezident Reagan velice výrazně vymezuje proti clům. Takže vlastně říká s předstihem, že ta politika, celní politika, drsná celní politika, kterou uplatňuje prezident Trump, je mylná a pro národ škodlivá.
19: Co bude dál? Rýsuje se nějaká cesta, jak z toho ven?
20: Myslím, že obě strany se o to budou snažit, i když zatím se žádné další rozhovory neplánují. Myslím, že teď nastane období, kdy obě strany budou zkoušet, jak silná je protilehlá strana, protože svá cla vyhlásí i Kanada a to jistě postihne i některé americké státy, a to velmi výrazně. Ale chtěl bych zdůraznit, že zatím stále ještě ta nová cla se týkají relativně malé části kanadského importu do Spojených států, je to 5%, i když samozřejmě ten ušlý zisk, nebo lépe řečeno ztráta pro Kanadu, se bude pohybovat v miliardách dolarů.
19: No, jaké zboží tedy bude těmi cly zatíženo?
20: No, pokud jde o importu z Kanady, tak se to má týkat leccčeho, počínaje cementem nebo ocelí a konče hokejkami.
19: Koho to bude bolet víc? Dá se to takto říci?
20: Já si myslím, že v první fázi to bude bolet více Kanaďany, ale není vyloučeno, že již brzy pocítí důsledky té obchodní války i Američané. Oni je už konec konců cítí, mluvil jsem o tom alkoholu a o menších ziscích z turistického ruchu, který ten výpadek je právě zapříčiněný tím, že Kanaďané se semkli a většina z nich prostě tvrdí, že vůči tomu určitě nadměrným americkým požadavkům, jako oni to cítí, je třeba postavit se stejně tvrdě.
19: Zahraničně politický analytik Milan Slezák, díky, naslyšenou.
20: Děkuji, hezký den.
19: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že jeho země urychlí po ničivém ruském úderu na obchodní centrum v Krivém rohu, při kterém zahynulo nejméně 16 lidí, dodávky nových střel do systému protiraketové obrany, které Ukrajině chybějí při obraně proti balistickým útokům. Zítra o tom má v Kyjevě jednat taky takzvaná koalice ochotných. Vzájemné ruské a ukrajinské údery se v posledních dnech zintenzivnily, a to i hluboko na území Ruska, které nedávno zažilo palivovou krizi kvůli poničení zásobníků. O tom, jak situaci vnímají obyvatelé Petrohradu, jsem mluvil s ruskou novinářkou žijící v Česku Olgou Vasinkevič, která se tam nedávno po roční přestávce znovu vydala.
0: Musím upřesnit hnedka na začátku, že nejezdím tam na dovolenou, jezdím tam za starým otcem. Takže můžu říct, že jedu tam sice dobrovolně, ale nemůžu říct, že s velkou ochotou. Takže po roce opravdu něčím jsem si všimla. Například mám pocit, že prostě celý Petrohrad, aspoň nevím jak celá země, spala do takové jakoby stagnaci. Že je takový celkově ticho a moc... Nevidím moc aktivity, žádný, v žádném smyslu právě. No, celkově můžu říct, že spíš je to takový větší klid, ale nevím, jestli to není klid před bouří.
19: Do jaké míry si tedy Rusové, tedy konkrétně v Petrohradu, uvědomují, že se jich možná válka začíná víc týkat?
0: Mám pocit, že nikoliv, protože lidi si spíš stěžují nebo trápí spíš ta ekonomická stránka a o tom, že jde válka, o tom, že třeba na Ukrajině umírají lidi, o tom se ani nějak moc nemluví. Říkají, že no, je to prostě horší, všechno se zdražilo, omezuje nám internet, třeba... I když prostě lidi vidí, že nějaký útoky na Wildberries, že prostě podívají se z okna a vidí, že hoří, a oni to neberou tak, že je to válka. Že prostě nemluví o tom.
19: Jak tedy se vyrovnávají v Petrohradu s nedostatkem pohonných hmot?
0: My jsme tam strávili s dětmi 3 týdny, takže když jsme přijeli, třeba taxikář, který nás vezl domů, on říkal, no dneska jsem půl hodiny hledal, kde natankuju, potom jsem asi ještě půl hodiny stál ve frontě, to je mladý kluk, Rus, říkal, nevím, jak to bude, prostě když to půjde takhle dál, tak já už nebudu moct tímhle vydělávat, ale že pro mě to není hlavní vydělek, nevím, jak budou vydělávat lidi, pro kterých to je hlavní vydělek. No, říkal, že prostě vznikají webové stránky, kde se můžeš podívat, kde je palivo, na jaký benzínce, třeba když tam přijedeš, tak už tam nebude. Takže to vypadalo, jakoby bala jsem se. Ale potom postupně třeba za týden, za 10 dnů už o tom nikdo nemluvil. Už palivo celkem už šlo natankovat bez problému. A to se týká taky nejenom Petrohradu, protože sleduje třeba nějaký známý z regionu a na sociálních sítích nebo s někým si píšeme. A říkají, že ne, v pořádku, třeba stali jsme ve frontě 15-20 minut a už jsme měli natankováno.
19: Žádné problémy s příjezdy a odjezdy z Ruska nemáte? Nebojíte se jako novinářka, že vás mohou pod nějakou záminkou zadržet, jako se to stalo Alzu Kurmašovou? Tomaševové ze Svobodné Evropy, která byla odsouzena na 6,5 roku ve vězení, strávila skoro rok, než ji v rámci výměny vězňů propustili.
0: A takové obavy jsem mývala dřív, ale musím říct, že Elsu Kurmášová, ona se zabývala investigativou nějakou činností pro lidská práva. Já moc to ve své práci nedělám, takže letos jsem byla jakoby už klidnější, když už jsem byla v loni, takže spíš jsem neměla obavy, nebo v Rusku nikde nevíš, co se může stát. Takže doufala spíš jsem, že nebudu pro nich zajímavá. Ale akorát, že prostě ta cesta do Ruska trvá teď strašně dlouho, že jsme s dětma na hranici s Estonskem, jsme stáli 24 hodin.
19: Mluví lidé v Rusku o politice?
0: Dá se říct, že jo, že třeba neviděla jsem problém, že když jsem s kamarády venku nebo v restauraci mluvila o politice, otevřeně jsme mluvili o Ukrajině, neměli jsme, řekneme, obavy, že někdo nás může poslouchat nebo tak. Třeba lidi mluví o politice, ale zase spíš v kontextu, ne v kontextu války na Ukrajině, ale v kontextu, jak těžko se žije, jak se všechno zdražilo. Takže spíš mluví se v kontextu vnitřní politiky. To je taková stagnace, že lidé nezaslechla jsem, nebo nedostala jsem s nikým do řeči, kdo by mluvil o politice v kontextu války. Často říkají, kdy už je to skončil, už aby to skončilo. Bez toho, prostě mají pocit, že když válka skončí, oni se vrátí k normálnímu životu, k tomu, jak to bylo předtím. A mám pocit, že trochu si často neuvědomuje, že už to nebude, jako to bylo předtím.
19: Spolehají se Rusové na informace z oficiálních zdrojů, anebo je hledají jinde? Mají přehled o tom, co se skutečně děje?
0: Určitě jsou mladší lidi a i starší lidi, kteří vyhledávají to v jiných zdrojích. Prostě snaží se dívat na protiválečné blogeři, prostě na opozičníky, kteří jsou v zahraničí. Ale většina lidí mám pocit, že jim stačí to, co řeknou v televizi. Že opravdu zapnou zprávy, takhle se mi to stalo, když jsem se chtěla podívat, co tam říkají. Takže v každých zprávách jsou zprávy z války, z Ukrajiny a řeknou tam, jak naše země vítězí, jak je to lepší, jak to mají na Ukrajině těžko a že určitě speciální vojenská operace jde správným směrem a tak. Takže vždycky nějakých 5 minut v zprávách se tomu věnujem.
19: Je něco, co by celkovou apatii Rusů mohlo změnit, buď směrem k aktivní podpoře Putinova režimu nebo k odporu proti němu?
0: Já mám pocit, řeknu upřímně, že tohle se nezmění. Lidi sedí a jenom čekají, co bude dál. A jak říkám, myslí, no, nějak to dopadne. My to ovlivnit nemůžeme. Takže nevypadá, že by tam zrály nějaký protivládní nálady, protože lidi se bojí. A oni dobře vědí, jak to dopadne, že prostě jakýkoliv odpor vyvolá prostě použití zbraní. Mám pocit, že tak to je. A co jsem slyšela od lidí, od stejně smyšlejících jako já, od kamarádu, tak prostě ani to nikoho nenapadne. A zase nemůžu říct, že je tam velká podpora i mezi, řekneme, obyčejní lidi, což jsou třeba sousedi na chalupě. Nevidím žádné nadšení. Nesetkala jsem se s žádným nadšením pro Putina.
19: Ruská novinářka žijící v Česku Olga Vasinkevič. Děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Nashledanou.
19: Teď v polední publicistice zůstaneme tady na zemi živitelce, odkud stále vysíláme. Prozkoumat lesy skutečně zblízka, tak to můžeme pomocí mapové aplikace a portálu s názvem ProLes. Přichází s ním věci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a jedním z nich je lesnický entomolog Roman Modlinger. Dobrý den.
4: Dobrý den.
19: Jak jsou na tom teď české lesy?
4: Tak české lesy z hlediska krátkodobého jsou na tom relativně dobře, protože přežili jsme kůrovcovou kalamitu, nicméně z dlouhodobého hlediska na tom příliš dobře nejsou.
19: Vy sledujete trendy v poškozování lesů. Co to znamená?
4: To znamená, jak intenzivní poškozování lesů se mění v čase. Což a vlastně zjišťujeme, že nejen u nás, ale v celé Evropě vlastně dochází k zhoršování zdravotního stavu lesů a poškozování lesů, a to poměrně velmi dynamicky.
19: A co tedy, řekněme, za poslední čtvrtstoletí působí největší škody? Vítr, oheň, kůrovec?
4: No, donedávna to byl vítr, ale vlastně za tu poslední dobu od toho roku 2015 do roku 2023 vítr výrazně překonal kůrovec, tedy líkožrout smrkový.
19: Součástí aplikace je takzvaný kůrovcový semafor. Co zobrazuje?
4: Ten zobrazuje riziko poškození kůrovcem na úrovni okresu v dalším roce. Vlastně je to takový jako algoritmus, který dává do váhy vlastně stav porostů, jestli jsou poškozené větrem, aktuální úroveň sucha a poškození vlastně kůrovcem předchozím roku, a na základě vlastně barev, tedy semaforu, ukazuje riziko, které v tom následujícím období pro daný okres je.
19: Tak asi můžeme aktuálně říci, že to riziko se teď zřejmě kvůli suchu a horku zvyšuje, je to tak?
4: Určitě, ale jako ten stav současný není zas tak jako špatný. My jsme se na úrovni kůrovci rozhodně, jako my jsme se dostali, co se týče kůrovcových těžeb, na úroveň předkalamitní. Takže vlastně ten základ je nízký, a tedy ale samozřejmě důležitá je odolnost lesních porostů, a ta tím dlouhodobým suchem byla výrazně tedy ovlivněna.
19: Takže spíš hrozí, že možná ta kalamita by mohla se vrátit třeba v příštím roce?
4: No, vrátit v tom rozsahu, jako třeba byl rok 2020, určitě ne, ale může to být vlastně začátek vlastně nové kalamity, a záleží samozřejmě na tom, jaký bude průběh zimy, kolik bude sněhu a na průběhu následující sezóny, protože v současnosti v podstatě je líkožrout smrkový pod kůrou a bude se rojit až příští rok na jaře.
19: Vy se zabýváte moderními metodami ochrany lesa v podmínkách změny klimatu. Které to jsou?
4: No tak tady se bavíme zejména o monitoringu, kde prostě tím vývojem techniky samozřejmě jsou k dispozici drony, satelity, ale je to i vlastně chemická ochrana ve smyslu feromonové komunikace, ale tím hlavním a nejdůležitější pro nás je v podstatě posilování odolnosti lesních porostů, což je zásadní.
19: Jak na to tedy? Jakým způsobem je posilovat?
4: No, samozřejmě je to dlouhodobá záležitost, ale jedná se zejména o to, aby jsme změnili trochu pěstební postupy, vlastně dopřáli stromům více volného prostoru a starali se teda i obnovu lesa ve smyslu zachování toho mladého nárostu, a aby jsme i změnili vlastně druhou skladbu a postupy obnovy na těch holinách, které vznikly po kůrovcové kalamitě.
19: No, takže víme, co dělat, ale děje se to už?
4: Tak děje se to pozvolna, tak určitě je velký úspěch, že na těch pokalamitních holinách máme jen 25% smrku, což před kalamitou v celorepublikovém hledisku to bylo víc než 50%, a na některých oblastech jako Vysočiny to bylo mnohem víc než 50%, takže určitým způsobem se to děje, ale samozřejmě bylo by potřeba jako mnohem více se tomu věnovat.
19: No, ale vy se tomu věnujete, takže děkuji za to, že jste přišel do našeho airstreamu tady na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. To byl Roman Modlinger, lesnický entomolog z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Díky, nashledanou.
4: Nashledanou, děkuji.
19: Tolik polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
5: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na Radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů. včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Radiožurnál je 12:30. Zprávy a Adela Burešová.
1: Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z hnutí ANO jde o první soubor opatření a další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, třeba energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí. Ministři dnes projednají taky novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Irán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle iránských médií to oznámil tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežad. Hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že iránský ministr plánuje co nejdříve zahájit produkci plynu a surovinu dodávat průmyslovým odvětvím. Ve Veselí nad Moravou je po rekonstrukci otevřené na

0: Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. 26-letý pilot získal druhý triumf za sebou a druhého Itala Kimi Antonelliho z Mercedesu porazil o více než 11 sekund. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. Závod nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v prvním kole nehodu, ale vyvázl bez ranění.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D6 za Loktem a na silnici u Jihlavy. Na nehodu pozor na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu za odbočkou na Loket na kilometru 127. A může být omezený provoz, tak projíždíte opatrně. Na D1 z Vyškova do Brna už odstranili následky nehody 4 aut u odbočky na Slavkov. Kolona se rozjela, na kilometru 210 se projíždí bez omezení. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu překáží nehoda u nájezdu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto, průjezdné je to jedním pruhem a jezdí se kyvadlově. A v Praze pokračuje noční uzavírka v tunelu Mrázovka. Nedá se projet ve směru k Barandovskému mostu. Údržba má blokovat provoz až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách se budou teploty držet kolem 16. To byly zprávy. A začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Před 50 roky vybojoval veslař Václav Vochoska bronz na olympijských hrách v Montrealu. O 4 roky později přidal další bronzovou v Moskvě. Aktuálně se těší na mistrovství světa, které pro veslaře začíná právě dnes. Více řekneme v nočním radiožurnálu už za okamžik.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dneškem začíná veslařské mistrovství světa. Šampionát hostí nizozemská Arena Bosbaan. Na závodním kanálu v Amsterdamu se představí více než 1200 elitních veslařů, kteří budou bojovat o světové tituly. Před půl stoletím závodil v Bosbaanu i legendární český veslař Václav Bochoska.
1: Tam to je dokonce takový velmi zajímavý s tím, že když tam fouká celý den vítr, tak říkají tomu, že roztočí dráhu. Že jeden směr, kde se točí voda, jakoby proti proud, a druhý směr po proudu. Byly několikrát protesty kvůli tomu a pak už teda FISA udělala, že favoriti jdou doprostřed a nasazuje se to.
2: Dá se na to vůbec natrénovat? Dá se na to dopředu připravit?
1: Na tohle se nedá, to už prostě patří k tomu závodnickému, buď k té smůle nebo k tomu štěstí. No.
2: Bochoska na závody právě ve vyhlášeném kanále Bosbaan vzpomíná docela rád.
1: Vzpomínám, protože Bosbaan byl pro nás strašně motivačním mistrovstvím světa, protože před mistrovstvím světa řekli, kdo udělá medaily, pojede na mistrovství světa na Nový Zéland. A tenkrát to bylo velice atraktivní prostě místo, kde teda bylo poprvé mistrovství světa a nám se tam povedla na tom Bosbaanu medaile a zároveň nominace na mistrovství světa na Nový Zéland v následujícím roce.
2: Takže na Bosbaan vy máte dobré vzpomínky?
1: Vyloženě dobrý vzpomínky.
2: V ženských disciplínách budou české barvy hájit Pavlína Flaminková s Anou Šantručkovou na dvojce bez kormidelníka a skifařka Alice Prokešová. Párová čtyřka pojede ve složení Michal Zindulka, Martin Ježek, Jan Čížek a Matěj Smejkal. Na Bosbaanu se představí i dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil. Při posuzování českých veslařských šancí na mistrovství světa v roce 2026 je Václav Bochoska střízlivě opatrný.
1: No, tak máme tam 4 posádky v nominaci, 2 ženský, 2 mužský. Asi největší želízko je ta dvojka žen, která teda vyhrála světový pohár. No a měla by mít asi medaily. No.
2: Je to mistrovství světa a dá se ale třeba říct, že v tom časovém horizontu pro závodníky už ve výhledu jsou i olympijské hry?
1: Olympijské hry de facto už klepou na dveře a bude to zároveň už určitá nominace a motivace pro olympiádu.
2: Vy jste vybojoval 2 olympijské medaile, 1 v Moskvě v roce 1980 a od Montrealu víte, kolik je to let?
1: No, je to přesně 50,
2: to je dost.
1: 50 let, no, je to hodně. To už prostě byla to ta první olympijská medaile. Trošku jsme zaplatili bažantovskou daň, protože jsme čekali víc. Čekali jsme lepší medaily, no ale samozřejmě, když je medaile na olympiádě, tak je to rozhraní, kde teda, když máte medaily, jste na Olympu, když ji nemáte, jste úplně někde jinde.
2: Říká před startem mistrovství světa legendární československý veslař Václav Bochoska. Kamil Jáša, Radiožurnál.

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy připravila Adéla Burešová.
3: Krajský soud v Brně rozhodne o případném prodloužení vazby pro aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského. Ukrajina slaví 35. výročí nezávislosti. Fotbalisty Plzně bude nově trénovat Radoslav Kováč a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 27.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Krajský soud v Brně dnes rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Všichni vinu už dříve popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. Kyjev dnes hostí setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Košta nebo finský prezident Alexander Stubb.
4: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníku nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Až 5 000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubů, soběstačné.
5: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
3: V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhů začne v 17:30 odpoledne. Lidé se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Socha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. V loni ji odborná firma odstranila.
0: Sport.
3: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň je Radoslav Kováč. 46-letý kouč nahradil odvolaného Martina Hyského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezóny.
6: Příchod 46-letého Kováče klub oznámil na svém webu. Naposledy dvě sezóny vedl Liberec. Předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent pražské Spartě. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Bazileji a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou dvouletou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
3: Biatlonistka Tereza Voborníková ovládla jako první Češka exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. V závodě mužů triumfoval domácí Štrélo. Vítězslav Hornik byl sedmý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 za Loktem a překážka na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 policie vyšetřuje nehodu. Vozidla jsou odstavená před technickým sjezdem, projíždí se plynule. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost před Humpolcem. Na kilometru 84,5 stojí osobní auto s poruchou. Je v odstavném pruhu, zatím bez výraznějšího označení. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádějí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem ze Smíchova k Barrandovskému mostu. Až do 5 hodin je tam v plánu údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů, na jižní Moravě na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Rumunský Banát má za sebou letošní ročník českého festivalu. Do klidné vesnice v horách nesl ruch na celé 4 dny. Konala se už po 15. a my vás tam v reportáži už za chvíli zavedeme.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Česká vesnice Aibenthal v rumunských horách každoročně v druhé polovině srpna hostí známý festival Banát. Letos trval 4 dny a konal se už po 15. I tentokrát čeští návštěvníci zaplnili zahrady, louky a vesnické domky, protože to k tomuto neobyčejnému festivalu prostě patří. Mezi hosty se proplétal i náš reportér Martin Dorazín.
1: Na 4 dny v roce se tato klidná banátská vesnice Aibenthal, česká, česko-rumunská, promění v neuvěřitelný rej stovek lidí, kteří sem přijedou z Česka, ale také z Rumunska, a z každého dvora tady doslova v centru se line nějaká hudba. Tady třeba teď zpívá Lucie Rédlová, která patří ke stálicím hvězdám banátského festivalu. Už je tady po 13. z 15 ročníků. Co to je pro tebe Banát?
2: No, vlastně takový letní tábor. Já jsem tady začala jezdit těsně po 30 a prostě se mi tady zalíbilo, protože mám za to, že tady jezdí super lidi, protože ta daleká cesta prostě odfiltruje blbce, abych to tak řekla. On si to opravdu každý rozmyslí, jestli se tady bude prostě štrachat takovou cestu. Takže mám prostě pocit, že tady jezdí taková podobná krevní skupina lidí, které zajímá taková podobná muzika, výklad české alternativy, když to řeknu. Já půjdu k tobě
1: a ty půjdeš ke mně. Na banátském festivalu můžete potkat nejenom muzikanty, ale také herce a herečky, například Nelu Boudovou.
3: A Nelo, ty patříš taky k těm lidem, kteří tady jezdí nejenom jako návštěvníci na banátský festival. Ty tady máš takové, jak to nazvat? Workshopy?
4: Ano, já myslím, že jsou to seberozvojové workshopy, protože já se kromě herectví také zaobírám seberozvojem, koučováním, a na jednom takovémhle workshopu vznikla myšlenka, že muži mají velký problém s oslovením žen nebo s odmítnutí.
1: Jak kdo?
4: Jak kdo samozřejmě, ale tady vznikla, tady byl ten požadavek, jestli bychom nemohli udělat banátskou seznamku, takže vlastně festival začíná úplně tím, že děláme takový speed day, kde se seznamují muži se ženami.
1: Speed dating je
4: rychlé rande. Ano.
1: Nela Boudová se večer ujala také velmi zvláštní a pro ně netypické, jako ostatně asi pro každého, role. Role oddávající.
5: A nyní se ptám vás, vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným panem Michalem Bláhou? Přijímáte ho takový, jaký je?
6: Ano.
1: Takové zázraky se tady dějí. Z Aibenthalu v Banátu Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Call My Name a britská formace OMD, která o plynulém víkendu, v sobotu přesně to bylo večer, v pražských Holešovicích svým koncertem potěšila české faninky a fanoušky. Ale myslím, že Call My Name zrovna nezahráli. Tolik OMD tedy v nočním radiožurnálu pro vás. Unikátní Dittrichova hrobka v krásné Lípě na Děčínsku bude mít okna, která k ní patří. V muzeu v nedalekém Rumburku se totiž podařilo najít nákresy z roku 1888, které ji znázorňují s původními vitrážemi. Restaurátoři je tak mají podle čeho obnovit. Detaily k tomu už za pár minut.

0: Krásné Lípě na Děčínsku pokračují se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Městu se teď třeba podařilo najít původní nákresy vitrážových oken. Bohatě zdobené výplně by se tak měly do půlkruhových oken hrobky vrátit. Aktuálně řemeslníci zároveň dokončují zastřešení malé boční půlkruhové apsidy.
1: Ona je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: V tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvykle, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu. Další unikátní věc je mozaik. Taková výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdalena Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny, což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálí, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude shánět dotace. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 1:30. Zprávy a Adela Burešová.
1: Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3¾%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 milionů korun. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku týdne v nemocnici. V pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo už v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách v neděli. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a taky na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na 5. ročník festivalu Crystal Valley Week. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firem navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. Festival potrvá do soboty.
2: Sport.
1: Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve spurtu Brit Matthew.

0: vozidlo. Objíždět se dá přes Pomezí nad Ohří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před Humpolcem. Na kilometru 84,5 stojí porouchané osobní auto a blokuje pruh pro pomalá vozidla a už je označené silničáři. Silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je neprůjezdná u Buštěhradu. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. A v Praze připomínáme uzavírku tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Údržba bude blokovat provoz až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách o ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude 27, na horách se pak teploty budou držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Přežije člověk spolknutí velrybou a kdyby psi žili na měsíci, vyli by potom na planetu Zemi? Taky na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce, který přibližuje vědu srozumitelně a bez zbytečně složitého jazyka. Jeho zakladatelka Adéla Šimková bude hostem radiožurnálu a to dnes po 9. hodině. Ptát se bude Jan Pokorný.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Za necelý týden bude rozhodnuto. Islanďané jdou k urnám, aby vládě schválili, že má pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Zda hlasování uspěje, ale není jisté, i když by si spousta obyvatel ostrova přála třeba zavedení eura. Tomu se věnuje aktuální díl bruselských chlebíčků a my vám ukázku nabídneme už za

0: Islanďané půjdou na konci týdne hlasovat v referendu. Rozhodnou v něm o tom, zda má vláda pokračovat v dávno zmrazených přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Islanďané jsou přes 30 let velmi spokojenou součástí Schengenu i Evropského hospodářského prostoru. Plnohodnotnými členy ale podle průzkumu část z nich být nechce. Země je podle nich rozdělená na poloviny. Ti, kteří do EU nechtějí, argumentují mimo jiné suverenitou.
1: The idea of this independence is very, very cemented.
2: Tahle myšlenka nezávislosti je zabetonovaná v islandském vědomí. Takže suverenita, ať už patriotická, emocionální nebo její praktická a byrokratická verze, je asi tím nejsilnějším argumentem strany, která je proti.
3: Popisuje Hulda Thorisdóttir z Islandské univerzity. Často citovaný rybolov a zemědělství jdou přitom prý trochu stranou, protože celý Island podle ní chápe, že do EU může vstoupit jen, když této oblasti vyjedná vláda dobré podmínky. Ti, kteří do 27 chtějí, vidí především euro a silnější ekonomiku.
2: To je tedy ten hlavní argument pro nižší úrokové sazby, nižší ceny v obchodech, protože potřebujeme dovážet stále víc zboží a potřebujeme větší konkurenci a taky ekonomická stabilita. To jsou argumenty těch, kdo jsou pro.
3: Když referendum uspěje, bude pak Island čekat ještě jedno. V něm budou lidé rozhodovat už přímo o vstupu do EU na základě výsledku přístupových rozhovorů. A tam to podle expertky bude ještě víc napjaté.
2: A záleží na tom, jak ta vyjednávání pak dopadnou, ale spousta lidí bude proti bez ohledu na to, jak vyjednávání dopadne. Nechtějí vidět nějakou variantu dohody, prostě nechtějí do Evropské unie vstupovat. Ale svět se v posledních letech rychle mění a ta vyjednávání, to může trvat třeba 2 roky. A kdo ví, co se za ty 2 roky stane, to určitě bude hrát roli.
3: Dodává psycholožka Hulda Thorisdóttir. Celé bruselské chlebíčky můžete najít na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Přežije člověk spolknutí velrybou? A kdyby psi žili na měsíci, vyli by pak na planetu Zemi? I na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce, který přibližuje vědu srozumitelně a bez zbytečně složitého jazyka. Jeho zakladatelka Adéla Šimková bude hostem Radiožurnálu. Jak ten projekt funguje, kdo za ním stojí a proč má smysl vědcům klást i zdánlivě jednoduché otázky? A proč se za výzkumem přestěhovala do německého Heidelbergu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Adéla Burešová.
1: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Vláda bude s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Fotbalisté Teplic prohráli se Zbrojovkou Brno a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní změny. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
3: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
1: Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb zval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého